Řekni, kdo se lásky tvojí dovolá a koho z nás máš na hraní? Ringo, George, Paul, John, v drážkách desky po.

smích dívčích očí, koňských hřív, to byl náš svět. Pak jsem se vrátil a na chvíli ohlídnul se zpět. Snídaně v trávě, kaviár i prach,

0: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje. Rozhlas jede za vámi.
1: Krásný dobrý večer, krásné dobré odpoledne nebo dopoledne, podle toho, kdy právě posloucháte některou ze stanic Českého rozhlasu. Dámy a pánové, 23. díl pořadu Rozhlas jede za vámi. A vy si říkáte, tam je nějaká ozvěna, tam je nějaký hal. To nebude kulturní dům, ani kino, ani Sokolovna. Ano, jsme na zámku. A to po třetí v historii. Byli jsme v Rychnově nad Kněžnou, byli jsme na úplném začátku ve Strakonicích a takhle vám tleská nabitý divadelní sál, někdejší hodovní síň na státním zámku v Telči. Hezký den, děkujeme za vlídné přijetí. Dámy a pánové, milí diváci, milí posluchači, právě přicházejí místní kastelán, pan inženýr Roman Dáňa a místostarosta inženýr Jiří Pikal. Pánové, zdravím vás na vlnách Českého rozhlasu.
2: Dobrý den.
1: Dobrý den. Předávám mikrofon a teď teda nevím, jestli vyšší šarže je v tuhle chvíli místostarosta, ale kastelán je asi domácí. Pane kastelán.
2: Já jsem i vyšší.
1: Vy jste vůbec nejvyšší, vyšší než vy. Máte 2 metry?
2: No, necelý.
1: Když budete dobře jíst, tak ještě vyrostete.
2: To už nemůžu právě.
1: Pane kasteláne, pro ty všechny, kteří nás právě teď poslouchají po vlastech českých, moravských, slezských, kde se právě teď nacházíme, odkud budeme dneska vysílat Rozhlas jede za vámi?
2: Dobrý den, my jsme v renesanční hodovní síni, kterou nechal do téhle podoby vystavit Zachariáš Hradce v 16. století a je to vlastně takový velký mejdanový pokoj, který sloužil vlastně k různým kulturním akcím i v průběhu 18. století, kdy do tohohle prostoru vystavili zámecký divadlo. Takže my dneska tomuhle prostoru s oblibou říkáváme divadelní sál a vždycky návštěvníci se podivují, kde je to divadlo. Pak přichází ta pointa v tom, že teda bylo za první republiky zrušené, ale to pojmeno divadelní sál tomuhle prostoru zůstalo do dneška.
1: Pane kasteláne, blíží se léto, my Češi turisté vyrážíme na hrady a zámky, máme to rádi. Na co nalákáte k vám do Telče? Co tady máte, co jinde nemají třeba?
2: Já vždycky říkám, že Telč a teď míněno nejenom zámek, ale obecně celé to historické centrum je takový malý kousek Itálie, takže dneska to cestování je poměrně drahá záležitost, jet do Itálie na dovolenou, to se prodraží, tak než jezdit do zahraničí, tak je určitě dobrý jezdit po krásách zemí českých a tady tu Itálii zažijete, protože jestli je pro Telč a teďka už hlavně teda pro zámek něco unikátního, tak je to vlastně dochovaná ta renesanční architektura, všechno to, co tady v tom 16. století vybudovali, tady do dneška máme. Víme, jak se to využívalo a je to vlastně jedinečný vhled do renesanční kultury 16. století v Čechách a na Moravě.
1: A já vás musím pochválit, i vás místní, máte to tady nádherné, je to tady vypucováno, vypulírováno, připraveno na tu novou sezónu. Milí posluchači, pokud jste ještě nebyli v Telči a na zámku v Telči, to náměstí je hned kousíček, zajďte se podívat, je to opravdová perla.
2: Děkujeme a budeme se moc těšit.
1: My moc děkujeme. Pane místostarosto, krásný dobrý den, vítejte na vlnách Českého rozhlasu i vy, Jiří Pikal. Co ještě prozradíte o Telči, co by měli vědět všichni ti, kteří jsou právě teď u rozhlasových přijímačů?
3: Dobrý den, předně děkuji za pozvání všem rozhlasákům tady na ten krásný, nemůžu říct večer, protože máme tady krásné sluníčko, takže...
1: Mejdan řekněte, takže, jsme v hodovní
3: ano,
1: sáli.
3: Na tento suchý mejdan, bezpečný. Suchý
1: mejdan, ano, ano.
3: Takže když se někdo představí Telč, tak mu hned naskočí UNESCO, naskočí mu zámek, který Roman tady krásně popsal, to náměstí, kde máme ty krásné renesanční domy, ale čím Telč žije, tak to nejsou jenom ty památky, je to, že tady máme bohatý život a každý se o něco přičiní. A jediné, co můžu doporučit, přijďte se na to podívat, protože Telč není o památkách, ale o atmosféře a potkávání lidí. Stojí to za to.
1: Děkujeme za pozvání. Mně se moc líbí, jak jste na to své místo hrdí a právem. Děkuji vám velmi, pánové. Inženýr Roman Dáňa, kastelán a pan inženýr Jiří Pikal, místostarosta, pánové, děkujeme za zahájení toho našeho dnešního přenosu od vás, Telče. Děkujeme. Dámy a pánové, milí posluchači, milí diváci, vy dobře víte, že na každé místo, dnes tedy po 23., přivezeme nějakého moderátorského kolegu nebo kolegyni z Vln Českého rozhlasu a potom nějakého slavného, úspěšného zpěváka, zpěvačku, kapelu, nejinak tomu bude i dnes. A já mám velkou radost, že naše pozvání přijala kolegyňka z Vln dvojky Českého rozhlasu, kde jsme doma. Přichází Martina Viktorie Voborníková-Kopecká. Krásný dobrý večer. Vítejte na zámku.
4: Dobrý večer, dobrý den, dobrý den.
1: Jen si to vychutnejte, ten potlesk. Tleská se běžně farářka.
4: Já jsem z toho nesvá. V kostele mě netleskají. Bylo by to zvláštní. Takže já jsem úplně roztřesená. Děkuju a moc vás zdravím.
1: No, tak si to vychutnejte. Proč vám netleskají v kostele? Byla by to chyba, kdyby jako opravdu se promluvila tak, že by zatleskali?
4: Horší by bylo, kdyby pískali nebo bučeli. To, jako to je ještě level další. Ale tam nejsme od výkonu. To není divadelní představení. Tam týmově děláme to, pro co si tam přicházíme. Tedy. Děkujeme Pánu Bohu a tak dále.
1: Tak tady si to můžete vychutnávat celý dnešní večer. Posaďte se tadyhle na tu sesličku v tomhletom nádherném sále. Mám vás vyhodit nahoru? Nebo
4: doufám, já se vyhodím sama. Ale já doufám, že se okamžitě nesesadím druhou stranou.
1: Ano, to jsou právě takové dobové barové židle. To je hodovní sál, je to tady jako u suchánku, ale to nevadí. Zase prý se potom hoduje na náměstí. První otázka, Martinko, kterou vždycky pokládám mým hostům. My dáváme dohromady vždycky termín, kdy někam vyjíždíme a termíny našich hostů, ale někdy se to sejde tak, že ten člověk to místo dobře zná a někdy je tam prvně. Jak vy to máte s Telčí? Znáte Telč, nebo jste tu prvně, nebo něco mezi tím?
4: Vůbec Telč neznám. Trošku je mě to líto, protože když jsme se ženou vyjížděli na to nádherné náměstí, tak jsem si říkala, jej Danánky, tady je to krásný a je to lepší a lepší, protože jsem slyšela o tom, jak to tady doslova po italsku kvasí. To mi přišlo jako krásné. Ale myslím si, že jsme tady byli s panem farářem Čendlíkem, nebo já sama jsem tady byla, nevím. No, je to takové...
1: To zkoušíte a čekáte, Ale správná odpověď vypadá, to ještě nezazněla. To by kývli.
4: Ano, tak mohla by být nějaká druhá otázka, při které bych vylepšila svoje renomé?
1: Já mám plno otázek a klidně mi můžete i napovědět dopředu, ale druhá otázka, kterou si určitě vylepšíte své renomé. Hlavní téma těchto našich výjezdů je představit vám Český rozhlas takový, jaký je, se vším všudy, co vám poskytuje. Málo kdo ví, že je to 25 rozhlasových stanic a co všechno vlastně k Českému rozhlasu patří. Vy jste v současnosti členkou právoplatnou rodiny Českého rozhlasu. Když bychom se podívali...
4: No ale nemám kartičku.
1: Mě fascinuje jako při tom mém vzletném úvodu, že nemáte kartičku. Jak je možné, že jak dlouho už vysíláte na dvojce?
4: Já to mám jako takovou, nejdřív jsem si říkala, to bude brigáda, oni až zjistí, že nic jako neumím, tak mě rychle zase vyprovoděj. Ale myslím, že už jsem se židle držela skoro rok, ale já jsem tam opravdu jen tak občasně. Já se střídám se sestrou Angelikou a zveme si hosty, kteří nejsou možná celosvětově známí, ale ten jejich význam je v tom, že dělají svět lepším místem. Mm-hmm. A já vysílám vždycky jednou za 14 dní a ona vždycky tu jinou neděli, když já tam nejsem, takže je to taková občasná známost s rádiem, ale musím říct, že mě to těší a že to prostorové takové vnímání, to, že je tam ticho jako v kostele, to mě dělá dobře.
1: Je fakt, že to je velmi intimní spojení s posluchačem. Mimochodem, za malou chvíli dorazí generální ředitel Českého rozhlasu, vám tu kartičku domluvím.
4: Aha, dobře, dobře. No.
1: Já se s ním trošku znám, bude kartička. A když bychom se podívali do vašeho dětství, mládí, ono je to nedlouho, že? Jak se tak na vás dívám. Poslouchávala jste rádio? A zvláštní jsou vždycky ty různé odpovědi podle toho, jaké věkové kategorie se ptám, protože počíná to tím, že někdo si sestrojil krystalku a tajně doma po válce poslouchal rádio. Někdo se těšil na Jak se máte Vondrovi, to byl takový komunistický seriál. Jak jste to měla vy, když jste dospívala? Vy jste takový jako drobně předrevoluční ještě?
4: Ano, já jsem už neříkala paní učitelce soudružko, ale vlastně mě to jenom těsně minulo, lízlo. No, my jsme doma poslouchali takový ten old school, takové to podrátě, jo, rádio.
1: A to jste měli.
4: No, to jsme měli, ale pak rodiče, kteří jsou záchranáři, tak se nevydali cestou Českého rozhlasu, ale poslouchali komerční stanice. Ale já, protože mě to jako bylo z duše nesympatické, halo, tady nějaká rodina, tak jsem se rozhodla, že já to budu mít jinak. Já jsem teda příznivkyně Českého rozhlasu.
1: Je, to dobře děláte. Ale vlastně, já si vždycky malinko dělám legraci z toho, že když se podívám do pléna, my sem normálně běžně, naše rozhlasová církev pouští i tedy jiná náboženství. Kdo z vás poslouchá Český rozhlas? Jakoukoliv stanici. Klidně nám jenom zvedněte ruku. A teď se opravdu nestyďte. No jo, dobře, výborně. Teď se mi přihlašte impulsáci. No dobře, pamatuju si vás, ale jsem moc rád, že jste tady. Já myslím, že si klidně může ještě jednou a nejednou vychutnat ten potlesk. Ano, dnes tady v rozhlasi jde za vámi Martina Viktorie Voborníková-Kopecká. A rovnou můžete nechat své ruce v pohotovosti, protože i dneska se tady bude hrát a zpívat a já mám velkou radost, že pozvání přijal pan Martin Chodůr. Společně s ním přichází i Adam Týc. Pánové, krásný dobrý večer. To jsou oni, ano. Martin Chodůr pro rozhlasové posluchače v krásném slušivém obleku, do kterého bych se v životě nevešel, protože to je nějaký XS-ko, ale to nevadí. Pánové, než si budeme povídat, můžeme poprosit o první písničku dnešního večera.
5: Moc rádi. Dobré odpoledne, o dobrý večer vám všem. Jsme rádi, že jsme tady. První písnička jmenuje se Tanči dál.

0: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje. Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky a jeho hostů.
1: Martin Chodůr, Adam Týc, živě na vlnách Českého rozhlasu. 23. díl pořadu Rozhlas jede za vámi. A pánové to takhle nádherně roztančili v divadelním sále Státního zámku v Telči. Děkujeme za první písničku. Martine, a tebe zavolám sem za námi s kytarou, nebo odložíš někam, tady můžeš klidně. Vítej v Telči. A ptám se i tebe na stejnou otázku. Jsi tady jako doma, jsi tady prvně, co ti říká Telč?
2: Telč, nádherné místo, plné historie, plné skutečné krásy. Já se tady vždycky moc rád vracím. Myslím si, že několikrát jsem tady hrál, několikrát jsem tady byl jenom tak na návštěvě, ale nyní jsem tady po delší době, takže jsem opět okouzlen.
1: Ty jsi rodák odkud?
2: Já jsem rodák z Ostravy.
1: Ano, velmi správně. Martina je Zloun. Ano, já se ptám z toho důvodu, protože ve chvíli, kdy, to už poznáte, ve chvíli, kdy někdo řekne větu, já se tady vracím, je to buď Heidi Janku, nebo náš pan generální ředitel, protože to je opravdu jenom tahle ta severomoravská větev. Já se tady vracím, já vím, že jsem kdysi říkal Heidi Janku, říká, ona tady přijede návštěva. A já jsem říkal, Heidi, ona nepřijede tady, ona přijede sem. A ona si zamyslela, říká, no jo, ale až sem přijede, tak bude tady. Tam jsem skončil se svým vysvětlováním. Napadá mě ještě, že vlastně zajímavé je nejen to místo, ale i spojení hostů. Znáte se vy dva? Mám tím na mysli osobně. A nebo jsme i taková pošta pro tebe, že dáváme dohromady ty, kteří se neznali?
3: Já jsem znala jméno, ale musela jsem si poslechnout váš zpěv doma u YouTube, aby ho dokázala žánrově zařadit.
2: Já taky znám vaše jméno, dokonce znám vaši profesi. Váš zpěv neznám, věřím, že je krásný.
1: Tak v době, kdy jsi vyhrál v Superstar, to ještě Martinka byla malinká, poslouchala s rodiči doma, jak se máte impulzovi, než našla tu správnou víru a přeladila na Český rozhlas. Martine, jak ty jsi na tom s rozhlasem? Jakou hrál roli ve tvém dětství? Ty už jsi těsně porevoluční, ano, asi o měsíc?
2: Ano, jsem ročník 89, listopad. 24. jsem se narodil, takže jsem jako vyloženě revoluční dítě. A přiznám se, že vzhledem k tomu, že můj otec má velkou sbírku CDček, tak nezbýval úplně čas a prostor pro rozhlas z hudební stránky, ale vždycky jsem rozhlas rád poslouchal, co se týká čtení různých audioknih a různých pořadů nebo divadelních her. V tom si myslím, že je rozhlas nezastupitelný. A i dneska se synem, který je samozřejmě z generace, která skoro neví rozhlas, co je, tak spolu posloucháme pohádky na Českém rozhlasu Junior. Jsou úžasné pořady, takže je to perfektní.
1: Jak je důležitý rozhlas pro vás zpěváky, interprety? V 60. 70. letech to byla nutnost pro to, aby prorazili. Je to přeci jenom jiný pocit, když tě začne hrát rozhlas, a teď jakákoliv rozhlasová stanice, než když máš ty svoje Spotify, CDčka, tak to už snad ani není.
2: Já jsem z té generace, pro které je rozhlas důležitý, a i protože z hlediska hudební historie, jak správně říkáš, je rozhlas nezastupitelný a každý začínající hudebník má ten cíl, aby ho někde zahráli, aby ho hrál rádio. Každý čeká na ten magický moment, kdy někde jede autem a začne znít jeho hlas nebo začne hrát jeho písnička z rádia. Takže pro mě to důležité je, z dnešní doby těžko říct, dneska si myslím nejsou média globálního dosahu, tak jak to bylo dříve, a rádio mezi ně nepatří. Už dnes jsou jiné kanály, které promluvají přímo hudebně, přímo k mladým, ale z druhé strany to rádio pořád jsou posluchači, pořád je to kanál, pořád je to seriózní médium a to je, myslím, to nejdůležitější.
1: No, je to pravda, před pár dny jsme oslavili 103. narozeniny. Kolikrát bylo rozhlasu prorokováno, že ho zlikviduje televize, že ho zlikviduje film, že ho zlikviduje sociální sítě, ale všechno to je a Český rozhlas jede dál. Ale mě zaujalo u tvého syna, kolik je mladýmu?
2: 10.
1: 10 let. A našel si Český rozhlas Junior, jakože tatínek nebo maminka mu to pustili, nebo si to sám našel, že víš, že jsou tam pohádky a různý vzdělávací pořady, a jak na to přišel?
2: On o něm věděl kvůli školy, protože jasně, ve škole mě ve vlastivědě nebo třeba přírodovědě, tak jim pouštějí některé pořady, které jsou úžasně zpracovány, ale přiznám se, že co se týká pohádek, tak to jsem mu doporučil já. A co je dobré na rozhlasu a myslím si dobré k výchově dětí, je to, že pořady vlastně jsou vysílány v daný čas a on si musí udělat čas, musí si na to myslet, třeba si nosí hodinky a ví, že nevím, v 17.05 začíná nějaký pořad a že zkrátka on začne a pokud u toho přijímače nebude, tak to neuslyší. A to si myslím, že je výchovně strašně důležité, že člověk se má na co těšit a musí si ten den uspůsobit, aby se podřídil tomu médiu. Zatímco ostatní YouTube a další streamové platformy jsou nastaveny tak, že ty si vybíráš kdy a co.
1: A je pravda, že už i u nás díky audioarchivu si to může poslechnout kdykoliv. No ale potom přijde ten zlom a z posluchače se stane ten, kdo sedí u toho mikrofonu. Martino, teď se vrátím k vašemu pořadu, jak to vidí. Když máte nějaké kázání v tom největším kostele, kde můžete mluvit, kolik je tak v tom auditoriu maximálně lidí? Když je to opravdu něco hodně velkého.
3: To je asi na půlnoční v kostele svatého Mikuláše na Staroměstském náměstí. Já sloužím i na jiných místech, ale tohle je kostel, ve kterém už 15 let se objevuju, tak tam se teď požární ochránci zavřete uši, protože máme nějakou kapacitu, ale vejde se tam asi 600 lidí, což je vofous víc, než teda je úplně bezpečný, ale oni stojí v tom zádveří, takže je to pro ně bezpečné, doufám. Tak těch 600 lidí tak zhruba se tam nashromáždí.
1: No a teď si představte, že přijdete do toho rozhlasového studia, sednete k tomu mikrofonu a teď se to násobí. Teď no všichni jsou na těch svých místech, někdo je doma, někdo je v autě, někdo ještě leží v posteli, to jsem já v tu chvíli, kdy vás poslouchám. Jaký je tohle najednou pocit?
3: No, doteď byl úplně v klidu pocit, ale teď už budu mít trému, protože mě to vyhovuje, že jsem tam jenom s tím hostem a přes sklo v akváriu je paní zvukařka nebo pan zvukař a paní dramaturgině, která mi do toho nevstupuje. Já jsem dřív natáčela i pořád pro Českou televizi a tam někdy zaznělo nemilosrdné stop, jo, a teď to musíte opravit a tak dále, takže ten stres a v rádiu třeba i když se přeřeknu, tak se to neopravuje a normálně se to bere, ale ta autenticita, to je vlastně hrozně fajn, ale teď budu nervózní, no, tak ne, to udělalo.
1: To já vás ještě drobně rozřípu, abyste věděla, co, jako, co to všechno přináší, ale naopak ty přeřeky zličťují ty moderátory. Já, když se přeřeknu, to je schválně. Já to dělám schválně, abych byl lidem sympatičtější, protože je to takové jako lidské, pak jsou lidé, kteří se nepřeříkávají a to není normální.
3: Mně se jednou stal a věřím, že to bylo snad jednou jedinkrát za moji kariéru v kostele přeřek, když jsem měla číst, že Hospodin poslal Árona. Ale když máte někde L a R a sloveso poslat, tak je to prostě ryze rizikové. Naštěstí to bylo to první čtení, to není evangelium, ale kdyby Boží otec, Bůh posílal někam Ježíše, no tak to by bylo. To by bylo na rovnou dát padáka, zamknout.
1: To vůbec ne, ale podívejte se, tady se auditorium zasměje a když se vám něco takového stane v kostele, jako uchytnou se taky, nebo ne, si řeknou, že se to jako nehodí?
3: Ne. Já zrudnu, v tu chvíli jsem zrudla, byla jsem opravdu jako na vomdlení, ale neopravila jsem to, protože jsem si říkala, přeci si řeknou, to se nemůže stát, no, aby Hospodin něco jiného s Áronem udělal, než ho poslal. Jo? No, ale já se nenávidím, já jsem na sebe hrozně přísná a když něco řeknu blbě, pro mě je to jako konec světa. Já jsem velmi tolerantní k chybám a omylům ostatních, ale k těm svým vlastním jsem macešská.
1: Ale za to nemůžete přece vy, kdo vám nachystal ten přeřek? To si domluvte s tím nahoře, jestli on není drobně škodolibej a neřek si holka, jo, nebo škodolibej, že má smysl pro humor, to přece byl jeho výmysl, ne?
3: Ano, já si častokrát říkám, že pán Bůh je při díle a že když se mi děje něco dobrého, takže to je z Boží vůle, no, že by byl škodolibý, to nevím, tak spíš si myslím, že člověk má mít jako rozum a nebrat se příliš vážně v těch úspěších ani v těch zásadních selháních. Ano, máme na to reflektovat a snažit se být co nejlepším vydáním sebe sama, ale čas od času prostě Hospodin s Áronem udělá něco jiného a je to prostě tak.
1: A mě to dělají furt takový, jako vždycky se mi něco nepovede, aspoň vím, kam si jít stěžovat, budu to říkat vám. Martine, ty a zkušenost rozhlasová, co by moderátorská byla někdy nějaká, protože sem tam zpěváci samozřejmě mají třeba svoje pořady nebo něco takového, co ty?
2: Ne, nikdy jsem moderátorem nebyl v rádiu, ale je pravda, že jsem si vytvořil takový projekt nebo program na svém YouTube kanálu, který jsme umění velkého hlasu, kde si pouštím videa slavných zpěváků, kteří disponovali velkými zajímavými hlasy, a snažím se tak nějak reagovat na ta videa, jakým způsobem zpívají, proč tak zpívají, co se mi na tom líbí, co se mi na tom nelíbí.
1: To by mohlo být klidně v rádiu. Řekni si, máme 25 rozhlasových.

0: je samozřejmě vždycky příjemný a milý, ale asi takové to, když se někdo zastaví a řekne vám, tak je to teď v poslední době opravdu hodně potěšující a hlavně hodně motivující, inspirativní, protože marná sláva, ta jednání, která vedeme, úplně veselá nejsou teďka v těch posledních dnech, tak v tomto duchu mě tohle to vždycky potěší. Takže děkuji ještě jednou i za ten potaz a za to přijetí.
1: My děkujeme. My děkujeme za ten boj, který svádíte a bohužel to musím nazvat bojem, ale víte co, jsme tady po 23 měsíců už jezdíme po České republice a je zajímavé vidět ten posun, co tady společně řešíme. Na začátku jsme hovořili o tom, že se možná budou zvyšovat malinko koncesionářské poplatky, pak se zvýšily, tak jsme představovali, co všechno za ně naše posluchači mají. No a teď jsme tam, kde jsme. A já mám šanci se vždycky jednou měsíčně za všechny posluchače zeptat na cokoliv a vy taky za malou chvíli zeptat se na cokoliv našeho pana generálního ředitele. Já jsem dostal tenhle týden zajímavou otázku a jedna kamarádka se mě ptala, říká, prosím tě, vy v tom rádiu, já už tomu teď úplně přestávám rozumět, jak to teda teď je, v jakým je to bodu, co se teda děje. A já jsem si uvědomil, že už v tom mám taky takovej galimatyáš. Pane generální řediteli, co je aktuálního, budeme, nebudeme, za jakých okolností?
0: To, v co pevně doufám, je, že budeme, ale v jaké podobě, to si netroufám teď úplně říct. To, co mě těší, řekněme, tak alespoň to, že už se neobjevuje takový ten názor, že třeba nás sloučit s Českou televizí. Při vší úctě ke kolegům z České televize, tak já myslím, že ten systém dvou médií v naší zemi obstál za těch x desítek let a myslím si, že by to byla pro rozhlas opravdu škoda, protože vždycky v těch sloučených institucích rozhlas přeci je trošičku jakou tou mladší, trpinější sestrou. Byť v té historii je naopak Česká televize ta mladší, tlustší, tak to v tomto duchu. Takže to je jedna taková dobrá aspoň věc. Ta druhá věc je ale samozřejmě hodně bolestivá, protože my jsme se 20 let těšili na to, že z 45 korun se poplatek zvýší na 55 korun, to se stalo v tom loňském roce. Tak za těchto 55 korun si vlastně občané platí servis Českého rozhlasu 24 hodin denně, 7 dní v týdnu, 25 stanic. Myslím si, že nejen vlastně to vysílání, ale všechny ty rozhlasové hry, pohádky, koncerty pro děti a tak dále, tak dále. A to za 55 korun. No a toho radování nebylo zase tak moc, protože v tuto chvíli náma teda visí pořád ten Damoklův meč, přesun pod státní rozpočet a zrušení poplatkového systému. Jsou teďka na stole dva takové zákony nebo návrhy, jeden z pera pana ministra kultury, druhý z pera tady poslanců. Oba v podstatě snižují ten rozpočet, to zásadně. Ten jeden je nebezpečnější v tom, že opravdu by nás pod ten státní rozpočet nejraději šoupnul. A ten druhý, řekněme, ten alespoň zachovává systém poplatku, ale nebezpečně samozřejmě v tom, že tu částku výrazně snižuje. Čili my vlastně odmítáme oba ty návrhy, máme za to, že věci se mají měnit proto, aby se něco zlepšilo. Ale ty změny nemají přinést ani více peněz, ani více služeb, ani víc veřejné služby, ani víc nezávislosti. Takže je to taková změna pro změnu. A byť já rozumím nějakým politickým slibům, chceme splnit to, co jsme řekli voličům, tomu rozumím, to je politická hra. Já politik nejsem, takže si můžu dovolit říct, že můžu mít za odbornou veřejnost a víme, že samozřejmě žádný důvod ke změně toho systému není. A to je to, co my chceme udržet. Rádi bychom se v tomto věci opravdu neměnili, protože jakýkoliv snížený rozpočet znamená méně služeb a dopadne to na vás, na posluchače, anebo šoupnutí pod státní rozpočet v našich podmínkách České republiky bez jakékoliv pojistky, aby nebyla ta nezávislost omezená, tak je velmi riskantní. Protože marná sláva, a já vím, že za to politici se na mě zlobí, ale já myslím, že ta politická kultura u nás fakt není na takové úrovni, jako je ve skandinávských zemích. Ve skandinávských zemích ulpí podezření na někoho a ten dotyčný ministr odstupuje. U nás to úplně běžné není. A o to více se právě v této neúplně ideální politické kultuře bojím, že v momentě, kdyby rozhlas opravdu musel chodit a rok co rok žebrat o peníze, tak to vždycky bude něco za něco. A já myslím, že v české kotlině bohužel na takovéto pravidlo, kdo má peníze, ten vládne, dost slyšíme a víme, co si zatím představit. Takže my opravdu v tomto duchu chceme stát na těch pozicích, že nemá smysl a není důvod, proč něco takového měnit. Nechme rozhlasy televize fungovat, jak fungují. Nejsme bezchybní. Nejsme bezchybní. Jsme lidé a všichni nějakou chybu uděláme. Ale pořád mám za to, že v té kondici, v jaké je rozhlas i televize, tak nám obecně i západní země tu sílu těch médií veřejné služby velmi závidí a byla by hrozná škoda vlastně o to, co nám na západ od nás opravdu závidí, tak o tohle to přijít.
1: Děkuji moc za ta slova. Dámy a pánové, máte jedinečnou šanci na cokoliv se zeptat mých hostů, pana generálního ředitele, kdy se vám to poštěstí, že se máte šanci na cokoliv ptát, co se týká Českého rozhlasu, programu, financí, vašich oblíbených pořadů, moderátorů, vůbec se nestyďte, jdu mezi vás, tamhle je ruka nahoře, hezký dobrý večer, ptejte se.
2: Dobrý večer, já bych se chtěl zeptat pana generálního ředitele, Před časem běžel v rozhlase zápisník domácích zpravodajů jako protiváha zápisníku zahraničních zpravodajů.

0: A ten pořad skončil, bohužel. Chtěl jsem se zeptat, jestli se náhodou neuvažuje o něčem podobném nebo o obnovení. Děkuju.
1: My děkujeme.
2: Děkuji za dotaz. Neuvažuje se o návratu nebo o tom, že bychom ten pořad vraceli do té podoby, v jaké existoval. Je pravda, že existuje jako takový protipol zápisníku zahraničních zpravodajů. My jsme před několika lety upravili to schéma radiožurnálu tak, že ony se tam vlastně ty příspěvky objevují, ty, které byste normálně v tom pořadu čekal, ty klasické běžné reportáže se zajímavostmi, které se týkají České republiky, ale jsou vlastně rozvolněny už tak jakoby do toho proudu, do toho toku toho celodenního programu, čili není to samostatný program. On vlastně radiožurnál toto hodně změnil. Je to trošku rozdíl oproti třeba stanice, jako je Dvojka, jako je Vltava, kde je hodně jako těch, my tomu říkáme, titulkových pořadů, to znamená, mají svůj začátek, konec, nějak se jmenují a podobně. Tak na radiožurnál už toto vlastně léta nenajdete. Jdeme tou cestou toho proudového vysílání, což je trošku jako trendující záležitost, ale ty příspěvky, které vy byste slyšel v zápisníku domácích zpravodajů, tak si troufám zcela 100% říct, že vlastně jsou rozesety v tom denodenním proudu. Takže rozumím, že jste byl fanouškem, ono někdy v tom rozase se musí některé věci trošku posouvat dál, dávat trošku do nového hávu a to byla jedna z těchto věcí. Takže aspoň vím, že jste posluchačem radiožurnálu a tím pádem snad ty příspěvky tam budete nalézat v tom normálním denním proudu.
1: Děkujeme za odpověď i za otázku. Opět jdu mezi vás podívat se, jestli někde vylétne ruka a někdo se zeptá. Ano, tady je.
3: Tak já chci hlavně poděkovat, protože já to neříkám, protože jsem dneska na pořadu rozhlasu, ale já ho poslouchám. Díky moc za Stanici Plus, kde se dozvím všechno, co potřebuju. Díky moc za ty čtený pořady, divadelní adaptace, máte i skvělou popularizaci vědy, nakonec i zábavní pořady, na ty nemám tolik času, ale jinak je to skvělý a opravdu říkám všude, že ten náš Český rozhlas, to je úžasný. Jsem nadšený z toho, že to funguje v digitálu, že si ty věci můžu najít v archivu, dohledávat. Když někdo zemře nebo má nějaké výročí, tak okamžitě rozhlas reaguje. Jsou tam skvělí komentátoři, kteří to sledují, všechno se tam dozvím. A tím, že jsem dost časově vytížený, tak můžu jít cíleně a je to bomba. Takže můj dotaz je spíš, jak se dá vůbec tohleto uřídit, takovýhle ten kolotoč obrovský a jaké máte takové nějaké recepty, jak si udržet duševní svěžest a kondici. Teď ty jednání taky nejsou jednoduchý, tak co byste poradil, jak prostě to zvládat?
2: Moc děkuji za ten váš dotaz, děkuji za to vyznání směrem k Českému rozhlasu a k mým kolegyním a kolegům, moc si to vážíme. Ten kolos jednak pro mě je ctí řídit a řídit se dobře, protože já jsem obklopen opravdu velmi příjemnými lidmi, ať už je to ve vedení nebo mých kolegů, kolegyň, prostě na těch běžných řadových, reportérských, redaktorských, dramaturgických, editorských pozicích. Čili já musím říci, a vlastně jsem to sám, když jsme slavili tu stovku, si to hodně uvědomil, že opravdu rozhlas se musí dělat srdcem. A mám obrovské štěstí, že v rozhlase je tenhle ten dělný, špičkový, profesionální, kreativní tým. A to mě hodně udržuje v té bdělosti, v té radosti z té práce. A to, abych se z toho úplně nezbláznil, tak zase proto já jezdím do regionu a proto jsem třeba dneska mimochodem tady u vás v Telči. Opravdu ten pořad vznikl před těmi 2 lety. My jsme chtěli objíždět takhle menší města, povídat si s váma. Pro mě je ta zpětná vazba neskutečně důležitá, co vám vadí, nevadí. A já většinou vždycky po tom celém dni přijíždím na ta místa unavený a odjíždím vždycky naopak neskutečně nadšený. Takže baví mě tady tenhle setkávání s vámi, mě to třeba hrozně pozitivně nabíjí. A děkuji ještě jednou za to poděkování. Budu směřovat kolegům a kolegyním do Českého rozhlasu.
1: Děkujeme moc.

0: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje. Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky a jeho hostů. Všechny díly a bonusový obsah najdete na webových stránkách rozhlasjede.cz.
1: Dámy a pánové, Martin Chodur, Adam Týc. A závěr písně ozvláštněný tím, že prakticky bez zavolání, ale je to taková hvězda, že si to může dovolit. To je maskot naší roučou Rozhlas jede za vámi. Vype Tobiáš, ty jsi přišel sám. Kde máš páníčka, dámy a pánové, pan Michal Jagelka.
2: Krásný dobrý večer, dámy a pánové. Já zdravím všechny příznivce a fandy Českého rozhlasu. I dnes přicházíme s malou soutěží. Budu tu mít pro vás dva malé dárky, a to velké a malé DAB rádio. A tyhle ty dvě úžasné ceny si dnes odnesou dva z vás. No a já bych potřeboval nějaké dva dobrovolníky z řad vás diváků. Takže třeba jednu dámu a jednoho pána. Co? Vy jste úžasný, dobrý večer, pojďte za námi. Máme tu čest. Dobrý večer.
3: Olda.
2: Dobrý večer, pane Oldo. Tak, chlapa bychom měli. A teď ještě prosím jednu dámu, ať nám to ozdobí. Dobrý večer. Mé jméno je Michal. Kdo jste vy?
4: Lenka.
2: Paní Lenka, i vám tleskáme. Děkuji.
0: Rozhlas jede za vámi. Soutěž.
2: Tak, a je tu otázka první. Milá Lenko, milý Oldo. Všichni víme, že Telč je městskou památkovou rezervací a že byla zapsána na seznam UNESCO. Mě by ale zajímalo v první otázce něco jiného. Zámek v Telči měl v českých filmech celou řadu slavných obyvatel. Kdo pak v něm vedle dalších bydlel? Nabízím za A. Král Miroslav z Pyšné princezny, za B. Princezna Krasomila z Pyšné princezny, anebo za C. Šíleně smutná princezna. Olda se hlásí jako první. Oldo, kdo to byl?
3: Byl to král Miroslav.
2: Čili půlnoční království za A. No je to správně, Oldo, samozřejmě. Já vám říkal, že je to úplně jednoduchý. Kdo zná českou pohádku, to ví. A kde tady přesně bydlel král Miroslav, vy to víte?
3: Přesně nevím, ale točilo se v tom Zlatém sále a potom u jabloní byl tady v zahradě.
2: Ale to jste vy u toho ještě nebyl.
3: To ještě 7 let, ne.
2: No každopádně A bylo správně, takže to byla správná odpověď. Takže pane Oldo, máte první bod. Moje druhá otázka se tradičně týká naší regionální stanice, která vysílá v místě, kam vyrazila naše roadshow. Dnes tedy Český rozhlas Vysočina. Každý všední den dopoledne a odpoledne tu otevírá kolega Miroslav Marek staré knihy a vypráví, jaké to bylo v časech našich prababiček a pradědečků. Věděli byste, jak se pořad jmenuje? Za A by to mohl být pořad Dědečku vyprávěj, za B bejvávalo, anebo za C prababičin podcast. A Olda se opět hlásí. Linko, musíte rychleji, když víte, ruka nahoru. Tak Oldo, co myslíte?
3: Tím Bčko.
2: Takže B bejvávalo říkáte? Tak si pojďme poslechnout správnou odpověď.
0: Bejvávalo.
2: Bylo to B a my vám tleskáme. 2-0, ale Lenko, nebojte, nic není ztraceno, je tu otázka třetí a jdeme na naše hosty. Než se Martina Viktorie Kopecká stala farářkou, pracovala nějaký čas, považte, v Paříži. Věděli byste, co tam měla na starosti? Za A zvony v katedrále Notre Dame, za B kalhotové kostýmy u Diora, a nebo bankomaty na Champs-Élysées. Lenka se hlásí.
4: Třeba za C?
2: Bankomaty na Champs-Élysées? A jako co s těma dělala?
4: Asi vybírala.
2: Tak to je moc pěkná odpověď, Lenko. Tak teď mě zajímá, co na to řekne Martina Viktorie Kopecká.
5: No já jsem je naopak zapínala. Já jsem pracovala ve firmě, která na dálku, takže já jsem v Paříži fyzicky nebyla, ale vyznala jsem se vevnitř bankomatu a nechávala jsem ty bankomaty na objednávku opravovat týmem, který uměl francouzsky jinak, než mě učili na gymnáziu, takže jsem se naučila zejména sprostá slova, velký arzenál, a do dneška nemůžu ve Francii otevřít ústa, protože nevím, jestli je to slušné, to, co říkám.
2: Takže Lenko, máte bod 2-1. Otázka číslo 4. Martin Chodůr je známý hlavně jako zpěvák, ale který hudební nástroj ho v 11 letech uchvátil tak, že ho později studoval na Janáčkově konzervatoři v Ostravě? Mohl to být klarinet, mohla to být harfa a mohly to být varhany, ale na ty hrál Martin jenom, když sousedi nebyli doma. Lenka se hlásí.
4: Typnu Ačko.
2: Klarinet? Martine, na co jste hrál jako malý 11-letý kluk?
6: No na klarinet. Varhany a harfa přišly až později, až jsme měli větší byt trošku.
2: Tak je to 2-2, je to vyrovnané. A je tu otázka poslední, pátá, která rozhodne. A na závěr si ještě jednou dáme telč filmovou. A prosím, připravte si ruce, protože tohle je asi nejslavnější film, který tu byl kdy natočen. Nenapovím ani rok vzniku, ani režiséra a toho muže, který je právě na kostelní věži v Telči, určitě nemusíme představovat. Na závěr pro vás nemám ani možnosti, chci po vás jednoduše název tohoto legendárního filmu. Počkejte, ještě jste nic neslyšeli. Tak Lenka se přihlásila první, ale pusťme si tu ukázku.
7: Pozorovat život a cvrkot. To je vždycky zábava. A je legrace, když má člověk lidi rád. Ovšem musí se na věc dívat z pastičné vejšky, ale ne zase z příliš velký vejšky, jako třeba astronauti, protože ti pro beztížný stav kolikrát nemají ani čas si všimnout pořádně, oč vlastně jde v podstatě. A stačí skromná věž a skromná vejška nad skromným městečkem a člověk vidí i tragédie, i trilogie.
2: No tak Jana Wericha jsme poznali. Lenko, tak byste měla říct název toho filmu.
4: Až přijde kocour.
2: Je to tak. Tleskáme, Lenko. Bylo to napínavé až do samotného konce. Bylo to vyrovnané. Oldo, nemusí vám to být líto, byl jste skvělý. Lenka také, ale zvítězit může jenom jeden, takže Lenka je první, ale Olda, prosím, teď s rukou generálního ředitele Českého rozhlasu pana Reného Zavorala přebírá to malé DAP rádio. Gratulujeme. Děkujeme za vaši přízeň. A teď poprosíme o fanfáru. A Lenka právě teď s rukou generálního ředitele Českého rozhlasu Reného Zavorala přebírá to velké DAP rádio. A Lenko, gratulujeme.
1: Dámy a pánové, Michal Jagelka, Vipet Tobiáš a tradiční soutěž. Pomalinku se blížíme k cíli toho našeho dnešního setkání, ale já pro vás mám ještě jednu dobrou zprávu, kterou v tuhle chvíli vždycky rád říkám. Celá tahle parta přijela pro vás úplně zdarma. A ty peníze, které jsme vybrali, ty vám necháváme tady na zámku, abyste si za ně pořídili, co budete potřebovat. Děkujeme za to, že jste přispěli. No a teď už přichází i kompletní tým pořadu Rozhlas jede za vámi. Kateřina Dvořáková, Markéta Šteflová i Martina Coufalová. Jsme tady komplet. Zámecká parta je tu. Milí posluchači, milí diváci, uvidíme se opět za měsíc a já přijdu o jednu tradiční otázku, protože ptát se v Čelákovicích generálního ředitele, jestli tam někdy byl, bude zbytečné, protože on tam bydlí. A já jsem rád, že do Čelákovic dorazí třeba moderátorka Světlana Vitovská, hrabě František Kinský, rozhlasový komentátor Libor Dvořák anebo zpěvák Tomáš Klus. Dámy a pánové, loučí se Martina Viktorie Voborníková-Kopecká, Martin Chodůr, Adam Týc, loučí se i René Zavoral, Michal Jagelka, Tobiáš a kompletní tým pořadu Rozhlas jede za vámi. Od mikrofonu se loučí Aleš Cibulka. No a pokud se rozhodujete, naši milí, kam vyrazíte o prázdninách na výlet do Telče, kam jinam. Ať žije Telč, mějte se krásně.

0: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu Humoriáda. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy. Humoriáda.
1: Před víkendem velký pozdrav, po víkendu i těm, co ráno stávají a slyší reprízu. Vítám vás, Patrik Rozehnal, je tu hodina dobré zábavy, kterou si sami sestavujete, vybíráte, navíc i hodina se soutěží a taky dnes se Saxánou s Petrou Černockou. Petro, zdravím.
2: Dobrý den.
1: Budeme mít soutěž, otázka se bude točit kolem hosta, budeme mít připravených 5 knížek a jednu z nich si můžete vybrat a budeme na závěr ještě losovat taky někoho z těch výherců tohoto týdne, kdo bude odměněn digitálním rádiem. To je náplň této hodiny.
0: Humoriáda.

0: abyste věděli, nad čím se tu přemýšlí během písní, tak třeba s Petrou Černockou teď, jak přišel Meky Žbirka na ten popěvek.
1: No on je prostě geniální, ale hlavně on mohl udělat ale on to udělal až na druhou dobu. Nic. Chytrý, strašně chytrý a hezký.
0: Jo, tak to je těžké někdy vymyslet takhle jednoduchý popivek, který by to ozvláštnil vlastně. Ano. A na to možná i mnoho těch posluchačů čeká něco, co si taky mohou zaspívat bez
1: toho,
0: že by
1: znali text. Já mám pocit, že ty melodie nějak mizejí. Tu a tam se něco objeví, jo, ale, ale ty repeři nám to kazej.
0: Oni si možná myslí něco to samého.
1: Oni zase nemají rádi ty melodie.
0: Petro, co máme rádi z mluveného slova? Co si dáme, čím začneme dnes u Mariáže?
1: No tak já bych začala bolkem polívkou. Nedá se nic kazit, viď?
0: Dobře, tak Svatebčan v autě, ukázka například na chystané do seznamu. Dobrá.
2: Eva Paulusová Karviná. A to je historka o tom, jak často se píše, jak často se objevuje v těch historkách a v těch příbězích se objevuje fenomén, kterému říkáme lidový alkohol. Odborně chlast.
3: Odneste to.
2: Rozumíte? No a to je zase oslava, zase svatba a zase někdo pije víc, než je zdrávo. Pije. Říkejme mu třeba Jiří.
3: Děkuji ti.
2: Ne? Nebo chci radši Františka?
3: Romurek.
2: Říkej, jak budeme říkat? František řekne. No, aby to nebyl Jiří, aby to nebylo od tobě. No a svatba. A na té svatbě se samozřejmě pije a postupně se člověk stává hrdinou. Stává se lepším než je, stává se uvolněnějším. No a tady tenhle František už je tak uvolněný, že říká, já jedu domů a nevěsto, pojď se mnou. Není, já jsem se čerstvě vdal, no tady byl sám. Felicie bere svoji Felicie, nasedá do sebe, do své Felicie a jede domů. Já vždycky říkám, byl tak opilý, že se potáceli na koni. Jak ten kůň vlastně dělá tady tohle, tak říká, jak já vím, že ten jezdec je opilý. Rozumíš? A tenhle byl opilý ve své Felicii. Ve své Felicii opilý, taky se potácel takhle, samozřejmě policajti, jak už to bývá. Náhoda, je náhoda. Tak ho zastaví, on vystoupí. Prosím vás, abyste pil? Samozřejmě, na svatbě se pije. Najednou je hrdina. On je hrdina, on vlastně těm policajtům říká něco tak hrdinského, tak sebevědomého. Jako ten Armstrong, že udělal ten první krok. Nebo ten Gagarin, ten Rus, co měl největší smůlu. Tolikrát obletěl planetu a zase přistál v Rusku. A on se cítí takovým jako... On se cítí takovým... hrdinou, on se cítí takovým kosmonautem chování. A já se na co, a svatbě se pije. A oni už vytahují samozřejmě balónek. Ale on má trošku štěstí, protože tam v dáli ozve se třesk plechu, který do sebe naráží. Policajti se tam rozběhnou a on to využije, nasedne do své Felicie a jede domů. Zaparkuje Felicie v garáži a lehne si a spí, nemluvě se ženou. Rozumíš, a usne, ale za 2,5 hodiny, 2,5 hodiny jsou tam policajti. A tak policie, tak on musí vylíst, on v tom pyžamu, policajti v uniformách, že jak se, oni mají noční službu, takže uniforma je vlastně jakýmsi pyžamem policisty, že? No tak tam stojí proti sobě v těch pyžamách a... No tak prosím vás, občanský, proč? Prosím vás, my jsme vás teď kontrolovali, jste byl opilý před 2,5 hodinou. Říká, no to vůbec ne, prosím vás, já tady spím od rána, už je takový střídlivější. Říká, no právě. Říká, ne, já prostě spím. Dobře, kde máte vůz? Říká, no zaparkován, já jsem v tom voze nejel vůbec dneska, prosím vás. Oni samozřejmě číslo nemají. No tak nám ukažte svůj vůz. Tak jdou do garáže, tam opravdu Felicie zaparkovaná. Jenomže žlutá policejní a ještě bliká.
4: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Byl nějaký alkoholický exces na svatbě Petry Černocké?
1: Víš, to už je tak dávno, ta první teda no. Myslím, že to už bych si nespomněla.
0: A ta druhá?
1: A na tý druhý, on ten můj moc nepije, jenom pivo.
0: No to nevadí, tak nebyl tam sám. No jasně, ale... Taky svatebčani.
1: No dobře, ale ty většinou se pozvou svatebčani jako kamarádi s krým a třeba ten ženich jako někam chodí, jo? Jo?
0: No. A možná už to bylo taky ve věku, kdy ví, jak s tím alkoholem naložit, že?
1: Hele, tak já bych to nepitvala. Ne. Byli jsme všichni střízlí, já totiž špatně rozkládám alkohol. Já si dám vědecí a jsem tak veselá, že to mám na celý večer.
0: Takže jsi zakázala podávat alkohol? Nebo
1: ne, ne, ne, no. já ráda vidím ostatní lidi, že jako se rozjedou, ale já to neumím.
0: Zpívalo se u vás na svatbě?
1: Nespívalo.
0: No to je smutná svatba.
1: Já vím.
0: Zpěváci a nikdo nespívá.
1: Hele, já vím, ono totiž všechno dneska je takový načinčaný, vymyšlený, šatičký boj. Hele, já jsem prostě v té době byla úplně jako šup-šup, jako, ale oni dneska mají speciální botičky na svatbu, kloboučky, tady šatičky, ještě tam přijdou oslíka, má mášly. Hele, s tím se nadělá teďka velká práce s těma dle věcma. Já jsem to brala jako spíš, že jde o ten akt, než o tu parádu kolem, o ty, ono jde o ty fotky, lidi furt fotěj, tak aby bylo co na té svatbě. Tehdy se nefotilo.
0: No tak měl člověk fotografa, ne? Nějaká fotografa. A zase,
1: ne.
0: A to už se dneska taky nedělá, se jezdilo k fotografovi do ateliéru.
1: Jo, to ne, to bylo ještě to spíš moje maminka. Pozor, to už si šel hodně retro. já už ne. Ale myslím si, že tam byl nějaký jako kameraman z místní televize. Mě vyčapali. A jinak se nefotilo. Ne, nic, hele, teď se ze všeho dělá hrozná triáda.
0: Vy nemáte s Jirkou doma nějaký obraz nebo fotografii nad postelí v oválu nebo tak?
1: Nemáme. A já bych to nenašla. Já bych to nenašla. Ale je možný, že někde na sítích to je, protože lidi vyšťourají všechno. No.
0: Říká Petra Černocká. Vybrala si Bolka polívku, nabídnu ho také s Ačkem do toho prvního souboje a pod Bčkem ukryju Miroslava Donutila. O dabinku povídání nebude tam sám, třeba i s panem Lakomým. Vybíráte si ale vy na telefonním čísle 731 800 900 nebo SMS-kou na čísle 90 011 04. Humor Mezera A nebo B, pište. Je tu pořad s názvem Humoriáda.

0: se mění podpora energeticky úsporných opatření v rámci programu Nová zelená úsporám? Kdo a za jakých podmínek bude mít dál nárok na dotace? Jaká budou pravidla a limity pro nově zaváděné bezúročné úvěry a jak bude možné o podporu žádat? Chystáme pro vás další velkou radioporadnu. Ve studiu usednou odborníci a budou 2 hodiny odpovídat na vaše otázky. Už teď můžete pro své dotazy využít web radioporadna.cz nebo telefonní záznamník 221 553 780. Velká radioporadna. V úterý 9. června od 10 do 12 hodin v našem vysílání. Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Tentokrát přijala pozvání herečka Naďa Konvalinková.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.
2: Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
3: My jsme ve studiu s Petrou Černockou a vysíláme pro vás Humoriádu. Vy si musíte teď vybrat a někomu věnovat hlas. To právo máte. Udělit svůj bod na čísle 731 800 900 buď Bolkovi Polívkovi, anebo Miroslavu Donutilovi a jeho hostům. Komu byste rádi vy dal hlas? Dobrý den.
4: Dobrý den, tady dávám Ačko.
3: Dobře, děkujeme moc.
5: Děkujeme.
3: Píšeme a jdeme na dalšího, kdo se dovolal, kdo pak to je. Vítejte u nás.
6: Dobrý den, dáma a pane.
5: Dobrý den.
6: Tady vás Petr Zaloty. Přeji vám hezký víkend a přál bych si pokračování s panem Polívkou.
3: Děkujeme i vám, mějte se pěkně.
5: Děkujeme.
3: Kdo tam je teď?
7: Dobrý den, posluchačka Eva z Prahy, já bych si přála taky Ačko.
3: Dobře, zapisuju. Děkujeme, šťastný pátek a teď někdo další.
8: Dobrý den, tady Jenda od Lidský hory. Já vás zdravím, Patrku.
3: Děkuju.
8: I paní saxofon.
5: Ano, jo, zkraťte to, děkuju.
8: A já mám fotku z ateliéru svadební. A nejsem zas tak retro.
5: Fakt, no. Jo.
8: Přes padem je kousek.
3: No vydá.
5: No on má, já nemám.
8: A jak jste říkali to EU, tak dobře teďko zvíje ten David Dale, to je jak husky, když běžíš šediváčku flonk tady v Orlických horách.
5: No jo.
3: Dobře, tomu vyřídíme, tam bude mít radost.
8: A pak jsou ztracený ještě tyhle ty... Jak nemají signál a hledají signál
3: Nightwork,
8: a najdou signál.
3: Ano, to je pravda. No ty popěvky jsou velmi populární, když někdo najde a umí to vyhmátnout, to, co se tam hodí, je to fajn pro posluchače, mají to rádi. Komu dáte od Ačko nebo Bčko?
8: Jsou prostě ty básníci, jako byl Vrba, Borovec a tohle.
5: Máte svatou prostě pravdu. Vrba, Borovec, byli
8: tak,
5: výborný.
8: Je to tak.
5: Ano, básníci už nejsou.
8: A dáme si Polívku.
3: Dobře, dáme, máte pravdu. Vyhrál to. Ještě jednou tedy o autě teď a technikou nepoznamenané manželce.
9: Jiří Prudel z Mimoně. Jiří Prudel z Mimoně, má krásnou věc. Jiří Prudel z Mimoně, to je taky jméno. To už... Stačí vynechat U.
10: Mimoň. Já myslel Mimoň.
9: Vole, totiž jeho manželka zase opakem nás, chlapů prostě, kteří víme, co je Hilsner, co je Schweiz aparát, který umíme se do ty Hauptny podívat, jo? Takže vlastně, i když nevíme, tak vlastně víme, protože my umíme, máme ty pohledy. A tady ta manželka od pana Prudela, paní Prudelová, ona je učitelka Prudl, ona je učitelka angličtiny. Ona učí angličtinu a ona opravdu technicky, a on píše takový krásný důkaz, pan Prudel, jak ta jeho profesorka opravdu neví, protože on něco chtěl koupit. Jezdil, byla zima, on jezdil od obchodu k obchodu. Jezdil a hledal nějaký zboží, píše víno, že nebylo tedy dobrý víno, tak několik obchodů. A vždycky se zastavili v té zimě a on, aby nebyla zima, tak vždycky nevypnul prostě ten motor, nechal ho jet, dal tam tu ruční brzdu, že jo, zatáhnul ruční brzdu a tak ten neutrál tam si našel ten neutrál a říká čekej a top. A když přišel poprvé, po druhé, po třetí a po čtvrté, když byl nápadný, protože ona vždycky seděla, paní Prodelová, a takhle kvedlela tou šajtrpákou, tou levou profesorskou rukou. A on říká, co pořád blbneš? On říká, co pořád blbneš tou šajtrpákou? On říká, no topím, ne?
3: Humoriáda. Petro, taky jsi ještě v autě našla nějaké místo, kde nevíš, na co to je ten knoflík nebo ta funkce, nebo k čemu to je v tom autě?
5: Vzhledem k mému věku je spíš pravděpodobně, že zapomenu, k čemu ta věc je. Ale zatím umím odbírat auto.
3: Ano.
5: A dokonce jsem dostala od jedné kamarádky, ráda ji nebudu jmenovat, ale je taky trochu malířka, je to moje kamarádka od dětství. Ona říkala, že když vystupuju, když jedu třeba na to vystoupení, já nevím, 200 kilometrů.
3: Ano.
5: A furt se jim v tom autě. Tak člověk v mém věku už tak jako trošku celý zvadne a hlavně zatuhne. A ona říká, no jo, ale ty asi špatně vystupuješ. Musíš otevřít ty dveře, pak tam musíš takhle hodit pravou nožku, smykem levou nožku, opřiš se o ty dveře levou rukou a už stáváš. A ty to asi děláš blbě, no a to prostě pak nevypadá elegantně. Jo, to je, ale má pravdu.
3: To je jako trénink na červený koberec?
5: Jo, tak nějak. No.
3: Jo.
5: Ale já si to pamatuju, do dneška to dělám. Do dneška to dělám jedna nožka, druhá a tou levou se přitáhnu. Když jenom otevřu a chci vystoupit, tak jsem vohnutá, hrbatá. Jo. Jo. Hele, teď mě určitě poslouchá nějaká starší dáma. Tak prosím vás, vprava, leva, rukou levou.
3: Nahoře se chytnout.
5: Nahoře peří. A pak vystoupit ladně jako víla. No, tohle to smysl.
3: A jde to v čemkoliv? V holinkách, teniskách, v lodičkách?
5: Ne, to je tak elegantní, že prostě to jde, to by mohl člověk i v noční košili.
3: Mm-hmm. Dá se takhle vystupovat i z traktoru?
5: Z traktoru jsem ještě nevystupoval. Tam to bude trošku problém s tou vejškou, co?
10: No, jo.
5: To když někdo přinese schůdky, tak já vylezu i na traktor.
3: Vážení, je tu čas na naši soutěž humoriádnickou uzavřít páté kolo tohoto týdne a na konci ještě pořadu vylosovat někoho, kdo dostane digitální rádio. Teď se bude bojovat o knížku, o jednu z těch pěti, ať už to budou kulišárny nebo klukoviny, vylomeniny, radovánky či děkovačky. Otevřu už za chvíli telefonní linku, zatím je uzavřená. To číslo sem do studia je 731 800 900 a otázka se bude týkat Petry, nebo s Petrou bude trochu souviset. A tak linku teď otevírám a někomu umožním odpovídat na soutěžní otázku. Kdo se dovolal? Dobrý den, asi jsme někde na cestě.
11: Marcel, dobrý den.
3: Marceli, v autě?
11: Ano.
3: Dobře, na cestě kam? Domů.
11: Na cestě z práce domů.
3: Dobře. Ano. Tak třeba to bude šťastný dojezd. Tak doufám, že dobře slyšíte a ptám se, jak dlouho trvá film Dívka na koštěti, kde hrála Petra Černocká. Dám dvě možnosti. 76 minut anebo 126 minut. Co myslíte?
11: Já myslím, že 76.
3: Co si myslí Petra? Jestli to ví nebo neví.
5: Já to teda určitě nevím, ale já bych řekla taky 76, mě to stačilo.
3: Je to tak, jo. Výborně, no tak knížka už je v podstatě vyhraná, teď jenom zbývá prozradit, jakou si vyberete, nebo jaká vám chybí, na jakou byste měl chuť si číst.
11: Já bych chtěl Pepu Dvořáka.
3: Pepu Dvořáka, takže jeho kulišárny. Tak bude mít radost, rádi pošleme a ještě na adresu, kterou nám pak nadiktujete už mimo éter, aby ji všichni neslyšeli. A šťastný dojezd a poslouchejte zase příště Humoriádu a ještě tenhle konec, na to nezapomeňte, kdybyste domů dorazili dřív, tak zůstaňte v autě, kdyby k tomu ještě přibylo rádio. Tak jo, zatím děkuju, mějte se pěkně. No a nám nezbývá nic jiného, než si z toho také filmu 76 minut trvajícího pustit tuhle titulní melodii, kterou vlastně naspívala i dala dohromady Petra, že je to tak?
5: Ne, já jsem to nenapsala, chrpábu, ne, to je takový na jazzy, já jsem taková folkovka.
3: Jo. Kdy naposledy jsi zpívala?

0: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Marcelovi tedy ještě jednou velká gratulace. Připomínám, že samozřejmě máme ve hře i digitální rádio, na to taky dojde a budeme ho losovat na konci dnešního pořadu z těch výherců, kteří v tomto týdnu vyhráli. Jinak červnová soutěž až do konce měsíce, pětice knížek k dostání i na stránkách humoriada.cz. Zatím opouštíme soutěž a ptám se Petry Černocké, zde přítomné, co by si teď dala Humoriádě.
2: Jako já myslím, že třeba s některými jsem se vlastně vůbec těmi giganty humoru nesetkala, jak tak na to koukám.
1: No.
2: Protože třeba Josef Hlinomas, nikdy jsme se nepotkali.
1: Tak máme ho tu i s Daliborem Pokorným, rozhlasová věc, s pásma Hajný Lopucha a doktor Třapec. Povídání nazvané Výjimka a pravidla. Tak pustíme si, uvidíme, jestli posluchače to zajme.
3: Dobrý den, vážení a milí posluchači Kolotoče, u mikrofonu redaktor doktor Třapec.
4: Pochvala, pane doktore Třapec, to mě těší, že jste už zase tady. Jaký máte dneska problém? Přísloví, víte?
3: Dobrý den, soudru Lopucho, ano, dneska mám výjimka potvrzuje pravidlo.
4: Co ti moudrej lid chtěl říct si, víte?
3: Ano, no já myslím, že to bychom mohli prostě vzít si několik výjimek.
4: A aplikovat na to naši, pravidla. Na ty pravidla. Tak hejte, tak třeba, když máme jako několik takových názorů úplně blbých.
3: Ano.
4: Tak jeden z nich může být prima.
3: Ano, ano, ano.
4: A to potvrzuje tu blbost toho ostatního všeho.
3: Ano, no nebo naopak zase třeba...
4: Naopak, když je všecko chytrý.
3: Třeba řekněme...
4: Tak jeden blbec to může všecko úplně...
3: Potvrdit.
4: No, potvrdit.
3: Ano. Jistě, no tak to je...
4: To vidíme denně při své praxi životní, víte?
3: Ano, to je zajímavé, jak ta životní praxe tyhle věci takhle potvrzuje. Nebo podívejte se třeba, když, jako bychom řekli, že třeba všichni se mají dobře.
4: Ano, tak musí být někdo, kdo se má blbě, aby to potvrdil.
3: Ano.
4: No a čím je víc těch potvrzení, víte?
3: Ano, čím
4: tak
3: je...
4: Tak tím víc platí zase, že je to pravda všecko.
3: Ano, ano, ano.
4: Nebo čím víc je něco pravda... Tak tím víc se lže, aby ta pravda jako vylezla, víte?
3: No tak to je jako...
4: To někde dělají taky, víte?
3: Jistě, lidi. V některých státech, ale...
4: Lidi jsou všelijaký, no.
3: Ale já myslím, že to je prostě jaksi trošku už jiný příklad, ale podívejte se třeba, tak ono
4: to je totiž, taky dost nekrásný.
3: Jak si záleží na tom, co člověk jaksi drží za výjimku,
4: ano.
3: A co drží za pravidlo,
4: ano,
3: že?
4: Když někdo, třeba člověk někoho drží za výjimku, víte?
3: Ano.
4: Tak a on se boucuká a vy ho za tu výjimku furt držíte. No, tak se vám nemůže utrhnout.
3: Jistě, no. Já si právě myslím, že záleží také na tom, kterého člověka jak si držíte za výjimku.
4: Ano,
3: že?
4: Ano, ano. No tak podívejte se, za výjimku držím člověka, který třeba vymyslí.

0: potvrzuje tu blbost těch druhých, víte?
1: Ano.
0: Prosím.
1: No, tak já myslím, že to jsme jako vysvětlili
0: to
1: dost
0: zevrubně. To jsme vysvětlili dost dobře, víte?
1: A že když člověk takhle se začne na ten svět dívat...
0: Dívat, tak to vidí úplně jinak.
1: A vidí prostě ty výjimky a ty pravidla...
0: Ano.
1: Tak najednou pochopí vlastně tu hlubokou dialektiku toho...
0: Toho všeho, že to všecko se vším souvisí, víte?
1: Ano.
0: A najednou zjistíte, že něco s něčím nesouvisí a už víte, že to souvisí všecko.
1: Protože to je taková výjimka...
0: Výjimka z toho souvisení.
1: Ano. A já myslím, že právě my musíme jako...
0: Ještě více a ještě
1: více
0: blbější věci vymýšlet, aby ta chytrost vyplavala na povrch.
1: Ano.
0: Děkuji.
1: Prosím, naschledanou. Děkuji vám.
0: Těšilo mě.
1: Skutečně dneska se to...
0: Dneska se to, že jo,
1: děkuji vám. Prosím,
0: no,
1: naschledanou.
0: Vidíte, jdeme do hloubky. Čím dál víc. Prosím.
2: Rozhlasová věc, tedy Josef Hynomas a Dalibor Pokorný. Nějaký rozhlasový Silvestr nebo takovou jako estrádu rozhlasovou natočila si, Petro, někdy? Byla jsi u toho nebo spíš televizní věci?
3: Hele, určitě jo, ale to jsem vždycky považovala za méně zdařilé, protože já mám pocit, že poměrně hezky jsem jako vždycky vypadala jako holka. A v té televizi to vždycky pomůže, když řeknu nějakou hloupost, tak to projde. No. Většinou.
2: Takže jako před mikrofonem ostych, no. Rozhlasový mikrofon.
3: Já jsem hodně byla často, já jsem myslím i sama tak nějak vysílala, hned po revoluci to začalo být a lidi volali a jednou mě nějaký pán seřval, co to tam milem za pitomosti, tak jsem s tím flákla teda. Ale ty už máš scénář, ty už to máš, to byla taková improvizace. Je to, ano, po revoluci
2: no,
3: jsme
2: tady,
3: dělali.
2: Tady scénář taky moc není, tady si
3: no,
2: sestavíme seznam.
3: No ale máš
2: seznam,
3: takový ale... něco, jo, když to bylo jenom zvedat těm lidem, aby jsme byli v kontaktu. Ale já jsem si k tomu tehdy vzala Pavlínu Filipovskou, která je zkušená rozhlasačka a jako duo jsme byli dost dobrý, i když ona je daleko chytřejší a vtipnější.
2: Ale,
3: jo, ale já jsem vypadala taky tím pádem v tom světle, že jsem zajímavá.
2: A tuhle práci jak dlouho jste dělali?
3: To jsme dělali asi rok, to jsem si vymyslela. No, když nebylo co dělat po revoluci, kdo by stál o to, abych zpívala. To byly zavřený ty kulturáky, všechno. Ale rádia šlo jedno za druhým, to byly soukromí, že jo. No a pak jsem psala články do novin, že jo, to taky šlo. Jenom nespívat mě nechtěli nechat. A teď už se to zlepšilo.
2: Kdy se to zlomilo? Kdy sama pokládáš nějaký rok za ten zlom? Kdy se to vrátilo?
3: Hele, asi tak po té revoluci 2 roky to takhle bylo, jo. Že nebylo kde zpívat. Tak jsem vymyslela dětskou desku. A pro děti můžeš zpívat vždycky třeba ve škole v tělocvičně. Tak jsme jezdili takhle dětičkám. Hmm. Ale měla jsem hezký dětský písničky, jsem si napsala. No, ale já jsem radši už teda teďka víc pro ty dospělí, jo. Jako, a mám ráda to country. Zítra mám nějaký, jako to bude určitě country. Pozval mi tam Honza Vančura a na
2: bude.
3: Hradě. Jenom nevím, kde.
2: To bude vidět Jirka, pošle tě tam nebo doveze.
3: Ano, ano.
2: Vážení, čím budeme pokračovat? Můžeme buď samozřejmě s Josefem Hynomasem a taky Daliborem Pokorným, nebo si dáme Hurvínka. Vybíráte si na telefonu 731 800 900 SMS-kou na čísle 90 011 04 Humor, mezera A či B a k tomu nám ten čas ještě vyplní skupina Miraj. Vedle tebe usínám, tak vy prosím vás ne.
4: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Petra Černocká dohlíží na přepisování bodů buď do konta Josefa Hlinomaze anebo Hurvínka. Ve hře jsou tyhle dvě ukázky a vy si vybíráte na telefonu 731 800 900. Kdo tam je?
2: Dobrý den, tady David znovu, já bych si strašně přál Hurvínka.
1: Dobře, tak má bod. Kdo další? Dobrý den.
3: Dobrý den, Karel Bojkovic. Zdravím vás, Patriku, i samozřejmě paní Petrušku.
4: Děkuju.
3: A já bych chtěl Bčko.
1: Dobře, děkuju za to. Dobrý den, kdo teď?
4: Halo.
5: Dobrý den, tady František, posluchač. Já bych si přál Bčko a oba vás zdravím, hlavně paní Petru, se kterou mám doma potečku.
4: Máte, jo, děkujem
1: za to hlasování. Vítáme dalšího.
6: No, dobrý den, tady Soňa z Volšova. Uh-huh. Já zdravím paní Petrskou, vás taky.
4: Děkuji vám.
6: A chtěla bych Ačko.
1: Zapisuj Ačko, Josef Hlinomas má bod, kdo ještě? Dobrý den.
7: Dobrý den, tady posluchačka z Ostravy.
1: Ano.
7: A přála bych jí taky Bčko.
1: Bčko, dobře, tak jo, tak zastavujeme, stačí nám to hlasu dost. Vyhrálo to Bčko, uděláme změnu, půjdeme za Hrovínkem se Spejblem, tedy Helenou Štáchovou, Martinem Kláskem, tady je ukázka, teda je nazvaná Co je to spravedlnost?
8: Hurvajs?
9: Co je?
8: No kam pak uháníš?
9: Do kina.
8: A na co?
9: No to ještě nevím. Ale s tebou mě baví svět, to určitě nebude.
8: Ale jen se neodříkej, chlapče, já se ti o zábavu postarám.
9: Ale?
8: Žádné ale. Budeš doma a napíšeš 100krát, že už budeš hodný.
9: Proč?
8: Protože jsi rozbil okno.
9: Já ne.
8: A kdo asi?
9: Mánička.
8: Hurvajs, prosím tě, nelži. Já v tvém věku nikdy nelhal.
9: A když jsi s tím lhaním začal, taťulínku?
8: Hele, kdo to udělal? Kdo to udělal? Já se ptám naposledy.
9: No, to je dobře, že s těma otázkama končíš.
8: Skončím, až mě povíš, kdo to rozbil.
9: Teď jsem ti řekl, že Mánička.
8: Hurvajs.
9: Protože se uhnula. A jí neřekne nikdo nic, že jo? A já, abych psal trest.
8: No takhle je to spravedlivé.
9: Jak pro koho? Ty považuješ za spravedlivé, že ten trest psát budu. Já, že nebudu.
8: Pamatuj si, že zavděčit se všem je umění, které nikdo neumí.
9: No jo, ale někdo přece musí určit, co je spravedlivé.
8: No co to jo, to jistě.
9: A kdo?
8: Ten, kdo je starší a zkušenější.
9: Jo, takhle, takže v našem případě ty.
8: No jistě, jsem přece tvůj otec.
9: A otcové mají vždycky pravdu?
8: No ano, sám sebou.
9: Protože jsou starší, zkušenější?
8: No ano.
9: A chytřejší než jejich synové?
8: Bodeď.
9: Aha, a... Taťulínku?
8: Co zas?
9: Kdo podle tebe vynalezl žárovku?
8: Ne, přece Edison.
9: Tak proč ne jeho otec?
8: Hele, víš co? Víš co, Hurvínku?
9: No, nevím, taťulínku.
8: Když jsi tak chytrý, tak tu větu o zlobení nemusíš psát 100krát.
9: Hurá!
8: Ale 200krát.
9: A proč?
8: Abys už konečně pochopil, co je to ta spravedlnost.
9: No, tak to už jsem pochopil.
8: Ano?
9: Spravedlnost je právo silnějšího.
8: No vidíš, no, tak konec debat a šupej psát.
9: Už jdu. A až ten trest dopíšu, tak půjdu a to okno doopravdy rozbiju, víš?
8: A já tě ohnu přes koleno a naplácám ti, kluku nevděčná.
9: Co si zlobíš? Sám si přece říkal, že zavděčit se všem je umění, které nikdo neumí. Ha, ha.
0: Humoriáda.
10: Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Potkal ses někdy osobně s Hrvínkem nebo se Spejblem?
4: Bohužel.
1: Ne?
4: Neměla jsem to štěstí. Ne. Ale znala jsem některý ty lidi tady z toho okolí, no. Znala jsem Kiršnera Štáchovou, to jo, ale jako ty takový ty, co... No hele, já to obdivuju, ale vlastně jsem ani s mojí dcerou nechodila na loutkový divadlo.
1: Ne. Na žádné.
4: Ne.
1: Vy jste se ohrali doma.
4: No ne, to zase takhle bych se neobětovala, že bych si vzala dřevěný bačkorky a dělala báře nějaký legrácky. Ale nevím, no to už se chodilo do kina na takový filmy a tak.
1: To jo, ale to... já jsem byl na Hrvínkově jako malý.
4: No ty jsi staromodní asi.
1: Starý. Taky retro.
4: No.
1: Večerníček se miloval i s Pejbou Zorvínkem. Jeden z těch mála loutkových a takových. Že ne všechny loutkové jako mi úplně přirostly.
4: Jo.
1: Takové ty trenkovské věci na mě byly jako na dítě moc depresivní, tmavé a tak.
4: Ale mně se právě tyhle líbily potom víc.
1: Potom, ale v dětství ne.
4: Ano, to je pravda, na dětství je to příliš zatěžující. Ano, jako, byly temný.
1: Jako oblíbení broučci jsou pro mě hororem, jako pro dítě.
4: Fakt?
1: No, úplně hrozný.
4: Ty jsi jim to sežral. Já jsem viděla od začátku, že je to hloupost.
1: Petra Černocká, naší hostem. Tak čím to uzavřeme? Buď ještě Hurvínkem, anebo Vladimírem Menšíkem. Nabízím proti poslední souboj. Vy si vyberte během písně Petra Nováka a zavolejte nám své rozhodnutí. Tady telefon do studia 731 800 900, SMS-kové číslo taky do studia mířící, ale pište textové zprávy s heslem Humor, mezera A nebo B a posílejte na číslo 90 011 04.

0: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Humoriáda ještě musí uzavřít své vysílání jednu ukázku a taky musíme vylosovat výherce digitálního rádia. Tak nejprve ta ukázka. S kým bude? S Hurvínkem nebo s Vladimírem Menšíkem? Na to se ptám vás, co voláte? Dobrý den.
2: Dobrý den. Braňo z Martina.
1: Ano.
2: Pozdravím vás do studia a hlasujem za Ačko.
1: Ačko, Hurvínek dostává bod. Dobře, tak moc děkujeme. Ještě někdo se přidá? Poprosíme stišit rádio. Ano?
3: Dobrý den, tady je Marcela z Ústí nad Labem. Patriku, zdravím vás a Petrušku Černošku.
4: Děkuju.
3: A pro Davida bych chtěla Hurvínka.
1: Dobře, děkujem. Tak další bod pro něj. Ještě někdo? Vítejte. A stište rádio.
5: Dobrý den, tady David, dávám Hurvínka.
1: Dobře, jasně. Ještě někdo? Halo.
6: Ano, já bych chtěl hovořit klosování.
1: No, klosování, to ten nás teprve čeká. Teď vybíráme ukázku, Ačko nebo Bčko?
6: Já si dám Ačko.
1: Dobře, to znamená Ačko, znamená tedy Hurvínka. Jestli se nepletu, je to tak, ale v součtu hlasů nakonec nám vychází Vladimír Menšík. Vyhrává imitace od Libora Pantučka.
7: Já jsem se tě chtěl zeptat, jednak ti musím říct, velice rád, že tvoje imitátorské vystoupení ve dní v kraji, myslím Jihomoravský kraj, nevím, proč tam nebyl Zbyšek.
8: No, tak já nejsem krajský formát, já jsem světovka, víš.
7: Tam taky ale nebyl, to jsem viděl, svět se baví, ale zvlášť říkám, ta imitátorská část toho tvýho, dokonce se tvrdí, že umíš vůbec nejít napodobit naprosto neznámý lidi. Já to ale ulehčím, já bych měl takovou prozbu. Jestli bys mohl sám sebe požádat jako Janu Kociánovou, jako bys byl Joška Kroner, aby ti něco zatancovala. Ne, zaspívala.
9: Dobře, já jsem pro. Ako pacho hybský zbojník, si brajem, keby mohla zaspěvať zpěváčka Jana Kociánova len tak pri gitare ako pri vatre.
10: Starosti, zahoď svoje starosti, zahoď svoje starosti, pozri, aký je krásný deň, aký mamuje tomu zde ho nechodí. Chci ako iný začať nadávať, ale skús radšej pozrieť na krásu dní. A na lítosti dokážeš sa iba smiať, a na klebety odpovieš im úsmevom. A na ulici zapáči sa na rezej strom, nečík sa smelej začni, a že ma budeš mať, si začni mnoho starosti.
1: Humoriáda. Tohle byla ukázka tedy s Vladimírem Menšíkem a taky s panem Pantučkem. A teď je třeba vylosovat výherce digitálního rádia. Zůstali nám v osudí čtyři, v úterý nikdo nevyhrál, takže ve hře je Milan, Jiřina, Petr a Marcel z dneška. Petra Černocká teď zatočí naším losovacím zařízením. Tak,
4: ano, točím.
1: A vybere jedno číslo a to nám určí den v týdnu. Tak, co tam máme? Vytahujeme.
4: Hele, jednička.
1: Jednička je Milan Hrvalík, který vyhrává digitální rádio. Tak jo, gratulujeme.
4: No, gratulujeme, ale ty zbývající tři mě teď nemají rádi.
1: Budou určitě a budou mít zase šanci vyhrát někdy příště. Soutěžíme celý červen a samozřejmě máme pro vás vždycky zásobu dobrého českého humoru. Petro, děkuji, ať se daří.
4: Taky,
1: hezký víkend.
4: Hezký den.
1: Mějte se krásně a o víkendu ve Hvězdných návratech třeba s Luďkem Nekudou po 16. hodině v sobotu anebo v neděli s režisérem Jiřím Krejčíkem se Patrik Rozehnal těší. Mějte se krásně.

0: Kutilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
1: Zaměříme se na okurky, aby vám nezhořkly. Zamyslíme se nad rybáři, proč sedí hodiny a hodiny u vody, marně, a poradíme s výbavou pro náročné grilování.
0: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 21 hodin na rádiu vašeho kraje. Milovníci country muziky si u nás přijdou na své. Legenda české country Mirek Černý a jeho Country dostavník. Na jeho příjezd se v našem vysílání můžete těšit každý všední den v 9 hodin večer. Country dostavník Mirka Černého. Hodina plná country písniček, které si zaspíváte.

0: Bylo 5 hodin.
1: Český rozhlas Sever. Zprávy.
0: Varnsdorf finišuje s přestavbou klubovny v Domě dětí a mládeže. Hotovo má být na konci června. Dobrovolné vstupné v libereckém Severočeském muzeu zůstane i nadále. Česká armáda chce podle ministra Zuny přijímat více vojáků. Po ránu a přes den čekejte jasno nebo polojasno, k večeru více oblačnosti. Teploty dnes do 28 stupňů. Jsou tu zprávy, dobrý poslech a také pondělní ráno přeje František Janačík. Klubovna v Domě dětí a mládeže ve Varnsdorfu dostává novou podobu. Do její přestavby na lépe využitelný prostor se pustilo město. Práce mají být hotové na konci června a Varnsdorf za ně zaplatí 2 miliony a 700 tisíc korun.
2: Podle mluvčího radnice Tomáše Seckého sloužily prostory jako keramická dílna a cvičná kuchyně. Při souběhu kroužků se ale účastníci vzájemně rušili. Nově bude prostor oddělovat skládací příčka s integrovanými dveřmi. Počítá se i s novým vybavením klubovny. Daniela Pilařová, Český rozhlas.
0: V Severočeském muzeu v Liberci dál zůstane dobrovolné vstupné. Muzeum ho zavedlo před 4 lety, kdy se po 3leté rekonstrukci otevřelo veřejnosti. Původně mělo být dobrovolné vstupné jenom dočasné. Ukázalo se ale, že příjmy muzea se naopak zvýšily. Před rekonstrukcí muzeum vydělalo na vstupném ročně zhruba 300 tisíc korun. Na tom dobrovolném nyní vybírá přibližně 2,5 násobek. Více řekla náměstkyně hejtmana Květa Vinklátová ze starostů pro Liberecký kraj.
3: Ztrátu neregistrujeme, zlepšujeme přístup k tomu, aby se lidé dostali k té možnosti platit. Už je tam možná elektronická platba, to se nám osvědčilo. My jsme to zavedli po otevření muzea, kdy vlastně muzeum bylo jako úplně nové. A lidé se nám do muzea vracejí opakovaně, jsou to celé rodiny.
0: Armáda za prvních 5 měsíců letošního roku nabrala přibližně 1400 vojáků. Cílem je 1800 za rok a 450 členů aktivních záloh. Na víkendových dnech pozemních sil Bahna v Brdech to řekl ministr obrany Jaromír Zuna za SPD spolu s vedením armády. Podle nich potřebuje Česko kvůli aktuálnímu dění ve světě počet vojáků dál navyšovat. Zuna řekl, že armáda přijme organizační i rozpočtová opatření, aby vyhověla všem žadatelům. Česká armáda má v současné době 25 tisíc profesionálů a přibližně 5,5 tisíce příslušníků aktivních záloh.
1: Sport.
0: Velkou cenu Monaka Formule 1 vyhrál Ital Kim Antonelli. 19-letý pilot Mercedesu se stal nejmladším vítězem v historii prestižní Grand Prix a triumfem v 5. velké ceně za sebou zvýšil vedení v mistrovství světa. Druhý skončil Brit Hamilton z Ferrari, třetí dojel Francouz Haidar z Red Bullu.
1: Počasí.
0: Dnes čekejte jasno až polojasno, odpoledne a večer přibývání oblačnosti od západu. Teploty dnes přes den i do 28 stupňů Celsia ve stínu. Na horách počítejte s teplotami do 23 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
0: V Chabařovicích na Úsecku pokračují opravy na průtahu obcí mezi Přestanovem a Trmicemi. Projíždíte Kyvadlově, čekejte tam zdržení, zejména v ranní špičce. Jeďte opatrně.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Krásný den vám všem s Českým rozhlasem Sever. Dobré ráno, začíná nám nový pracovní týden. Máme 8. června, máme 4 minuty po 5. hodině. Vstávejte s úsměvem, vstávejte s dobrou náladou a hned to bude lepší. Samozřejmě my vám řekneme, čím významný je 8. červen už za chvíli v kalendáři, ale dnešní den zahájíme písničkami, které nestárnou. Těšte se na Jiřího Korna, právě teď na Václava Neckáře.
1: Dobré ráno.

0: Krásný den vám všem, 10 minut po páté. I takovej Robinson si může na opuštěném ostrově pustit Český rozhlas Sever, proč ne, když má digitální rádio. Hezký den, hezké ráno vám všem v pondělí 8. června. Máme Medarda, to víme, Medardova kápy, ale o tom si něco řekneme ještě v této hodině, o těch pronostikách pro dnešní den. Co víc říct o dnešním dni, to ví naprosto přesně Petr Jungmann, protože přichází s kalendářem.
1: Zvítězila pravda a láska. Yes, we
2: can. Dobrý den, je tady pondělí 8. června. Medarda. Jinak Medard je jméno germánského původu a vykládá se jako tvrdá moc. Tady je Petr Jungmann.
3: Velký bratr tě sleduje.
2: 77 let už víme, co dokáže velký bratr. Od 8. června 1949 víme, co je zač.
3: Válka je mír, svoboda je otroctví, nevědomost je síla.
2: George Orwell ten den vydal svůj slavný román 1984. Přesně o rok později v roce 1950 si Milada Horáková v inscenovaném procesu vyslechla rozsudek smrti.
4: Zločin velezrady podle paragrafu 1 odstavec 2.
2: S ní byli k trestu smrti oběšením za záškodnické spiknutí proti republice odsouzeni i další.
4: Jan Buchal k trestu smrti, doktor Oldřich Pecl k trestu smrti, Záviš Kalandra k trestu smrti.
2: Před 30 lety v roce 1996 začalo v Londýně památné fotbalové euro.
5: Karel Poborský jde sám! Krásně to skutili 1-0!
2: Naši dokráčeli až do finále, kde je až prodloužení porazili Němci. Kde jsou ty časy, kdy naše jedenáctka porážela nejlepší týmy světa? Třeba si na to naši fotbalisté vzpomenou. Mistrovství světa začíná tento týden. V pátek vyzvou naši borce Jižní Koreje. Další stanici metra na lince B dostala Praha přesně před 25 lety. V roce 2001 byla otevřena stanice Hvězda 70. a 80. let. Velšská zpěvačka Bonnie Tyler má dnes 75. Televizní hlasatelka Marie Redková má 70. narozeniny. A já přeju hezké pondělí a úspěšný nový týden.
6: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: minutu po čtvrt na šest. I vy posloucháte Český rozhlas Sever. Hezký den vám všem. Možná jste si toho všimli. Na Mírovém náměstí v Ústí nad Labem jsou velké černé nádoby. Co v nich bude, nám prozradí ředitel střední zahradnické a zemědělské školy v Děčíně Liberdě Libor Kunte už za malou chvíli.
1: Počasí.
0: Já vám teď něco prozradím o dnešním počasí. Když se dívám na radarové snímky, obloha je čistá, aktuální teploty jsou kolem 10 stupňů v Mostě, 11 stupňů v Ústí nad Labem. Dnešní maximální teploty budou do 28 stupňů, bude jasno až polojasno. K večeru bude přibývat oblačnosti. Hezký den.
1: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.
2: Dneska všichni říkají a všude píše se, že prý je moderní a zdravý jen tak chodit po lese. A já bych řekl, že na tom kruci asi něco musí být, když o tom zpívá na svém albu už i Justin Timberlake.

0: krutnou nudu.
1: Pěkný den s Českým rozhlasem Sever. Bez nudy, ať je ten dnešní den. Hezký den, hezké ráno na Mírovém náměstí v Ústí nad Labem. Teď můžete vidět velké černé nádoby plné hlíny. Ředitel střední zahradnické a zemědělské školy v Děčíně Liberdě Libor Kunte Slávce Brádlové prozradil, co do nich společně se studenty vysadí.
2: Tyto sklolaminátové nádoby, které mají průměr 2 metry a ty menší 1,40 m, jsou naplněny drenážní vrstvou štěrku, poté se dává klasická zahradní zemina, poměrně kvalitní ornice. Na úplném vrchu bude tato ornice promíchána se zahradnickým substrátem, dojde k vysázení dřevin a všechno to bude zasypané kačírkem, aby tam neprorůstal plevel. Takže já myslím, že to bude opravdu velmi pěkné a myslím, že Ústečané budou mít na co koukat.
3: Neptám se právě vás na tuhle věc úplně náhodně, protože vlastně vaše škola se o tenhle projekt zasloužila a také ho prakticky provádí. Tak jenom tak pro představu, kolik asi tak té zeminy se spotřebuje? Ono, jsou to tedy v úvozovkách květináče náramně veliké.
2: Je to skoro neskutečné, ale do těch obrovských nádob přijde skoro 30 kubíků země. Plus teda další asi 4 kubíky toho štěrku, takže jsme na nějakých, dejme tomu, hrubým odhadem 35 kubících, což je teda opravdu obrovské množství.
3: Já si myslím, že tomu Mírovému náměstí to náramně prospěje, že v těch parných dnech pak to bude taková příjemná zastávka. Ale čím se to osází?
2: Tak budeme to osazovat keři. Nejrůznějšími, buď tedy malinko vzrůstnějšími, které budou dělat takovou tu centrální část té nádoby, a těmi méně vzrůstnými, které budou po obvodu. Jsou to keře, které jsou zajímavé svým olistěním, jsou to pestrolisté třeba dřeviny, které se právě do toho intravilánu měst hodí, to znamená, jsou to takové věci, které řekněme patří do toho moderního stylu, takže i ty odrůdy jsou vybírány s tímto potenciálem. Tak já myslím, že návštěvníci města nebo obyvatele města to uvidí velmi brzy, protože že předpokládáme, že ta výsadba proběhne v pondělí a v úterý. Záleží na tom, jak se nám podaří naplnit ty nádoby zemí.
3: Velký objem hmoty, velký objem prací. Předpokládám, že vaši studenti to mají vlastně jako část praktické výuky. No a když už tedy mluvíme o velkém objemu práce i hmoty, tak se ještě chci zeptat, bude to záležitost sezóní?
2: Nebude to záležitost sezóní, bude to opravdu celoroční, to znamená, ty nádoby tady budou umístěné po celý rok, vybírány jsou tam dřeviny, které to právě dobře snesou. Magistrát té centrální části zajistí zálivku, takže předpokládám, že o ty keře bude postaráno. Je to plánováno a projektováno s takovým potenciálem, že ty keře opravdu dobře zvládnou prostor těch velkých nádob. A já myslím, že pokud by došlo k nějakému výpadku, anebo naopak k tomu, že ty keře porostou příliš bujně, tak my jako zahradníci to umíme ošetřit.
1: Tak třeba v pátek se jděte přesvědčit, jak se Ústecké Mírové náměstí proměnilo k lepšímu. Ať nám to tady krásně kvete.
4: Jsme s vámi i na Ústecku. Český rozhlas Sever. Žijeme tu s vámi.

Jestliže právě projíždíte naší krajinou na bílé v Javě 250, nezapomeňte si rozsvítit. 3 minuty před 17:30 posloucháte Český rozhlas Sever. V Děčíně bylo tornádo, i tohle se dozvíte ve zprávách v 17:30, které pro vás bude mít za okamžik už František Janačík. Dobré ráno. A breathless drive on a downtown street.

0: Bylo 17:30.
1: Český rozhlas Sever. Zprávy.
0: Silničáři opravují dálnici D8 z Prahy do Ústí nad Labem od 18. do 48. kilometru, tedy mezi Novou Vsí a Lovosicemi postupně vybudují nový systém nouzového volání, ten současný je zastaralý. Páteční tornádo v Děčíně potvrdili meteorologové Českého hydrometeorologického ústavu. Objevilo se v místní části Binov, tornádo bylo slabé, více ve zprávách. Město Český Dub na Liberecku dnes spouští druhé kolo elektronické aukce stavebních pozemků. Na téměř 10 hektarech v oblasti na Zůrách nabízí 19 z celkem 55 parcel pro stavbu rodinných domků. Ministerstvo zdravotnictví dnes na zasedání vlády navrhne navýšení plateb za státní pojištěnce na příští rok o 24 miliard korun. Automatická valorizace podle platných zákonů by částku zvedla jen zhruba o 3 miliardy a 170 milionů. Na středních školách dnes začínají druhá kola přijímacích zkoušek, potrvají do konce týdne. Neúspěšní uchazeči z prvního kola si mohli v online systému DIPSY podat až 5 přihlášek, z toho 2 na obory s talentovou zkouškou a 3 na obory bez ní. Dnes čekáme jasno až polojasno, odpoledne a večer přibývání oblačnosti od západu.

0: To je po dálnici D8 mezi exity 64 až 80. Jeďte opatrně.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Dvě minuty po půl šesté posloucháte Český rozhlas Sever. Dneska máme toho Medarda. Je tady opravdu hora pronostik pro dnešní den, tak klasická, že jo, Medardová K5 40 dní kape, nebo když se Medard rozvodní, pršívá 6 týdní, pláčeli Medard i ječmen zapláče. Dneska to na déšť nevypadá, ale na konci týdne znovu začne docela silně pršet a ochladí se. Hezký den, pokud znáte nějakého Medarda, všechno nejlepší k dnešnímu svátku. Jste s Českým rozhlasem Sever, před námi písničky, které nestárnou, těšte se na Pavla Bobka, právě teď jsou tady Činasky.

0: Hezký den s Českým rozhlasem Sever, krásné dobré ráno vám všem. Takovou pondělní novinkou v našem vysílání je pořad Osobnosti Česka. Moderátor Oskar Hess si v něm zve k mikrofonu významné osobnosti, které ve svém životě a profesi něco dokázaly. Jeho hostem bude dnes herečka Naďa Konvalinková. A tady je malá ochutnávka.
1: To jsou prostě bulvární média. Bohužel mám s tím vlastní zkušenost a je potřeba tomu vlastně moc nevěnovat tu pozornost, přesně, poněvadž oni z toho vlastně žijou.
2: Já jsem přišla jednou do trafiky a tam prostě tragická moje prostě fotka a bylo napsáno Konvalinková na dně. A já říkám, ty prodavači, paní, prosím vás, řekněte mi, co mi je, to je hrůza tady. A říkám, no, paní Konvalinková, lidi jsou zoufalí, od rána tak kupujou. Já říkám, no, já si to musím koupit taky, abych se dočetla. Co mi je. No a na třetí stránce bylo napsáno, že jsem se potápěla kdysi, jo, takže na dně.
0: Nový pořad Osobnosti Česka si můžete poslechnout v našem vysílání už dneska po 13. hodině a jak jste slyšeli dneska, hostem Oskara Hesse bude veselá, dobře naladěná herečka Naďa Konvalinková. I nadále krásný den.

0: 6:45 posloucháte Český rozhlas Sever. Doufám, že máte za sebou povedený víkend. Máme za sebou magické datum, bylo to 6.6.2026. Tak snad ten víkend se opravdu povedl na jedničku a už teď vyhlížíme ten víkend další, ale vyhlížíme i dnešní počasí. Jak bude?
1: Počasí.
0: Dneska bude příjemně, dneska bude hezky, aktuálně je to bez deště. Teploty 9 stupňů na Mlhasíte z Chomutova, 13 stupňů z Roudnice nad Labem, dnešní maxima 28 stupňů. Teď po ránu jasno až skoro jasno, ojedinělé mlha, přes den jasno až polojasno a k večeru bude přibývat oblačnosti. Hezký den vám všem.
1: Český rozhlas Sever.

0: Za 10.06 vy jste s Českým rozhlasem Sever, už máte za sebou první kávu, já čekám na 7. hodinu, normálně si dám kafe, bez mlíka, bez cukru, tak to mám nejradši, ale teď uvažuji o tom, že to kafe si trošičku zpestřím. Tušili jste, že kávu může vylepšit i pomerančová kůra nebo špetka soli. Další tipy na neobvyklé dochucení kávy pro nás mají babské rady.
1: Babské rady.
2: Obyčejný šálek vaší kávy může získat úplně nový rozměr. Oblíbenou variantou k obohacení chuti je přidání koření. Z kořice, vanilka, kardamom nebo špetka kaká dodají kávě výraznější aroma a novou chuť. V chladnějším období roku se nabízí kombinace s perníkovým kořením nebo hřebíčkem. Milovníci sladších nápojů mohou vyzkoušet med nebo javorový syrup. A co takhle přidat i jiný druh mléka? Ovesné, mandlové, hráškové nebo kokosové mléko ovlivní i konzistenci kávy a sledem vás v létě osvěží. Experimentovat můžete i s přidáním pomerančové kůry, pár kapkami kokosového nebo ořechového oleje, případně špetkou soli, která zaručí zvýraznění chuti vaší oblíbené kávy. A nezapomeňte, že účinky kofeinu jsou v těle aktivní 8 hodin po vypití šálku. Takže k snídani i během dopoledne je káva vřele doporučována. Později by vám mohla překazit usínání.
1: Babské rady s Jarkou Vykoupilovou.

Za 6 minut 6 200 s Českým rozhlasem Sever. Oprava Žukovovy ulice na Ústeckém Střekově omezí na půl roku provoz. Podrobnosti pro vás máme ve zprávách celou. Pokud jste na silnicích, šťastnou cestu a trpělivost za volantem.

0: Dnes večer v České televizi. ČT1. Podezřelým z vraždy ředitele hotelu v Českém Krumlově se stává sám šéf kriminálky. Seriál Místo zločinu České Budějovice. ČT2. Anny Girardotová a Filip Noiré ve hře lásky, nevěry a rozumu. Premiérová komedie Mandarinka. A ČT Art uvede u příležitosti nedožitých 90. narozenin zakladatele legendárního studia Y Jana Šmida kultovní inscenaci Praha 100 věžatá. Pondělní večer s Českou televizí.
1: Bylo 6 hodin.
2: Český rozhlas Sever. Zprávy.
3: Oprava Žukovovy ulice na Úseckém Střekově omezí provoz na půl roku. Meteorologové potvrdili páteční slabší tornádo v Děčíně. Na jednání vlády dnes dorazí prezident Pavel, chce jednat o zahraničních cestách. Po ránu a přes den jasno nebo polojasno, odpoledne postupně více oblačnosti, teploty do 28 stupňů. Jsou tu zprávy, dobrý poslech a také ráno přeje František Janačík. Ode dneška je v Ústí nad Labem uzavřená část ulice Žukovova na Střekově, a to od kolejí u restaurace U Lípy k křižovatce s ulicí Truhlářova. Uzavírka potrvá do konce srpna, naváže na ní další část. Začínají totiž celkové opravy této ulice. Podle Evy Kurešové z odboru dopravy Ústeckého magistrátu jsou práce rozdělené do dvou etap a potrvají do konce roku. Zakázku za přibližně 47 milionů korun zajistí firma Eurovia.
4: Dělníci opraví nejdřív úsek od železničního přejezdu k ulici Truhlářova, pak část k ulici Karla IV. Hotovo má být koncem listopadu. Nové budou i chodníky a pouliční lampy nebo křižovatky do bočních ulic. V Žukovově ulici taky přibude kolem 60 parkovacích míst a značený koridor pro cyklisty. Z Ústí nad Labem Jana Vitásková, Český rozhlas.
3: Páteční tornádo v Děčíně potvrdili meteorologové Českého hydrometeorologického ústavu. Objevilo se v místní části Binov. Tornádo bylo slabé a nízkohladinová rotace se vyskytla jen po krátkou a přechodnou dobu.
5: Na jednom místě tornádo vyvrátilo menší strom, ostatní škody byly menší, většinou šlo o poškozené menší větve. Podle meteorologů takto slabá tornáda nejsou ničím zvláštním a nelze v četnosti a významnosti dávat do souvislosti například s tornádem, které ničilo domy na Moravě v roce 2021. Z Děčínska Jan Beneš, Český rozhlas.
3: Prezident Petr Pavel se dnes zúčastní jednání vlády, kde chce řešit koordinaci zahraničních cest ústavních činitelů. Jde hlavně o účast na červencovém summitu NATO v Turecku, o kterou prezident dlouhodobě usiluje. Premiér a šéf na ANO Andrej Babiš i ministr zahraničí a šéf motoristů Petr Macinka ale jeho zapojení do delegace odmítají. Vláda má o složení delegace rozhodovat za 2 týdny. Zemětřesení, které zasáhlo jihofilipínský ostrov Mindanao, má nejméně 5 obětí. Informovali o tom tamní úřady. Podle policie se ve městě General Santos nedaleko mořského epicentra zřítilo několik budov a v oblasti jsou i výpadky proudu. Seismologové informovali, že otřesy měly sílu 7,8 stupně. Filipínské, indonéské i americké úřady vydali výstrahu před vznikem více vln tsunami mezi 1 až 3 metry. Lidem doporučili evakuaci do vyšších pater anebo do vnitrozemí.
2: Počasí.
3: Čekejte jasno až polojasno, odpoledne a večer přibývání oblačnosti od západu. Teploty dnes i ve stínu do 28 stupňů Celsia, na horách počítejte s teplotami do 23 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
3: Na silnici 1/15 mezi Liběšicemi a Úštěkem počítejte u Zimoře se zúžením kvůli opravám. Projíždí se tam Kyvadlově jedním pruhem. Jeďte opatrně.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Čtyři minuty po šesté posloucháte Český rozhlas Sever. V mnoha městech se teď objevují značky se sníženou rychlostí ve městech na 30 km za hodinu. Není to málo? Jaká je ideální podle vás rychlost ve městě? 30, 50? Já ještě pamatuju, když byla 60, ale ne jako aktivní řidič, jenom od rodičů to vím, že se jezdilo ve městech 60. To dneska probereme v pořadu Dáme řeč. kolik je nejlepší rychlost ve městě, jak dodržujete rychlost a jestli se vám daří dodržovat vůbec ta třicítka, jestli to není opravdu už moc málo. Hezký den vám všem, už teď můžete napsat mail třeba na damereč@rozhlas.cz a po deváté zavolejte. Teď dáme písničky, které nestárnou, těšte se na Abu a teď na Opět a Radeček.
2: Dobré ráno se Zdeňkem Lukeslem.
7: Když mi

0: 12 minut po 6. hodině posloucháte Český rozhlas Sever. Hezký den vám všem. Dá se říct, skoro každý den vás informujeme o podvodech, které probíhají na internetu. To vám takhle někdo zavolá, představí se jako někdo jiný a vyláká vás z něj vás peníze. Ano, takovýto podvod teď řeší kriminalisté na Děčínsku. Podrobnosti pro vás má Petr Beran v dnešní Krimi historce.
1: Krimi historky.
2: Promyšlený podvod řeší kriminalisté na Děčínsku. Ženu kontaktoval muž, který se vydával za policistu a tvrdil, že se někdo pokusil na její jméno sjednat úvěr ve výši 800 tisíc. Aby všechno působilo důvěryhodně, poslal fotografie, falešné policejní dokumenty i odkazy na skutečné policejní databáze. Několik hodin ženu přesvědčoval, že jí pomáhají ochránit úspory. Nakonec jí podvodníci navedli až k vyřízení úvěru přes 600 tisíc korun a k převodům peněz mezi jejími účty. Naštěstí tady zafungovala banka, která podezřelé operace vyhodnotila jako možný podvod a účet zablokovala. Díky tomu žena o peníze nepřišla, ale přesto se případem dál zabývají kriminalisté jako pokusem o podvod.
1: Krimi historky.

že nad zlato a bohatství je moudrost a uvážlivý čin. Že Eldorado není kdesi v dálce, ale docela blízko, v našich srdcích a v našem myšlení. A že jeho pravé jméno je svoboda, pravda a porozumění. Nosíme je v sobě a ptát se na ně je naše přirozená povinnost.

0: Dvě minuty po čtvrt na sedm posloucháte Český rozhlas Sever. Je teprve pondělí, ale už teď je potřeba plánovat něco na víkend, tak třeba na sobotu vás pozveme do Národního parku České Švýcarsko, kde připravili výpravu do Jetřichovic. Podrobnosti za chvíli.
1: Počasí.
0: Podrobnosti o počasí, pomalu nám svítá, venku už je světlo, 8 stupňů nám hlásíte z Lounska, 7 stupňů máme ve Varnsdorfu, dnešní maximální teploty 28, bude jasno nebo skoro jasno, přes den až polojasno.
1: Nový pořad a nový moderátor. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Nový pořad, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Těší se na vás Oskar Hess.
1: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: křížem krajem.
1: Hezký den s Českým rozhlasem Sever. V sobotu 13. června si užijete den v jedné z nejkrásnějších částí Českého Švýcarska. Jakou trasu pro vás připravil Národní park, to vám řekne Eva Bucharová.
2: Společně s Pavlem Svobodou, šéfem strážců Národního parku, se vydáte po historických stezkách knížete Kinského a vystoupáte na ikonické vyhlídky Marijinu skálu, Viliminu stěnu i Rudolfův kámen. Pavel Svoboda vás provede místy, kde příroda ukazuje svoji sílu i schopnost obnovy. Dozvíte se, jak se les vzpamatovává po požáru a kůrovcové kalamitě, co dneska nejvíc ohrožuje zdejší krajinu a jak může každý z nás přírodě pomoci. Cestou narazíte na zvířecí stopy, skalní převisy i drobné obyvatele pískovců a možná zahlédnete i některé zástupce ptačí říše. A protože Pavel Svoboda pracuje jako strážce už od roku 2007, můžete se těšit i na příběhy z jeho každodenní služby v terénu. V sobotu 13. června je sraz v 9.15 u informačního střediska v Jetřichovicích. Trasa je dlouhá 8 kilometrů a je náročná, protože budete vystupovat na ty zmíněné skalní vyhlídky. Nezapomeňte tedy dobré boty, oblečení do každého počasí, svačinu a pití. Z Národního parku České Švýcarsko vám vzkazují prosbu, abyste se na výpravu zaregistrovali na jejich webových stránkách nps.cz/akce. Tak hezké zážitky na sobotní výpravě s průvodcem po Jetřichovicích.
1: No jaké bude o víkendu počasí, to ještě daleko, to vám ještě neprozradím, ale snad nám to vyjde. Hezký den.
0: Jsme s vámi i na Děčínsku. Český rozhlas Sever žije.

Dobrý den, dobré ráno všem, zprávy v půl s Františkem Janečíkem se blíží, v Mostě omezí noční parkování dodávek na některých místech, podrobnosti už za chvíli, nadále hezký den, i nadále hezké ráno vám všem.

0: Bylo půl sedmé.
1: Český rozhlas Sever. Zprávy.
2: Město Most omezí noční parkování dodávek ve vybraných ulicích sídliště Liščí vrch. Nařízení bude platit od 15. června. Opatření se už v minulosti osvědčilo v nedaleké ulici Topolová. Družstevní ulice v Doxech bude bezpečnější. Radnice využije rekonstrukci podzemních sítí a dobuduje chybějící chodník v úseku mezi obytnou zónou a zámkem. Maximální ceny pohonných hmot jsou už třetím dnem stanoveny ministerstvem financí. Čerpací stanice mohou benzín stále prodávat maximálně za 41 korun a 64 haléřů. Cenový strop u nafty je stanovený na 40 korun a 4 haléře za litr. Ceny na zítřek, tedy úterý, ministerstvo oznámí dnes odpoledne. V kauze Dozimetr, která se zabývá ovlivňováním zakázek v pražském dopravním podniku a na magistrátu, dnes pokračuje soudní líčení. Předseda soudního a senátu chce vyslechnout bývalé členy dozorčí rady dopravního podniku. Na Slovensku pokračuje hlavní líčení v kauze, která se týká podezření ze zneužití slovenské policie při trestních řízeních. Mezi obžalovanými je mimo jiné i bývalý policejní prezident a současný místopředseda sněmovny za vládní stranu Směr Tibor Gašpar. Dnes jasno až polojasno, odpoledne a večer čekejte přibývání oblačnosti od západu. Teploty dnes do 28 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
2: Silnice 1/28 na okraje Loun ve směru od mostu je stále v obou směrech uzavřená. Silničáři přestavují okružní křižovatku u Dobroměřic a Lenešic. Jeďte opatrně.

0: 8 minut po půl sedmé posloucháte Český rozhlas Sever. Hezký den, slunečný den, už nám svítí sluníčko, dobré ráno v pondělí 8. června, co přinese dnešní den v Teplicích. Od 19 hodin bude v Zahradním domě koncert Severočeské filharmonie. V programu vystoupí mimo jiné houslistka Karina Kaltenbach-Schönhardt a klavírista Tomáš Spurný. V Ústí nad Labem zahraje od 16 hodin a 30 minut v areálu Bistro Park kapela Yeti. To bude takový folk z prvky Big Beatu a také v Ústí v divadle je od 19 hodin na programu balet Obraz Doriana Graye. Inscenace vychází ze známého románu Oscara Wilda a předvádí ho příběh do podoby tanečního divadla. Tak si to užijte. Hezký den vám všem.
1: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Krásný den vám všem s Českým rozhlasem Sever, 7:45. My v příbězích našich měst a obcí dneska navštívíme jeden vrchol, vrchol Házemburgu, kde stojí hradní zřícenina stejného jména. Co zajímavého o tomto vrcholu našla naše kolegyně Alena Škraňková, to se dozvíte v našem vysílání za pár minut.
1: Počasí.
0: Teď zajímavé informace o dnešním počasí. Na telefonu je Klára Bubnová z Českého hydrometeorologického ústavu. Dobré ráno.
2: Pěkné ráno.
0: Jak to vypadá po ránu na severu Čech?
2: Tak ráno máme slunečné, s teplotami nejčastěji mezi 10 a 12 stupni v nižších polohách, na horách potom okolo 9 nebo 10 a fouká pouze slabý proměnlivý vítr.
0: Ono to je ráno, přes den kam až dosáhnou teploty?
2: Dnešní maxima naměříme pravděpodobně mezi 25 a 28 stupni v nižších polohách, na horách potom mezi 20 a 23. No a co se týká počasí, tak během odpoledne a večera bude od západu přibývat oblačnosti. Ta první polovina dne zůstane převážně slunečná.
0: Já vám děkuji za informace a mějte se hezky. Naschledanou.
2: Naslyšenou.
0: Tak jste to slyšeli, dneska bude krásný slunečný den, minulý týden docela dost pršelo, jak to bude tento týden, no to se budeme postupně dovídat. Krásný den, dobré ráno vám všem.
1: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Krásný den s Českým rozhlasem Sever. Když jste v Českém středohoří, tak si myslím, že tenhle vrchol je vidět z každé strany. Házemburg. Tady stojí hradní zřícenina, vrchol hory je chráněná přírodní památka a evropsky významná lokalita. Tak schválně sáhněte si do svědomí, kolikrát jste na vrcholu byli. Já asi jen jednou. A my jsme tady teď proto, abychom vám povyprávěli příběh Házemburku. Na starosti to má i dnes Alena Škraňková.
1: Příběhy severočeských měst a obcí.
2: Na Litoměřicku na úpatí vrchu Házemburk leží obec Klapí. V roce 1997 si tam připomněli 800 let od první písemné zmínky. Na stránkách obce se uvádí, že to bylo v roce 1197 v souvislosti s darováním obce vladykou Hroznatou klášteru v Teplé u Mariánských lázní. Na vrcholu Házemburku stojí hradní zřícenina stejného jména. Vrchol hory, na kterém zřícenina stojí, je chráněný jako přírodní památka a evropsky významná lokalita vrch Házemburk. Vyskytují se tam vzácné druhy rostlin, hmyzu a živočichů. Dějiny Klapého jsou s vrchem úzce spjaté. Koncem 19. století byla obec třikrát poničená sesuvem, a to v letech 1882, 1898 a 1900. Tento sesuv měl na svědomí 52 domů. Sesuv z června 1939 se naštěstí obešel bez větších škod. O vzniku hradu s původním názvem Klapí toho moc nevíme, i když se objevuje v Dalimilově kronice i v kronice Václava Hájka. Oba uvádějí rozdílná data. Základy současné zříceniny byly ale položeny z vůle rodu Lichtenburků v polovině 13. století. Název Házemburk se objevuje až po roce 1335, kdy král Jan Lucemburský prodal hrad Zbyňku Zajíci z Valdeka. Tenhle výšlap stojí za to. Je odtamtud nádherný výhled na krajinu Českého středohoří.
1: Příběhy severočeských měst a obcí na Českém rozhlase Sever.

Za 7 minut, 7 hodina, vy jste s Českým rozhlasem Sever, pěkný den vám všem medardům, pokud nějakého znáte, všechno nejlepší k dnešnímu svátku. Užívejte si 8. června, před námi zprávy v celou, v nich se dozvíte, že Liberec bude jednat o příspěvku na zimní Evropský olympijský festival mládeže, který by tady měl proběhnout v roce 2029.

0: Kalí, dobrý den.
1: No, konečně. Helejte, k vám se taky dovolat?
0: To víte, prodloužili jsme u loterii do konce června.
1: Jo, a ještě mi řekněte, že jste si nechali i jarní slevy uhlí.
0: No to teda, volejte i hned 602 489 489.
1: Tak ono je to pravda. Jarní slevy uhlí z Uhlotérií platí do konce června i pro Ústecko, Liberecko, Severní Čechy, no a kolem Chomutova.

0: Bylo 7 hodin.
1: Český rozhlas Sever. Zprávy.
0: Most se pustí do oprav 10 bytů v domovech pro seniory. Liberec bude jednat o příspěvku na zimní Evropský olympijský festival mládeže 2029. Na polích v Česku končí i toxická hnojiva. Zemědělci si přitom myslí, že používají biomasu. Po ránu a přes den jasno až polojasno, odpoledne více oblačnosti, teploty do 28 stupňů. Jsou tu zprávy. Dobrý poslech i ráno přeje František Janačík. Do modernizace bytů v penzionech pro seniory se v létě pustí Městská správa sociálních služeb v Mostě. Půjde dohromady o 10 bytů v penzionech v ulici Ke Koupališti a Komořanská. Za práce město zaplatí 2,5 milionu korun. Více řekla náměstkyně primátora Markéta Stará z Hnutí pro Most.
2: Je třeba špatné lino, hygiena by to nedovolila nastěhovat nového nájemníka. Tak to jsou byty, které se vlastně připravují pro ty nové lidi, kteří do toho penzionu přijdou. Trošičku se vždycky jakoby refreshne ta koupelna. Kouká se, jak vypadá třeba kuchyňská linka, to jsou právě případy těchto bytů, kteří jsou teď vyhlášeny.
0: Jde o byty, které opustili po letech jejich dosavadní nájemníci. Liberec chce přispět na organizaci zimního Evropského olympijského festivalu mládeže 2029. Jde o největší evropskou sportovní akci zaměřenou na mladé sportovce ve věku od 14 do 18 let. Město jí plánuje podpořit 6 miliony korun. Částku chce rozdělit do 3 let, záměr ještě musí projednat zastupitelé. V Česku se festival konal už v roce 2011, připomněl náměstek primátora Adam Lenert z Hnutí ANO.
3: Na předchozím EOFu tady třeba závodila Ester Ledecká, takže vlastně lidé mají možnost vidět mladé talentované sportovce, který pak během 5-6 let září na olympijských hrách, a myslím si, že pro motivaci mladých generací je to velice správná akce.
0: Sportovní klání by se měla konat v celém regionu. V Liberci budou například hokejová utkání, v Jablonci nad Nisou, na stadionu v Břízkách zase biatlon. Zemědělci v Česku podle zjištění Radiožurnálu nevědomky využívají jako hnojivo popílek ze spaloven, který ale může obsahovat toxické látky. V některých případech je přitom vydávaný za biomateriál, i když může obsahovat těžké kovy, jakými jsou arzen, olovo nebo rtuť. Podle interní zprávy ministerstva vnitra s tímto odpadem některé teplárny nakládaly i vědomě. Česká inspekce životního prostředí upozorňuje na riziko kontaminace půdy a ohrožení potravinového řetězce. Sýrie a Irák dočasně uzavřeli vzdušný prostor. Jde o reakci na nedělní íránský úder na Izrael. Izraelská protivzdušná obrana všechny střely z Iránu zachytila. Iránské revoluční gardy uvedly, že útok byl varováním a že v případě další agrese Izraele svou ofenzivu rozšíří na všechny americko-izraelské cíle v regionu. Podle Teheránu byl úder odvetou za pokračující útoky Izraele na Libanon. Americký prezident Donald Trump vyzval Irán i Izrael k návratům k jednání.
1: Počasí.
0: Dnes jasno až polojasno, odpoledne a večer více oblačnosti, bude přibývat od západu. Teploty do 28 stupňů, na horách do 23 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
0: Nehoda na 50. a 50. kilometru dálnice D8, provoz je ve směru na Německo omezený srážkou nákladního a osobního auta. Na dálnici D8 pozor mezi kilometry 17 až 25, a to v obou směrech, je vedený v zúžených pluzích, silničáři zahájili rozsáhlou modernizaci nouzových telefonů. Jeďte opatrně.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
4: Čtyři minuty po sedmé posloucháte Český rozhlas Sever, dobré ráno. Netajím se tím, že vstávám o 3:30 ráno, abych tady byl včas, a já si to teď užívám a trošičku vás nalákám, zítra vstaňte se mnou v tuhle dobu, protože si to užijete taky. Teď nám totiž v noci svítí oblaka. Ano, máme tady takový docela zajímavý jev, noční svítící oblaka, která se u nás objevují v posledních letech a jsou vidět mezi 3:00 až 4:00 ráno, tedy před svítáním, nebo mezi 22. a 23. hodinu večer. A je to nádherná podívaná, pokud tedy přeje počasí. Tak třeba zítra ráno si řekneme, ta noční svítící oblaka stála za to vstávání. Hezké ráno vám všem, pokud stáváte právě teď i s písničkami, které nestárnou. Za chvíli Marie Rotrová s Karlem Černochem, teď už Anna K.
1: Dobré ráno se Zdeňkem Lukeslem.

0: Český rozhlas Sever s vámi. No, pár slov, pár kroků, pár gest. Po ránu asi stačí jedno jediné gesto, takové to zamávání na pozdrav. Tak si zamávejte, užívejte dnešní den s Českým rozhlasem Sever. Je pondělí 8. června. Čím je významný dnešní den, ví Petr Jungmann.
1: Aby zvítězila pravda a láska. Yes, we
2: can. Dobrý den, je tady pondělí 8. června, Medarda. Jinak Medard je jméno germánského původu a vykládá se jako tvrdá moc. Tady je Petr Jungmann.
3: Velký bratr tě sleduje.
2: 77 let už víme, co dokáže velký bratr. Od 8. června 1949 víme, co je zač.
3: Válka je mír, svoboda je otroctví, nevědomost je síla.
2: George Orwell ten den vydal svůj slavný román 1984. Přesně o rok později v roce 1950 si Milada Horáková v inscenovaném procesu vyslechla rozsudek smrti.
4: Zločin velezrady podle paragrafu 1 odstavec 2.
2: S ní byli k trestu smrti oběšením za záškodnické spiknutí proti republice odsouzeni i další.
4: Jan Buchal k trestu smrti, doktor Oldřich Pecl k trestu smrti, Záviš Kalandra k trestu smrti.
2: Před 30 lety v roce 1996 začalo v Londýně památné fotbalové euro.
5: Karel Poborský jde sám! Krásně to skutili 1-0!
2: Naši dokráčeli až do finále, kde je až v prodloužení porazili Němci. Kde jsou ty časy, kdy naše jedenáctka porážela nejlepší týmy světa? Třeba si na to naši fotbalisté vzpomenou. Mistrovství světa začíná tento týden. V pátek vyzvou naši borce Jižní Koreje. Další stanici metra na lince B dostala Praha přesně před 25 lety. V roce 2001 byla otevřena stanice Hvězda 70. a 80. let. Velšská zpěvačka Bonnie Tyler má dnes 75. Televizní hlasatelka Marie Redková má 70. narozeniny. A já přeju hezké pondělí a úspěšný nový týden.
6: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.

0: Minutu po čtvrt na osm, posloucháte Český rozhlas Sever, hezký den. Bývalý prvoligový fotbalista Admiral Jevakovič jako trenér bez problémů zachránil teplické Bčko ve třetí nejvyšší soutěži. Vy o tom uslyšíte už za chvíli.
1: Počasí.
0: Teď něco o dnešním počasí, venku už svítí sluníčko, teploty nám pomalinku stoupají, 11 stupňů máme v Děčíně, 8 stupňů, to je asi nejchladněji na Žatecku. Dnešní maximální teploty budou do 28 stupňů, bude většinou jasno nebo skoro jasno, přes den až polojasno. Hezký den.
1: S úsměvem jde všechno líp a s humoriádou dvojnásob. Po celý červen vyhrávejte v humoriádě digitální rádia a knížky z edice Humoriáda s Uršulou Klukovou, Josefem Dvořákem, Jiřím Krampolem, Naďou Konvalinkovou a Libuší Švormovou. Zasmějte se s námi a ještě k tomu vyhrajte. Po celý červen, každý všední den, od 16 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Dobré ráno, rosa na kolejích, možná byla, možná ne, koleje jsem dneska po ránu neviděl. 10 minut před 7:30 posloucháte Český rozhlas Sever, hezké pondělí vám všem. Určitě jako fanoušci fotbalu víte, že Admir Ljevakovič byl bývalý dlouholetý ligový fotbalista, možná jste mu chodili fandit na hřiště, má za sebou první kompletní sezonu, co by trenér týmu dospělých juniorku Teplic dovedl ve třetí lize k výbornému 5. místu. Na rozdíl od předchozího ročníku se tým vůbec nepotýkal se starostmi o záchranu.
1: Proto 41-letý Ljevakovič se svým asistentem, rovněž bývalým hráčem Teplic Vlastimilem Stožickým, sbírali komplimenty nejen od svých nadřízených.
2: Lidi okolo mě beru jakoby domácí, říkají, že my za to můžeme se Stožu, ale to by takhle nehodnotil. Určitě nějaká zásluha tam bude od nás, ale vždycky se to hodnotí na, nebo se to rozdá na hřiště a ty kluci prostě šli jako jeden tým a šli vždycky s tím přístupem, s tím nasazeným, do toho pak přidali tu fotbalovost a pak ten výsledek šel nahoru. Říkám, jednoznačně patří velký dík těm klukům.
1: Řekl Admir Ljevakovič, dobře fungovala spolupráce s prvoligovým týmem, který vede Zdenko Frťala.
2: Ty kluci, co šli záčka, vždycky do toho naskočili hodně dobře. Beru to profesionálně, tak to má být. Jsme se bavili s Frťou. On říká, Ljevak, když ucítíš, že to prostě je výkon špatný, dobrý, prostě dělej to podle citu a vystýdej, když uvidíš a musí mi pohválit, že tam nebyl nějaký zápas, že by se ty kluci nechci vyprděli na to, ale prostě to brali vždycky jako profi a to nám taky hodně pomohlo i těm klukům, mladým, a co byli v Bčku, že koukali na ty hráče, co jdou záčka, že jim tu zkušenost určitě nějakou predali.
1: Pochvaloval si Admir Ljevakovič, ten si práci u teplického Bčka užívá.
2: Já jsem byl roka půl v té mládeži a tam musíš být trošku opatrný. Zrovna já, jak jsem takovej náročný, impulzivní, a ty kluci ze začátku taky kývali hlavou, pak se to srovnalo, viděli, že to nemyslím špatně, že jim mám strašně rád osobně jak svoje diety, to jim říkám furt v kabině, ale když je otázka toho tréninku, práce, zápasu, tak to chci maximálně nasazený a to, jestli tam bude můj kluk nebo bratranec, sourodec, jestli to bude dělat špatně, tak nemá šanci uspět.
1: Cílem teplického Bčka je výchova hráčů pro ligový tým. Tato vize se Ljevakovičovi zamlouvá.
2: To je nějaká cesta, co by si já přál, když už jsou tady ty dorostenci, prošli tady tou mládeži, tak je škoda, aby jsme nějaký hráče, nechci říct ze strany, dneska je takový trend, že každý chce nějakého z ciziny, ale zkusme udělat všechno pro to, když už, říkám, sbíráme body, hrajeme, musím říct, náročný fotbal trošci, aby jsme byli dobře fyzicky připraveni, tak by prostě chtěl ty hráče, co přijdu z dorostu, aby se fakt posouvali buď do druhé ligy, anebo když se otevře tady vrátka, aby šli do Ačka.
1: Řekl Admir Ljevakovič, který povede teplickou juniorku i v příštím ročníku České fotbalové ligy. David Kalvas, Český rozhlas.
3: Jsme s vámi i na Teplicku. Český rozhlas Sever, žijeme tu s vámi.

Krásný den, posloucháte Český rozhlas Sever, hezké pondělí, 5 minut před 7:30, za chvilku tady budou zprávy v 6:30. Lidé z problémového sídliště ve Šluknově se dneska dozví, jaké má město se sídlištěm plány. Podrobnosti pro vás máme už ve zprávách v 6:30, které pro vás má František Janačík. A teď maličko romantiky.

0: Bylo půl osmé.
1: Český rozhlas Sever. Zprávy.
0: Od dneška je v Ústí nad Labem uzavřená část ulice Žukovova na Střekově, a to od kolejí ke křižovatce s ulicí Truhlářova. Tato uzavírka potrvá do konce srpna a pak na ní naváže další část oprav až ke křižovatce u restaurace Karla IV. Lidé z problémového sídliště Slunečnice ve Šluknově se dnes dozví, jaké má město se sídlištěm plány. Do konce roku by totiž chtělo panelové domy vykoupit od soukromého majitele. Obec Jestřebí na Českolipsku zrekonstruuje památkově chráněný hřbitov, v současnosti opravuje věž. Další stavební úpravy musí schválit památkáři. Meteorologové potvrdili výskyt slabšího tornáda v pátek v Děčíně-Binově. Na jednom místě vyvrátilo menší strom, ostatní škody byly menší, většinou šlo o poškozené menší větve. Podle meteorologů takto slabší tornáda nejsou v Česku ničím zvláštním. Dětský ombudsman se zabývá ukončením pokusného ověřování kombinované výuky na základních a uměleckých školách. Do programu bylo zapojeno 21 škol a přes 400 žáků, kteří střídali online výuku, školu a práci v terénu. Podle ministerstva školství bylo zastoupení žáků nedostatečné. Dnes jasno až polojasno, odpoledne a večer více oblačnosti od západu, teploty dnes ve stínu do 28 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
0: Na dálnici D8 stále počítejte s řešením nehody nákladního a osobního auta na 50,5 kilometru nad Lovosicemi ve směru na Německo. A nehoda aktuálně omezuje provoz na silnici Děčín Ústí nad Labem číslo 62, je to v Malšovicích. Jeďte opatrně.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: 2 minuty po půl osmé posloucháte Český rozhlas Sever. Řeknu to, jak to říkají mladí, tento týden bude hustej. Alespoň ve škole, protože se budou uzavírat známky, přece jen vysvědčení se blíží, takže tento týden se bude zkoušet psát se písemky. No, pokud teď děti vezete do školy, tak děti, držíme palce, aby vám to vyšlo. K tomu na tu cestu do školy posíláme i písničky, které nestárnou. Budou tu Brontosauři a teď už Helena Vondráčková.

0: Hezký den, brontosauři. Kdyby měli někdy ještě koncert, tak jsem tam jako první. Bohužel je to asi nereálné, ale máme spoustu koncertů a festivalů, které jsme probrali. V pátek v pořadu Dáme řeč a do studia se dovolala také posluchačka Jiřina ze Staré Boleslavy.
1: My tady máme hodně ve městě, jak v Brandýse, tak ve Staré Boleslavi. Máme i v kostelích, v ambitech, varhanní koncerty. Na zámku, na nádvoří bude Radka Fišarová s Davidem Krausem, šanzony nějaký, což se moc těšíme, takže doufáme, že přestane pršet.
0: Jasně.
1: Ale já jsem hlavně chtěla říct, že jsem byla asi dvakrát v Českém Krumlově na otáčevém hledišti v tom zámku, ale na to, když si vzpomenu, tak ještě teď mám husí kůži. To je taková nádhera. A většinou jsme teda taky zmokli, byli jsme v pláštěnkách, ale to je jedna krása venku. A nevím, kdo to chce tohle zrušit. Jako. To by mě fakt zajímalo, protože to je neopakovatelný.
0: No jasně.
1: Na Rusalce a na Třech mušketýrech, to byste museli vidět, fakt nádhera.
0: Tak díky moc za pozvání. Byli jsme ve Staré Boleslavi, kde budeme dneska? V našich městech. V našich městech je povolená rychlost 50 km za hodinu. Ano, to víme, ale v mnoha městech se objevují značky s povolenou rychlostí 30 km za hodinu. Je to málo? Je to pořád moc? Jak dodržujete rychlost ve městech? Jaká rychlost je ideální v našich městech? Už teď můžete psát maily na dámereč@rozhlas.cz a po 9. hodině budu moc rád, když zavoláte. Krásný den s Českým rozhlasem Sever.

0: Krásný den, ve 7:45 posloucháte Český rozhlas Sever. Je jedno pravidlo, co příhoz, do 10 000 korun navíc. Taková jsou pravidla opakované elektronické aukce stavebních pozemků v Českém Dubu na Liberecku. Tamní radnice ode dneška prodává zbylých 19 parcel pro rodinné domy, které se nepodařilo vydražit v prvním kole. Jak to konkrétně bude probíhat, to se od nás dozvíte za pár minut.
1: Počasí.
0: A teď aktuální informace o počasí, venku sluníčko, 12 stupňů hlásíte z Teplic, už teď máme 16 stupňů na Litoměřicku, maximální dnešní teploty 28, bude jasno nebo skoro jasno, přes den až polojasno, k večeru bude oblačnosti přibývat. Hezký den vám všem.
1: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Za 11 minut 8, vy jste s Českým rozhlasem Sever, dobré ráno. Město Český Dub na Liberecku za chvíli, za 11 minut spustí opakovanou elektronickou aukci stavebních parcel v oblasti na Zhůrách. Jde celkem o 19 celkových 55 pozemků pro rodinné domy, které se sice vydražily v prvním kole, ale účastníci aukce za ně městu nezaplatili v požadované lhůtě. Neprodané parcely se tak vrací zpátky do aukce.
1: My jsme věděli, že tam někdo na jednu identitu třeba vysoutěžil dva pozemky, pak se rozhodl pro jeden.
2: Říká ke zmařeným aukcím nezávislý starosta Českého Dubu Jiří Miller.
1: Byli tam i lidi, kteří měli jenom jeden pozemek a nějak se rozhodli v tom mezidobí, že tu smlouvu nakonec nepodepíšou třeba z rodinných důvodů.
2: I tak se ale starosta první kolo elektronické aukce pozemku pochvaluje.
1: My to považujeme za obrovský úspěch, jo, protože to je vlastně za ty 3 týdny až měsíc prodat 34 pozemků, to znamená, jsou pod smlouvou, je uhrazena 50% záloha. A věříme, že tam zase budou lidi, kteří třeba soutěžili, odešli, už nechtěli zvedat cenu a teď vlastně najednou ten pozemek tam třeba uvidí znova, takže bude fajn se přihlásit.
3: Minimální výše přihozuje 10 000 korun.
2: Upozorňuje na pravidla aukce vedoucí odboru rozvoje a investic Českodubské radnice Petr Ponikelský.
3: Aukce každého pozemku bude trvat 24 hodin od prvního příhozu. Pokud v těch 24 hodinách nikdo další nepřihodí, tak aukce končí a vyhrává ten, co vlastně dal ten příhoz.
1: A jediné, co jsme tam změnili, že teď bylo 31 dnů k podpisu smlouvy, to bude do 100 dní, protože se může stát, že to někdo vydraží 5. července a zastupitelstvo, který pak o tom rozhoduje, že nebudeme svolávat. Někdo to může stihnout ještě teď od 8. do 17., kdy máme jedno zastupitelstvo, můžeme tam uzavřít s ním smlouvu a zbytek spíš počítáme 16. září.
2: Nová čtvrť rodinných domů má vyrůst v lokalitě na Zhůrách. Domy tam propojí 16 metrů široká ulice.
1: 5,5 metru je teda jízdní pruh obousměrný a pak je to právě doplněno zelení, chodníkem, 2 metry různými záhyby, vyvýšením, tak, aby se tam nejezdilo rychle a nějaký místa na stání a místa pro popelnice a tak dále. Takže si myslíme, že opravdu to bude velmi dobře příjemný. Žádný paneláky nebo bytový domy, to je to opravdu pro tu rodinnou výstavbu.
2: Inženýrské sítě veřejné osvětlení a přístupové cesty bude mít město hotové příští rok na podzim. S vlastní výstavbou tak budou moci majitelé pozemku začít až na jaře 2028. Jana Pavlíčková, Český rozhlas.
4: Jsme s vámi i na Liberecku. Český rozhlas Sever, žijeme tu s vámi.

Krásný den s Českým rozhlasem Sever. Modernizace dálnice D8 mezi Novou Vsí a Lovosicemi omezí nás řidiče na 3 měsíce. My pro vás máme podrobnosti, které se dozvíte už za okamžik ve zprávách v celou. Pěkný den vám všem, dobré ráno na severu Čech.

0: Bylo 8 hodin.
1: Český rozhlas Sever. Zprávy.
0: Ministerstvo zdravotnictví dnes navrhne zvýšit platby za státní pojišťovny o 24 miliard korun. Modernizace dálnice D8 mezi Novou Vsí a Lovosicemi omezí řidiče na 3 měsíce. Česká republika uspěla v arbitráži s francouzskou firmou kvůli pronájmům reklamních ploch v Praze. Po ránu a přes den jasno nebo polojasno, odpoledne více oblačnosti, teploty do 28 stupňů. Jsou tu zprávy, dobrý poslech a také ráno přeje František Janačík. Ministerstvo zdravotnictví dnes na zasedání vlády navrhne navýšení plateb za státní pojištěnce na příští rok o 24 miliard korun. Automatická valorizace podle platných zákonů by částku zvedla, ale jen zhruba o 3 miliardy. Letos stát pošle do systému zdravotního pojištění za děti, důchodce nebo nezaměstnané 158 miliard korun. Prezident Svazu zdravotních pojišťoven Martin Balada komentoval návrh před schvalováním jenom krátce.
2: Já myslím, že ta částka lze ohodnotit, že to je slušný výsledek, pokud takhle projde.
0: Silničáři začali s opravami dálnice D8 z Prahy do Ústí nad Labem. Od 18. do 48. kilometru mezi Novou Vsí a Lovosicemi postupně vybudují nový systém nouzového volání. Ten současný je zastaralý. Práce za skoro 400 milionů korun potrvají 3 měsíce. Více řekla mluvčí ředitelství silnic a dálnic.
3: Provoz na dálnici D8 zůstane při opravě zachovaný v obou směrech. Bude se ale jezdit zúženými jízdními pruhy, a to vždy podle aktuální etapy prací. Řidičům doporučujeme zvýšenou opatrnost a prosíme, aby respektovali dopravní značení.
0: Česká republika uspěla v arbitráži s francouzskou reklamní společností Jessy Deco. Nebude jí tak muset platit zhruba 550 milionů korun. Řekl to mluvčí ministerstva financí Stefan Fous. Firma žalovala stát kvůli tomu, že pražský dopravní podnik v roce 2016 ukončil smlouvu o pronájmu reklamních ploch v pražském metru společnosti Rencar ze skupiny Jessy Deco. Rozhodčí tribunál ale dospěl k závěru, že za postup dopravního podniku český stát nenese odpovědnost. Polský prezident Karol Nawrocki chce zbavit prezidenta Ukrajiny Volodymyra Zelenského nejvyššího polského vyznamenání. O odebrání řádu Bílé orlice bude dnes rozhodovat porota, která cenu udělila. Případné odejmutí řádu vyžaduje mimo jiné, ale i souhlas předsedy vlády Donalda Tuska. Zelenský v květnu poctil ukrajinskou speciální vojenskou jednotku názvem odkazujícím na ukrajinskou povstaleckou armádu. Na Ukrajině ji část společnosti vnímá jako symbol odporu proti sovětské nadvládě. Poláci si ji ale často spojují s masakry desítek tisíc polských civilistů během druhé světové války.
1: Počasí.
0: Dnes bude jasno až polojasno, odpoledne a večer čekejte přibývání oblačnosti od západu, teploty do 28 stupňů Celsia, na horách do 23 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
0: Na Českolipsku na silnici 1/38 u křižovatky na obec Hlínoviště u Bezdězu pozor, srazila se tam 3 osobní auta. Na silnici 1/13 je mezi kruhovou křižovatkou v Přestanově u Staré pošty až ke křižovatce u čerpací stanice Ono u Chlumce uzavřená pro těžkou nákladní dopravu nad 12 tun. Objízdná trasa vede po silnicích číslo 8/63 a po dálnici D8 mezi exity 80 až 64. Jeďte opatrně.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
4: Tři minuty po 8. posloucháte Český rozhlas Sever. Příjemné ráno. Kolik berete denně doplňků stravy? Já to mám krásně vystavený na poličce v kuchyni. Je toho dost, jak to tak počítám. Někdy si říkám, jestli to nepřeháním, jestli bych to neměl omezit, a dneska se teda dozvím pravdu. Po 11. dopolední naším hostem bude Mirka Zemanová, odbornice na výživu. Téma je jasné, jaké vitamíny a minerály jsou pro tělo nezbytné a v jakých potravinách je najdeme. Tak si jdu dát jedno Dčko a vám nabízím vitamín v podobě písniček, které nestárnou. Budou tu Václav Neckář a teď Petr Muk.
1: Dobré ráno se Zdeňkem Lukeslem.

0: Český rozhlas Sever s vámi, vám všem. Dobrý den vám všem. Víte, kde byste našli nejdeštivější a nejsušší místa u nás? No my vám to řekneme. Co v učebnicích nebylo, vám teď prozradí Martin Písařík.
1: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
2: Věděli jste, která místa jsou u nás nejdeštivější a nejsuší? Výrazně více, 2,5krát oproti dlouhodobému průměru, prší na území obce Bílý potok v Jizerských horách. Ta leží v Libereckém kraji nedaleko Frýdlantu v údolí řeky Smědá. Za rok zde průměrně spadne více než 1700 mm vody. Hlavní příčinou je orientace místních údolí vůči převládajícímu směru proudění vzdušné vlhkosti. Extrémní deště způsobují v této oblasti časté povodně. Absolutní naměřený roční srážkový rekord drží také Jizerské hory, a to osada Kořenov Jizerka, kde bylo v roce 1926 zaznamenáno 2202 mm srážek. Naproti tomu nejsušším místem u nás je Mostecká Pánev. Ta se nachází ve srážkovém stínu Krušných hor. Vůbec nejsušší lokalita v této oblasti je malá obec Libědice, kde naprší jen 410 mm srážek ročně. Pokud bychom se podívali na Moravu, nejdeštivější místo bychom našli v oblasti Hrubého Jeseníku, konkrétně nejvyšší hory Praděb. Roční úhrny srážek se zde blíží těm z Bílého potoka. Nejméně srážek spadne na jižní Moravě v oblasti Dolnomoravského úvalu, který patří k nejsušším oblastem u nás.
1: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem.

0: minutu po čtvrt na devět posloucháte Český rozhlas Sever. Pěkný den, venku nám krásně kvete všechno a tak je čas navštívit nějakou zahradu. O víkendu budou po celé naší republice otevřené zahrady, do kterých se obvykle nedostaneme. Jednu naprosto originální najdete v Klapem na Litoměřicku a my vás tam pozveme již za pár minut.
1: Počasí.
0: A teď si něco řekneme o dnešním počasí. Když se na to dívám, bude hezky, tak akorát na zahrádku. 15 stupňů nám teď hlásí Rumburk, 14 stupňů máme v Lounech. Dnešní maximální teploty 28, bude jasno nebo polojasno, k večeru může oblačnosti přibývat. Hezký den!
1: Jak se mění podpora energeticky úsporných opatření v rámci programu Nová zelená úsporám? Kdo a za jakých podmínek bude mít dál nárok na dotace? Jaká budou pravidla a limity pro nově zaváděné bezúročné úvěry a jak bude možné o podporu žádat? Chystáme pro vás další velkou radioporadnu. Ve studiu usednou odborníci a budou 2 hodiny odpovídat na vaše otázky. Už teď můžete pro své dotazy využít web radioporadna.cz nebo telefonní záznamník 221 553 780. Velká radioporadna. V úterý 9. června od 10 do 12 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.
2: Když se snáší déšť, s tmou se kříží.

0: Český rozhlas Sever s vámi, krásný den, dobré ráno vám všem. Po celé České republice budou o nadcházejícím víkendu otevřené i zahrady, parky a přírodní areály, které běžně nejsou veřejnosti přístupné. Veronika Jaklová nám postupně některé z těch zajímavějších v Ústeckém kraji představí. Dneska vybrala originální zahradu v Klapem na Litoměřicku. Veroniko, hezké ráno.
1: Pěkné ránko.
0: Ty se tento týden chystáš do několika výjimečných zahrad v našem kraji. Proč jsi jako první vybrala Klapí na Litoměřicku?
1: Protože já jsem do Klapí jezdila do levandulové zahrady a nevěděla jsem, že tam je i zahrada exotu. A našla jsem ji vlastně v seznamu těch zahrad, které o víkendu se do víkendu otevřených zahrad přihlásily, takže proto jsem si ji vybrala.
0: Ano. Kdy bude tahle zahrada otevřená pro veřejnost?
1: Bude to v sobotu 13. a v neděli 14. června od 9 do 18 hodin. Komentované prohlídky začínají v každou celou hodinu a součástí bude i prohlídka chovatelského zařízení papoušků. Pro děti je tam připravena tvořivá dílnička a kdyby to lidem o tomto víkendu nevyšlo, tak se mohou s majitelem domluvit telefonicky i na jiný termín. Zahrada se říká Exoti v podhradí Házenburku a co tam lidé mohou vidět? Jedná se o trošku větší zahradu rodinného domu, která je jedinečná tím, že je v japonském stylu. Jsou tam kamenné i dřevěné chodníčky, vodní plochy, kamenné prvky. V zahradě jsou zastoupeny také sbírkové stromy a stromy, které se tvarují. Momentálně tam začínají kvést růže a letničky v květináčích a odkvétají tam azalky. Majitel Václav Holoub je začal přetvářet podle sebe už před víc než 40 lety. A protože nejenom zahradník, ale také dlouholetý chovatel papoušků, tak součástí zahrady jsou desítky voliér s exotickými ptáky z Asie, Austrálie, Jižní Ameriky i Afriky. Z těch známějších tam lidé uvidí například ary, kakadu, amazoniany a pak i mnoho dalších papoušků.
0: Dej nám
1: ještě
0: tipy na nějaké jiné zahrady, které můžeme o víkendu vidět. Kam se chystáš zítra?
1: Tak dorazí do toho Klapí, tak je tam nejenom zahrada Exotu pod Házenburkem, ale také levandulová zahrada Anet v Klapí. To je zahrada v romantickém stylu, kde si můžou lidé koupit jak různé druhy levandule, tak i výrobky z nich, anebo s motivy levandulí. Já jsem tam například ochutnala levandulovou zmrzlinu. Další zahrady, které jsou otevřené, jsou například na Vlčí hoře u Krásné Lípy, tam bude zpřístupněna bylinková zahrada Nobilistilia, v Krásném lese na Ústecku přírodní zahrada u Kryzlochova mlýna, zahrady státních zámků Krásný dvůr, Velké Březno, Libochovice i přírodní zahrada u zatopeného lomu Mikulášovice. Další zahrady, které se víkendu otevřených zahrad účastní, najdou lidé na webových stránkách víkendotevřenýchzahrad.cz.
0: Děkujeme za informace a naslyšenou.
1: Naslyšenou.
2: Jsme s vámi i na Litoměřicku. Český rozhlas Sever, žijeme tu s vámi.

Hezký den za 8:30. Vy jste s Českým rozhlasem Sever. František Janačík se blíží zprávy v půl. Dozvíte se, že dnes začíná jí druhá kola přijímacích zkoušek na střední školy. Pěkný den vám všem.

0: Bylo 8:30.
1: Český rozhlas Sever. Zprávy.
0: Řidiči dodávek nebudou moci od 15. června v nočních hodinách parkovat na některých místech sídliště Liščí vrch v Mostě. Město tím reaguje na stížnosti obyvatel. Páteční tornádo v Děčíně potvrdili meteorologové Českého hydrometeorologického ústavu. Bylo slabší a objevilo se v místní části Binov. Město Český Dub na Liberecku spouští druhé kolo elektronické aukce stavebních pozemků. Na téměř 10 hektarech v oblasti na Zvůrách nabízí celkem 19 z 55 parcel pro stavbu rodinných domků. Na středních školách dnes začínají druhá kola přijímacích zkoušek, potrvají do konce týdne. Neúspěšní uchazeči z prvního kola si mohli v online systému DIPSY podat až 5 přihlášek, 2 na obory s talentovou zkouškou a 3 na obory bez ní. Nejméně 8 lidí nepřežilo silné zemětřesení na Filipínách, informuje o tom agentura AP s tím, že v dalších více než 200 lidí je zraněných. Otřesy o síle 7,8 stupně zasáhly ostrov Mindanao. Dnes jasno nebo polojasno, odpoledne a večer čekejte více oblačnosti, od západu teploty do 28 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
0: Na dálnici D8 dejte pozor, na 38. kilometru ve směru na Německo stojí porouchané nákladní auto. Jeďte opatrně.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: 8:58 posloucháte Český rozhlas Sever. Podle meteorologů se tento týden blíží citelné ochlazení. Teploty klesnou pod 20 stupňů Celsia, bude pršet, budou bouřky, hlavně tedy v úterý a ve středu. Na víkend by se nám to zase mohlo zlepšit. Tak bouřky, déšť, prostě my to sucho porazíme, ale to nám nezabrání nic k tomu, abychom soutěžili o 2 lístky na krásný koncert, který bude v Ústí nad Labem již 16. června. Budou to 4 tenoři v letním kině. Ty lístky pro vás za chvilku budu mít, tak pokud máte zájem, buďte na telefonu a až vám řeknu, tak zavolejte. Do té doby tady mám písničky, které nestárnou. Za chvíli Hana Hegerová s Petrem Apkou. Teď už Karel Gott. Dobré ráno.

0: Krásný den s Českým rozhlasem Sever. To jsou krásné hlasy, co říkáte? A krásné hlasy budou mít koncert 16. června. Když se tak na to koukám, tak to je to příští úterý v letním kině v Ústí nad Labem. Bude tady koncert 4 tenorů, což určitě znáte, společně s orchestrem divadla města Ústí nad Labem. A já pro vás mám dvě vstupenky. Dvě vstupenky na tento báječný koncert. Pokud chcete jít, tak volejte 475 212 212 právě teď, abyste se dostali do vysílání a abyste vyhráli, takže naše telefonní číslo je 475 212 212, čeká vás koncert 4 tenorů v Ústí nad Labem v letním kině, bude to určitě báječný koncert a já tady mám první telefonát. Hezký den, kdo je na telefonu, dobrý den.
1: Dobrý den, tady Iveta Rumlerová.
0: Dobrý den, paní Iveto. Máte ráda 4 tenory?
1: Ano.
0: Výborně. A máte čas 16. června?
1: No, sice jsem v práci, ale do 17 hodin, takže potom
0: jo,
1: čas mám.
0: Tak to stihnete, ale já mám pro vás otázku, ano. Abyste ty lístky vyhrála. Dvě vstupenky. Tenor. Ano. Tenor je vysoký mužský hlas, to se mnou budete souhlasit, že ano?
1: No, to každopádně.
0: Ano, ale co znamená pojem tenor v bankovnictví? Za prvé nebo za A je, označuje nejvýše postavený pokladní, postaveného pokladního v bance. Za B nebo za druhé je to stav, když máte prázdný účet. Nebo za C je to doba splatnosti neboli celková délka trvání finanční smlouvy. Co je to tenor v bankovnictví?
1: Wow, tak to teda vůbec netuším, to budu asi typovat. Takže za A.
0: Za A, tak já vás klamu, není to tak. Bohužel, není to. Tak zkuste příště, soutěžíme celý týden, mějte se hezky,
1: nashledanou.
0: A zavolejte rychle, 475 212 212, víte, co je to tenor? Je to nejvýše postavený pokladní v bance, což bylo teď řečeno, nebo za B je to stav, když máte prázdný účet, nebo za C je to doba splatnosti, neboli celková délka trvání finanční smlouvy, takže můžete zavolat 475 212 212 a dva lístky na 4 tenory jsou vaše. Hezký den, kdo je na telefonu?
2: Halo, halo, dobrý den, tady Luboš, vás jsem si do soutěže.
0: Ano, Luboši, tak je to. Co je tenor v bankovnictví? Nejvýše postavený pokladní za A, za B stav, když máte prázdný účet, nebo za C doba splatnosti, neboli celková délka trvání finanční smlouvy.
2: Asi za B bych dal.
0: Za B, není to tak, bohužel. Tak do třetice, mějte se hezky, zavolejte, teď už je to jasný, 475 212 212, co je to tenor, můžete hned teď zavolat a myslím si, že vstupenky teď už jsou vaše. Hezký den, Český rozhlas Sever, kdo je na telefonu?
3: No, tady je Anna, dobrý den.
0: Dobrý den, tak mi řeknete A, B nebo C, co je tenor?
3: Je to C.
0: Je to C, já vám v tuhle chvíli počkala, jste si na závěr. Tleskám, dva lístky na 4 tenory jsou vaše. 16.
3: Děkuji
0: června
3: vás.
0: Půjdete do letního kina. Vydržte mi na telefonu, abych se napsal všechny vaše údaje. Mějte se hezky, naslyšenou. No a vy ostatní znovu šanci máte zítra ve stejnou dobu. Dva lístky na 4 tenory s orchestrem divadla města Ústí nad Labem. 16. června budou v letním kině v Ústí nad Labem.
4: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.

0: Český rozhlas Sever s vámi ve 8:45, hezký den, skoro 40 let starý dokument a přesto ho i v dnešní době zneužívají dezinformátoři. V řetězovém e-mailu, který znovu koluje po internetu, obvinují známé disidenty ze spolupráce s STB. Jak je to ve skutečnosti, to tento týden zjišťovali naši kolegové ze zpravodajského serveru iRozhlas.cz v pořadu Ověřovna. My pro vás máme výsledek, který se dozvíte za chvíli.
1: Počasí.
0: Teď ale něco o dnešním počasí, bude svítit sluníčko, teploty nám lezou nahoru, 15 stupňů hlásí Děčín, 16 stupňů máme v Lovosicích, dnešní maxima 28 stupňů, bude jasno nebo skoro jasno. A k večeru se nám zatáhne. Hezký den.
1: Český rozhlas Sever.

0: Za 10.09 vy jste s Českým rozhlasem Sever, hezké dobré ráno. Možná se i k vám nebo vašim známým v poslední době dostal řetězový e-mail, ve kterém byl seznam jmen známých disidentů. V e-mailu se tvrdí, že údajně spolupracovali s komunistickou STB. Jak asi správně tušíte, do falešnou zprávu věnovali se jí naši kolegové ze serveru iRozhlas.cz v dalším díle seriálu Ověřovna. Co se dozvěděli, to nám do studia přišla říct Kateřina Kučerová. Dobré ráno.
1: Dobré ráno.
0: Přibliž prosím na začátek, o jaký falešný seznam jde.
1: Tak je na něm celkem 13 známých osobností, často disidenti. Například bývalý politik Petr Pithart, někdejší prezident Václav Havel, herec Zdeněk Svěrák nebo ředitel organizace Člověk v tísni Šimon Pánek. Vedle jejich jmen jsou uvedená jejich údajná krycí jména pro spolupráci s komunistickou státní bezpečností. Vedle falešného seznamu je na listu naskenovaný ještě pravý dobový dokument, vysvětluje historik Prokop Tomek.
2: Je to spojení dvou věcí, fotokopy toho dokumentu z roku 1990 o vynětí některých materiálů z archivu státní bezpečnosti. Tak ten dokument je pravý a k tomu někdo později přidal ten seznam, který je vlastně vpravo od něj.
1: Dobový dokument je pokyn federálního ministra vnitra o vyjmutí určitých svazků z evidence STB. To nařízení se týkalo prezidenta, poslanců, členů vlády a podobně. Konkrétní jména ale součástí pokynu nikdy nebyla. Nicméně ani zmíněná údajná krycí jména nejsou úplně vymyšlená. Jde o lidi, které STB sledovala.
0: Co na řetězový mail říkají ti, kterých se přímo týká?
1: Naši kolegové s některými z nich mluvili a všichni se proti nepravdivým informacím ohradili. Mezi nimi byl například i bývalý předseda Ústavního soudu Pavel Rychetský nebo kněz Tomáš Halík.
3: Když se potom otevřeli ty archivy STB, tak tam je doloženo, že jsem zřetelně odmítl tuhletu nabídku a od té doby jsem byl veden jako osoba nepřátelská.
1: Podobně se vyjádřil i šéf Člověka v tísni Šimon Pánek. STB se o něj tehdy skutečně zajímala a sedí i přezdívka. Pánek ale odmítá, že by někdy agentem byl.
0: Proč dezinformátoři útočí právě na tuto skupinu lidí?
1: Cílem této dezinformace je diskreditovat lidi, kteří jsou nějak spojeni s odporem vůči totalitnímu režimu nebo přímo s disentem. Má je postavit naroveň s těmi, kdo opravdu s komunisty spolupracovali. Dodám ještě, že nejde o nový řetězový e-mail. Po internetu koloval už dřív.
0: Děkujeme za informace a naslyšenou.
1: Naslyšenou.
4: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.
5: Chtěl bych napsat báseň,

chtěl bych napsat báseň, báseň plnou citu, o tom, jak se mi stejská, jak moc chybíš mi tu. Chtěl bych napsat báseň jako Karel Hynek, chtěl bych pro tebe napsat

Český rozhlas Sever s vámi, krásný den vám všem. Po 9. hodině v pořadu Dáme řeč probereme rychlost ve městech. Na mnoha místech totiž snižují povolenou rychlost z 50 na 30. Jste schopni ještě sledovat tu 30, jako dodržovat ji? Jaká je ideální rychlost ve městech? 30 nebo 50? A kam byste naopak tu 30 dali, kdybyste měli tu možnost? Tak po 9. tohle probereme, ale nejdřív tady budou zprávy. V celou v nich se dozvíte, že prezident Pavel bude dnes vládou jednat o účasti na mezinárodních summitech. I nadále pěkný den vám všem.

0: Bylo 9 hodin.
1: Český rozhlas Sever. Zprávy.
2: Most zakáže v polovině června noční parkování dodávek na sídlišti Liščí vrch. V Česku se po dnešních letních teplotách ochladí, přijde i déšť. Prezident Pavel bude dnes dopoledne s vládou jednat o účasti na mezinárodních summitech. Přes den jasno až polojasno, odpoledne více oblačnosti, teploty do 28 stupňů. Jsou tu zprávy a František Janačík. Dobré dopoledne. Řidiči dodávek v Mostě nebudou moci od 15. června v nočních hodinách parkovat na některých místech sídliště Liščí vrch. Město tím reaguje na stížnosti obyvatel. Omezení potrvá od 18 hodin do 6 hodin ráno. Více řekla mluvčí města Mostu Klára Vidrová.
3: Cílem opatření je uvolnit více parkovacích míst pro rezidenty, zvýšit bezpečnost a zlepšit průjezdnost místních komunikací. Nová pravidla budou platit v ulicích Komořanská, Josefa Ševčíka, Jana Kříže, Jana Zajíce, Bohuslava Vrbenského a Františka Malíka.
2: Teploty v Česku během dneška vystoupají i k 28 stupňům Celsia ve stínu. Odpoledne se začne ale přibývat oblačnost a v noci už by měly od západu přijít první srážky. Podle meteorologů můžeme s deštěm počítat pak nejméně do konce týdne. Na Moravě a ve Slezsku se během zítřka můžou tvořit i bouřky. Až do středy by v Čechách a také na Moravě mělo být kolem 19 stupňů. Tepleji bude ve Slezsku. V druhé polovině týdne se pak mírně ochladí. Na dnešní dopolední jednání vlády dorazí prezident Petr Pavel. Podle Pražského hradu chce s kabinetem projednat koordinaci cest ústavních činitelů na zasedání mezinárodních organizací. Pavel dlouhodobě usiluje o to, aby byl součástí delegace na červencový summit NATO v Turecku. Proti tomu je premiér Andrej Babiš z Hnutí ANO nebo ministr zahraničí Petr Macinka z Motoristů. Vláda měla původně o složení delegace rozhodovat dnes. Nakonec to podle Babiše ale bude až v pondělí 22. června.
4: Já jsem se díval, jak rozhodovala minulá vláda na minulý summit a je to úplně stejné, protože tam se čeká vlastně, co na tom summitu ministru obrany ještě vlastně bude na programu, nebo co si vlastně ty ostatní ministři o tom myslí, tak aby jsme to mohli zapracovat do toho mandátu.
2: Prezident má připravenou kompetenční žalobu pro případ, že by vláda jeho účast na summitu neschválila. Maximální ceny pohonných hmot jsou už třetím dnem stanoveny ministerstvem financí. Čerpací stanice mohou benzín prodávat od soboty, včetně dneška, maximálně za 41 korun a 64 haléřů. Cenový strop u nafty je stanovený na 40 korun a 4 haléře za litr. Cenu na zítřek, tedy úterý, ministerstvo financí oznámí dnes odpoledne. Průměrné ceny pohonných hmot jsou ale podle společnosti CCS, která je dlouhodobě sleduje, přibližně o 50 až korunu levnější.
1: Počasí.
2: Dnes bude jasno až polojasno, odpoledne a večer čekejte více oblačnosti od západu, teploty přes den do 28 stupňů Celsia, na horách do 23 stupňů. Stav řeky Labe v Ústí nad Labem 7 hodin ráno, 147 cm, průtok 106 metrů krychlových za sekundu. Předpověď je 140 cm, tendence setrvalý stav, zajištěný vodní stav Ústí nad Labem pro dnešní den je 140 cm.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
2: Na dálnici D8 je mezi kilometry 17 až 25, a to v obou směrech. Provoz v zúžených pruzích. Silničáři zahájili rozsáhlou modernizaci systému nouzových telefonů. Jeďte opatrně.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Čtyři minuty po deváté posloucháte Český rozhlas Sever. V našich městech se čím dál častěji objevuje omezující značka rychlosti na 30 km za hodinu. Jak to vidíte, jaká je ideální rychlost ve městě? 30 nebo 50? Kam byste naopak tu 30 dali? Kde je zbytečná? Fan do 30 nebo 50?
2: Já jsem rozhodně na mnoha místech pro tu 30.
5: Jo?
2: No ano, protože tu rychlost kolem 50 si tak ve větších městech určitě člověk neužije, pokud jezdíš autem, a většina našich posluchačů asi jezdí, tak víš, jak to vypadá ve špičkách, opravdu tam nerozjedeš 50, nemáš možnost. silnice jsou a města jsou ucpaná, takže ta třicítka by podle mě vedla k takovému plynulejšímu pohybu.
5: Jasně.
2: No a hodně by pomohlo tedy, kdyby řidiči uměli zacházet se semafory.
5: To je pravda, to je pravda. Dostal jsi někdy pokutu za rychlost?
2: Dostal jsem ji jednou v životě. Dostal jsem ji jednou v životě, když se zaváděl bodový systém.
5: Ano.
2: Dostal jsem ji na Střekově směrem na Brnou, protože tam hnedka ten první den, kdy se zavedl ten bodový systém, tak se samozřejmě všichni policisti těšili, jak si vyzkouší v praxi.
5: Ano,
2: to,
5: ano.
2: O čem jsme do té doby četli. No a samozřejmě zapomněl jsem se, naměřili mi 55.
5: To je dobrý.
2: No, vody jsem dostal.
5: To je dobrý. Tak volejte 475 212 212 dáme řeč, nebo napište mail na dámereč@rozhlas.cz. Dáme i písničky, které nestárnou. Za chvíli Petr Rezek, teď Leona Machálková.
1: Dáme řeč se Zdeňkem Lukeslem.

0: Český rozhlas Sever s vámi. Jak už jsem říkal, na některých místech v našich městech se místo 50 objevuje omezená rychlost na 30 km za hodinu. A tak se vás ptám, jestli je to ideálka nebo ne, kam byste 30 dali, kde je zbytečná. Myslím si, že je to dobře nastavené, prostě 50 ve městech je ideální, ale má to svá ale. Samozřejmě někteří řidiči často překračují povolenou rychlost, riskují problémy. Ovšem v dopravě způsobují i loudalové. Na křižovatkách brzdí provoz a na 50 se jedou 30, na dálnicích jedou v prostředním pruhu. Proč je dobré jet stejně rychle jako ostatní? Redaktorka Bára Kvapilová se na to zeptala dopravního experta Romana Buckého.
1: Člověk by skutečně neměl na dálnici zdržovat bezdůvodně pomalou jízdou. A ostatně dálnice slouží skutečně k dálkové dopravě, tak aby ta doprava odsejpala, čili aby tam byla nějaká minimálně rychlost, která se tam dá dosáhnout. Takže je stanoveno v zákoně, že na dálnici mohou vozidla, která mohou podle svých technických specifikací a podle techničáku jet rychlostí aspoň 80 km v hodině.
2: Většinou se snažíme jet tou rychlostí 130 km v hodině. Ovšem někdy je lepší jet méně. V jakých situacích?
1: Samozřejmě můžeme jet, já vždycky říkám, aspoň to 80, když je normální počasí, normální stav vozovky, rozumný provoz, protože pak, když pojedeme pod 80, tak už na té dálnici téměř nemáme co pohledávat, vadíme i kamionům. Ale jsou samozřejmě situace, kdy to jinak nejde. Husté sněžení, námraza, hustě prší, do toho je tma, stěrače to nezbírají, cítíme, že ten auták má problémy se udržet na vozovce, tam pak samozřejmě pojedeme rychlostí, která odpovídá tomu okamžitému prostředí, ve kterém se nacházíme.
2: Řidiči by měli také i na dálnici důsledně jezdit vpravo.
1: Samozřejmě vpravo jezdíme a doleva můžeme jenom v případě předjíždíme, objíždíme nějakou překážku, pokud se jedná o dálnice. Ale možná i k té minimální rychlosti. On je to problém v těch motoristicky vyspělých státech téměř na celém světě. A dokonce už došla trpělivost těmi, co bezdůvodně jedou pomalu a zdržují a vytvářejí dokonce i nebezpečné momenty na dálnici, kdy prostě jedou dva pruhy 130, ten levý tedy pokračené, no narazí tam někoho, kdo jede 80. Úplně bezdůvodně osobní auto jede 80, takže prudké brzdění na poslední chvíli přeřazování do levého pruhu. Je řada států, které řekly tak ne, kdo jede bezdůvodně pomalu, budeme na něho nahlížet, jako když překračuje rychlost jízdy. Čili jsou tam stejné postihy, jako když překročíte rychlost jízdy. Jinými slovy, je tam 130, pojedete stovkou bezdůvodně, tak vás budou trestat třeba ve Velké Británii, jako kdybyste tam jeli ne 130, ale 160.
2: Když se řidič bojí jet stejnou rychlostí jako ostatní, pak by asi na dálnici neměl jezdit vůbec.
1: Opravdu tito řidiči jsou nebezpeční, měli by si uvědomit, že není bezpečné a není ani kolegiální se bezdůvodně courat po té dálnici. A pokud chci si užívat ten den, tak je dobré jet svižně, zastavit na parkovišti a udělat si 20 minut pauzu, tam se trošičku odrelaxovat, pokochat se a zase pokračovat dál. Ale rozhodně řešením nebude, když pojedu 80, hlavně když je silnější provoz v pravém pruhu. Vytváří se celá řada velmi nebezpečných situací, bohužel na jedna z nich pak končí i dopravní nehodou.
2: Říká dopravní expert Roman Bucký z platformy Vize 0. Šťastnou cestu bez nehod přeje Bára Kvapilová.
0: Tak a teď to nechám na vás. Tak co, 30, 50, jaká rychlost ve městech je ideální? Možná, že si pamatujete, že se jezdilo i 60 ve městě. Dostali jste někdy pokutu za rychlost v obci a kde je podle vás ta 30 u vás ve městě zbytečná? Kam byste ji naopak dali? Volejte 475 212 212 Dáme řeč nebo napište mail na dámereč@rozhlas.cz.
3: Český rozhlas Sever, Dáme řeč se Zdeňkem Lukeslem.

0: Hezký den, naše telefonní číslo je teď volné, tak zavolejte, ať tady na tu rychlost nejsem sám, jaká je ideální rychlost ve městě, 30 nebo 50, jak byste se tvářil na to, kdyby celoplošně bylo zavedeno 30 km za hodinu, je to podle vás málo nebo ideální rychlost, kde byste 30 dali, odkud byste ji naopak vzali, ono jako trošičku jako neblázním, že by 30 byla celoplošně, ale opravdu města jsou v Evropě, kde zavedli 30, a to celměř celoplošně, a to třeba v Bruselu, v Paříži, v Helsinkách, v Curychu, v Grazu. Tady všude je většinou ta 30, i když hlavní ulice, ty mají tu 50, někde i 70. Díval jsem se na historii rychlosti v obcích a ve městech, ta je zajímavá. Za první republiky byla omezená na 35 km za hodinu. Od roku 1976 v obci byla rychlost omezená jen v době od 5 ráno do 23 hodin, a to na 60 km za hodinu, a v noci jste vlastně mohli jezdit, jak jste chtěli, a od roku 1997 byla rychlost snížena z 60 na 50. Vím, že jsem v té době pomalinku začínal jezdit, takže pro mě to problém nebyl, já už jsem se učil na tu 50. Jak je to u vás? 30 nebo 50, jaká je podle vás ideální rychlost ve městech? Jak byste se dívali na to, kdyby všude byla 30, nebo naopak, kam byste tu 30 dali? Píše Tomáš, jezdit ve městě plošně 30, to je nesmysl, nechal bych ty hlavní silnice, hlavně ty čtyřproudy ve městech, klidně na 70 nebo na 80. Tak, zavolejte i vy 475 212 212, jak to vidíte, jakou rychlostí jezdit v našich městech, kde byste tu rychlost snížili, kde byste ji ponechali nebo naopak zvýšili. A samozřejmě můžete napsat i mail na damereč@rozhlas.cz.
1: Nový pořad a nový moderátor. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Nový pořad, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Těší se na vás Oskar Hess.
1: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Hezký den s českým rozhlasem Sever. Dneska probíráme, jak je to s rychlostí v našich městech. Je 50 samozřejmě, ale už je mnoho míst v našich městech, kde je 30. Někdy ta 50 je fakt jako rychlá, hlavně v místech, kde vede silnice mezi domy. Je to natěsno, všude parkují auta. Může vám tam kdykoliv, kdokoliv běhnout, tam je 30 ideální. My jsme u nás u baráku dlouho o 30 usilovali, teď tam je. Je to fakt dlouhá rovinka u základní umělecké školy v Mostě. Několik schodci už tam bylo, ale teď, jak je tam ta 30, no musím říct, málo kdo ji dodržuje. Pojďme na první telefonát, Alena z Litvínova je na telefonu, hezký den.
1: Dobrý den, zdravím vás i posluchače.
0: Tak jak to vidíte, 30 nebo 50 ve městě?
1: No, já si myslím, že kde jsou školy, tak tam je ta 30 úplně na místě, protože tam se pohybují děti. Je to omezený i časově, tak s tím já naprosto souhlasím.
0: Ano.
1: A taky tam, kde jsou hodně, ale hodně frekventovaná silnice ve městech, hodně přechodů, tak tam bych ji taky třeba dala, ale do běžných měst, kde nejsou tří proudy silnice, tak tam ta 50 je určitě na místě. A věřím tomu, že se nedodržuje, protože to člověk vidí, že jo?
0: No to vidí.
1: A já jsem i jako řidička teda už léta letoucí a prostě ta 50 si myslím, že je na místě. Mimo prostě těch výjimek školy a tak.
0: Jasně. A dostala jste někdy pokutu za rychlost?
1: Já ne. Jezdím už 40 let nebo víc ještě, ale nikdy jsem žádnou pokutu za rychlost ještě neplatila. Jsem vlastně platila jenom jednou v životě pokutu, ale to bylo za parkování u zdravotního střediska, kde jsem kdysi vezla dceru a zaparkovala jsem na sanitkách, protože nebylo kde. Ale jasně. Oni mi tu pokutu pak odpustili, když jsem jim řekla, proč jsem tam stála.
0: Jo, tak pokuta za parkování se nepočítá. Dobře, já vám děkuji za telefonát a mějte se hezky. Naschledanou.
1: Taky, hezký den.
0: Napsal Petr, souhlasím s 50 a měřením u škol. A myslím si, že to měření by mělo být častější. 30 bych plošně nezaváděl. Jak to vidíte vy? Jezdit ve městech 30 nebo 50, nebo to třeba někde zvýšit i na 60, volejte 475 212 212, dáme řeč, nebo napište mail na dámereč@rozhlas.cz.
2: Dáme řeč se Zdeňkem Lukeslem na Českém rozhlase Sever.

0: Krásný den s Českým rozhlasem Sever, tak jaká rychlost je ideální v našich městech? Někde se snižuje na 30, někde samozřejmě podle zákona je 50, někde můžete jet 70. Na telefonu je dopravní expert Honza Pechou, hezký den.
1: Krásné dopoledne všem.
0: Dobré dopoledne, tak jak to vidíte vy, 30 nebo 50?
1: Já si myslím, že 30 je hodně málo, já jsem teda proti nějakému možná zbytečnému omezování rychlosti. A když teda některé města uzákonili to, že se může tam jet pouze 30 km rychlostí, tak si myslím, že to vůbec neprospěje ničemu. Ani plynulosti, ani zkrátka životnímu prostředí, takže 30 je málo a řada měst do toho zase couvá zpátky.

0: když si zase uvědomíte, že byste měli 30-kilometrovou rychlostí někde sociální péče do města, anebo někde zkrátka na Štěrpruhu, i třeba v Mostě, cítítka je strašně málo, a on by to stejně málo dodržoval. I na 50-ku to máme, někteří mají teda problém dodržovat.
1: No máte to taky vy, problém dodržovat?
0: No, jako mám, no, tak, ale no, tak samozřejmě člověk by rád jakoby šláp na plyn trošku, jako když vidíte, že tady okolo zimáku nic nejede, tam Štěrpru, žádní chodci na chodnicích, ani na přechodu nečekají, no a no jo, jenže radary nespí, že jo, ty stacionární, takže ty jsou v pohotovosti ve dne v noci, ano. Za každých podmínek, takže hele, neplatil jsem pokutu za rychlost, ne? Platil jsem za to, že jsem boural při natáčení nějakým, ale jinak za rychlost. Naposled jsem teda mi říkala dcera, když mi se měla vyprat záclony, tak zaplatila za 51 kilometrů 600 pokuty tady v zimáku. No,
1: takže už jako za 51, jo?
0: No, to je jako po odečtu těch, takže ona jela 54, že jo?
1: Je takhle.
0: Po odečtu, no, takže za jo. 51 taky jo, přišla. Jo. No. A jinak já si pamatuju ještě, dřív, že ač mladý kluk, tak si pamatuju, že platila 60 v obci a dokonce si platila, ale tam to vlastně Besip vysvětlil tím, že je asi o 8 metrů delší brzdná dráha než při 50. A to je zhruba šířka přechodu pro chodce, takže tam to bylo z tohohle důvodu. Hmm. A dokonce si pamatuju, že se v noci smělo jezdit neomezenou rychlostí od těch 23 do 5 hodin do rána. Ale tím, jak se vlastně uzákonila přednost chodců, ne absolutní, ale přednost chodců na přechodech, tak tam by byl problém zkrátka z té velké rychlosti za snížený viditelnosti vlastně zastavit a toho chodce neohrozit. Takže vím, že to byl tenhle ten důvod.
1: Já vám děkuji za váš názor, za váš čas a jezdíte opatrně bez pokut. Díky moc.
0: Díky taky, tak napodobně.
1: Naschledanou, tolik Honza Pechout. I vy zavolejte 475 212 212, jak to vidíte, 30 nebo 50, kde byste nechali 30, kde byste tu 30 naopak odebrali ve vašich městech a dostali jste někdy pokutu za rychlost. Volejte, dáme řeč.
2: Český rozhlas Sever, dáme řeč se Zdeňkem Lukeslem.

0: Český rozhlas Sever s vámi. Jak se tváříte na to, kdyby plošně byla snížena rychlost v našich městech nebo obcích na 30? Jak to udělala některá města v Evropě? Na telefonu Jirka z Bíliny. Hezký den. Halo, halo. A Jirka z Bíliny nevydržel. Tak zavolejte třeba hned teď rychle, abyste se dostali do vysílání. Každý názor mě zajímá. 475 212 212. Dáme řeč o rychlostech, o určených rychlostech v našich městech. Někde ta 30 už je. Samozřejmě je důležité v některých místech mít tu 30. Je taky důležité to kontrolovat. Naopak jsou místa ve městech, kde bych dal klidně 80 či 70. To jsou ty okruhy kolem měst, nebo když to město už dávno skončilo, ta obytná zóna, nikdo tam nebydlí, ale přesto ta značka tam ještě není, konec města, tam ochce nezavadíte, tak tam proč ne 70? A to jsou přesně ta místa na těch obchvatech, na těch koncích měst nebo na začátku cedulí s označením města, která si oblíbila naše policie a měří tam. Tak, naše telefonní číslo je 475 212 212, dáme řeč. Jinak napsal Jirka, můj názor je, že ani 60, ani 50 není správná, pokud nebude doplněna značkami, které omezují rychlost. Tak například, když zůstane 50, tak ať dají na přehledné úsečky 60 nebo 70, nech chápu, když člověk musí jet mimo město, kde nejsou přechody ani chodníky a kolikrát ani domy, proč tam jet 50? Naopak tam, kde jsou nebezpečné křižovatky nebo na sídlištích, tak tam bych dal naopak tu 30. Tak pojďme na další telefonát. Hezký den, kdo je na telefonu? Dobrý den.
1: No dobrý den, tady Chomutov Maruška.
0: Dobrý den, jak to vidíte vy? 30 nebo 50 v našich městech?
1: No, já vás zdravím, no já bych uvedla taková místa, kde je to nutnost.
0: Hmm.
1: Já vás nějak divně slyším, byste, ježiš, já vypnu rádio,
0: ano,
1: taky udělá chybu. No tak teď to bude lepší, já taky. No já jsem volala na rychlo. No třeba my jsme, teď je to asi týden, projížděli Boč a Stráž směrem Ostrov, víte, tak tam je to přímo nutnost. Tam je to monitorované a je tam 30, myslím, že je to teda na místě. Ano. Je to úzká silnice a tak dále. Ale jsou místa, kde tedy to nutnost podle mě ani není. A ta 50, jak říká ten předřečník přede mnou a dokonce odborní, tak myslím, kdo jede skutečně 50, takže v tom městě nemá problém teda to ubrzdit třeba u přechodu nebo tak. No a kdo jede víc, samozřejmě tak, takový řidiči také jsou, no tak to je pak horší. Ale myslím si, že bych byla pro u těch škol, ano, taky to nechat, ale tam je teď většinou ta stráž, stejně to tam hlídají, a jsou tady v Chomutově to je, před, kolem té 8. hodiny, jak to chodí, takže tam je taky to, jak si bych řekla, hlídané, že teda se nemůže nic stát, takže ta 50 bych ji nechala teda. Já bych pro nižší rychlost běžně nebyla.
0: Ano.
1: A kde je to nutnost, tak samozřejmě ano, říkám, to jsme zažili, tam je to i monitorované, musíte projet za určitou dobu a tak to je správný a je to pro ty lidičky určitě výhodné.
0: Vy jste někdy dostala?
1: Asi k tomu, jestli máte něco ano, pro mě. Jinak já jsem pokutu dostala, ku podivu, to už je let, já mám řidičák od roku 68 od dubna a dostala jsem pokutu tehdy v NDR, že jsem jela rychleji, ale tam byla nečekaně 40 přes obec. A to, jak tam říká ten pan, u nás byla tehdy 60, že tak na to vůbec jsem nebyla zvyklá a samozřejmě jsem jela víc. No a tak, ale ta, já už jsem neměla žádné marky. A jim stačili 3. A to, když si pamatuju, byly 3 koruny za tu marku, takže jsem měla docela lacinou pokutu. Jinak se snažím jezdit slušně tedy a samozřejmě, jak tam bylo na té dálnici, tak tam jezdím opravdu do té 130. No.
0: No dobře.
1: Takže děkuju a tak je to, jestli chcete něco.
0: Díky, to je všechno a mějte se krásně. Naschledanou.
1: Taky, naslyšenou.
0: Tak tolik další z telefonátů. I vy můžete zavolat, ještě jeden telefonát rychlý stihneme. 30 nebo 50, jak to vidíte vy, v našich městech a v našich obcích. Volejte 475 212 212, dáme řeč.
2: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.

0: Dáme řeč se Zdeňkem Lukeslem na Českém rozhlase Sever.
1: Ono v dnešním pořadu Dáme řeč jsme probírali 30 nebo 50. Já musím pochválit Bylinu, kde je 70 na průtahu městem a sice se tam měří, ale 70 je na pohodu. Jak říkám, 50 mi v obci nevadí, dokonce už jí mám v nohou, takže nemusím koukat na tachometr a automaticky tam tu 50 mám. Co vy, co píšete, píše Petr, ani jsem si nevšiml, že je ve městě 50 km za hodinu. Kéž by se dala Praha touto rychlostí projíždět. A píše Jirka, kdyby kolem všech měst byly obchvaty, tak by ta 50 ve městech vůbec nevadila. Ale tranzit často vede právě středem města, což je problém. Tak díky moc za dnešní příspěvky do pořadu Dáme řeč.

0: Krásný den s Českým rozhlasem Sever. Je tady i řidička Lenka Šubová. Hezký den.
1: Pěkné dopoledne.
0: Vyhovuje tě 50 ve městech, nebo by si to zvýšila, nebo snížila?
1: 50 mi vyhovuje, s 30 mám problém.
0: Jo?
1: No.
0: Jakože, jako jedeš rychleji.
1: No. Jo? Jako 30 už mi přijde jako hodně šnečí, já tomu rozumím, zvlášť u škol a tak, ale to se pomalu ani na tom tempomatu nedá nastavit, jako, když se snažím, abych to nepřekračovala, tak spolehnout se na techniku, je to nejbezpečnější, ale ona to s 30 taky už moc neumí. No.
0: Kolikrát jsi dostala pokutu za rychlost?
1: Zrovna nedávno, Čeče.
0: Právě
1: na 30, no. Nejela jsem přes 50, to ne, ale jela jsem výrazně přes 30.
0: Hezky, kolik?
1: 750.
0: No, tak to jde.
1: Teda ne kilometrů, korun mě to stálo, no.
0: Dobře. Tak Pirát silnic Lenka Šubová s vámi po desáté, co nás čeká?
1: Budeme si povídat o jednom pokladu, ale taky třeba o tom, jak vylepšit kávu pomerančovou kůrou nebo špetkou soli.
0: Tak se těšme a zítra v pořadu Dáme řeč se vás budu ptát, které ženy si v životě vážíte? Znáte nějakou třeba slavnou ženu? Už zítra v pořadu Dáme řeč.
2: Český rozhlas Sever, písničky, které nestárnou.

0: Kurioservis představuje
1: knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností. Druhá výprava pánů Šenkýře a Kremra za příběhy, které by jinak zůstaly v temnu archivů. Přiblíží tragédii Brna u syrského Damašku, připomenou osudy ztracené věže nebo brněnskou sochu, kterou v Praze nechtěli. Knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností objednávejte v e-shopu radiotéka.cz.
2: Bylo 10 hodin.
3: Český rozhlas Sever. Zprávy.
2: Začíná oprava Žukovovy ulice na Ústeckém Střekově. Radnice v Doksech propojí chodníky v sousedství zámeckého areálu. Na odškodnění za zdraví poškozené vakcínou proti covidu bude mít nárok víc lidí, rozhodl o tom Nejvyšší soud. Přes den jasno nebo polojasno, odpoledne postupně více oblačnosti, teploty do 28 stupňů. Jsou tu zprávy a František Janačík. Dobré dopoledne. V Ústí nad Labem dnes začala oprava Žukovovy ulice ve čtvrti Střekov. Zakázka za zhruba 47 milionů korun je rozdělena do dvou etap. Na místě máme reportérku Janu Vitáskovou.
4: Do Žukovovy ulice už se nastěhovaly stavební stroje a začaly frézovat asfalt. Úsek ulice od Závor po ulice Truhlářova Purkyňova je do konce srpna zavřený. Auta musí objížďkou, pak naváže druhá etapa. Místní obyvatelé usilovali o opravu Žukovovy ulice desítky let. Podle starosti Střekova Pavla Peterky z hnutí ANO je ve velmi špatném stavu, plná výmolů a děr. Z Ústeckého Střekova Jana Vitásková, Český rozhlas.
2: Družstevní ulice v Doksech bude bezpečnější. Radnice využije rekonstrukci podzemních sítí a dobuduje chybějící chodník v úseku mezi obytnou zónou a zámeckým areálem. Stavba začne na konci června. Více řekl nezávislý místostarosta Václav Reinhardt.
5: Nastoupí firma, která bude dělat opravu splaškové a dešťové kanalizace. Ta oprava se plánuje, tuším, že do konce srpna, a jakmile bude hotová, tak nastoupí firma, která bude dělat podkladní vrstvy a následně finální povrchy.
2: Práce by měly být dokončené v listopadu. Více lidí bude mít nově nárok na odškodnění, pokud jim vakcína proti covidu poškodila zdraví. Rozhodl o tom Nejvyšší soud. Doteď měli na peníze nárok jen lidé, kteří se kvůli očkování ocitli v ohrožení života, nebo kteří kvůli němu ztratili soběstačnost. Podle soudu má ale být rozhodující, jestli očkování dotyčnému způsobilo prokazatelně újmu, která dlouhodobě jeho život ovlivňuje. Tedy jestli má třeba omezenou schopnost pracovat, sníženou kvalitu života nebo narušené každodenní fungování. Takové případy podle soudu vyžadují odborné znalecké posudky a také důkladné dokazování. Dětský ombudsman Martin Beneš se zabývá ukončením pokusného ověřování kombinované výuky na základních a uměleckých školách. Do programu bylo zapojeno 21 škol a přes 400 žáků, kteří střídali online výuku, školu i práci v terénu. Program měl původně běžet do školního roku 2027-28. Ministerstvo školství ale teď projekt ukončilo s tím, že vzorek není dostatečně reprezentativní pro další závěry. Ombudsman žádá, aby ministerstvo své rozhodnutí ještě přehodnotilo a věc znovu posoudilo.
3: Počasí.
2: Dnes jasno až polojasno, odpoledne a večer čekejte postupné přibývání oblačnosti. Teploty dnes od 25 do 28 stupňů Celsia ve stínu, na horách do 23 stupňů.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
2: Na silnici 1/15 mezi Liběšicemi a Úštěkem počítejte u Zimoře se zúžením. Je to kvůli opravám, projíždíte Kyvadlově jedním jízdním pruhem. Jeďte opatrně.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Krásné pondělní dopoledne s Českým rozhlasem Sever. Je tu dopolední expres a v něm dnes pozvánka na procházku jednou z nejkrásnějších částí Českého Švýcarska. Tipy na to, jak ozvláštnit váš pravidelný šálek kávy nebo pozvánky za kulturou. Čeká vás ale taky téměř neuvěřitelný příběh o jednom zakopaném pokladu v Sudetech. Písničky, které nestárnou, zaspívají Zuzana Norisová a po Elánech taky Petr Spálený. Takže dobrý poslech a dobrý den s námi.
3: Dopolední Express s Lenkou Šobovou.

0: Petr Spálený a jeho obyčejný muž v dopoledním expresu Českého rozhlasu Sever a před námi Milan Knotek a jeho neobyčejný muž. Další slavný Severočech.
1: Slavní Severočeši.
2: Jedním z nejvýznamnějších současných českých pedagogů a filozofů výchovy je profesor Jan Hábl, který se narodil v roce 1975 v Ústí nad Labem. V metropoli severních Čech prožil dětství a gymnaziální léta. Později tu studoval na Univerzitě Jana Evangelisty Purkyně. Studia filozofie výchovy pak absolvoval při University of Wales. Působil jako učitel na základní škole, farář církve bratrské a vysokoškolský pedagog. V současné době působí na pedagogické fakultě Univerzity Hradec Králové. Jeho profesní život i vědecká činnost jsou hluboce propojeny s odkazem Jana Amose Komenského, ze kterého čerpá inspiraci pro moderní charakterovou výchovu a prevenci etické krize ve společnosti. Přednáší v oborech na rozhraní pedagogiky, antropologie, etiky, historie a filozofie výchovy. Je zakladatelem Centra rozvoje charakteru v Broumově a autorem projektu Komenský 2020 Komenský příběh lidskosti, který se snaží nově přiblížit odkaz učitele národů dnešní společnosti. Napsal řadu odborných i popularizačních knih. Patří mezi ně například Učit se příběhem, I když se nikdo nedívá, Lidskost není docela ztracena, Labyrint upgrade nebo Na charakteru záleží. V posledních letech se soustředí především na výchovu charakteru a návrat pojmu ctnost do českého vzdělávání.
1: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: křížem krajem.
1: 10 hodin 21 minut v dopoledním expresu Českého rozhlasu Sever je připravena pravidelná turistická rubrika a přestože nám sotva začal nový pracovní týden, my se v ní budeme koukat už směrem k víkendu, konkrétně k sobotě. 13. června si totiž můžete užít den v jedné z nejkrásnějších částí Českého Švýcarska. Národní park pro vás připravil trasu po historických stezkách knížete Kinského a vystoupáte na ní na ty nejznámější vyhlídky. Víc už Eva Bucharová.
2: Společně s Pavlem Svobodou, šéfem strážců Národního parku, se vydáte po historických stezkách knížete Kinského a vystoupáte na ikonické vyhlídky Marijinu skálu, Vilimíninu stěnu i Rudolfův kámen. Pavel Svoboda vás provede místy, kde příroda ukazuje svoji sílu i schopnost obnovy. Dozvíte se, jak se les vzpamatovává po požáru a kůrovcové kalamitě, co dneska nejvíc ohrožuje zdejší krajinu a jak může každý z nás přírodě pomoci. Cestou narazíte na zvířecí stopy, skalní převisy i drobné obyvatele pískovců a možná zahlédnete i některé zástupce ptačí říše. A protože Pavel Svoboda pracuje jako strážce už od roku 2007, můžete se těšit i na příběhy z jeho každodenní služby v terénu. V sobotu 13. června je sraz v 9.15 u informačního střediska v Jetřichovicích. Trasa je dlouhá 8 kilometrů a je náročná, protože budete vystupovat na ty zmíněné skalní vyhlídky. Nezapomeňte tedy dobré boty, oblečení do každého počasí, svačinu a pití. Z Národního parku České Švýcarsko vám vzkazují prosbu, abyste se na výpravu zaregistrovali na jejich webových stránkách npsc.cz/akce. Tak hezké zážitky na sobotní výpravě s průvodcem po Jetřichovicích.
0: Jsme s vámi

0: Je 10:30, posloucháte Český rozhlas Sever, dopolední Express, v jehož úvodu jsem vám slibovala jeden téměř neuvěřitelný příběh o pokladu. A tady je. Po odsunutých Němcích zůstaly v Česku stovky zaniklých vesnic a po některých zbyly jen základy. Po obci Litrbachy na Sokolovsku, která by se dnes jmenovala Čistá, nezůstalo vůbec nic. Jenom tečka na mapě. Právě odtamtud pochází německá rodina Heleny Baránkové, kterou nakonec poválečný odsun minul. Paní Helena dnes bydlí v obci Krásno, nedaleko Čisté, a s pomocí archeologů našla i místo, kde stával její dům.
1: Naši, když museli na odsun, tak zahrabali spousta věcí. To nebyli asi jenom oni sami, těch lidí bylo víc.
2: Rodina Heleny Baránkové, rozené Štovaserové, skončila ve sběrném táboře u Karlových Varů. Do odsunu ale nakonec nemusela, protože úřady potřebovaly lidi na práci.
1: A v 56. roce, když poprvé přijela maminky sestra, tak přišla na geniální nápad, že si půjdou ty věci vyhrabat do Litrbach. Jo? Tam tenkrát při nich museli stát všichni svatý, protože táta zavřený v lokti na hradě, no jako už v 56. ne, jo, teta z Německa, a teď tam šli prostě kopat. Jo?
2: Helena Baránková se narodila 5 let po válce a na odsun se pamatovat nemůže. Stává z křesla a ze skříňky opatrně vyndává čajový šálek s počálkem.
1: To je ještě v podstatě památka, tenhle ten růžový servis na tu jejich práci. Jeli jsme tam koňma, já jsem tam jela v 6 letech s nima, no mě vzali sebou. To byl dům, já jenom vím dům, že to byl dům číslo 268.
3: Takže tady někde vykopala ta vaše teta.
1: To kopali chlapy, jo.
4: Nějakých 15 metrů uhlopříčně od konce toho rybníka, takhle severo-západním směrem.
3: Říká archeolog Filip Prekop. Je stejně zajímavé, že váš dům už dneska hledají archeologové.
1: To je zajímavé, ano, to je zajímavé. To, kdyby se dožila moje maminka, tak by měla obrovskou radost.
3: A máte z toho nějaké pocity, když sem přijdete vždycky a hledáte ten dům, nebo když se sem podíváte?
1: Mně je tady strašně dobře. Jedu ze Sokolova, tam si koupím něco k jídlu, tady si sednu na tu lavičku, která tam je, a je mi tu hrozně dobře.
3: Jakože jste tu doma zase, jo?
1: Já jsem tady doma.
2: Z Čisté na Sokolovsku, Lubomír Smatana, Český rozhlas.
5: Český rozhlas Sever, žijeme tu s vámi.

jsem sám, okno zavírám, najednou mám tebe. Tak málo tě znám, co s tím nadělám.

0: Umíte si svůj život představit bez kávy? Já se přiznám, že já tedy rozhodně ne. Existuje nepřeberné množství způsobů, které kávu připravovat a jak ji pít. Babské rady Jarky Vykoupilové nás dnes upozorní na možnosti, o kterých jsme možná neměli ani tušení.
1: Babské rady.
2: Obyčejný šálek vaší kávy může získat úplně nový rozměr.

0: Oblíbenou variantou k obohacení chuti je přidání koření. Z kořice vanilka, kardamom nebo špetka kaká dodají kávě výraznější aroma a novou chuť. V chladnějším období roku se nabízí kombinace s perníkovým kořením nebo hřebíčkem. Milovníci sladších nápojů mohou vyzkoušet med nebo javorový syrup. A co takhle přidat i jiný druh mléka? Ovesné, mandlové, hráškové nebo kokosové mléko ovlivní i konzistenci kávy a sledem vás v létě osvěží. Experimentovat můžete i s přidáním pomerančové kůry, pár kapkami kokosového nebo ořechového oleje, případně špetkou soli, která zaručí zvýraznění chuti vaší oblíbené kávy. A nezapomeňte, že účinky kofeinu jsou v těle aktivní 8 hodin po vypití šálku. Takže k snídani i během dopoledne je káva vřele doporučována. Později by vám mohla překazit usínání.
1: Babské rady s Jarkou Vykoupilovou.

se mění podpora energeticky úsporných opatření v rámci programu Nová zelená úsporám? Kdo a za jakých podmínek bude mít dál nárok na dotace? Jaká budou pravidla a limity pro nově zaváděné bezúročné úvěry a jak bude možné o podporu žádat? Chystáme pro vás další velkou radioporadnu. Ve studiu usednou odborníci a budou 2 hodiny odpovídat na vaše otázky. Už teď můžete pro své dotazy využít web radioporadna.cz nebo telefonní záznamník 221 553 780. Velká radioporadna. V úterý 9. června od 10 do 12 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.

0: Alice Springs a její jízda, která nekončí, protože teď je tu Slávka Brádlová a s tou se projedeme po zajímavých akcích, které dnes na severu Čech lze navštívit. Slávko, tak pojeď.
1: Tak jedu. Máme i muziku, máme i divadlo. Začnu v letním kině v Ústí nad Labem, 20. hodina. Pozor, ale nebude to promítání, bude to samozřejmě další zastávka letní štace činoherního studia. Vojcek, jednorozměrný člověk. Tak a ještě jednou Ústí a možná dáme dvakrát ještě Ústí, protože divadlo města zve na 19. hodinu na baletní transkripci slavného románu Oscara Wilda Obraz Doriana Graye. Kdo neviděl, opravdu stojí to za to, tak záleží na tom, kam vás srdce víc potáhne. A jako takovou rozcvičku na ten večerní kulturní zážitek si můžete dát ještě v Bystru Park nebo u Bystra Park v městských sadech u polikliniky od 16.30 ústeckou kapelu Yeti. Vlastní tvorba, folk a špetka Big Beatu prý. Tak a pojďme do Teplic, do Zahradního domu. V 19 hodin tam pokračuje dalším koncertem hudební festival Ludvíka van Beethovena. Severočeská filharmonie bude hrát a bude to vlastně takové setkání dvou mistrů, duo Connessione. A vystupovat budou Karina Kaltenbach-Schonhardt, houslistka, a klavírista Tomáš Spurný a mnoho dalších, píší pořadatelé. Tak a poslední tip, to je něco pro milovníky kaktusů a sukulentů, protože zámek v Libochovicích zve už od 9 hodin na výstavu kaktusů, pořádají to kaktusáři z Roudnice. No a kdo to nestihnete na zámek v Libochovicích dnes, kde ta výstava je asi do 17 hodin, tak prostě ty kaktusy a sukulenty na vás počkají do 14. června.
0: Máš ráda kaktusy?
1: Mám raději sukulenty, protože tam, když se zapomene zalít, tak se nic neděje.
0: Já jsem schopná umořit i kaktus, takže já tuhle tu rostlinnou třídu vážně moc nemusím, ale vy všichni ostatní vyražte do Libochovic.

0: na prášek srdce rozmělní.
1: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: dnes večer v České televizi.
1: ČT1. Podezřelým z vraždy ředitele hotelu v Českém Krumlově se stává sám šéf kriminálky. Seriál Místo zločinu České Budějovice. ČT2. Ani Girardotová a Filip Noiré ve hře lásky, nevěry a rozumu. Premiérová komedie Mandarinka. A ČT Art uvede u příležitosti nedožitých 90. narozenin zakladatele legendárního studia Y Jana Šmida kultovní inscenaci Praha 100 věžatá. Pondělní večer s Českou televizí.
2: Bylo 11 hodin.
3: Český rozhlas Sever. Zprávy.
2: Modernizace dálnice D8 mezi Novou Vsí a Lovosicemi omezí řidiče na 3 měsíce. Město Teplice spustí 13. června provoz rekreační linky z centra města k jezeru Barbora. Strana vládnoucího arménského premiéra Pašiniana vyhrála parlamentní volby. Panuje jasno až polojasno, odpoledne postupně více oblačnosti, teploty do 28 stupňů. Jsou tu zprávy a František Janačík. Dobré dopoledne. Silničáři dnes zahájili opravy dálnice D8 z Prahy do Ústí nad Labem od 18. do 48. kilometru. Mezi Novou Vsí a Lovosicemi vybudují postupně nový systém nouzového volání. Ten současný je zastaralý. Práce za skoro 400 milionů korun potrvají 3 měsíce. Více řekla mluvčí ředitelství silnic a dálnic Petra Drkulová.
4: Provoz na dálnici D8 zůstane při opravě zachovaný v obou směrech. Bude se ale jezdit zúženými jízdními pruhy, a to vždy podle aktuální etapy prací. Řidičům doporučujeme zvýšenou opatrnost a prosíme, aby respektovali dopravní značení.
2: Teplice od 13. června spustí provoz autobusové linky číslo 112 z centra města k jezeru Barbora. Jak město dnes informovalo na svých webových stránkách, v provozu bude linka do 13. září. Bude jezdit každý den, včetně víkendů a svátků, v hodinových intervalech. První spoj má vyjet z Benešova náměstí v 9:30 a poslední v 17:30. Hygienici podle posledního měření z 1. června potvrdili, že voda v jezeře Barbora je ke koupání vhodná. Město současně připravuje stavbu zhruba 6 kilometrů dlouhé cyklostezky. Stavba je odhadovaná na 40 milionů korun. Jak informovala ČTK, město chce na stavbu využít dotaci do výše 32 milionů. Obec Jestřebí na Českolipsku zrekonstruuje památkově chráněný hřbitov, v současnosti opravuje věž. Další stavební úpravy musí schválit památkáři, kteří už několik návrhů zamítli. Náklady na opravy se zatím proto nedají vyčíslit, říká nezávislý starosta Jestřebí Karel Schreiner.
5: Připravujeme částečnou revitalizaci hřbitova, to znamená cestičky, tam, kde nám to teda památkáři dovolí, před celý hřbitov je památkově chráněný. Chtěli bychom na hřbitově vybudovat kolumbárium, trochu opravit schody na hřbitov.
2: Nedělní parlamentní volby v Arménii vyhrála strana Občanská smlouva premiéra Nikoli Pašiniana. Podle volební komise získala téměř 50% hlasů. Pašinian, který se za vítěze voleb prohlásil už během jejich sčítání v noci na dnešek, v poslední době prosazuje zbližování s Evropskou unií. Proruská aliance Silná Arménie je na druhém místě s přibližně 23% hlasů. Do parlamentu se v Arménii dostanou ještě další dvě strany.
3: Počasí.
2: Dnes jasno až polojasno, odpoledne a večer čekejte přibývání oblačnosti od západu. Teploty od 25 do 28 stupňů, na horách do 23 stupňů Celsia.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
2: V Lovosické ulici Terezínská pozor, ubyli, srazila se tam dvě osobní auta. Komplikace čekejte mezi obcemi Černčice a Blšany u Loun. Silnice je v opravě, projíždí se k Divadlově, je tam ale špatné značení, náhle se dobržuje a vybočuje do protisměru. Jeďte opatrně.
3: Zelená vlna, známe lepší cestu.
6: Celé dětství nám tvrdili, že ve špenátu je spousta železa. Konec konců koukněte na Pepka námořníka. Byl to omyl a svého druhu mýtus. Ve špenátu železo je, ale žádná bomba, žádný zázrak. právě o takových mýtech si dnes budeme povídat s hostem dopoledního expresu Českého rozhlasu Sever. O minerálech a vitamínech v potravinách, ale i v těch pilulkách, které můžeme koupit v lékárně, si za chvíli budeme povídat s Mirkou Zemanovou, která o zdravém stravování přednáší na Ústecké univerzitě.
3: Dopolední expres

0: Sponzorem pořadu Host dopoledního expresu je Ústecký kraj. Zaposlouchejte se do příběhů osobností z našeho regionu. Ústecký kraj. Brána do Čech i vašich srdcí.
1: Kupte si magnézium a vyřešíte všechny problémy levou zadní. Bez vitamínů A a D v našich tabletkách vlastně nemůžete žít. Když nezačnete brát náš kolagen, zcvrknete se jako sušená švestka. Samozřejmě trochu přeháním, ale skoro takhle vypadají reklamy na doplňky stravy, které se na nás valí ze všech stran. Vitamíny a minerály jsou jistě pro lidský organismus důležité, ale musíme je opravdu polikat v pilulkách. Co skutečně potřebujeme a v jakých potravinách to najdeme? O tom si dnes budeme povídat s odbornicí na zdravou výživu Mirkou Zemanovou. Pěkné dopoledne.
2: Hezké dopoledne, no vy jste mě dostala tím vstupem.
1: Vás ten úvod pobavil, ale když se na to podíváme opravdu objektivně.
2: Jo, tak jste skopírovala realitu.
1: Tak to vážně vypadá,
2: jo, tak to tak je.
1: Že když ano. Ráno neposnídáme hrst pilulí, které obsahují ať už minerály nebo vitamíny nebo jejich kombinaci, tak prostě zdraví nebudeme. Jaké minerály a vitamíny jsou pro tělo skutečně životně důležité?
2: No, je jich celá řada, ale strašně důležitý je ten komplex. Takže ne, aby jsme se na to dívali analyticky, ano, v indikovaných případech to samozřejmě je na místě, že vybereme jeden, ale já mám pocit, přesně jak jste to naznačila, že se víc zabýváme tím, co doplnit a uniká nám jako ten základ vlastně.
1: No a kde je ten základ?
2: No, na tom pestrém, hezkém, chutném a barevném talíři.
1: To znamená, že když je náš talíř barevný, pestrý a ano. zdravý, je v něm obsaženo všechno.
2: Všechno. Všechno. Všechno. To máme strašně. Ještě vstupu, jsme to zrychlili.
1: To, ano, vypadá to, že máme hotovo, že jsme dopovídali. Zní to strašně jednoduše. Ale opravdu to tak je? Opravdu můžeme z potravin a ze správně poskládané stravy dostat do těla všechno, co potřebujeme?
2: Ano, je to tak. Přece jako farmaceutický průmysl tady nebyl vždycky, že jo? A samozřejmě lidé se nedožívali tak vysokého věku, ale jako živiny získávali ze stravy. Já třeba, když mluvím se studenty, tak oni jsou překvapení, že by měli mít 5 porcí zeleniny, ovoce denně. Že vlastně ten jídelníček dneska tak nevypadá, že jsme hodně mimo domov, máme tam hodně pečiva, třeba sýry, šunky, že jo, uzeniny, ale na takové to vařené jídlo to už se dneska tolik nemyslí. No a potom vystává ta otázka, jak to teda doplnit, ale my tu energii potom napínáme do těch doplňků a ne do toho základu.
1: Energie je něco, co získáváme z jídla, to víme, bez toho by to nešlo. O těch vitamínech a minerálech už tolik nepřemýšlíme a možná i proto tu zeleninu a ovoce zanedbáváme. Právě zelenina a ovoce jsou zdrojem těchhle látek?
2: Ano, minerálních látek i vitaminů, stejně tak jako obiloviny, stejně tak jako bílkovinné složky stravy. Dneska se tak jako o tom mluví, že do té jedné skupiny se dávají luštěniny, mléčné výrobky, maso, ryby, když se na to budeme dívat z toho pohledu bílkovin. A stejně tak jako třeba semínka, oříšky. Ale když mluvím s lidmi, tak málo kdo třeba oříšky má pravidelně nějak ve stravě nebo semínka. A přitom tam je zrovna těch minerálních látek hodně, protože deficitní může být třeba železo, hořčík. A to zrovna tam nacházíme.
1: Já bych mohla na oříšcích v podstatě žít, ale oni ty solené, pražené se asi nepočítají.
2: Ne, no tak.
1: Zábavné to dnes bude s Mirkou Zemanovou, věřte mi.
3: Český rozhlas Sever, písničky, které nestárnou.

0: být zase malým klukem, který si rád hraje, který je s tebou.
1: Sponzorem pořadu Host dopoledního expresu je Ústecký kraj. Zaposlouchejte se do příběhů osobností z našeho regionu. Ústecký kraj. Brána do Čech i vašich srdcí.
2: Odbornice na zdravé stravování Mirka Zemanová je dnes hostem dopoledního expresu Českého rozhlasu Sever a společně si povídáme o minerálech a vitamínech, které naše tělo potřebuje a o tom, jak je do toho těla dostat. Pojďme k těm konkrétnostem. Mm-hmm. Já jsem si na začátku trochu dělala legraci ze železa a Pepka námořníka, taky z magnézia a z těch základních vitamínů. Ale to jsou asi ty základní věci, kterých bychom měli mít dostatek. C-čko,
3: určitě,
2: D-čko, magnézium, železo.
3: Železo, vápník. To jsou, nechci říct hlavní, ale my potom ty minerální látky dělíme na ty makro a mikro, podle toho, kolik jich potřebujeme. Mm-hmm. A tohle jsou ty, kterých potřebujeme hodně. Tak důležité je vždycky, jak se cítíme. Jo? Jestli neměli bychom random prostě začít něco brát nebo nějak jako se domnívat, že nám něco chybí a podobně. Ale třeba u toho železa, když se my budeme bavit o nějaké únavě, která trvá několik týdnů, tak tam to může být také nedostatkem železa, ale vždycky je dobré to prokonzultovat s lékařem.
2: Mm, nějaké spolehlivé vodítko, které řekne, může za to právě málo železa v těle nebo nedostatek hořčíku?
3: No, ono to může být jako, může tam být víc těch faktorů, ale třeba pokud máme nedostatek železa, můžeme se i zadýchávat, můžeme mít hodně světlé sliznice například. Jo. A je tam také určitý indikátor to, jak jíme, protože železo máme jednak to z živočišných zdrojů a z rostlinných a to z těch živočišných se více střebává, takže když někdo ví, že nejí třeba živočišné potraviny, tak by na to železo měl jako a priori už myslet.
2: Mm-hmm. Já jsem zmiňovala špenát, protože o něm se kdysi tvrdívalo, že to je prostě bomba plná železa, jeden z argumentů, jak dostat do dětí
3: špenát.
2: Ten zmrazený nebo rozmrazený špenátový proplak.
3: A do dneška si to všichni pamatujou.
2: Tak tohle byl argument. Už se ví, že to není pravda. Mm-hmm. Jak tedy získat dostatek železa ze stravy?
3: Železo v té živočišné stravě máme v mase, zejména v tom takzvaném červeném.
2: Takže hovězí.
3: A z rostlinných zdrojů tam určitě patří zelená zelenina, ne zrovna ten špenát, ale třeba brokolice, pórek i zelené natě, kterých se třeba nepoužívá hodně, ale když je používáme na polévku pravidelně, tak nám určitě ten jídelníček změní. A je tam důležité přijímat i vitamin C, který zrovna i v té zelené zelenině je, protože se pak to železo lépe vstřebává.
2: Mm-hmm. To je další zajímavá kapitola, která vlastně to do toho těla dopravit, aby z toho organismus měl ten užitek. K tomu se dostaneme později, ale pojďme k magnéziu. Jak získat to?
3: Hořčík je velmi důležitý pro naše tělo, protože způsobuje takové to uvolnění. Jakoby pomáhá nám relaxovat, pomáhá nám zvládat stres a toho dneska je hodně. Setkala jsem se také s tím, že lidé berou pilulky magnézia právě proto, že jsou unavení, málo výkonní se jim zdá, že to stresu hodně. Ale tam samozřejmě také máme rostlinné zdroje. Jednak jsou to rostlinné složky stravy, ať už celozrnné obiloviny nebo zelenina, ale pomáhá tam třeba i minerální voda, tam může pomoci, tam se dobře střebává z té tekuté formy. Takže a často slýchám i, že hořká čokoláda, my jsme to zrovna minulý týden přepočítávali, nebo banány, tak ano, je to tak, ale není tam zase nějak jako významně víc než někde jinde. Jo. Neměl by to být důvod, proč prostě sníst každý týden tabulku hořké čokolády.
2: Škoda.
3: To tak nefunguje.
2: Další z minerálů, kolem kterého také panuje podle mého spousta mýtů, je vápník. Mm. Jako mléko ano, mléko ne. Tak jak to je s vápníkem?
3: No, to bychom tady byli dlouho, to je poměrně jako složitá otázka. Každopádně my víme, že dnešní populace, nebo ne dnešní populace, ono už se to táhne poměrně dlouho, vápníku nemá úplně dostatek. A ono to není u toho vápníku, ani u těch jiných minerálních látek. To není jenom o tom, kolik ho přijmeme, ale také, jak vlastně se pohybujeme, jak žijeme. A u toho vápníku je extrémně důležitý i pohyb. Mm-hmm. Takže jedna otázka jsou ty zdroje potravinové a druhá je, co nám, jestli se pohybujeme, jestli se ta minerální látka zabudovává tam, kam má. A třetí, jestli nejíme moc těch potravin, které nám zase vylučují ten vápník z těla. K tomu bychom se ještě měli vrátit.
2: Určitě, vrátíme. Po písničce.
4: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: partnerem pořadu Host dopoledního expresu je Ústecký kraj. Zaposlouchejte se do příběhu osobností z našeho regionu. Ústecký kraj. Brána do Čech i vašich srdcí.
1: S Mirkou Zemanovou si dnes v dopoledním expresu Českého rozhlasu Sever povídáme o minerálech a vitamínech ve stravě a musíme dopovídat ten vápník, protože můj bratr jako dítě vypil litr mléka na jeden nádech a naši vždycky říkali, vidíš, on bude zdravý a ty ne. Tak takhle jednoduché to není.
2: Ne, není, určitě ne. Zvlášť u toho vápníku my jsme si zvykli, že mléčné výrobky rovná se vápník v kostech, ale ty kosti, ty potřebují, řekněme, stovky jako minerálních látek. Jo? Hodně tam je samozřejmě zastoupený ten vápník, ale není jediný. A třeba čistý vápník je křída. Že jo? A my, když tu křídu pustíme, ona je křehká. Jo? A my nechceme mít takhle křehké kosti. Takže je třeba myslet jako komplexně na tu stravu, nejenom na vápník, ale když se vrátím k tomu vápníku, tak tam je třeba zajímavé, o tom se tolik nemluví, že když jíme velké množství cukru jednoduchého, což dneska jako je v podstatě běžné, dokonce jsem se dozvěděla, že aby mozek fungoval, tak musíme jíst jako ty sladkosti. Jo? No tak není to tak a souvisí to s těmi minerálními látkami. Náš mozek potřebuje glukózu, ale naše tělo si ji umí vyrobit i z těch složitých sacharidů. Jo. No a nám se potom vyplavuje víc vápníku. Že jo? To stejné nám dělají nápoje, které obsahují hodně fosforu a to stejné nám dělá, když třeba hodně solíme. Takže potom člověk, když to zjednoduším, který bude jíst, pít hodně nápojů s fosforem, bude mít hodně sladkého v jídelníčku a hodně slané pokrmy, tak potřebuje toho vápníku sníst vlastně mnohem víc, aby ty jeho kosti si udržely zdraví, než člověk, který bude mít, řekněme, vyváženou stravu, jo? Bude tam mít třeba o něco nižší ten stupeň toho příjmu vápníku, ale nebude ho tolik vylučovat.
1: Vy jste ještě říkala, že proto vstřebávání je důležité, aby se člověk hýbal. Jak souvisí vstřebávání vápníku s tím, jestli si půjdu zaběhat nebo ne?
2: Protože ten vápník, my si ho spojujeme, vápník a kosti, ale my máme i v krvi poměrně stabilní hladinu vápníku, která je třeba důležitá pro to, abychom neměli křeče, aby dobře fungoval srdeční sval. A když v té krvi nebude dostatečná hladina vápníku, tak si to vlastně naše tělo bere z těch kostí. A když se pohybujeme, tak zase ten, řekněme, nadbytek, který sníme, tak se do těch kostí vstřebává, oni sílí a když se nepohybujeme, tak se ho víc vylučuje. Takže proto my vlastně ty kosti potřebujeme zatěžovat, aby to tělo si to pořád, když to zjednoduším, uvědomovalo, že sem to posílej, tam je to potřeba.
1: Jasně, tak teď už tomu rozumíme. Pojďme k těm základním vitamínům, to je z mého laického pohledu C-čko a asi D-čko.
2: D-čko asi dneska.
1: I toho je v potravě dostatek. C-čko víme, že citrusy ne, to je další z oblíbených mýtů, respektive ne, že ne, ale ne tolik.
2: Ano, ne tolik. A C-čko, hrozně důležité pro imunitu, hrozně důležité jako celkově, na taky proti únavě a tak dále. A je tam zase ta zelená zelenina. Jo? Takže už ji máme u železa, máme ji u vápníku, máme ji u vitaminu C. A potom jsou tam, teďko máme, že jo, bobulovité ovoce, jahody, maliny, jo, stružiny, borůvky, tak tam toho C-čka je hodně. A zajímalo by mě, kolik C-čka tady v tom ovoci je, třeba když si to koupíme v prosinci a podobně.
1: Takových, jo, těch dovezených nebo skleníkových.
2: To bych zkusila zjistit.
1: Zjistěte a pak nám to řekněte. Za malou chvíli se pověnujeme tomu D-čku a taky tomu, jak když už se tedy vrhneme na nějaké ty doplňky stravy, tak jak správně dávkovat množství a zajistit to, že to, co jsme snědli, nám skutečně bude k užitku.

0: partnerem pořadu Host dopoledního expresu je Ústecký kraj. Zaposlouchejte se do příběhů osobností z našeho regionu. Ústecký kraj. Brána do Čech i vašich srdcí.
1: Posloucháte dopolední expres Českého rozhlasu Sever. Naším dnešním hostem je žena, která přednáší o zdravé výživě na Ústecké univerzitě. Mirka Zemanová se s námi dnes dělí o důležité informace na téma minerály a vitamíny v naší stravě. Já jsem slíbila, že se dostaneme k vitamínu D. Mm-hmm. Kde ho vzít a nekrást?
2: Vitamin D vzít a nekrást v létě na sluníčko, v zimě na sluníčko, pokud to jde, ale bohužel nemáme to tady jako ve Španělsku, v zimě toho sluníčka moc nemáme, takže tam se doporučuje suplementace. Hmm. Ještě když, pardon, začnu těch potravinových zdrojů, tak zase jsou to některé oleje, jsou to tučné ryby, jsou to některá semínka, ale i tak se doporučuje suplementace i dětem, i seniorům, i běžné populaci v těch zimních měsících, protože se zjistilo v České republice, že máme nedostatek.
1: Když je toho sluníčka dostatek a my na něj cíleně vylezeme, tak zase kožaři říkají, určitě se namažte, určitě se chraňte. Ovlivňuje to nějak ten zisk vitamínu D ve chvíli, kdy se chráníme před těmi negativními účinky slunečního
2: světla? Ty si teda nejsem úplně jistá. Nějaký vitamín D tam určitě vznikne, ale jaký je ten poměr, kolik ho tam bude a kolik ho nevznikne, to si teď nejsem jistá.
1: Pokud tedy Dčko je záhodno doplňovat těmi doplňky stravy, tak se pojďme pověnovat jim. Když si vezmu jakýkoliv doplňky,

0: něco. Jo, vím, že je zima, že nemám tam žádný zdroj, protože my si vitamin C neumíme vyrobit jako jediní živočichové. A to je mimochodem důkaz, že jsme ho vždycky jedli dostatek, že jo, teď je to jinak. Takže jo, vyberu si C-čko. Jo, v zimě třeba. Víme, že Dčko, tak Dčko, ale úplně bych já nehlasovala pro takové ty, kde máme všechno.
1: O vitamínech nebo i o minerálech se ví, že proto, aby se účinně vstřebaly, tak potřebují různé věci. Některé vitamíny jsou rozpustné v tucích, jiné ve vodě.
0: Ano.
1: Platí to i ve chvíli, kdy používáme ty potravinové doplňky?
0: Platí. A proto některé potravinové doplňky máme využívat s jídlem, že tam se předpokládá ten tuk, nebo často Dčko bývá buď v oleji, přímo jakože se kape, anebo to je v těch tukových tobolkách, nebo v tobolkách, ano, v těch kapsličkách. Víme třeba u beta-karotenu z mrkve, že je strašně důležité, aby byla připravená na tuku, protože tam je právě beta-karoten Ačko, které také potřebují tuk. Takže platí to i tak.
1: Když se na závěr vrátíme k tomu, čím jsme začínali, budu chtít, aby můj talíř byl barevný, zdravý a plný minerálů a vitamínů. Poraďte mi, co si mám dát dneska k večeři, aby to ten talíř splňoval.
0: Tak teď je to krásné a vy ještě máte zahrádku, že jo? Takže aby tam bylo od všeho něco v úzovkách, aby tam byla zelená barva, oranžová, červená. Takže teď máme ty brokolice, máme ty natě, máme ty papriky, dáme tam třeba nějakou luštěninu, jo, záleží, jak je moc horko, jestli vaříme, nevaříme, nebo naopak můžeme mít teďko jahody, že jo, můžou to být třeba jenom jahody se šlehačkou, klidně. Takže.
1: No vida, nakonec jsme dostali radu, která se nám, myslím, musí.
0: Jahody do šampaňského.
1: Mirka Zemanová je šikovný host a já moc děkuju, že přišla i dneska. Zase někdy příště při povídání o zdravé výživě. Naslyšenou.
0: Budu se těšit, mějte se hezky, naschledanou.

0: Michal Tučný a jeho výlet do Mexika. Vy nikam nemusíte, ani za pěknou muzikou. I tu vám hraje Český rozhlas Sever. A nemusíte nikam, ani pokud chcete slyšet zajímavé rozhovory. Jeden je krátce za námi a ten další uslyšíte po 13. hodině. A protože je pondělí, můžete se těšit na novinku. Novinkou v našem vysílání je pořad Osobnosti Česka. Moderátor Oskar Hess si v něm zve k mikrofonu významné osobnosti, které ve svém životě a profesi něco dokázaly. A dnes jeho hostem bude Naďa Konvalinková. Tady je malá ochutnávka.
1: To jsou prostě bulvární média. Bohužel mám s ním vlastní zkušenost a je potřeba tomu vlastně moc nevěnovat tu pozornost, přesně, poněvadž oni z toho vlastně žijou.
2: Já jsem přišla jednou do trafiky a tam prostě tragická moje prostě fotka a bylo napsáno Konvalinková na dně. A já říkám, ty prodavači, paní, prosím vás, řekněte mi, co mi je, to je hrůza tady. A říkám, no, paní Konvalinková, lidi jsou zoufalí, od rána tak kupujou. Já říkám, no, já si to musím koupit taky, abych se četla, co mi je.
1: Co mi je.
2: No a na třetí stránce bylo napsáno, že jsem se potápěla kdysi, jo, takže na dně.
0: Nový pořad Osobnosti Česka si můžete poslechnout v našem vysílání po 13. hodině a jak už teď víte, dnešním hostem Oskara Hesse bude Naďa Konvalinková, která určitě není na dně.

0: Po písničce Hany Zagorové dnešní recept Slávky Brádlové a Slávka jakoby věděla, o čem si dnes budeme povídat s Mirkou Zemanovou. Dost jsme probírali špenát a právě špenát budeme potřebovat i do toho dnešního receptu.
1: Vaříme se Slávkou.
2: Jaro a léto přeje zeleninám, tak pojďme si dnes dát třeba špenátový salát s balkánským sýrem. Ten sýr samozřejmě můžete podle chuti měnit. Tak připravíme si jednu krabičku lístků baby špenátu, takových 150, možná 200 gramů balkánského sýra, 2 až 3 lžíce citronového oleje nebo směsi oleje a citronové šťávy. Potřebovat budeme trošku pepře a hrst vlašských ořechů nebo slunečnicových semínek. Ořechy nahrubo nasekáme a na sucho lehce opražíme na pánvi. Slunečnicová semínka můžeme také lehce opražit. Špenát propláchneme a vodu dobře odsedíme. V míse salát zakapeme citronovým olejem nebo tou směsí oleje a citronové šťávy, poprášíme pepřem, krátce promícháme a povrch posypeme hrubě strouhaným sýrem a těmi ořechy nebo slunečnicí. Sýr je slaný dost, takže není potřeba dosolovat. Dobrou chuť.
1: Vaříme se Slávkou.

0: dopoledne, Skalí, dobrý den.
1: No, konečně. Helejte, k vám se taky dovolat?
0: To víte, prodloužili jsme u loterii do konce června.
1: Jo, a ještě mi řekněte, že jste si nechali i jarní slevy uhlí.
0: No to teda, volejte i hned 602 489 489.
1: Tak ono je to pravda. Jarní slevy uhlí z uhlotérií platí do konce června i pro Ústecko, Liberecko, Severní Čechy, no a kolem Chomutova.
2: Český rozhlas Sever, zprávy.
3: Most zakáže v polovině června noční parkování dodávek na sídlišti Liščí vrch. V České Kamenici bude další debata s obyvateli o podobě sídliště 5. května. Český národní tým trénuje před startem mistrovství světa ve fotbale ve Vedrech. Bude jasno až polojasno s přibýváním oblačnosti během odpoledne a teplotou do 28 stupňů. Krásné poledne zprávy a Jana Moravcová. Řidiči dodávek nebudou moct od 15. června v nočních hodinách parkovat na některých místech sídliště Liščí vrch v Mostě. Město tím reaguje na stížnosti obyvatel. Omezení potrvá od 18 hodin do 6 hodin ráno. Doplňuje mluvčí Mostu Klára Vidrová.
4: Cílem opatření je uvolnit více parkovacích míst pro rezidenty, zvýšit bezpečnost a zlepšit průjezdnost místních komunikací. Nová pravidla budou platit v ulicích Komořanská, Josefa Ševčíka, Jana Kříže, Jana Zajíc, Bohuslava Vrbenského a Františka Malíka.
3: Dnes odpoledne se koná v České Kamenici na Děčínsku debata k budoucí podobě sídliště 5. května. Debata s obyvateli je od 17 hodin v prostorách Charity České Kamenice Domov Panny Marie. Během setkání budou mít občané možnost seznámit se s připravovaným návrhem a možnými dočasnými změnami v této oblasti.
5: Návrhy na budoucí podobu sídliště už mohli lidé v České Kamenici přinášet při veřejném setkání v dubnu. Chyběla jim nejvíce místa na parkování, hřiště nebo posezení. Dnes si budou moci ověřit, jak byly zapracované do plánu na přestavbu sídliště a mohou přinášet ještě další nápady a podněty, jak by si ho v budoucnu představovali. Daniela Pilařová, Český rozhlas.
3: Nezaměstnanost v Česku v květnu klesla na 4,8%. Podle úřadu práce hledalo zaměstnání skoro 356 tisíc lidí, tedy asi o 5600 lidí míň než v dubnu. A to hlavně kvůli pokračujícím sezónním pracím a taky oživení ekonomiky. Volných pracovních míst bylo v květnu zhruba 96 tisíc. Nejvyšší nezaměstnanost zůstává v Ústeckém kraji, nejnižší je naopak v Praze a Pardubickém kraji. Ve srovnání s loňským květnem pak nezaměstnanost naopak o 0,6% stoupla. Ceny ropy v reakci na izraelsko-íránské ostřelování rostou. Severomořská ropa Brent ráno vzrostla na ceně o více než 4% a dosáhla tak hodnoty $97 za barel. Americká lehká ropa West Texas Intermediate pak vystoupala na $94 za barel. Konflikt na Blízkém východě vedl k blokádě Hormuzského průlivu, kterým projíždí tankery s ropou a plyn z několika zemí Perského zálivu. Jemenští Husijové v reakci na nové boje vyhrožují, že zablokují námořní dopravu i v Rudém moři. Sport. Česká fotbalová reprezentace se připravuje na úvodní zápas ve skupině mistrovství světa. V mexické Guadalajaře vyzve Jižní Koreu. Hrát se bude v noci ze čtvrtka na pátek. V dějišti utkání se očekává podobná vlhkost vzduchu, jako je v Texasu, kde reprezentanti trénují, tedy 70-80%. Mluví o tom asistent trenéra národního týmu Jan Suchopárek.
6: Pro nás i tohleto prostředí uvidí se v tom vzájemném utkání, kdo je líp připravený, ale myslím si, že i výkon a výsledky obou připravených utkání, které jsme odehráli my i Jižní Korea, tak ukazují, že obě dvě mužstva jsou ve velmi dobré formě a že si půjde o zajímavý zápas.
2: Počasí.
3: Počasí pro dnešek jasno až polojasno, později odpoledne přibývání oblačnosti, nejvyšší denní teploty do 28 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
3: Nehoda dvou osobních aut aktuálně komplikuje provoz v Terezínské ulici v Lovosicích. Ubyli, jděte opatrně.
2: Zelená vlna, známe lepší cestu. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Písničky na přání.

0: Písničky na přání s Renátou Filipy.
1: Na Českém rozhlase Sever jsme právě teď odstartovali pondělní polední písničky na přání. A to znamená, že už můžete vytáčet linku do studia, ta je 475 212 212. Pište e-maily na adresu zahrajte@rozhlas.cz a posílejte SMSky na číslo 911 04. A dnes se jako první dovolal pan Milan z Horní Poustevny. Pane Milane, hezké odpoledne.
2: Hezké odpoledne, posluchačům rádia, tady mám paní Poustevny.
1: Lucie Vondráčková a Radim Flendr, jejich stanice Svět, tak to je písnička, kterou jste dneska vybral. Pro koho bude? Tak pane Milane, my vás skoro vůbec neslyšíme, zkuste si poodstoupit, abychom slyšeli, pro koho ta písnička bude.
2: Halo.
1: Ano, už se slyšíme, tak můžete.
2: Jo. Tak budete jako vždycky pro Pavla Bláhu, pro Jipu Verša, pro Pepu Pospíšila, pro Lindu, pro Pepu Hloška, pro Mariánka, pro Milana Urbana, pro Karla Novotního, pro Ludku Bývohou, pro Kuky 118, pro můj sestru Jitku Novotního, pro paní Jarušku Novotního, že nás se postouká.
1: Dobře, tak díky za zavolání, pane Milane, hezké pondělí, naslyšenou.
2: Děkuju, Moská, naslyšenou, díky.

0: Radim Flender a také Lucie Vondráčková na Českém rozhlase Sever. Pojďme na další písničku na přání, o to si zavolal pan Honza Zloun. Přál si Pavla Bobka a Dálniční hlídku. Tu písničku posílá sobě, celé rodině a taky všem posluchačům.
1: Mé jméno je Joe Roberts, s tím zákona stát. Jsem seržant dálniční hlídky.

vajec divokých. Všechno řeší náš Franky pěstí útokem. Stejný je to celý léta,

noc jako každá jiná, to jenom muž tváří k zemi pár. Ten Frankie to je blázen, proč jenom musí se prát? Teď v uších zní mi to hlášení,

0: za co bych stál.
1: Pavel Bobek a jeho dálniční hlídka. My pokračujeme v písničkách na přání na Českém rozhlase Sever a teď už se dívám na vaše e-maily, které posíláte na adresu zahrajte@rozhlas.cz. Dobrý den a prosím, zahrajte písničku na přání od Valdemara Matušky, jo, třešně zrály. Posíláme písničku do Lipové pro našeho Ládíka Fehra k jeho narozeninám. Milý Ládíku, přejeme ti hlavně pevné zdraví, hodně štěstí, spokojenosti a také radosti. Ať ti traktůrek šlapé jako hodinky v lese, ať máš dost sil na pořádné stromy. A je dřeva vždycky dost a úroda na zahrádce stojí za to. Užij si svůj den a buď to s námi ještě mnoho let. Máme tě rádi, to posílá Tereska s rodinou a tvoje Haňulka. A vše nejlepší přejeme i z Českého rozhlasu Sever.

0: Tohle byl Valdemar Matuška, vy posloucháte Český rozhlas Sever, taky jeho písničky na přání. A tady je další e-mail. Dobrý den, prosíme o zahrání oblíbené písničky Santa Maria ve francouzštině pro našeho tatínka Jiřího Pražáka z Bradecké Lhoty, aby měl pěkný den. Moc děkujeme a přejeme vám do studia a všem posluchačům milého rádia krásný den. Posílá to Ivona, Merenda, Pavla, Marťa a taky Lucka.
1: Nový pořad a nový moderátor. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Nový pořad, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Těší se na vás Oskar Hess.
1: Český rozhlas Sever.

Posloucháte Český rozhlas Sever, kde právě teď probíhají písničky na přání a tady je další z nich. Dobrý den, prosím o zahrání písničky pro obyvatele Domu srdce v dlaních ve Filipově se vzkazem, aby se jim dobře dařilo. Také pro baby a dědu do Ústí to posílá Neteře z Denča z Rumburku. A budeme hrát písničku od doktora Albana It's My Life.

0: Tohle byl doktor Albán a tady je Český rozhlas Sever. Tu další písničku na naší lince už vybírá paní Jarka ze Zahrádek. Paní Jarko, hezké odpoledne.
1: Hezké odpoledne všem.
0: Budeme hrát Věru Martinovou Až na vrcholky hor. Pro koho bude?
1: Pro paní Magdu Tourkovou z Povrlu, dnešním narozeniná.
0: Písnička
1: a pro všechny, kdo zrovna jsou na přímo.
0: Dobře.
1: Ať se daří a krásný den všem.
0: Paní Jarko, moc děkuju za hezké přání a přejeme vše nejlepší k narozeninám. Tak díky a naslyšenou.
1: Naslyšenou.

Věra Martinová až na vrcholky hor. My pokračujeme v písničkách na přání. K nám do studia se dovolala i paní Jana z Ústí nad Labem. Přála si písničku od Mareky Gombitové Koloseum a písnička je naprosto všem posluchačům.

Tohle byla Marie Rotrová, taky písničky, které nestárnou, které hrajeme na Českém rozhlase Sever. Pojďme na další písničku na přání. Hezký den vám i posluchačům, prosím o písničku, kterou bych ráda popřála k včerejšímu svátku milé Ivetce do České Lípy. Hlavně pevné zdraví, hodně štěstí, lásky a pohody. Ráda vzpomínám na naše setkání v tvém moc hezky upraveném bytě. Ještě zdravím Marcelku a Radka, Boženku do Jirkova, Milenku do Českého ráje, pana Františka a Marušky do Děčína a Šestajhovic. Moc děkuji, stálá posluchačka bezvadného rádia Sever, paní Maruška z Chomutova.

Jakub Smolík a jeho Butterfly. My máme 12 hodin a 50 minut k tomu. Už jsme zahráli z telefonu, volali jste do studia na číslo 475 212 212. Píšete e-maily na adresu zahrajte@rozhlas.cz a teď vaše SMSky na čísle 911 04. Dobrý den a prosím jako vzpomínku na dětství u babičky porubu od Jarky, Jarka Nohavici. Děkuji, David.

z boku a dole na nábřeží s křivancemi na ruku. A dřív než odletěl, tak mrkl na mě spiklenecky. Tady to bylo, kde jsem přečetl knížky všecky. Tady to bylo, kde mi uvázeli šátek. A já měl ruce otlačené od mávátek. A žluté lampiony svítily jak bludičky.

hranici letadlo klesá na dleninku. Včera mě napadlo.

deseti letmo dotkl a hvězda padla z nebe a jak tak padala, země se chvěla. Tramvaje cinkaly a poruba se probouzela. Tady to bylo a jinde nemohlo být. Těžko si vybrat místo, kde by se chtěl narodit, pod jakou vlajkou,

0: Jaromíra Nohavica a jeho Poruba a taky poslední písnička na přání, kterou jsme stihli ale v této hodině. Nebojte se, další písničky na Českém rozhlase Sever budou opět po 18. s kolegou Miroslavem Tartárkem. Teď už Jana Moravcová připravuje nové zprávy od nás ze Severu Čech a Renáta Filipy vám přeje hezký poslech a dobrý den.
1: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: 13 hodin.
1: Český rozhlas Sever, zprávy.
0: Vedení Šluknova dnes pořádá debatu s lidmi z problémového sídliště, představí jim budoucnost bydlení v oblasti. Hygienická stanice dnes kontrolovala kvalitu vody na Jablonecké přehradě. Prezident Petr Pavel povede delegaci na valné shromáždění OSN, schválila to vláda. Bude jasno až polojasno, odpoledne přibývání oblačnosti a teploty do 28 stupňů. Pěkné odpoledne zprávy a Jana Moravcová. Lidé z problémového sídliště Slunečnice ve Šluknově se dnes doví, jaké má město se sídlištěm plány. Do konce roku by totiž chtělo panelové domy vykoupit od soukromého majitele. Část financí půjde z městské kasy krajských peněz a 200 milionů pak z dotačního fondu Spravedlivá transformace. Tamní obyvatelé se dnes doví, co chce město se sídlištěm po výkupu podniknout.
2: Setkání se koná na malém hřišti na sídlišti od 5:30 do 6 hodin. Kromě vedení města se ho mají zúčastnit i zástupci Ministerstva pro místní rozvoj, Krajského úřadu a Charity Šluknov. Součástí setkání bude také prostor pro dotazy obyvatel. Daniela Pilařová, Český rozhlas.
0: Krajská hygienická stanice dnes odebírala vzorky vody z Jablonecké přehrady. Pokud bude voda v pořádku, budou hygienici její kvalitu kontrolovat jednou za 14 dní. Při dnešním odběru měla voda lehce nad 20 stupňů a pH 7,6. Ke koupání je vhodné pH v rozmezí 6,5 až 8,5, říká ředitelka hygienické stanice Libereckého kraje Jana Losová.
3: Pokud se nám dostane tak nad 8,5, 9 až do těch 11, pH, tak víme, že ta kvalita vody se zhoršuje a že příčinou bývají sinice.
0: Vláda dnes nerozhodla o tom, kdo pojede na červencový summit Severoatlantické aliance. Jednání se kvůli složení delegace účastnil i prezident Petr Pavel. Jeho přítomnost na setkání v Ankaře dlouhodobě odmítá premiér Andrej Babiš z hnutí ANO i ministr zahraničí Petr Macinka z motoristů. Finální rozhodnutí by mělo padnout 22. června. Počet obětí po silném zemětřesení na Filipínách vzrostl na nejméně 32. Informují o tom místní úřady. Záchranné akce dál pokračují. Otřesy o síle 7,8 stupně zasáhly ostrov Mindanao. Ve městě General Santos je poškozená řada budov a klíčový most. Podle agentury AP zemětřesení vyvolalo metr vysokou vlnu tsunami, která zasáhla okolní pobřeží. Pomoc zasažené zemi nabídla například Malajzie.
1: Počasí.
0: Počasí pro dnešek na severu jasno až polojasno, později odpoledne od západu přibývání oblačnosti. Nejvyšší denní teploty 25 až 28 stupňů, maxima na horách do 23.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
0: Úplnou uzavírku očekávejte řidiči v Jeseninově ulici na Ústeckém. Střekově důvodem jsou stavební práce a od dnešního rána je uzavřená taky Dělnická ulice v Mostě. I tam jsou důvodem stavební práce. Uzavírka potrvá až do konce srpna. Aktuálně jedete na severočeských silnicích bez nehod, tak i dál šťastnou cestu a příjemný poslech vysílání Českého rozhlasu Sever.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu. Osobnosti Česka. Pořad regionálních stanic Českého rozhlasu s významnými a inspirativními osobnostmi, které ve svém životě něco dokázaly. Už po písničce se na vás těší Oskar Hess a jeho dnešní host.

0: Osobnosti Česka.
1: Příjemný poslech vám přeje Oskar Hess a náš dnešní host, kterým je Naďa Konvalinková. Dobrý den.
2: Dobrý den.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem.
1: Já vám moc krát děkuji, že jste přijala pozvání a přišla do studia. Kdyby se snad našel někdo, kdo by nevěděl, kdo teď právě sedí naproti mě, dovolte mi prosím v krátkém úvodu zmínit pár rolí, které vám jistě osvěží paměť. Květuška ve filmu Adéla ještě nevečeřela, Mariánka ve filmu Honza málem králem, zdravotní sestra ve filmu Obsluhoval jsem anglického krále, Drncová v Lotrando a Zubejda, Matějova matka v Nesmrtelné tetě, paní Fajstlová ve filmu Bylo nás pět, Vlasta v Polabí a teď se dostanu k divadlu. V divadle to byla Hrubešová v Plačícím satyrovi, paní Pírsová v Pygmalionu, Richtářka v Její pastorkyni a tak dále, abych mohl pokračovat do nekonečna. Na kontě má přes 300 stvárněných rolí. Mluví se o ní jako o nejobsazovanější herečce své generace. Tak snad jsem na nic nezapomněl, Naďo. A když jsem tady vyjmenovával takhle v rychlosti pouze ochutnávku z vašeho dlouhatánského seznamu, je nějaká role, na kterou si vzpomenete, která vás sformovala ze všeho nejvíce?
2: Sformovala. Já musím říct, že nejlepší byly začátky, protože to bylo Plzeňské divadlo, byly to první 3 roky, kde jsem teda prostě jako spadla do té řeky a prostě musela jsem plavat a byla to nádherná zkušenost, protože jsem šla z role do role. První role byla princezna v úplně normálním Zázraku, pak hned byla Verunka v Našich Furiantech, ale hned třetí role byla Ofélie v Hamletovi, takže Ježišmarja. Prostě a tam teda opravdu každý rok 2-3 role, do toho jsem tam začala právě účinkovat v rozhlase, taky nějaký hry pro mládež, pohádky, všechno. A do toho ještě si mě bral pan Chmelař, Jiří Chmelař, takový pořad měl takový skeče pro vojáky, takže to bylo opravdu zkouška ohněm, protože ty kluci to prostě s nima přežít. Pan Chmelař občas si musel říct, že odejdeme, protože pískali, křičeli a prostě na mě měli různé narážky, ale tak to byl takový křest ohněm. Aha. A musím říct, že dlouho mě nechávali ty naivky a to jsem byla nešťastná, protože jako prostě pořád to byla jedna ta nota, ale naštěstí třeba zrovna Květuška v Adéle měla tu komediální nadstavbu,
1: ano.
2: Což prostě bylo bezvadný.
3: Dědečku, dědečku, podívejte dědečku, babočka je nerá dědečku.
4: Admirál, děvenko admirál.
2: Takže posléze ve mně objevili i, jako, že můžu prostě hrát komediální role. A vlastně první, kdo mě z těchto rolí jako úplně vyjmul, byl Hynek Bočan, který do takové série televizních inscenací Šéfe, to je věc, Šéfe, jdeme na to, na dvoře kůní Šéfe, bylo to 5 dílů, mě obsadil do Lehké děvy Marcelky.
1: Aha.
2: Takže jsem se přešupačila prostě z těch naivek, byla jsem za to nesmírně vděčná a pak už ty role prostě začaly mít trošku jiný charakter, samozřejmě pak jsem taky trošku přibrala, tak místo prince Zen byly královny a místo naíveček maminky a tetičky a teď už jsou to babičky a čarodějnice, tak.
1: Tak to je krásné. Já vím, že herci mluví nejradši o svých projektech aktuálních. Já vím, že vy jste před nějakou dobou naskoušela Tennesseeho Williamse v Černoherním klubu, Kočku na rozpalené plechové střeše. Je teď ještě v současné době něco, co zkoušíte? Něco ještě novějšího než ten Tennessee Williams?
2: Já jsem posléze na Vinohradech ještě naskoušela Hanu od Aleny Mulsteinové a teď naposled jsme měli premiéru Ondiny od Žána Žiroda.
1: Taky na Vinohradech.
2: Takže to jsou moje poslední role, které jsem hrála. Tady hraju rybářku s Igorem Barešem, který hraje rybáře, a v Háně hraju Ludmilu Karáskovou. Tak zaprvé obojí to bylo nádherné zkoušení. Hana s panem Svojitkou, který prostě byl skvělej, takový ten milující režisér, který každý den přišel a říkal, já vás miluju, jste nejlepší. A prostě tak člověku tak vždycky dodal takovou chuť, že my jsme se pro něj všichni roztrhali. Jako jo. Já mám takovou zkušenost s jiným režisérem, to byl Ladislav Vymětel v Městských divadlech pražských, který prostě na nás křičel. Jo, a já si pamatuju, zkoušeli jsme, to bylo Jakub a jeho pán. Mm. A já jsem alternovala se Simonou Stašovou tu hostinskou. A když jsem nehrála hostinskou, hrála jsem jako mámu lehkou děvu v druhé půlce. A Simona takhle jako opačně jsme se střídali. No on na nás během toho zkoušení skutečně řval. Protože on byl takový, on byl hysterik. Mm. Jo? A jednoho dne Simona prostě šla jako na kraj forbíny a řekla, Láďo, ještě jednou na mě zařveš, já odcházím a už nikdy nepřijdu. No. Takže od té doby byla Simonka a řvala na mě. A já jsem tím pádem ta tréma stoupala, já už jsem ani gesto neuměla udělat. A přišla veřejná generálka a mě řekla, jo, nebudeš hrát ani veřejnou generálku, ani premiéru a já se bojím, že to nebude ani na první reprízu. Je to hrůza, jo? No takže já jsem přišla domů. Rodina byla někde na horách, já jsem si otevřela lahev, sedla jsem si na zem v kuchyni, vím, že jsem si i zapálila doutník, který jsem tam někde našla a plakala jsem a popíjela do rána. Mm. A ráno byla ta veřejná generálka, kdy já v té druhé půlce jsem měla hrát tu lehkou děvu. Jo? A já jsem já tam nepůjdu. Já prostě za tam, když jsem tak špatná, já to ani nepůjdu. Jo? A teďko jsem slyšela záznamník, Naďo, pojď do divadla. To se nedělá, pojď do divadla, dramaturg. A já říkám, no tak dobře, zase tohle jim tak, že bych tam nepřišla vůbec, no tak, tak jsem si dala sprchu a pomalisku jsem se chystala a najednou zvonek a stál tam ředitel, dramaturg a říkají, Naďo, my víme, je to hrůza, ten se zachoval strašně, ale my se za něj omlouváme, ale prosím tě, pojď a tohle, my ti to vynahradíme a no a teď, jak jsem hrála tu kurvu a jak jsem byla po té opici a jak jsem byla opravdu jako prostě otekla a teď jsem tam vtrhla a skutečně jsem do té kurvy neměla daleko. Takže už první slova byly prostě úžasný, lidi tleskali a povstal režisér a křičel bravo. No,
1: jo. Tak to, je, to má teda opravdu geniální pointu nakonec, to je skvělý. Ježišmarja. Já teď trošku se přesunu k filmům. Jakož vy máte i širokou filmovou kariéru, obrovskou filmovou kariéru, máte za sebou spousta natáčení. Já jsem se chtěl zeptat, poněvadž i já mám zkušenost s natáčením. Změnil se podle vás způsob, jakým se točí? Je to rychlejší, to tempo? Máte pocit, že jestli vy máte to srovnání, že jo? Já jsem začal točit před 10 lety, a takže tam se to za tolik neposunulo, ale u vás přece jenom tam ten rozdíl nějaký bude. Tak jestli se mu na to můžu
2: zeptat. Například televizní inscenace se točily tak, že se nejdřív měsíc zkoušely jako divadlo. Poslední týden dokonce už stáli kameramani na té zkušebně, už se prostě dělali i ty záběry přesně, jak budou na kameru. Čili v podstatě my jsme do toho studia přišli a už to jelo jako divadlo, jako prostě normálně příběh hraný. Čili bez trémy, všichni jsme věděli, kdy bude detail, kdy bude tohle, kdy kam přejít, prostě a kam kameramani, čili všechno to bylo velice připravené a já si myslím, že to na těch inscenacích do dneška je znát. Jsou velice kvalitní. Já jsem hlavně točila s panem Hášou, s Vlastou Janečkou. Prostě všecko se to zkoušelo. Ve filmu to se neskoušelo samozřejmě, ale dlouho se zkoušelo ne dopředu, ale ten den ty záběry, které se točily taky několikrát, jelo se to víckrát, ne na první dobrou. A prostě byl u toho i třeba ta Adéla, byl tam i pan Brdečka, který ještě na poslední chvíli měnil ty věty, a který jsou teď jako takový okřídlený, květ už sama vynula, takový, že někdo peče štrůdl a tak. Takže prostě všechno to bylo opravdu preciznější. A přeřek nebo něco to neexistovalo. Hlavně zvukař chodil a říkal, není ti rozumět, meleš, polikáš koncovky, vyslovuj a prostě se to hlídalo. Já dneska, když někdy koukám na ty mladý v televizi, já jim mnohdy nerozumím. Prostě drmolej, šumlujou, jako že by to bylo přirozený, ale když neslyším a nerozumím, tak jako jaká přirozenost.
1: Jaká přirozenost je potřeba, aby bylo rozumět.
2: No, právě.
0: Posloucháte pořad Osobnosti Česka s Oskarem Hesem. Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.

0: osobnosti Česka s Oskarem Hessem.
1: Příjemný poslech vám stále přeje Oskar Hess a náš dnešní host, kterým je Naďa Konvalinková. Tak já se ještě přesunu, ale stále zůstaneme u toho herectví, respektive u herců. Jsou herci ještě stále vnímáni jako bohémové? Myslíte, že mladá herecká generace je jiná než ta vaše? V čem?
2: No já myslím, že my jsme víc seděli. My jsme opravdu jako před druhou divadla, s hodinou se z divadla nešlo. To prostě vždycky se sedělo v tom klubu a rozebíralo
1: jako,
2: se všechno.
1: Že se rozebíralo do nočních hodin u vína.
2: Přesně, popíjelo se a prostě se to všecko vyříkalo. I ty vztahy v tom divadle se rovnaly a všecko prostě se to dotvářelo vlastně po tom představení. A to se dneska myslím moc neděje, no, že ti mladí už tolik nesedějí. Ty kluby, já vím, že činoherák tam už taky, že jo, moc tam ani nejsou židle, aby se tam dalo posedět.
1: Se stojí, pravdu,
2: nebo naštěstí teda jsou tam aspoň ty schody, na kterých se dá sednout, ale činoherák byl přece prostě tam to byla meka. Tam po každém představení se scházelo a sedělo se skoro do rána. Tam prostě se lidi seznamovali a mluvilo se o kultuře, mluvilo se o různých představeních. Prostě bylo to setkávání a to si myslím, že teď chybí.
1: Že je toho méně.
2: Je toho méně, protože každý má tolik práce, že spěchá, aby zase ráno mohl vstát a prostě ta komunikace prostě je nějak narušená, se mi zdá.
1: Zajímavý to srovnání. Já mám právě pocit, nebo já jsem taky takhle vlastně vychovaný, že my u nás v divadle, ve Švandově divadle právě takhle taky sedáváme a zbíráme ty věci, takže je zajímavý to, že, ale máte pravdu, že vlastně dneska ty mladí opravdu hodně, já jsem toho taky důkazem, že taky hodně spěchám a mám pocit, že toho musím stihnout vlastně mnohem víc, že se nemůžu chvilku sednout a v klidu rozebrat to, co dneska letí, o co dneska jde, kulturu, přesně divadlo tady a tam. Máte pravdu, že je ta doba uspěchaná opravdu. Já se posunu zase dál. Já se chci zeptat, já sám totiž pocházím z umělecké rodiny, kde měl jeden z rodičů k bohémství, tam potom k tomu jsem se chtěl dostat velice blízko, dokonce tak blízko, že ho to stálo život. Jak vy osobně na temnější období pana Kaisera, svého bývalého muže, vzpomínáte? Byla to zkouška, která vás posílila? Nebo ptám se, protože mám tu zkušenost s tím sám, takže se na to chci zeptat.
2: Rozumím. Tak zaprvé Oldřich není alkoholik, ale má psychické problémy. A vlastně se to spustilo tehdy, kdy točil se Slováky film Sagarmata na Montu Everestu. A byli v tom základním táboře, kde už ten vzduch je docela řídký, ale oni s Vladykou utekli až do těch 7000. A prostě myslím si, protože většina horolezců, když se vrátí, jsou pod dohledem psychiatrů a Oldřich prostě, čili tam začaly psychické potíže, on to začal řešit alkoholem, protože do té doby on tak jako popíl, jako my všichni, a jelikož byl bavič, tak celý večer bavil celou společnost a sem tam si dal to pivko, nebo prostě občas se dal panák, já nevím. Ale od té doby najednou to šlo se šupem. A on potom prošel v představení v Ypsilonce a řekl, že to bude řešit čestně a šel rovnou prostě se léčit ke Skálovi. Byl tam 3 měsíce a za mnou přišla pak sestřička, když jsem se ho přišla vyzvednout a řekla, paní Konvalinková, vyhledejte psychiatra, pan Kaiser prostě je psychicky na tom moc špatně a není to alkoholik, ale má deprese prostě.
1: Jo.
2: Takže my jsme potom vyhledali toho psychiatra, prostě Olda začal brát léky, bylo to lepší, ale pak mu maminka řekla, že není blázen, aby bral prášky. Takže potom se to postupně tak jako vždycky někde projevilo a byly to kvartály, který řešil. Pak zas dlouho vydržel nepít a pak zas jednou to přijde. Vždycky, když ho něco psychicky rozhodilo. Daleko víc mě trápí než tohle, protože samozřejmě byly to, trápilo mě to, bylo to bolavý. I to, jak se k němu lidi chovali posléze a co o něm psali. Ale daleko víc mě trápí, co píšou o mojí dceři, který je 43 letý, bylo včera, a znova psali prostě nějakým Instagramu, že alkoholička, že pije, ta holka nepije vůbec, protože přesně má ten příklad, který viděla, prostě se toho bojí, zakazuje i mě oprázněná, aby si dala vínko, protože se toho bojí. A já myslím, že už bych měla někde udělat prohlášení, nebo prostě soud, nebo něco, aby ten bulvár přestal, aby dostal přes prsty.
1: Jasně, chápu, ono to je nesmírně náročný, já sám s tím mám zkušenost, prošel jsem si vlastně něčím podobným, takže chápu, ale zároveň vám chci říct, že nepůsobíte vůbec jako člověk, který by se tady tím náročným obdobím nějakým způsobem zpětně se k němu vracel a trápil a naopak svítíte jako sluníčko a ten váš zjev je neuvěřitelně pozitivní, tak já se chci zeptat, jak to děláte, jak, jako čím to, že jste neustále takhle usměvavá a svítivá a zářivá jako to slunce?
2: Víte co, nepouštím si zprávy, protože to opravdu nejde. A hlavně si myslím, že člověk by se na sebe měl dívat trošku z vrchu a trošku s humorem, nebrat se příliš vážně. A snažit se v každé situaci vzít to pozitivní. A z té negativní se poučit, proč se to dělo, co mu to přineslo a kam ho to díky tomu posunulo. Protože většinou se věci nedějou jen tak. Vždycky to má nějaký důvod, proč přijdou a vždycky je to nějaká zkouška, která nás má něco naučit. A já dneska zpětně vím, že mě to naučilo trpělivosti, laskavosti, moudrosti svým způsobem a dneska na to období vzpomínám spíš na to, že jsme se neuvěřitelně nasmáli. Prostě jsme spolu přestavili dům, zasadili stromy, vychovali dceru a do dneška jsme kamarádi a já mu neskutečně držím palce. A myslím si, že daleko víc toho pro náš národ udělal jako komik, jako herec, než to, že se o něm píše ve větší míře, že popíjí.
1: Jasně, tak to jsou prostě bulvární média, bohužel je to jejich práce, že oni zkrátka píšou a spousta z těch věcí zkrátka není pravda, jak říkám, mám s tím vlastní zkušenost a je potřeba tomu vlastně moc nevěnovat tu pozornost, přesně. Poněvadž oni z toho vlastně žijou.
2: Já jsem přišla jednou do trafiky a tam prostě tragická moje prostě fotka a bylo napsáno konvalinková na dně. A já říkám, ty prodavači, paní, prosím vás, řekněte mi, co mi je, to je hrůza tady. A všechno, paní Konka, lidi jsou zoufalí, od rána to kupují. Já říkám, no já si to musím koupit taky, abych se dočetla, co mi je.
1: Co mi je.
2: No a na třetí stránce bylo napsáno, že jsem se potápěla kdysi, jo, takže na dně.
1: To... Jo, takhle, jasně.
2: Takže vždycky to má, oni udělají ten titulek prostě šílený, aby to lidi koupili a pak se dočte, vlastně ničeho nedočte, no.
1: Neuvěřitelné. Je nějaká rada, kterou byste dala začínajícím hercům a herečkám?
2: Že by prostě měli po škole jít do angažma, ať třeba na oblast kamkoliv, ale jít do divadla.
1: Jo.
2: Protože to je řemeslo. Oni se musí naučit to základní řemeslo. Prostě mluvit nahlas, vyslovovat. A hlavně tím, že jsem tam byla v tom angažmá, prostě šla z jedné role, tak skutečně prostě jsem prostě se naučila všechno hodně rychle.
1: Mm.
2: A když to ty, co čekají doma na dubbing nebo prostě na nějaký film, prostě nemůžou dozrát, nemůžou prostě se naučit to, co je základ. A potom, když se dostanou někdy na jeviště, no tak nejsou slyšet.
1: Jasně.
2: Já nechápu, že teď v Karlínském divadle mají mikrofony. Teď se to vždycky, teda ty...
1: Porty.
2: Teď se to vždycky uspívalo, umluvilo.
1: Hmm.
2: Nechápu to.
1: Hmm. Když vyjdou ze školy vlastně, tak radila byste jim jít teda do angažma. A co třeba, když mají tendenci a ambici točit, co mají pro to udělat?
2: Já myslím, že teď jsou ty konkurzy, že jo,
1: že chodí
2: lidi na konkurzy. Já jsem to nepotřebovala, protože jako mě vlastně už na škole začali obsazovat, protože těch naivek bylo málo.
1: A chodilo se do divadla, že jo?
2: A chodilo se do divadla, do Plzně na mě taky jezdili, pak mě teda vlastně si pro mě přijeli z městských divadel pražských šéfrežisér, nabídl mě teda hostování a potom, když se to povedlo, angažma. Takže mě to šlo nějak jako prostě to štěstí samo. Jsem někde jako v životě měla, tak to šlo samo. Ale jako dneska se chodí na ty konkurzy, prostě to se musí.
0: Posloucháte pořad Osobnosti Česka, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem.
1: A já mám stále ve studiu Naďu Konvalinkovou. Je nějaká role, kterou jste si ještě nevyzkoušela, třeba byste chtěla? V divadle, ať už v divadle, nebo ve filmu, nebo v dabingu?
2: Já si myslím, že jsem toho odehrála barevně opravdu hodně, ale prostě nějaká tragická role by mě velmi zajímala. I když Markéta v Dürrenmattově Urfaustovi byla vlastně skoro tragická, Obvelie taky, ale ano. Prostě v tomhle věku bych potřebovala nějakou opravdu vážnou dramatickou roli. Tak potom se mi stýská.
1: Takže vy jste v divadle na Vinohradech, v divadle v Černoherním klubu, ještě někde?
2: Já hostuju v Příbramském divadle ještě. Past na myši a to roli paní Bojilové. To byla poslední role Steninky Zázvorkový v Městských divadle v Pražských, to jsem ještě zažila, takže zpěty k Stelince a taky prostě, že ředitel Příbramského divadla byl můj ředitel kdysi v Městských, takže jsem tam ráda, tam hostuju.
1: Takže vy točíte, vy hrajete v divadle, dabujete, to je strašně práce. Jak vy si manažujete čas? Máte nějaký jako už po těch letech té práce líp jako zvládnutý, kdy odpočíváte, kdy pracujete a dávkujete si to nějak jako už lépe, nebo furt jedete na dřeň?
2: Nejedu na dřeň, tak nemám toho tolik zase. Jako zdá se, že by, ale má to svoje časové prodlevy. Prostě se snažím chodit na procházky ráno v 6 jdu na Petřín a prostě jdu si hodinu, půl hodiny tam, půl hodiny spát, abych se rozhejbala. Dvakrát týdně jdu teda na ten Petřín, dvakrát týdně plavu a to je vždycky ráno, protože já pak bych nezaparkovala nikdy v tom centru s autem, takže musím takhle brzy ráno. No a pak, když je volný dopoledne, se třeba ještě natáhnu, nebo prostě si čtu, nebo se učím, nebo prostě tak. No, potom, když je zkouška, tak musím do zkoušky, odpoledne si odpočinu před tím představením, když je, no a když není, tak prostě já hlavně hodně si čtu.
1: A když už čtete, tak co máte ráda? Co čtete třeba teď v současné chvíli? Nebo čtete hodně jako těch scénářů, když přichází nějaký nový, tak nebo máte nějaký oblíbený?
2: No, teď čtu dopředu scénáře Polaví samozřejmě, protože mi přišli dalších 5 dílů, tak jsem v napětí, protože mě se to moc líbí a moc mě to těší s tím Vaškem Vidrou tam si zahrát. A jinak jako je to všeho chuť. Jsou to většinou, ale mám, prostě nemám ráda nějaký krváky, dramata vůbec. Jo. To vůbec, to odmítám, to nechci. Ale takový prostě romány, životopisy, paní Mojsovou ráda čtu, pana Sparkse, potom, no prostě romány, no.
1: Podle dostupných zdrojů vím, že vaše sestra žije dlouhodobě ve Švýcarsku. Je to pravda?
2: Je to pravda.
1: Je to pravda. Skvělý. A já jsem se chtěl zeptat, jak se ve Švýcarsku žije? Nebo jste vy osobně v Čechách spokojená a dokážete si představit, že byste třeba žila někde jinde?
2: Já bych nechtěla žít jinde.
1: Nechtěla?
2: Ne. Já mám ráda naši zem. Mám ráda naši řeč. Mám ráda naše lidi. I když povaha je taková sporadická, ale prostě mám to tady ráda. Do Švýcarska samozřejmě za sestrou jezdím, tam obdivuju tu čistotu. To je až někdy přehnaný. Ale vím, že ona tam je spokojená, šťastná. Ona, když se tam přestěhovala, tak hned jako otěhotněla, takže přestože si tam udělala bankovní kus, tak nemohla nastoupit, že tam děti nechodí ani do školky, ani do družiny, nic takového, že až dokud se o sebe dokážou postarat, tak maminka je doma. Pak teda pracovala v nějakém obchoďáku a pak udělala konkurs

0: Takže my se sestrou vždycky každý rok se svoláme a někam vyrazíme aspoň na 14 dní k moři. Hmm. Teď jsme se vrátili z Dubaje, zaplať pánbu, že jsme tam byli v prosinci a v lednu do 6. ledna, že jsem tu Dubaj ještě viděla jako v pořádku a prostě, no je to hrůza, co se děje dneska. Svět se zbláznil.
1: Svět se zbláznil, ale vy proti tomu bláznoství vlastně pracujete, co jsem se dočetl, meditací. Je to pravda?
0: No tak já jsem si udělala reiki, všechny tři stupně, takže v podstatě já pracuji s tou energií, kdybyste potřeboval do nějaký situace pomoc, já vám do toho pušlu reiki, aby to dobře dopadlo. Aha. Tím pádem, no prostě, jakmile někdo nemusí, jak mě volá, já třeba pošlu tu energii léčivou reiki.
1: To jsou ty reiki. No. A vy takhle to praktikujete každým dnem ráno, že si říkáte ty mantry, je to tak?
0: Ráno, ano, ráno já mám prostě takovou, jsou to mantry, který si říkám každé ráno, na každý den je vlastně jiný plamen, každý ten plamen vlastně mají na starosti jiní andělé. V úterý je to růžový plamen, plamen lásky, v pondělí zlatožlutý plamen, ve středu bílý plamen, v pátek rubínově zlatý plamen, v sobotu je to Mr. Saint Germain fialový plamen, který všechno čistí, takže když si představíte fialovou a potřebujete něco vyčistit, a vám to vyčistí, a v neděli je námořnický královský modrý plamen.
1: Je, to je krásný. No ta, co byste takhle popřála světu, nebo reiki, říkáte reiki, co byste popřála a poslala světu takhle na závěr rozhovoru pro všechny posluchače, ať už jsou jakkoliv nastavení, cokoliv prožívají, tak co byste jim takhle popřála do éteru? Nakonec.
0: Já jsem byla v jedné škole a děti se tam učili být novináři a jeden z těch chlapečků se mě zeptal, a co byste dneska řekla svému malému já? Aha. A mi to úplně dojalo a říkám, víte co, asi bych mu řekla, aby se nebálo. Že všechno má být, je jak má být a že všechno určitě dobře dopadne.
1: To je krásná rada, to vlastně se často používá, když člověk si neví rady, tak co by poradil svému dětskému já. No, že ano, no, to je nádherná rada opravdu.
0: A já bych všem přála prostě mír. To je teď, myslím, to nejdůležitější. A pozitivní myšlení, protože tím, že budeme nadávat, že budeme myslet jako špatně, negativně, tak vlastně ta mračna ještě utužujeme. Když toho budeme posílat světlo, tak se to snad rozpustí. Já říkám každý den, že prosím o znovuzrození celosvětového míru a prosím o osvícení a požehnání všech hlav na vládních, státních a úředních místech české země a celého světa.
1: To je krásný na závěr. Mockrát vám děkuju, že jste si udělala čas a přeji vám krásný zbytek dne.
0: Děkuju a děkuju za rozhovor. Moc jsem si to užila.
1: Děkuju.
2: Osobnosti Česka můžete sledovat v rozšířené verzi i jako videopodcast na YouTube kanálu Českého rozhlasu nebo poslouchat v aplikaci Můj rozhlas a dalších podcastových aplikacích.

0: Nový pořad a nový moderátor. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Nový pořad, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Těší se na vás Oskar Hess.
0: Jak se mění podpora energeticky úsporných opatření v rámci programu Nová zelená úsporám? Kdo a za jakých podmínek bude mít dál nárok na dotace? Jaká budou pravidla a limity pro nově zaváděné bezúročné úvěry a jak bude možné o podporu žádat? Chystáme pro vás další velkou radioporadnu. Ve studiu usednou odborníci a budou 2 hodiny odpovídat na vaše otázky. Už teď můžete pro své dotazy využít web radioporadna.cz nebo telefonní záznamník 221 553 780. Velká radioporadna. V úterý 9. června od 10 do 12 hodin v našem vysílání. S úsměvem jde všechno líp a s humoriádou dvojnásob. Po celý červen vyhrávejte v humoriádě digitální rádia a knížky z edice Humoriáda s Uršulou Klukovou, Josefem Dvořákem, Jiřím Krampolem, Naďou Konvalinkovou a Libuší Švormovou. Zasmějte se s námi a ještě k tomu vyhrajte. Po celý červen každý všední den od 16 hodin v našem vysílání. Kolik slavíků v historii dostal Karel Gott? Kolik jich obdržela Helena Vondráčková? Vyhrál někdy v anketě populární hudby také Václav Neckář? A co teprve skupina Katapult? Ve staré krabici od bot jsou výstřižky z novin a časopisů, fotografie hvězd a jejich písničky. Každý týden v ní Martin Hrdinka hledá nejpopulárnější zpěvačky, zpěváky i skupiny historie československé populární hudby. Slavíci v krabici. Poslouchejte každou sobotu po 20. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.

0: 14 hodin.
1: Český rozhlas Sever, zprávy.
0: V Ústí nad Labem začala dlouhé roky očekávaná oprava Žukovovy ulice. Libereckou základní školu Heřmánkova čeká oprava. Složení české delegace na summit NATO není ani po dnešním jednání vlády s prezidentem jasné. Zítra bude převážně zataženo s deštěm a teplotou do 21 stupňů. Pěkné odpoledne, zprávy a Jana Moravcová. Žukovova ulice na Ústeckém Střekově je kvůli opravám na půl roku zavřená. Řidiči musejí objížďkami. Ulice vede průmyslovým areálem bývalé Setuzy a stoupá kolem obytných domů. Zakázku za téměř 47 milionů korun provede pro magistrát firma Eurovia. Upřesňuje její mluvčí Iveta Štočková.
2: První etapa bude probíhat do konce srpna a poté navážeme druhou etapu, která by měla skončit do konce roku. Odstraňujeme původní vozovku frézami a nákladními vozy. Budeme opravovat i odvodnění vozovky.
0: Vedení Liberce připravuje rekonstrukci základní školy Heřmánkova. Jde o odloučené pracoviště základní školy Ostašov. Budova potřebuje kompletní opravu. Začít by měla v roce 2028 nebo 2029. Děti chce město umístit do některé ze škol v okolí. Pokud ale nebudou volné kapacity, čeká žáky dojíždění do náhradní budovy ve Vesci. Uvedl to primátorův náměstek Adam Lenert z Hnutí ANO. Prezident Petr Pavel se ani dnes s vládou neshodl, kdo bude reprezentovat Česko na červencovém summitu Severoatlantické aliance v Ankaře. Finální složení delegace oznámí vláda Andreje Babiše z Hnutí ANO za 2 týdny. Premiér spolu s ministrem zahraničí Petrem Macinkou z motoristů dlouhodobě odmítají, aby se prezident summitu účastnil. Podle Pavla tím kabinet narušuje zaběhlé zvyky a přišel proto o věci jednat na schůzi vlády. Ta dopoledne ale schválila prezident účast na zářijovém valném shromáždění OSN v New Yorku.
3: Ocenil jsem, že přijala rozhodnutí o vedoucím delegace na valné shromáždění OSN a požádal jsem vládu, aby stejně civilizovaně přistoupila i k našemu zastupování na summitu NATO.
0: Pokud vláda prezidenta do delegace nezařadí, je připravený podat kompetenční žalobu. Evropská komise zamítla stížnost na dostavbu jaderné elektrárny Dukovany. Podle závěrů přezkumu nejsou žádné důkazy o porušení unijních pravidel. Brusel tak potvrdil, že uzavřel předběžné závěry, které se týkaly zahraničních subvencí, tedy státních příspěvků pro jeho korejskou společnost KHNP. Ta má 2 nové bloky v Dukovanech postavit. O uzavření přezkumu už v pátek informoval ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček z Hnutí ANO. Cílem bylo zjistit, jestli potenciální finanční příspěvky obdržené korejskou firmou nenarušují unijní trh.
1: Počasí.
0: Zítra bude většinou zataženo, ráno a dopoledne se místy vyskytne slabý déšť, kolem poledne zaprší vydatněji, odpoledne se mohou přidat i bouřky. Nejvyšší denní teploty 18 až 21, odpoledne se ale bude ochlazovat na maximálně 16 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
0: Omezení a zdržení čekejte řidiči na silnici 1/15.
4: Takže rozkopaná je vesnice Zimoř. Je to tam bohužel na semafory a ty mají tak krátké intervaly, že vůbec nezohledňují jako hustotu provozu a fronta z Litoměřic do České Lípy je zanedbatelná, tam jsou 4-5 autáků, ale v obráceně z České Lípy do Litoměřic. Já jsem tam stál půl hodiny.
0: A nehoda je na silnici 1/30 v Důlcích. V Ústí nad Labem je to nehoda se zraněním. Jeďte opatrně, šťastnou cestu.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
5: Máme tady stále pondělí 8. června, v kalendáři je dnes Medard a venku nám krásně svítí sluníčko, ale Medardům přejeme všechno nejlepší k svátku. Začíná dnešní pohodové odpoledne Českého rozhlasu Sever. Ještě doplním, že na dnešek připadá také Světový den oceánu a Světový den boje proti nádorům mozku. No a k tomu přidáme i obsah dnešního pohodového odpoledne v seriálu Co v učebnicích nebylo, se tentokrát vydáme na nejsušší a nejdeštivější místa u nás. Žukovova ulice na Ústeckém Střekově je kvůli opravám na půl roku zavřená, řidiči musí objížďkami. Místní obyvatelé si opravu přáli několik let a sepsali dokonce i petici. Prozradíme podrobnosti zhruba za 15 minut, přidáme několik tipů na odpoledne a slavným Čechem, Severočechem je dnes pedagog a filozof Jan Hábl a opět přidáme i písničky, které nestárnou. Bude to Michal Tučný nebo Robert Křesťan.
1: Pohodové odpoledne s Milanem.

0: Michal Tučný, písničky, které nestárnou na Českém rozhlase Sever, teď jeho hit Abych tu žil, 14 hodin a 12 minut k tomu. Tušíte, kde u nás hledat nejsušší a nejdeštivější místo? Pokud nás posloucháte pravidelně, už víte, že nám to teď prozradí Martin Písařík a náš seriál.
1: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
2: Věděli jste, která místa jsou u nás nejdeštivější a nejsuší? Výrazně více, 2,5krát oproti dlouhodobému průměru, prší na území obce Bílý potok v Jizerských horách. Ta leží v Libereckém kraji nedaleko Frýdlantu v údolí řeky Smědá. Za rok zde průměrně spadne více než 1700 mm vody. Hlavní příčinou je orientace místních údolí vůči převládajícímu směru proudění vzdušné vlhkosti. Extrémní deště způsobují v této oblasti časté povodně. Absolutní naměřený roční srážkový rekord drží také Jizerské hory, a to osada Kořenov Jizerka, kde bylo v roce 1926 zaznamenáno 2202 mm srážek. Naproti tomu nejsušším místem u nás je Mostecká Pánev. Ta se nachází ve srážkovém stínu Krušných hor. Vůbec nejsušší lokalita v této oblasti je malá obec Libědice, kde naprší jen 410 mm srážek ročně. Pokud bychom se podívali na Moravu, nejdeštivější místo bychom našli v oblasti Hrubého Jeseníku, konkrétně nejvyšší hory Praděb. Roční úhrny srážek se zde blíží těm z Bílého potoka. Nejméně srážek spadne na jižní Moravě v oblasti Dolnomoravského úvalu, který patří k nejsušším oblastem u nás.
1: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem.

0: úsměvem jde všechno líp a s humoriádou dvojnásob. Po celý červen vyhrávejte v humoriádě digitální rádia a knížky z edice Humoriáda s Uršulou Klukovou, Josefem Dvořákem, Jiřím Krampolem, Naďou Konvalinkovou a Libuší Švormovou. Zasmějte se s námi a ještě k tomu vyhrajte. Po celý červen každý všední den od 16 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.
1: Když ti vítr napne plachtu, když ti plachta popožene jachtu, když ti jachtou jízda dodá klid, když ti květy

0: MiG 21, její hit Snadné je žít, 14 hodin skoro 21 minut, pokračuje pondělní pohodové odpoledne Českého rozhlasu Sever. Začala opravy Žukovovy ulice v Ústí nad Labem na Střekově. Místní obyvatelé roky upozorňovali na její špatný stav, teď je čeká půlroční omezení dopravy. Zakázku za zhruba 47 milionů korun provede pro magistrát firma Eurovia.
1: Začátek je převážně strojová záležitost, kde nám tady jezdí fréza, která odstraňuje tu původní vozovku a z té frézy se vlastně ten materiál přesouvá na nákladní vozidla, která to odvážejí. Zrecyklujeme a vrátíme zpátky do vozovky do jejich podkladních vrstev.
2: Popisuje mluvčí stavební firmy Iveta Štočková aktuální práce v Žukovově ulici.
1: Budeme opravovat i odvodnění vozovky, následně tady vzniknou nové chodníky, cyklopruh a na závěr vodorovné i svislé dopravní značení obnovíme.
3: A teď, co vidíme, takové ty záhyby, zelené značky na ulici, co znamenají?
1: To jsou vlastně naše pomocné značky, které nám ukazují, kde máme jaké vpusti, kanalizační nebo jakékoliv inženýrské sítě.
3: Ta ulice prochází průmyslovým areálem, je to pro vás nějaká komplikace?
1: Každopádně se všemi dotčenými vždycky před stavbou i v průběhu stavby komunikujeme. I ty práce jsou naplánovány tak, aby ta průmyslová zóna vždy byla nějakým způsobem dostupná. Proto i vlastně ty úseky jsou rozděleny tak, aby mohly výjíždět i najíždět po celou dobu stavebních prací. Veřejný provoz je odkloněn na objízdné trasy.
4: Pro Střekov to byl velký problém. Myslím si, že to byla jedna z nejhorších silnic vůbec tady jako na Ústecku.
2: Starosta Střekova Pavel Peterka z hnutí ANO má s průjezdem Žukovovou ulicí osobní zkušenosti.
4: To bylo hrbolatý, fakt jako strašidelný. Já tady vlastně bydlím nahoře a jezdil jsem vlastně okolníma cestama, abych vůbec tady to jenom musel jezdit.
3: Kudy teď jezdíte?
4: Ty objízdní trasy vlastně jsou přes Kamenný vrch nebo tady kolem Labský bašty, takže není to zase tak dlouhá jako zajížďka za mě. No.
2: Práce jsou rozděleny na etapy, první potrvá do konce srpna, druhá do konce roku. Z Ústeckého Střekova Jana Vitásková, Český rozhlas.
5: Jsme s vámi i na Ústecku. Český rozhlas Sever, žijeme tu s vámi.

0: Možná vás teď rozvlnili také Monkey se svým hitem I Am Believer. Za zhruba 20 vteřin tady máme 14:30 a tak je čas na dnešní tipy. Pondělní počasí nás doslova láká ven a když to navíc spojíte s posezením třeba u dobré kávy s živou hudbou, tak z toho může být i nevšední zážitek. V Ústí nad Labem si takové odpoledne můžete udělat v městských sadech u Bystra Park. V 16:30 tu vystoupí kapela Yeti s vlastní tvorbou, což je tak trochu folku, trochu big beatu. Přesunout se pak můžete buď do divadla města Ústí nad Labem, kde v 19:00 začne baletní transkripce románu Oscara Wilda Obraz Doriana Greje, nebo do letního kina, kde v rámci letní štace uvede činoherní studio ve 20:00 třeskutou crazy komedii Vojcek jednorozměrný člověk s Krištofem Bartošem a dalšími v jedné z hlavních rolích. Na zámku v Klášterci nad Ohří připravila na dnešek místní základní umělecká škola Dechové intermezzo, tedy koncert žáků Zušky. Začátek je už v 17:00. V Teplicích pokračuje hudební festival Ludvika van Beethovena Severočeské filharmonie. Jako solisté zahrají na této akci Karina Kaltenbach-Schondrhardt na housle a Tomáš Spurný na klavír a mnoho dalších. Klasická hudba vás tedy čeká v Teplicích v Zahradním domě v 19:00. Skončíme v Libochovicích na zámku, kam si až do neděle 14. června můžete přijít prohlédnout výstavu kaktusů. Klub kaktusářů Roudnice nad Labem zve na tradiční výstavu kaktusů a sukulentů, která se koná v produkčním skleníku zámku Libochovice vždy mezi 9. dopoledne a 17. hodinou odpoledne.
1: Pořádáte kulturní, společenskou nebo sportovní akci? Napište nám o tom na e-mail produkce@sever.rozhlas.cz.

0: vědkyně. Studia filozofie výchovy pak absolvoval při University of Wales. Působil jako učitel na základní škole, farář církve bratrské a vysokoškolský pedagog. V současné době působí na pedagogické fakultě Univerzity Hradec Králové. Jeho profesní život i vědecká činnost jsou hluboce propojeny s odkazem Jana Amose Komenského, ze kterého čerpá inspiraci pro moderní charakterovou výchovu a prevenci etické krize ve společnosti. Přednáší v oborech na rozhraní pedagogiky, antropologie, etiky, historie a filozofie výchovy. Je zakladatelem Centra rozvoje charakteru v Broumově a autorem projektu Komenský 2020 Komenský příběh lidskosti, který se snaží nově přiblížit odkaz učitele národů dnešní společnosti. Napsal řadu odborných i popularizačních knih. Patří mezi ně například Učit se příběhem, I když se nikdo nedívá, Lidskost není docela ztracena, Labyrint upgrade nebo Na charakteru záleží. V posledních letech se soustředí především na výchovu charakteru a návrat pojmu ctnost do českého vzdělávání.
1: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: 14:50, to byla Helena Vondráčková. Čas je proti nám, pokračuje dnešní pohodové odpoledne Českého rozhlasu Sever. Pajasan, žláznatý křídlatka nebo asijská sršeň, jen několik druhů rostlin a živočichů, které můžou škodit naší přírodě. Na problematiku invazních druhů chce tento týden upozornit Agentura ochrany přírody a krajiny, která na různých místech pořádá přednášky a další akce. Do České Lípy teď zdravím redaktora Jiřího Jelínka, který nám přiblíží podrobnosti. Hezké odpoledne.
1: Dobrý den.
0: Jak to máte v České Lípě tedy s těmi invazními druhy?
1: Ten nekonečný boj s invazními druhy rostlin zde od loňska svádí technické služby města. Místostarosta Jakub Menca ze Starostů pro Liberecký kraj popsal, že aktuálně budou likvidovat křídlatku u městského hřbitova. Ke zdánlivě zničené rostlině je nutné opakovaně se vracet, protože ani chemie jí zpravidla na poprvé nezabije. Po městě je opakovaně hlášený také výskyt pajasanu žláznatého. I k němu se musí městští zahradníci opakovaně vracet a zatírat výhony glyfosátem. Hodně se mu daří například u železničních tratí.
0: Můžeš ty problematické rostliny nějak blíž popsat?
1: Křídlatka je vzdáleně podobná bambusu a má větší na koncích zašpičatilé listy. Rychle vytváří husté, neprostupné porosty a vytlačuje původní vegetaci. Pajasan žláznatý je asijský strom s dlouhými střídavými listy, které mají na spodní straně žlázku. Šťáva z něj může u citlivějších osob vyvolat vyrážky a záněty kůže. Obě rostliny, jak už jsem naznačil, mají společnou houževnatost. Když je pouze pokácíte, začnou růst ještě víc. Invazní rostliny radnici zpravidla lidé nahlásí. Pokud jde o městský pozemek, vyjede na místo městská četa. Pokud je to soukromý pozemek, odbor životního prostředí majitele vyzve k likvidaci rostliny. Jak podotkl místostarosta, někdy lidé hlásí i pajasanů podobné škumpy, ty ale na seznamu nejsou.
0: Mluvili jsme o tom, že začal týden invazních druhů. O co jde?
1: Jak už jsme říkali, jde o sérii přednášek, monitorovacích procházek a podobně, kde se lidé budou učit invazní druhy poznat a zjistí, jak případně pomoct s jejich potlačováním. V severních Čechách je hned zítra od 17 hodin přednáška v Domě přírody Českého ráje v Dolánkách u Turnova. Ve čtvrtek také od 17 hodin bude přednáška v Libereckém paláci Líbik. No a v pátek o 16:30 bude seminář zaměřený na Lužické hory v infocentru v Kytlici na Děčínsku. V sobotu bude výstup na Luž spojený slovem invazní lupiny. No a konečně v Liberci v sobotu bude exkurze monitorující protiinvazní zásahy na řece Nise a Smědé.
0: Prozradil náš liberecký kolega, redaktor Jiří Jelínek. Jiří, děkujeme za informace a naslyšenou.
1: Pěkný den.
0: No a nám se na Českém rozhlase Sever blíží 15. hodina, za 6,5 minuty už tady bude celá, připraveny budou další zprávy, do studia se s nimi vrátí kolegyně Jana Moravcová a do celé si poslechneme v této hodině třeba Dalibora Jandu, jeho hit s názvem Hurikán. Tak stále pěkné, hlavně pohodové odpoledne s námi, s Českým rozhlasem Sever.
2: Jsme s vámi i na Českolipsku. Český rozhlas Sever, žijeme tu s vámi.

0: Radioservis představuje
1: knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností. Druhá výprava pánů Šenkýře a Kremra za příběhy, které by jinak zůstaly v temnu archivů. Přiblíží tragédii Brna u syrského Damašku, připomenou osudy ztracené věže nebo brněnskou sochu, kterou v Praze nechtěli. Knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností objednávejte v e-shopu radiotéka.cz.
2: Český rozhlas Sever, zprávy.
3: Most pokračuje v omezování nočního parkování dodávek. Po Topolové ulici rozšíří zákaz i na sídliště Liščí vrch. Radnice v Doksech na Českolipsku propojí chodníky v sousedství zámeckého areálu. Cenový strop u benzínu zítra mírně klesne, u nafty zůstane téměř stejný. Zítřek bude většinou zatažený místy se slabým deštěm a teplotou do 21 stupňů. Pěkné odpoledne, zprávy a Jana Moravcová. Most omezí noční parkování dodávek ve vybraných ulicích sídliště Liščí vrch. Nařízení bude platit od 15. června. Opatření už se v minulosti osvědčilo v nedaleké Topolové ulici. Dodávky tam nesmí parkovat od 18. hodiny do 6. hodiny raní. Pokračuje mluvčí mostu Klára Vidrová.
4: Město k tomuto kroku přistoupilo na základě dlouhodobých podnětů místních obyvatel a i po vyhodnocení dopravní situace v lokalitě. Toto opatření je směrováno zejména na nákladní dodávky, které v ulicích sídliště dlouhodobě a ve větším množství parkují.
3: Pokud se noční zákaz parkování dodávek osvědčí, rozšíří ho most na sídliště Výsluní a Skřivánčí vrch. Družstevní ulice v Doksech na Českolipsku bude bezpečnější. Radnice využije rekonstrukci podzemních sítí a dobuduje chybějící chodník v úseku mezi obytnou zónou a zámeckým areálem. Stavba začne na konci června, popisuje nezávislý místostarosta Václav Reinhardt.
5: Nastoupí firma, která bude dělat opravu splaškové a dešťové kanalizace. Ta oprava se plánuje, tuším, že do konce srpna, a jakmile bude hotová, tak nastoupí firma, která bude dělat podkladní vrstvy a následně finální povrchy.
3: Práce by měly být dokončené v listopadu. Maximální cena benzínu klesne zítra na 41 korun na 50 haléřů za litr. Je to o 14 haléřů méně než dnes. Na webu o tom informuje Ministerstvo financí. Za litr nafty zaplatí řidiči maximálně 40 korun a 5 haléřů. Cena se oproti víkendu změnila jen o haléř. Vláda zavedla cenové stropy u paliv v polovině dubna. Opatření plánuje do konce června. Více lidí bude mít nově nárok na odškodnění, pokud jim vakcína proti covidu poškodila zdraví. Rozhodl o tom nejvyšší soud. Doteď měli na peníze nárok jen lidé, kteří se kvůli očkování ocitli v ohrožení života nebo kvůli němu ztratili soběstačnost. Podle soudu ale má být rozhodující, jestli očkování dotyčnému způsobilo prokazatelně újmu, která dlouhodobě ovlivňuje jeho život. Tedy jestli má třeba omezenou schopnost pracovat, sníženou kvalitu života nebo narušené každodenní fungování. Takové případy podle soudu vyžadují odborné znalecké posudky a důkladné dokazování.
2: Počasí.
3: Bude většinou zataženo, zítra ráno a dopoledne místy slabý déšť, v poledne pak výrazněji zaprší a odpoledne se mohou přidat i ojedinělé bouřky. Nejvyšší denní teploty dopoledne do 21 stupňů, odpoledne se ochladí, maxima už jen do 16.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
3: V Burianově ulici v Liberci srazilo osobní auto chodce, zasahují tam jak policisté, tak záchranáři a v Děčíně počítejte s uzavírkou, konkrétně Alpské ulice, kvůli pracím na inženýrských sítích. To byly zprávy 15 hodin.
2: Zelená vlna, známe lepší cestu.
0: 8. červnové odpoledne na Českém rozhlase Sever pokračuje a my se opět vydáme v této hodině k nám na sever Čech. Od telefonů a kalkulaček k počítačovým modelům, tak se za posledních 60 let změnila práce vodohospodářů povodí Ohře. Podrobnosti přidáme už za pár minut a čeká nás opět pravidelný seriál Příběhy severočeských měst a obcí. A tentokrát se vydáme do obce Klapí a zmíníme samozřejmě hlavně vrchol Házenburg, který je chráněný jako přírodní památka a evropsky významná lokalita. Vyskytují se tam vzácné druhy rostlin, hmyzu a živočichů a více prozradíme právě v této hodině. Přidáme opět i písničky, které nestárnou. Tentokrát nám zaspívá Karel Gott nebo Marta Kubišová, teď už ale pokračuje Reddy Kirke a Černý brýle.
2: Pohodové odpoledne s Milanem Králem.
6: Nosím černý brýle.

0: Písničky, které nestárnou na Českém rozhlase Sever, tentokrát Karel Gost a Běž za svou láskou. Teď už máme 15 hodin a k tomu skoro 12 minut. Povodí Ohře si letos připomíná 60 let od svého vzniku. Za tu dobu vodohospodáři na severozápadě Čech postavili nové vodní nádrže, obnovili desítky menších vodních děl a změnili se také jejich přístup k péči o krajinu. Jinak dnes pracují také například s technologiemi nebo předpovědními modely.
1: Dnešní doba je trochu jiná v porovnání s tím, co bylo před 6 dekádami, protože se vodohospodářům podařilo za těch 60 let vybudovat spoustu vodních nádrží, díky kterým dneska tady v severočeském kraji máme vodní blahobyt.
2: Popisuje mi ředitel chomutovského závodu povodí Ohře Pavel Eger.
1: Řekněme, za poslední 20 let se nám podařilo vytvořit mnoho revitalizací vodních toků, které byly v minulosti napřímeny, zahloubeny. Obnovujeme malé vodní nádrže, tak abychom byli schopni v době, kdy je sucho, mít kde zachytit vodu, tak aby v tom místě, kde zrovna ten problém je, aby byl nějakým způsobem kompenzován.
2: O proměnách vodohospodářství mluví také generální ředitel povodí Ohře Jan Svejkovský.
3: Při každém zásahu do vodního toku, přikácení stromů i starých, tak je potřeba mít biologický průzkumy. To dřív taky nebylo. Dneska je ta situace taková, že opravdu se dbá na to, abychom nepoškodili chráněné druhy, a pokud už to nejde jinak, tak abychom na to měli aspoň výjimku, to je nutnost.
2: Další změnou je využívání moderních technologií při předvídání povodňových situací.
3: To, co bylo vlastně na začátku před těmi 60 lety, tak to byl telefon kalkulačka. Dneska jsou to prostě počítače, jsou to modely, takže dopředu můžete být připravena na nějakých 5-10 variant těch odtoků. Takže už vidíte, že se vám nepotvrdily ty předpovědi, srážky jsou větší nebo jsou menší, takže na to dokážete reagovat.
2: Povodí Ohře dnes spravuje 8 vodních nádrží a působí na území od Aše přes Karlovarsko a Ústecko až po Děčínsko. Z Nechranic na Chomutovsku Kateřina Kučerová, Český rozhlas.
4: Jsme s vámi i na Chomutovsku. Český rozhlas Sever, žijeme tu s vámi. Rich girl, she buys her dreams.

0: Jan Bendík, Michal Davik, dávno vím v pohodovém odpolední Českého rozhlasu Sever, 15:21. A teď už je připravená opět Alena Škraňková a náš seriál Příběhy severočeských měst a obcí a vyrážíme do obce se jménem Klapí.
1: Příběhy severočeských měst a obcí.
2: Na Litoměřicku na úpatí vrchu Házmburg leží obec Klapí. V roce 1997 si tam připomněli 800 let od první písemné zmínky. Na stránkách obce se uvádí, že to bylo v roce 1197 v souvislosti s darováním obce vladykou Hroznatou klášteru v Teplé u Mariánských lázní. Na vrcholu Házmburku stojí hradní zřícenina stejného jména. Vrchol hory, na kterém zřícenina stojí, je chráněný jako přírodní památka a evropsky významná lokalita vrch Házmburg. Vyskytují se tam vzácné druhy rostlin, hmyzu a živočichů. Dějiny Klapého jsou s vrchem úzce spjaté. Koncem 19. století byla obec třikrát poničená sesuvem, a to v letech 1882, 1898 a 1900. Tento sesuv měl na svědomí 52 domů. Sesuv z června 1939 se naštěstí obešel bez větších škod. O vzniku hradu s původním názvem Klapí toho moc nevíme, i když se objevuje v Dalimilově kronice i v kronice Václava Hájka. Oba uvádějí rozdílná data. Základy současné zříceniny byly ale položeny z vůle rodu Lichtenburků v polovině 13. století. Název Házmburg se objevuje až po roce 1335, kdy král Jan Lucemburský prodal hrad Zbyňku Zajíci z Valdeka. Tenhle výšlap stojí za to. Je odtamtud nádherný výhled na krajinu Českého středohoří.
1: Příběhy severočeských měst a obcí na Českém rozhlase Sever.

0: Jeden z nejznámějších českých duetů, Marie Rotrová, Pavel Bobek, S tím bláznem si nic nezačínej, minuta po půl čtvrté, pokračuje pondělní pohodové odpoledne Českého rozhlasu Sever.
1: Regionální stopař. Živě přímo z terénu.
0: Ještě v druhé polovině 90. let vypadal zámek v Děčíně jako na odpis a demolici. Tehdy vznikla iniciativa pro děčínský zámek. Dnes Děčínsko-Podmokelská vlastivědná společnost. Vědci z Ústecké univerzity zařadili v projektu Mozaika proměn regionu tento spolek mezi ty, kdo se zasloužili o rozkvět Ústeckého kraje. Mimo jiné právě za kroky, které pomohly k záchraně a oživení památky. Bližší informace má teď pro nás náš severočeský stopař Robin Rady. Hezké odpoledne.
2: Pěkné odpoledne. Teď jsem přímo pod Děčínským zámkem na Mariánské louce, kde je proměna krásně vidět. Přímo tady jsem mluvil s předsedou spolku, archivářem a historikem Otto Chmelíkem. Připomněl důležitá data. Letos je to 35 let od odchodu sovětské armády. Vlastně odchodu všech armád. Vojsko tu bylo na zámku od 30. let minulého století a zámek a jeho okolí byly před těmi 35 lety vlastně vojenským brownfieldem, včetně Mariánské louky, kde bylo nevyužívané zázemí vojenských posádek a uprostřed bylo v té době ještě funkční koupaliště. To se v roce 2002 ocitlo pod hladinou rozvodněného Labe a vlastně tímto jeho fungování skončilo. V roce 2007 se na Mariánské louce podařilo stejným lidem kolem iniciativy pro Děčínský zámek prosadit obnovu parku.
0: Robine, jak se spolek zasloužil o oživení zámku?
2: Nemovitost vlastní od toho roku 1991 město Děčín. Už v 90. letech se vedly debaty, jak se zámkem naložit. Kromě oprav nejen budov, ale celého toho areálu, včetně dnes už krásných jižních zahrad, následně pak zámecké sýpky nebo právě Mariánské louky, bylo předmětem diskuzí využití celého toho komplexu. Ze zámku se vlastně mohl stát i hotel. Děčínsko-Podmokelská vlastivědná společnost navázala na podobnou snahu předchozí iniciativy a zasadil se o obnovu a oživení místa tak, jak funguje teď. Nádvoří i zahrady jsou volně přístupné, konají se tam různé akce, funguje tam i restaurace. Zámek jako celek se stal nedílnou součástí života v centru města.
0: Teď už spolek ale na zámku aktivní není.
2: Přímo na zámku ne, o zámek, zahrady i park pečuje městská společnost, stejně jako o program. Spolek je teď aktivní jinak, vydal řadu vlastivědných publikací, stará se o drobnější památky a architektonická dědictví, organizuje nejrůznější přednášky a kulturní akce, založil například festival Literární Zarafest. Od roku 2016 je patronem barokního kostela v Bělé u Děčína, tam se snaží zajistit potřebnou opravu.
0: Dodává náš regionální stopař Robin Rary. Děkujeme a naslyšenou.
2: Naslyšenou.
1: Regionální stopař. Zajímavosti z našeho kraje.

V noci jsem ze spaní křičela tvoje jméno. Já vím, že nejsi rád, ale nejde zapomenout, jak při každém slově přivíráš víčka. Prosím, vyslyš mojí zpověď, už jsme starý na psaníčka. Jsem bytost vodních par, živa jenom z tvého dechu. Já vím, že nejsi rád a že ti to k vzteku. Chci ti všechno říct a pak se někam schovat, třeba pochopí.

zrychlil se vydech, jak maratonským běžcům, co je to za příběh. Bez lásky, bez milenců nemáš slov, patrně všechna patří jiným. Prosím, proměni s nimi ve snech gesta i v činy a já tu zůstanu. Ztracené malířské pláto, třeba se vrátíš a já zas nechám se napnout. Prosím, maluj mě, tvoř k obrazu svému, nech mě schořet.

Nahnu se vzduchem, nechám rozplakat nebe, budu vším tím, co lidi k propasti svede, budu krysařovou flétnou a ozvěna v tvé duši, pak ptáci tiše vzlétnou, by nedali tušit, že se nebe nakloní a zatře se světem tvé černé svědomí, poprvé promluví k obětem nerovných bojů, tvé sebestředné války se

0: Písničky, které nestárnou na Českém rozhlase Sever, teď a Marta Kubišová, Nechte zvony znít. 15 hodin 42 minut a dopoledne ve vysílání Českého rozhlasu Sever si s vámi Zdeněk Lukesle povídal o rychlosti na českých silnicích. V mnoha městech už se objevují značky s povolenou rychlostí do 30 km v hodině. Je to málo? Jaká je ideální rychlost ve městě? Volala i posluchačka Alena z Litvínova.
1: Já si myslím, že kde jsou školy, tak tam je ta třicítka úplně na místě, protože tam se pohybují děti. Je to omezený i časově, tak s tím já naprosto souhlasím.
2: Ano.
1: A taky tam, kde jsou hodně, ale hodně fragmentovaná silnice ve městech, hodně přechodů, tak tam bych ji taky třeba dala, ale do běžných měst, kde je, nejsou tří proudy silnice, tak tam ta padesátka je určitě na místě. A věřím tomu, že se nedodržuje, protože to člověk vidí, že jo?
2: No to vidí.
1: A já jsem i jako řidička teda už léta letoucí a prostě ta padesátka si myslím,

0: vím, že je na místě, mimo prostě těch výjimek školy a tak.
1: Jasně. A dostala jste někdy pokutu za rychlost?
0: Já ne. Jezdím už 40 let nebo víc ještě, ale nikdy jsem žádnou pokutu za rychlost ještě neplatil. Já jsem vlastně platila jenom jednou v životě pokutu, ale to bylo za parkování u zdravotního střediska, kde jsem kdysi vezla dceru a zaparkovala jsem na sanitkách, protože nebylo kde. Ale jasně. Oni mi tu pokutu pak odpustili, když jsem jim řekla, proč jsem tam stála.
2: Zítra po 9. hodině si s vámi Zdeněk Lukesle bude povídat o ženách. Jaké ženy ve svém okolí si se vážíte a proč? Znáte osobně nějakou významnou slavnou ženu? Které ženy podle vás změnily svět? Volejte po 9. hodině přímo do studia na linku 475 212 212 anebo pište na náš Facebook, po případě na e-mail damerec@rozhlas.cz. Těšíme se na vaše názory. Teď už u nás pokračuje skupina Blackbox, písnička Fantazia za necelou minutu 3/4 na 4.

0: To byl Petr Hrzek, jeho Modrá zem. Za 9 minut zhruba tady bude 16. hodina, pokračuje Pohodové odpoledne Českého rozhlasu Sever. Dětský ombudsman se začal zabývat připomínkami dětí a rodičů, kteří se na něj obrátili kvůli rozhodnutí ministerstva školství ukončit model kombinované výuky. Někteří studenti se učí střídavě doma, online a ve škole. Teď ale rodiny řeší, co bude dál, jak bude vzdělávání od září vypadat a kam budou děti případně přestupovat.
1: Ta škola je pro mě strašně moc. Mám tam svoji komunitu, mám tam jako prostor projevovat se tak, jak se projevovat potřebuju.
2: Říká osmačka Anna z expediční základní SCIO školy. Doteď se učila kombinovaně, takže částečně doma online a částečně prezenčně na školních expedicích a výletech. Od září už to ale nepůjde.
1: Mě to ještě těžší tím, že já přejíždím mezi Prahou a Zlínem, protože mám rodiče rozvedené.
2: Kombinovaná výuka vznikla v době covidu v roce 2021 v rámci pokusného ověřování. A i když mělo podle letošní aktualizace pokračovat ještě další 2 roky u základních a základních uměleckých škol, ministerstvo školství ho v květnu ukončilo, pokračuje členka vedení školy Martina Lichtenbergová.
3: Mrzí mě vlastně na tom to, že se nikdo moc jako nezajímal o to, jaké to má opravdu dopady a jestli to těm dětem prospívá, že vlastně my jsme akorát odevzdávali často jenom takové jako technické jako údaje, vyplňovali jsme tabulky, ale vlastně nikdo se moc nezajímal o to, jestli ta jako prospěchu.
2: Škola o testovacím režimu žáky i rodiče informovala. Nečekala ale, že jeho ukončení bude tak náhlé. Podala proto správní žalobu k městskému soudu v Praze. Důvodem ministerstva je nízký počet zapojených škol a nedostatečný vzorek pro systémové závěry. K letošnímu únoru kombinovanou výuku ověřovalo 21 škol, z toho 16 základních, ve kterých se učí 418 žáků. Nicméně podle ministra Roberta Plagy za hnutí ANO přišlo oznámení včas.
4: Já samozřejmě vnímám tu situaci těch dětí, ale jestli někdo vyvolal v těch rodičích a dětech pocit, že to není pokusné ověřování a přistupoval k tomu jako řádné škole s tím, že to vlastně nemůže být nikdy přerušeno, tak to byla SCIO škola.
2: Žáci a rodiče, kterých se ukončení kombinované výuky dotklo, se obrátili i na dětského ombudsmana Martina Beneše. Ten postup ministerstva prověří.
5: Zároveň by mě zajímalo, jakým způsobem ministerstvo toto své rozhodnutí komunikovalo s dotčenými školami a zda nebylo možné nějakým vhodnějším způsobem naplánovat časově tak, aby děti a jejich rodiče měli lepší možnost hledání nějakého vhodného řešení.
2: Beneš zatím rozhodnutí ministerstva nechce hodnotit, nicméně by chtěl, aby krok ještě zvážilo a srozumitelněji ho komunikovalo. Tereza Hipšerová, Český rozhlas.
6: Český rozhlas Sever, žijeme tu s vámi.

0: 16 hodin.
1: Český rozhlas Sever, zprávy.
0: Větrné elektrárny u Řípu stát nebudou. Ústecký kraj uspěl s připomínkami proti akcelerační zóně. Vězni z Rýnovické věznice pomáhají v polích a lukách hledat srnčata. Vláda chce příští rok poslat do zdravotnictví o 24 miliard korun navíc. Peníze mají směřovat hlavně na státní pojištěnce. Zítra bude převažovat zataženo, místy slabý déšť, odpoledne může pršet více, teploty naměříme do 21 stupňů. Krásné odpoledne, zprávy a Jana Moravcová. Ústecký kraj uspěl s připomínkami k návrhu tzv. Akceleračních zón pro rychlejší výstavbu větrných elektráren. Ministerstvo pro místní rozvoj vypustilo ze svého návrhu dvě lokality v Ústeckém kraji. Konkrétně plochu na dohled od hory Říp a Krištofovy Hamry na Chomutovsku. Českému rozhlasu to dnes řekl náměstek hejtmana Tomáš Kirps z Hnutí ANO.
2: My jsme měli připomínku týkající se radiolokátoru, který by v podstatě mohl být rušen právě výstavbu větrných elektráren. Druhá byla v okolí Nových Dvorů, tedy v okolí hory Říp. Z těch informací, které jsme dostali, tak obě tyhle ty připomínky byly akceptovány a akcelerační zóny v těchto místech nebudou.
0: Odsouzení z věznice Rýnovice v Jablonci nad Nisou pomáhají chránit srnčata před zemědělskou technikou. Informovala o tom věznice na svém webu. Pětičlenná skupina odsouzených pomáhá myslivcům. Každé ráno společně vyráží do polí a luk v okolí Bezděčína, Rychnova, u Jablonce nad Nisou a dalších lokalit. Před plánovanou senosečí místa prochází a vyhledávají v nich srnčata. Ta v hustém porostu nemají vyvinutý útěkový reflex. Pro řidiče zemědělské techniky můžou být vzhledem k maskování téměř neviditelná. Vláda schválila navýšení plateb za státní pojištěnce o 24 miliard korun na příští rok. Po jednání kabinetu to řekl premiér Andrej Babiš z Hnutí ANO. Vyšší platby mají podle ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha za ANO pomoci pokrýt rostoucí náklady ve zdravotnictví a doplnit peníze, které chybí v systému. Podle Babiše ale vláda zároveň požaduje po ministerstvu zdravotnictví větší úspory.
3: Zdravotnictví určitě má rezervy z hlediska úspor a stejné je to u pojišťoven, kde by se mělo ušetřit aspoň 1% z jejich provozu.
0: Veřejné zdravotní pojištění letos hospodaří s více než 570 miliardami korun. Z toho stát do systému posílá za děti, seniory nebo za nezaměstnané asi 160 miliard korun. Odvolací soud v Pardubicích pravomocně zamítl žalobu příslušníků rodu Lichtensteinů, kteří se domáhali vlastnického práva k pozemkům v katastru Cotkytle na Orlicko-Ústecku. Potvrdil tak předchozí rozhodnutí okresního soudu v Ústí nad Orlicí. Podle soudu žalobci své vlastnictví neprokázali a nároky nelze po více než 70 letech uplatňovat mimo rámec restitučních zákonů.
1: Počasí.
0: Zítra čekáme slabý déšť, zataženo, v průběhu odpoledne pak bude pršet více, mohou se vyskytnout i bouřky. Teploty naměříme dopoledne do 21, odpoledne už jen do 16 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
0: Nehoda dvou osobních aut aktuálně komplikuje provoz v Teplicích, v ulici u Císařských lázní. Projedete s opatrností.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Humoriáda.
4: Jste na správné frekvenci ve správném čase, dobře vyladěné pondělní odpoledne přeje všem Pavel Kučera a naším dnešním hostem je Josef Dvořák. Dobrý den, ahoj, vítej.
5: Ahoj, Pavle. A je tady Josef Dvořák šťastný, protože já jsem se teď dozvěděl, přátelé, jednu věc, že zítra má být blbě, má pršet a my hrajeme s pidlou v zádech někde na Mlejně u Plzně. Copak, já to hraju v dlouhým hábitu, mně bude ještě jakž tak dobře, ale strachoval jsem se, že promokneme. A to už jsem tady dostal zprávu v rozhlase. Přátelé, diváci, klidně přijďte, ono totiž před začátkem představení přestane pršet.
4: On to ví, prý není nad naše dovádění, kde se všichni vesmíšky změní.
1: Humoriáda.

0: Nádherná láska Pavla Nováka hudebně odstartovala dnešní Humoriádu, kde je hostem Josef Dvořák a ten nám poví, jak se má, co dělá.
1: Ale já se mám skvěle úplně. Ne, opravdu, čoče, já se mám úplně skvěle a nerad bych, aby se mi to něčím pokazilo teda.
0: Přesto jsi trošku postěžoval, že všechno nějak rychle roste.
1: Šíleně.
0: Takže musíš sekat, řezat.
1: V jednom kuse. Já bohužel teda teď na sobotu a neděli, nebo na, v pátek jedeme do Brna, protože se bude odevírat nějak v rámci náštěvníků, jako připomínka na náštěvníky, se bude odevírat most. Je pojmenovaný most podle Adama Bernaua. Mm-hmm. Ten má přiletět z Nového Zélandu a my si spolu čas od času telefonujeme a on se mě ptal, jestli, a slibujeme si, že se naštívíme. Já tam nepojedu, to je strašně daleko. Ale když on bude tady, jo, tak už se informoval, přijedeš, taky jsem říkal, jasně, samozřejmě. Takže se těším, ale já bych zase v sobotu měl být na chalupě a sekat trávu.
0: Takže expedice Adam 84 s tebou a s Adamem Bernauem bude pokračovat? Částečně. Jo.
1: Částečně, ano. Budem se držet za ruku a držet palec tomu, kdo to bude odevírat ten most, aby to nepoplet nějak.
0: No a hlavně nenastupujte do žádného vozidla, které vypadá jako Lada Niva. To bylo to vaše přemisťovadlo, že jo?
1: No, to tam
0: aby se něco nestalo,
1: taky.
0: Aby někdo nezmáčk čudlíka a nebyli jste zase někde úplně jinde v minulosti, v budoucnosti, co já vím. Ale každopádně krásná akce, nevěděli jsme o ní, díky tobě víme.
1: Jo.
0: A teď se dozvíme, koho nám vybereš.
1: No ale to já mám samý milý povinnosti. Pavlíku, jo? Kamarádi, přátelé, poslouchejte. Pan Jiří Sovák, chalupáři. Mám něco dodávat?
0: Nemusíš. Režie František Filip, ale ano. To všichni vědí.
2: Je, stydná hlava, to mi zakázal. Já musím jít pořád nějakou pokrývku.
3: Co to tak zdůraznit? Já jsem úplně klidný, co na mě koukáte, jako bych byl nějaký cvok, nějaký dědek, prostě potrhlej. Že mám tu rádiovku na hlavě, to se nezlobte, ale to je prostě, to mi doporučili, poněvadž mi stydne hlava. A jak nemám pokrývku na hlavě, tak mám šílený bolesti. Tomu říká teplá večeře? To je pohřívaná večeře. Taková teplá večeře. To jste to sami, já už jsem sytej. Pomoc má mě nějak, sakra.
4: Dobrý, jo,
3: počkejte, neuklidněte se, nebuďte tak nervózní, sakra.
2: Klid.
3: Tak to je na postel, pane císař. Já jsem v invalidním důchodu.
2: Klid.
3: Tady to mám černý na bílým, já se nesmím rozčilovat, já nesmím prožívat žádný konfliktní situace.
2: Ale pane Huma, jaká pak konfliktní situace, no, spadli skory, protože byli snilí, no.
3: Klid. Já se nebudu rozčilovat, já
2: jsem.
3: Prášek, já si mám prášek, kruty, tu na ryby. Já nejsem se vrah!
2: To je můj dům! Moje pastel! A vy jste mě číhal z mýho záchoda! Ale já se s váma zlobit nebudu. Já mám jedny nervy a jedno zdraví. Tady mám na to papír. V baráku mám na to papír. Ano, takže Huml pacient potřebuje klid. A ten klid tady bude. Nebo to rozsekám všecko na tříčky.
3: Všechny geniální myšlenky jsou jednoduchý.
5: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Tak tolik chalupář Jiří Sovák, jsme zase na chalupě, Pepo.
1: No.
0: Už jsme probrali, co ti dělá starosti a teď co ti tam dělá největší radosti.
1: No největší radost mi dělá to, jak kolem chalupy proudějí ty nekoneční davy lidí.
0: Průvody smávátky, zdravíme Pepu.
1: No. Hele, my jsme to kupovali, to už jsem mnohokrát řekl, jako samotu. To byl důvod, proč já jsem přistoupil na to, aby jsme měli chalupu, ale jedině na samotě. A ten majitel, když nám ji prodával, my jsme to kupovali nějak dávno zpátky a bylo blátivo, pršelo a já už nevím, na co bych se vás tak zeptal. Seděli jsme u stolu a uzavírali jsme ten obchod a na co bych se tak zeptal. Jsou tady lidi, okolo chodí lidi a on se mě podíval, říká, vy někoho vidíte? Já jsem říkal, nevidím nikoho. To byla taková hloupá otázka. Tak to byla asi podle mě poslední chvíle, kdy tam lidi nechodili. Mm-hmm. Ne, že by začali kvůli nám, takhle domýšlivej nejsem. No jo, ale on je to český ráj, člověče. To jsou davy lidí. A si s kolika lidma já se seznámím, s kolika se vyfotím, kolika se podepíšu.
0: Jsi součást krás českého ráje.
1: No, dokonce můj bývalej tchán, ten chtěl, abych tam vyvodnickým vylez na vrbu a dělal každou celou hodinu dětem vystoupení.
0: Co ti za to nabídnu?
1: Co?
0: Co ti za to nabídnu?
1: Nic,
0: za takový výkon?
1: Nic, jenom, že lidi budou spokojení. Já říkám,
0: takhle,
1: myslíš to dobře, člověče, já si sem jezdím odpočinout, takže každou hodinu vylezu na vrbu.
0: Jo?
1: No, ne.
0: Nebo ne? Tak
1: rozmluvil
0: ne.
1: Jsem mu to.
0: Jo, dobře, takže neuvidíte Pepu na vrbě, ale možná ho zahlédnete v zahradě s kosou.
1: Jo, to určitě. A já už jsem se naučil, hele, já už před lidma, ze začátku jsem prchal, ale pak jsem pochopil.
0: Pak jsi na ně zvyk.
1: Zvyk jsem si, nemá to smysl. A teď můžeš někomu udělat radost třeba, fakt.
0: Pochopil jsi to úplně správně.
1: Ano.
0: Já myslím, že posluchači a návštěvníci českého ráje už vědí, kam zamíří. Teď se naplno inspiroval, takže ať jste všichni spokojení. Tak s kým budeme spokojeni dál v naší humoriádě? S Jiřím Sovákem nebo Petrem Martinákem, známým to bavičem a imitátorem. Vyberte si SMS-kou Humor mezera A, Humor mezera B na číslo 90 011 04 je posílejte nebo zavolejte na 731 800 900.

0: Nový pořad a nový moderátor. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Nový pořad, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Těší se na vás Oskar Hess.
0: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.
2: Humoriáda právě teď probíhá. Josef Dvořák, Pavel Kučera ve studiu. Vy možná na našem telefonu právě teď přidáváte své hlasy. Jiří Sovák nebo Petr Martinák. Dobrý den.
3: Dobrý den, Karel Zbojkovic. Zdravím vás, Pavle, i pana Dvořáka.
4: Dobrý den.
3: A já bych si přál Bčko.
2: Máme zapsáno. Díky moc.
3: Děkuju.
2: Hezký den. Naslyšenou. Dobré odpoledne.
5: Haló.
2: Haló.
5: Tady Pepa z Kopřivnice.
2: Mm-hmm.
5: Zdravím vás, pánové, hlavně Pepička.
4: Díky.
5: No a Pepička řadím já osobně mezi tři krále. Je to Vlasta Burian, Ladík Menšík a Pepíček Dvořák.
4: Já to opakovat nemůžu, vy to opakujte.
2: To je tedy svatá trojice skoro.
5: Marie Formáčková nedávno v nedělní pořadu hovořila o Pepičkovi, že je dokonalej a že je pořád lepší. Já bych to podepsal 10x.
4: Musím Maruš se poděkovat.
2: Pepa, děkuje.
4: Díky.
5: Jinak jsem pro Ačko, jo?
2: Děkujeme pěkně. Mějte se hezky, Pepo. Naslyšenou. Dobré odpoledne.
6: Dobré odpoledne. Tady je Jirka z Čerčan. Já vás zdravím do studia oba dva, i Pepíka Dvořáka, i vás.
4: Dobrý den.
6: Dobrý den. Hodně zdraví vám přeju.
4: Díky.
6: Jste nějakej smutnej, že to je ten váš hlas.
4: Ne. Já vám nechci skákat do řeči, pro Bůh.
6: Ale klidně, já už jsem starý dědek a mě to nevadí.
2: Tak, Jirko.
4: Tak já jsem mladý dědek, já budu čekat jenom, co řeknete.
2: Tak paní dědkové.
6: Já bych řekl Ačko. Já
2: Ačko, no super. Jo. Už víme, co
6: jo,
2: jsme potřebovali.
6: Jo, hodně zdraví vám oběma přeju. Jo?
2: Napodobně, děkujeme pěkně.
6: Děkuju a hodně zdraví ještě jednou, nashledanou.
2: Tak, dobré odpoledne.
7: Dobré odpoledne. Tady David Prostějová, zdravím pana Kuřátka.
4: Díky.
7: A chtěl bych pana Sováka.
2: Děkujeme za váš hlas, zdravíme do Prostějova.
4: Sovča vyhrává.
2: Naslyšenou, zatím se to tak dá možná i říct, ale nechci prozradit výsledek. Dobré odpoledne.
8: Dobré odpoledne.
2: Mm-hmm.
4: Dobrý den.
8: Zemník, zdraví Pavlíčka a Pepíčka, jak jste se krásně představili.
4: Jo.
8: A Pepíček vybral dobře, tak bych chtěl pana
2: Sováka. Máme to tam a děkujeme.
8: Nazdar, kluci.
2: Naslyšenou, kluku jeden.
8: Ahoj.
2: Ušatý. Tak Jiří Sovák může pokračovat a podívejme se na to. Už to tu bylo zmíněno v telefonátech. Téma je dědkové.
4: No to je dobrý.
9: Oni, který dědkové, jsou choulostivější na svůj zemníček než mladí kluci. A já to nemám rád, když někdo v 60. dělá ze sebe třicátníka. A nebo ve 30. 60. Jsou taky takový případy, ale už nejhůř dopadnou a nejhorší jsou ty, co si to šetří na potom. Špekulanti, víte? Ty, co jako říkají napřed kariéra, pozor, a potom ženský. Tak opatrně. Opatrně. Ona je láska něco jako kalamář s ingoustem. Po čase vyskne, ať píšete nebo ne. My tam máme partu takových špekulantů na Letný, tam chodějí, babi jim říkají nevybrkovaný dědkové. To je nějaký přirovnání ze Šumavy, tam se rodí takovýhle přirovnávky. Jo. Oni po mně říkají, že jsem hypochondr. A to není pravda. Já jsem upřímný dědek. Žil jsem naplno mládí, teď žiju naplno stáří. Jak mě něco píchne, hned to hlásím. Žádný hrdinství já nepěstuju. Ale tyhle dědkové, co tam chodí v tom parku, ty, tam chodí mezi těma holkama z kuchařské školy, modrý krky jako krocaní, vykřeštěný furt, jako kdy to začne. Kdy to začne, vůbec se nenapadne, že už to bylo. Abych to vysvětlil, oni tam děvčátka chodí přes most, za mají školu za mostem, kuchařskou a zkracujou si to po schodech přes park do Davis. Tam chodí a dětkové to vědí, tak tam chodí, tam se popelej a ukazují tam svoje peří prostě, no, mezi holkama. Já tam taky občas zajdu. Ale já tam chodím spíš kvůli těm dětkům, až to je tutovka. Nedávno jsem tam byl, ani kvůli dětkům, ani kvůli holkám bylo po dešti, tak jsem se šel nadechat čerstvého vzduchu, až to je v Praze vždycky 2 hodiny vzduch po dešti. Pak se to zas ty plyny zavřou. No a nikdo tam nebyl, akorát jeden nevybrkovaný dědek si to tam hasil po cestičce, cestičky tam takový asfaltový s loužem a vody, kaluže vody tam byly veliké. Co čert nechce, pač nikdo tam nešel, tak dědek šel uvolněně, téměř po 4 si to hasil. A přesto najednou střebíčky zacupitala dívenka jako malovaná. Dědek okamžitě vystartoval do pozice, teďka před ním louže z pravý strany holka, pan Ježišmarja, jak tohle dopadne. On vám ten dědek tu louži neobešel, on jí přeskočil s nasazením života. Ovšem zapích se tam hubou do keře. Vysel tam ze stráně, já ho tahal nahoru, teď to vypadalo, jako když zápasíme, páč, já už taky nejsem žádný velký frajer. A domlouval jsem, ale tam jsem pochopil, že je možný ještě těsně před smrtí za sebe udělat blbce.

0: na viděnou nám zpívali Krištof, tak těšíme se i s nimi naslyšenou a v tuto chvíli se rádi uslyšíme s někým z vás, kdo bude soutěžit v naší humoriádnické červnové hře. Hrajeme o knihu z edice Humoriády plus ještě šance každý týden v pátek získat v losování digitální rádio. 731 800 900 je náš telefon a počkáme si, kdo pak se nám tam umístí. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Tak stlumíme rádio, prosím, to je první věc.
1: Ano.
0: Druhá věc, kdo a odkud volá?
1: Jenda Orlické hory.
0: Dobře.
1: Já vás zdravím, pana Dvořáka.
2: Díky.
0: To je dobře, si ho předcházíte. Otázka se týká samozřejmě jeho, vždy je to o našem hostu konkrétním, který sedí ve studiu, takže já se ptám. Josef Dvořák uváděl velkou hudebně soutěžní reví Československé televize s názvem za A. Dva z jednoho města, za B. Dva z jednoho těsta.
1: Dva z jednoho města.
0: No jo, to je jasný. Tak knížka je vaše.
1: No.
0: Tím pádem ještě prozraďte, kterou jste si vybral. Kulišárny Josefa Dvořáka, Vylomeniny
1: Jiřího. No samozřejmě Kulišárny.
0: Jo, nemusím to říkat všechno.
2: Správně,
0: no,
2: správně.
0: To je muž na správném místě, ten pan posluchač.
1: Jo, jako,
0: no.
1: Když je tam pan Dvořák, tak no. Určitě.
0: Tak jo, tak my vám gratulujeme v tuto chvíli a držíme palce v pátek v losování.
1: Jméno.
0: Jméno.
1: Lednice.
0: Ještě jedno.
1: Věk. FL.
0: Jo, takhle.
1: Nejsem dítě.
2: To je kytice, no.
0: Pán cituje z umění našeho hosta. Jo. Výborně, tak jo. Tak vy jste fanoušek tělem i duší toho Pepi, vy tu knížku musíte mít prostě.
2: A vy jste viděl nějaký pořad dva z jednoho města?
0: No.
2: To ne.
1: Chtěl jsem říct, když to dávali tamhle někde v tom, to bylo ze Sichrova. Hradce Králové to bylo.
2: Na Sichrově jsem zrovna nebyl teda, to byl jediný, který jsem neuváděl, ale to bylo na Spartě, bylo to v Plzni, v Budějicích, v Ústí.
0: Pardubicích, České Budějovice, Karlovy Vary, Bratislava, Zlín, Trnava, Praha, Liberec, Kladno, Žilina, Brno.
1: To, ten
2: ano.
1: Sváťák Úřádko, tak to vždycky vyhořeli trafačky a protože všichni zapli něco, tak to šlo do háje, normálně ty trafela.
0: No, to se blikalo žárovkami, jak se má pokračovat.
1: Oni to stejně podle toho, to na to nemělo vůbec vliv, protože to ani nešlo tak ani udělat.
0: Ale tak optický pocit a dojem byl, čeho je více.
1: A měli ty lidi radost, tak to tak
2: mysleli. No, byla to hra. Byla to hra, hrálo se, jo.
0: Tak jo. Tak Jendo, ať to všechno nepropovídáme, ten dnešní celý pořad.
1: Ať mi to tam pan Dvořák podepíše, napíše mi tam Jendovi.
2: Jasná zpráva, nějak to dáme dohromady
0: tak
2: tohle.
0: Tak ještě jednou gratulujeme, mějte se hezky, naslyšenou.
2: Ano, naschle.
3: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.
0: Tak a my se teď od pořadu a z doby let 83 až 86 od dvou z jednoho města přesuneme do současné humoriády. Yeah. Tady nemusíte blikat žárovkami, tady stačí hlasování SMS-kou nebo telefonátem. No a aby bylo o čem hlasovat, tak rozehrajeme další kolo. Koho vybereš?
2: No, koho vyberu? Já ho mám tady napsanýho, já jsem šťastný, že jste ho sem napsali. Teď jsme měli před chviličkou pana Sováka a kdo myslíte, že je teď? Pan Horníček.
0: Z kabaretu U dobré pohody.
2: No.
0: Tak to bude pohoda.
2: Je, minko.
0: Prohlídka Prahy.
2: Dva písaři, vzpomínáte?
4: A taky si všimněte, jsou sochy v Praze, které jsou spojeny třeba s určitými nápisy. Já jsem objevil tady takovou sochu, tam je to socha, je taky spíš relief, bych řekl. Pod kvetoucím kaštanem to všechno je vytesaný. Takový obézní člověk vyvalil sud zrovna, či to je mládek nebo stárek, nevím. Vyvalil sud a pod ním nádherný nápis dieta žaludeční žlučníková diabetická. Co říkám, s tím sudem je to nádherná reklama. A na tom též sousoší v kousek dál je paní, která nese tři korbele, talíř buchet a zase dieta srdeční výživná. A mezi tím krásný nápis dietní jídelna. Nádherná reklama. Člověk to vidí, dostane chuť, jde dovnitř a tam dostane plátek se zeleninou. Taky to je umístěno, bych řekl, nesprávně. Já bych teda třeba do Mariánských lázní, jako léčebný ústav Svoboda, třeba by vítal své pacienty, nebo v Karlových Varech ústav Thomayer, zase, že byl by vyzdoben pán ze sudem a paní z buchtem, a pak vejte dovnitř, bum, redukční dieta. Žádný takovýhle ty sudy a buchty. Tak to je taky zase takový příklad krásného sousoší, které bych řekl, znamená něco jiného, než v podstatě by mělo. Ale to jsou sochy takové, jenom ozdobné, pak jsou sochy přímo konající. Sochy konají různé úkony na domech, například drží balkony. Zná to po Praze řadu případů, kdy socha drží balkon, třeba Klam Galasův palác, obři takový, a vždycky jsou to takový svalnatí chlapi. Ten sochař ví, co je asi síly zapotřebí k tomu udržet balkon. Tak vždycky vytěsne svalnatýho chlapa. Přitom je to blbost mezi náma, protože kdyby vytěsal štílýho člověka, třeba mě, jak ten balkon drží na ukazováčku, jak se taky nic nestane. To je jenom taková představa, že to musí být svalovec. A tahle důslednost, řekl bych realistická, už je neposedne v případě žen. Všimněte si ženy, které nesou balkon. To jsou usměvavý štíhlý bytosti, takhle stojí paní, usmívá se a na hlavě má balkon. A ona vypadá, jako kdyby tam měla závojíček nebo kytku do vlasu. Nic. Ta ženská neví, co to obnáší nést balkon. Jenom jednou jsem viděl změnu výrazu takový sochy, kdy na ten balkon vyšla jiná paní, daleko silnější než ta dole. A ta, co tam držela, tak jenom tak zaťala zuby, ale jinak se nic nestane. A tak jsem chodil po Praze, já nevím, možná 2 nebo 3 roky a fotil jsem tyhle sochy, bavilo mě to si s nima povídat a ty hovory jsem zapisoval, oni odpovídali. A chtěl bych to ne jako průvodce, já vám taky neříkám, kde to je. Já vám jenom říkám toto, zkuste jednou jdout se Prahou, zvednout oči a objevíte další, novou Prahu. Prahu těchto bytostí, které tam, jak říkám, sedí, klečí, něco prožívají a které si zasluhují tu vaši pozornost, objevíte nové město. Já vám přeju na této objevné pouti šťastnou cestu.
3: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Tak tolik Miroslav Horníček. Poprvé bude dál, to už je otázka na naše posluchače a posluchačky a posluchačata u rádia. Pište SMS-kou Humor Mezera A, Humor Mezera B je SMS-ka pro Ivana Mládka v tuto chvíli na 90 011 04. Tam jsou SMS schromažďovány a spočteny v zápětí po písni a po našem dalším vstupu 731 800 900 je náš telefon. Pepa Dvořák se těší.

0: se mění podpora energeticky úsporných opatření v rámci programu Nová zelená úsporám? Kdo a za jakých podmínek bude mít dál nárok na dotace? Jaká budou pravidla a limity pro nově zaváděné bezúročné úvěry a jak bude možné o podporu žádat? Chystáme pro vás další velkou radioporadnu. Ve studiu usednou odborníci a budou 2 hodiny odpovídat na vaše otázky. Už teď můžete pro své dotazy využít web radioporadna.cz nebo telefonní záznamník 221 553 780. Velká radioporadna. V úterý 9. června od 10 do 12 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.
1: A kdo bude mít v našem vysílání teď zelenou, bude to v Humoriádě dál vystupující z našeho archivu Miroslav Horníček nebo Ivan Mládek. Josef Dvořák i Pavel Kučera se těší na vaše hlasy. Dobrý den.
2: Dobrý den, tady je Věra od Budějc a chtěla jsem se zeptat Pepička, kdy jestli budou toho pidlu v zádech, který ho toužím vidět, hrát někde tady v okolí těch Budějc.
3: Je, Minko, na to já vám nejsem schopný odpovědět, protože veškerou produkci řídí moje žena. Já do mě strčí jenom, ukáže rukou směr a já jedu.
1: Jestli máte někoho s internetem nebo vy vládnete, tak koukněte na Josefovy stránky, určitě najdete hravě tam všechny termíny potom.
3: A vy jste z Budějic?
1: Od Budějic, říkala.
2: Od Budějic, ano. No. Dobře, takže děkuju a ano. Já to zkusím a volím znovu pana Horníčka.
1: Děkujeme pěkně.
3: Děkujeme.
1: A mějte se a držíme palce, ať najdete představení. Zábavné, viděl jsem taky, chválím a jdeme dál.
3: No a 40 let na světě.
1: Dokonce, Pepa, s představením. Tak, to máme velkou ozvěnu, takže hodně slumíme rádio. Tak ne. To je jak na náměstí nebo na návsi u kolotočů, tak to nebudeme poslouchat. Dobrý den. Haló?
4: Dobrý den. Zdravím Pavla, zdravím i pana Vodáka.
3: Mm-hmm. Milej, dobrý den.
4: A já bych prosil Bečko pana Mládka.
1: A kdo pak volá?
4: Volá Jarda, volá z auta, volá od Pálavy.
1: Dobře. Tak se mějte, dobře dojďte, nashledanou. Tak jo, poslechneme si dalšího, odkud je a kdo? Dobrý den.
5: Miroslav z Karviné.
1: Výborně.
5: Dobrý den, pane Dvořáku, dobrý den i vám, Pavle.
3: Dobrý den.
5: Dávám hlas Ivanovi Mládkovi.
1: Děkujeme.
3: Ano.
1: Miroslave, mějte se hezky, naslyšenou a poslechneme si rozhodující hlas, protože teď je vyrovnáno, teď v tuto chvíli.
3: Dobrý.
1: Že jo? No.
6: Dobrý den, já vám zdravím. Mm-hmm. I pane Dvořáka.
3: Děkuju.
6: Já jsem chtěla jenom poprosit, jestli by pan Dvořák mohl zaspomínat na natáčení pana Tau a s tím slonem, s Bimbou. Nebo na malý televizní kabaret, něco zajímavého. A jinak dávám pana Horníčka.
1: Děkujeme.
3: Hlejte, rád bych, ale ono je to delší vyprávění a my se nemůžeme teď zaseknout na jednom vyprávění.
1: No, mě by to taky zajímalo, já jsem to jako dítě obojí zažil.
3: Jo, tebe to zajímá
1: já
3: taky.
1: Já jsem bylo dítě tehdy.
3: To znamená, tvůj pohled znamená teď, že to můžu vyprávět.
1: Můžeš něco, aspoň ať posluchačka je uspokojená.
3: Hlejte, tak já vám řeknu jednu věc, teda maličkou, tam tenkrát

0: Jestli si vzpomínáte, vystupovalo jedno sluně. Mm-hmm. Tenkrát nám ho koupili na filmování, to sluně se jmenovalo Shanti. Mm-hmm. A říká se, že slon má obrovskou paměť. Tak ta Shanti, to byla slonice, má obrovskou paměť. Představ si, že já jsem měl monolog, držel jsem jí za špagát, který ona měla kolem krku, a vždycky, když jsem ten monolog končil, tak ona mi svojí nohou šlápla na moji nohu, než se ozvalo stop. Vždycky, já nevím, co jí to napadlo.
1: No, taková režisérka.
0: Taková režisérka.
1: No, asistentka režie.
0: Pozor, tak jsme to jeli ještě jednou a ona to zopakovala.
1: Aha.
0: No a nic, já jsem vysadil svoji dceru, která tam byla, kterou jsem tam měl sebou na slonici, vyfotil jí, ale představte si, přátelé, že po mnoha letech, my jsme byli v zoologické zahradě a šli jsme se podívat na slony, tam je velikánský výběh a všichni ty sloni byli na druhé straně toho výběhu. Já nevím, co mě to napadlo, jsem zavolal Shanti a z toho z té schrumáže těch slonů jeden začal couvat, vycouval, otočil se, přišel k nám, my jsme stáli nad ním, tam je to takhle udělaný, a já jsem na ní volal Shanti, a ona mávala chobotem,
1: ne.
0: A dívám, opravdu.
1: Ale
0: mě ještě teď naskakuje husí kůže, no.
1: Takhle.
0: Mají krásně, obrovskou paměť. Slovo.
1: Krásně. Tak to je Shanti, která hrála Bimba.
0: Ano.
1: Panu Tau,
0: ano,
1: abychom
0: ano,
1: věděli.
0: Ano.
1: A to bylo v Zoo Praha nebo ve dvoře?
0: V Zoo Praha.
1: V Zoo Praha, tak. Tak jo, tak už to víme všechno o sluněti.
0: No.
1: Tak můžeme pokračovat v tuto chvíli s Miroslavem Horníčkem, jak nám zvídavá posluchačka rozhodla tento souboj.
0: A to se máme, děkujeme.
2: Já jsem vás upozornit, že tady na okrajích jeviště jsou nachystány pro případ potřeby papíry. To je... Ne, to je na písemné dotazy, které je možno o přestávce napsat a položit, protože já teď zjišťuju, že jak zajímavé, jak některé slova nabývají váhy v určité konstelaci, že jo? Já vždycky, když řeknu slovo papíry, tak se ozve smích. Ne, dokonce poprosk, ano. Ty předkové neuměli nic udělat, opravdu. A je to zajímavé, mě to napřed jsem ani nevěřil, že je to tak vážný tenhle problém s tím papírem, protože my jsme tam spíš měli trápení vybrat si barvu. Mezi těmi 8 barvama, tak si vybrat, kterou barvu chceme pro barvu té, které koupelny, ale nedávno jsem zjistil, že je to problém, protože jsem poprvé v životě vešel koupit tento sortiment, tedy kupovat, a říkám té dámě za pultem, že chci toaletní papír, a ona říká, nemáme. A pak se na mě podívala a buď mě poznala nebo co, protože najednou se prudce naklonila přes ten pult a zašeptala mi, počkejte okamžik. Tak jsem počkal a ona za chvilku, když lidi opustili krám, přišla a nesla zabalený 4 svazky, že jo, který mě opatrně předala jako špionážní materiál. Takže jsem první, kdo vyfasoval toaletní papír na obličej.
3: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Tak máme dokončenou sérii s Miroslavem Horníčkem, takže můžeme do závěrečného souboje. Kam vracíme ty, co vás ještě nestihli pobavit v dnešní humoriádě? Je to Petr Martinák, tentokrát se utká s Ivanem Mládkem. Tak co vy na to? Hlasujte Humor mezera A nebo B na 90 01 04. Telefon 731 800 900. Koho by si dal, Pepa, ve finále?
0: Je, smím napovídat, já mám rád Ivana Mládka.
1: No jasně, čekal jsem to, byla by to pohádka o Sněhurce, no uvidíme, co si posluchači zvolí. Petr Martinák je taky šikovný, určitě by nám pověděl nějaké veselé vtipy i se svým společníkem. Teď Věra Špinarová a vzpomínka na Fernando od Aby.

0: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.
1: Tak, my už známe výsledek hlasování s Josefem Dvořákem. Pepa je zklamán trošku, no, že ten no, Ivan Mládek nebude.
2: Já jsem byl odehnaný od toho, abych se do toho nehrabal a nepočítal to znova. Řekni to, jak to bylo.
1: No, já jsem to objektivně všechno tady přijal. To všechny hlasy pravda. SMS i během písničky no. Hlasující po telefonu. A výsledek je, že Petr Martinák s Mojmírem Maďaričem v našem archivu mají vtipy a my je teď nabídneme.
2: A já se těším.
1: Tak jo, tak jdem se smát.
3: Pilot malého dopravního letadla sedí takhle v tom kokpitu a koukne za sebe a teď si všiml, jak všichni parašutisti najednou z ničeho nic začali nasazovat na záda padáky a vyskakovat ze dveří ven. A ten pilot říká tomu svému navigátorovi, prosím tě, Karle, řekni mi jak opatrně, že jsme ještě nevzlítli.
4: Letí letadlo, které je plné začínajících parašutistů. Nad nimi stojí instruktor se svým zástupcem a huláká na ně. Tak co je, chlapi, co je, sakra, mám vám pomoct, skáčeme. Co je? Nikomu se nechce, všichni se klepou, tak veme toho prvního, vykopne ho z toho letadla, se mu to docela zalíbí, veme druhýho, bum, třetího, prostě takhle vykope všechny ven, až je letadlo prázdný a říká svýmu zástupcovi, tak a teď říct pilotovi, že už můžeme konečně přistát. On říká, to šéfe nepůjde. Pilota jste vykop jako posledního.
3: Policajt se takhle ráno probudí, vystoupí na balkón, prohlíží si nádhernou modrou oblohu a teď vidí, jak na té obloze se blíží k tomu paneláku obrovský pták a drží nějakýho chlapa. A říká to tomu kamarádovi, říká, člověče, představ si to ráno, takhle vstanu, že jo, najednou na balkoně koukám, takhle z okna modrá obloha, najednou obrovský pták drží chlapa, takový divný jméno měl ten pták, jak on se Rogalo se nějak jmenoval, no to bylo něco neuvěřitelně nebezpečného. A ten kolega mu říká, no a co jsi udělal, jak jsi vůbec zareagoval? No člověče, vypálil jsem na něj celý zásobník, než toho chlapa pustil.
4: Baví se takhle tři muži o svých manželkách, která z nich je nejhloupější. Jeden říká, chlapi, já mám tak hloupou manželku. Představte si, ona neumí plavat a přitom si koupila celé potápěčské vybavení. Ten druhý říká, to nic není, chlapi. Moje stará je tak blbá, že normálně ona, jenom když se dívá z prvního patra z balkónu, tak má závrať a přitom si koupila Rogalo. A ten třetí říká, to vůbec nic není, chlapi. Moje stará je tak blbá, že představte si, ona jede teďka na 14 dnů do lázní, jo. Koupila si 50 prezervativů a já s ní nejedu.
1: To byla tečka ze dnešní humoriádu, co se týká scének. Hudební tečku udělá Martin Maxa písní Je to prostý. Čili je to prosté, je třeba se rozloučit, Josefe, Pepo, Dvořáku. Ne, bylo to krásné, děkujeme.
2: No, ale prostě, já se neumím loučit. Pro mě je to vždycky, pro mě je to trauma. Já ti děkuju, Pavlíku, za tohle odpoledne. A chci
1: já bych tě
2: nerad
1: traumatizoval, tak ale ne, to ne, děkujeme, to ne. Naschledanou.
2: Mějte se moc krásně. Ujišťuji vás, že se na vás těšíme.
1: No, tak aspoň to máme potvrzeno. Loučí se i Pavel Kučera. Krásný den, krásné léto.
2: Já taky.

0: Radioservis představuje
1: knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností. Druhá výprava pánů Šenkýře a Kremra za příběhy, které by jinak zůstaly v temnu archivů. Přiblíží tragédii Brna u syrského Damašku, připomenou osudy ztracené věže nebo brněnskou sochu, kterou v Praze nechtěli. Knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností objednávejte v e-shopu radiotheka.cz. Český rozhlas Sever, zprávy.
2: Lidé nespokojení s podmínečným odsouzením ústeckého ortodontisty chtějí přezkoumání jeho způsobilosti, vytvořili proto petici. Most zakáže v polovině června noční parkování dodávek na sídlišti Liščí vrch. Česko by mohlo mít prvního pilota ve vesmíru. Zítra bude oblačné, zataženo s deštěm, teplotou nejvýš jak 21 stupňům. Pěkné odpoledne zprávy a Jana Moravcová. Občané vytvořili petici, v níž požadují přezkoumání způsobilosti ústeckého ortodontisty k výkonu funkce. Ústecký okresní soud uložil lékaři podmínku kvůli zneužívání fotografií dětských pacientek. Dnes zveřejněná petice je dostupná na webu portálu veřejné správy. Na případ upozornila televize CNN Prima News. Zubař dosazoval pomocí umělé inteligence obličeje svých nezletilých pacientek na snímky dětské pornografie. A to z fotek, které pořizoval přímo u stěn své ordinace. Třem desítkám z dotčených dívek přitom ještě nebylo ani 15 let. Řidiči dodávek nebudou moct od 15. června v nočních hodinách parkovat na některých místech sídliště Liščí vrch v Mostě. Město tím reaguje na stížnosti obyvatel. Omezení potrvá od 18 hodin do 6 hodin ráno. Doplňuje mluvčí Mostu Klára Vidrová.
3: Cílem opatření je uvolnit více parkovacích míst pro rezidenty, zvýšit bezpečnost a zlepšit průjezdnost místních komunikací. Nová pravidla budou platit v ulicích Komořanská, Josefa Ševčíka, Jana Kříže, Jana Zajíce, Bohuslava Vrbenského a Františka Malíka.
2: Plán vládní koalice na převedení veřejnoprávních médií pod státní rozpočet si Češi nejčastěji spojují se slovy ovládnutí, zestátnění, závislost a daně. Vyplývá to z průzkumu agentury Resolution. Slovo úspora použili lidé v souvislosti s vládním plánem na pátém místě. Průzkumu se letos v květnu zúčastnilo přes 2000 dospělých. 45% dotazovaných by mělo pochopení i pro stávku zaměstnanců. Český armádní pilot Aleš Svoboda nejspíš poletí do vesmíru. Evropská kosmická agentura o tom podepsala dohodu se společností VAST. Svoboda by měl pilotovat misi, která poletí na mezinárodní kosmickou stanici ISS, a to nejspíš v roce 2027. Jeho zařazení do posádky musí ještě schválit panel všech pěti mezinárodních partnerů ISS. V případě, že pilota zařadí, Svoboda by se mohl stát prvním českým astronautem na této vesmírné stanici.
1: Počasí.
2: Zítřek očekáváme na severu Čech oblačný až zatažený, ráno s přeháňkami, po obědě potom s deštěm, maxima dopoledne do 21 a odpoledne už jen do 16 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
2: V Litoměřicích se stala dopravní nehoda na Mírovém náměstí a komplikace očekávejte čerstvě taky ve Šluknově, a to ve Farní ulici. Uzavírka je tam kvůli úniku plynu. Jeďte opatrně, šťastnou cestu a dál krásné pondělní odpoledne s námi.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu. Den v kraji.
4: Přesně 4 minuty po 17. hodině posloucháte Český rozhlas Sever, pokračuje naše dnešní odpolední vysílání. Začíná nám Den v kraji a my se tak v následující hodině podíváme na aktuální informace ze severu Čech.
1: Den v kraji. Co přinesl dnešní den v Ústeckém kraji? Stručně, jasně, přehledně.

0: Den v kraji. Co přinesl dnešní den v Ústeckém kraji? Stručně, jasně, přehledně.
1: Souhrn informací od nás ze severu Čech nám teď v pořadu Den v kraji přináší Jana Moravcová.
2: Větrné elektrárny u Řípu ani v Krištofových Hamrech na Chomutovsku stát nebudou. Ústecký kraj uspěl s připomínkami proti akcelerační zóně. Ministerstvo tak tyto lokality vypustilo z návrhu. Připomínky se podle náměstka hejtmana Tomáše Kirpse z hnutí ANO týkaly například možného rušení radiolokátoru.
3: Z těch informací, které jsme dostali, tak obě tyhle ty připomínky byly akceptovány a akcelerační zóny v těchto místech nebudou.
2: V Ústí nad Labem začala dlouhé roky očekávaná oprava Žukovovy ulice. Řidiče čeká půlroční uzavírka a budou muset využít objížďky. Ulice vede průmyslovým areálem bývalé Setuzy a stoupá kolem obytných domů. Opravy za 47 milionů korun vysoutěžila firma Eurovia. Její mluvčí Iveta Štočková uvedla, kdy přesně mají řidiči s uzavírkou Žukovovy ulice na Střekově počítat.
4: První etapa bude probíhat do konce srpna. A poté navážeme druhou etapou, která by měla skončit do konce roku.
2: Podrobnosti uslyšíte už za chvíli. Lidé nespokojení s podmínečným odsouzením ústeckého ortodontisty chtějí přezkoumání jeho způsobilosti, vytvořili proto petici. Zubař dosazoval pomocí umělé inteligence obličeje svých nezletilých pacientek na snímky dětské pornografie. A to z fotek, které pořizoval přímo ve své ordinaci. Na případ upozornila CNN Prima News. Dnes zveřejněná petice je dostupná na webu portálu veřejné správy. Lidem z problémového sídliště Slunečnice ve Šluknově dnes představí plány na proměnu lokality vedení města a pracovníci z krajského úřadu Ústeckého kraje. Tématu se budeme věnovat podrobně hned na úvod této hodiny. Nezaměstnanost v Ústeckém kraji v květnu klesla o 0,2% bodu na 7,2%. Je to nadále nejvyšší nezaměstnanost v celé České republice. Místo si prostřednictvím úřadu práce hledalo zhruba 40 100 lidí. Vyplývá to z údajů, které dnes zveřejnil Úřad práce České republiky. Nezaměstnanost v celém Česku je aktuálně na 4,8%.
1: Informace ze severu Čech z dnešního dne nám přinesla v pořadu Den v kraji Jana Moravcová.
0: Den v kraji. Stručně, jasně, přehledně.
5: Stojím v dešti, v očích pláč,

0: Jiří Schillinger a jeho hit s názvem Jsem prý blázen jen. Pokračuje den v kraji, máme 17 hodin a k tomu skoro 13 minut. Obyvatelé problémového sídliště Slunečnice ve Šluknovně se dnes mají možnost dozvědět, jaké má město s lokalitou po výkupu tamních domů plány. Představí jim je vedení města. S odkupem zhruba 11 panelových domů mu pomůže Ústecký kraj a peníze z dotačního programu Spravedlivá transformace. Na setkání je také naše reportérka Daniela Pelařová. Hezké odpoledne.
1: Krásné odpoledne.
0: Danilo, jak to na setkání vypadá? Mají obyvatelé zájem dozvědět se víc o budoucnosti sídliště?
1: Tak, jak můžete slyšet za mnou, to setkání je zrovna v plném proudu. Je na hřišti u sídliště ve Šluknově. Sešla se tady zhruba 100 místních lidí. Je to tady vedení města, zástupci ministerstva pro místní rozvoj, Českého kraje nebo Šluknovské charity. Místním lidem chtějí představit, nebo vlastně už představují to, co chtějí ze sídliště udělat, a poté, co město domy odkoupí. Obyvatelé už, zástupci města upozornili, že bude hodně záležet i na nich, jak rychle se sídliště promění a v lokalitě se bude zpět dobře žít. Už teď nezávislý starosta Tomáš Koloneční přiznal, že město stojí před velkou výzvou. Podaří-li se mu koupit sídliště na konci roku, bude se muset poprat s vytápěním některých panelových domů, protože některé jsou na tuhá paliva a velmi často se stávalo, že lidem netekla teplá voda, nehřálo topení, a vedení města tak přítomné lidi upozornilo, že budou muset vydržet ještě jednu topnou sezonu, tak jak to je. Obyvatelé sídliště už byli taky upozorněni na to, že je začnou obcházet sociální pracovníci a budou s nimi řešit jejich problémy, třeba možné zadlužení, a aby mohli v budoucnu v opravených bytech zůstat a neměli dluhy vůči městu, měli třeba práci a děti chodili řádně do školy.
0: Šluknov se na odkup panelových domů i s nájemníky připravuje skoro 2 roky. Jak to bude s financováním všech těch aktivit?
1: Tak, většina peněz, které jsou potřeba na odkup panelových domů, okolo 200 milionů, by mělo jít z fondu Spravedlivé transformace, 25 dodá Šluknov a 60 Ústecký kraj. A celková cena, za kterou současný vlastník městu 11 panelových domů prodá, je 285 milionů korun. Já jsem se tady ještě bavila hlavně se starousedlíky. A bylo docela zajímavé, že i přesto, že už se tady zástupci města s nimi sešli, naposledy to bylo loni v září, tak oni jsou stále skeptičtí, stále nevěří tomu, že k odkupu sídliště dojde a že se tady ta situace změní, a vlastně hodně vzpomínají na to, jak to tady vypadalo, když se sem před 20-30 lety přistěhovali.
0: Říká naše kolegyně Daniela Pelařová. Děkujeme a naslyšenou.
1: Naslyšenou.
2: Český rozhlas Sever, den v kraji.

0: se mění podpora energeticky úsporných opatření v rámci programu Nová zelená úsporám? Kdo a za jakých podmínek bude mít dál nárok na dotace? Jaká budou pravidla a limity pro nově zaváděné bezúročné úvěry a jak bude možné o podporu žádat? Chystáme pro vás další velkou radioporadnu. Ve studiu usednou odborníci a budou 2 hodiny odpovídat na vaše otázky. Už teď můžete pro své dotazy využít web radioporadna.cz nebo telefonní záznamník 221 553 780. Velká radioporadna. V úterý 9. června od 10 do 12 hodin v našem vysílání.
1: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Kamil Střihavka, Zdeněk Manzač, No Guitar se Černá růže, 17 hodin skoro 24 minut, pokračuje dnešní Den v kraji.
1: Počasí.
0: Na Českém rozhlase Sever se teď jdeme podívat na předpověď počasí. Na telefonní lince připravená meteoroložka Klára Bubnová. Hezké odpoledne.
2: Pěkné odpoledne.
0: Dnes máme hezký teplý sluneční den. Jak to tedy teď aktuálně na severu Čech vypadá a co nás později ještě večer v noci čeká?
2: Tak máme většinou polojasno, pokud se nějaká oblačnost vyskytuje, tak je to zatím pouze oblačnost vysoká. Teploty se teď pohybují mezi 25 a 28 stupňů v nižších polohách. Na horách je to kolem 21, fouká spíše slabší vítr od jihu. No a co se týká toho dalšího vývoje, tak oblačnosti bude dále přibývat během noci postupně až na zataženo. No a teploty ráno potom klesnou na hodnoty mezi 17 a 14 stupňů, na horách mezi 14 a 11. No a ve druhé polovině noci se také může hlavně na horách vyskytnout slabá přehánka. Kam...
0: Jak se máme připravit na zítřek? Předpokládám, že to bude chtít deštníky.
2: Máte pravdu, zítra na nás bude přicházet studená fronta a ta přinese srážky, ale také ochlazení. Po celý den tedy čekujeme většinou zataženou. Ráno a dopoledne se vyskytne slabý déšť jen místy, potom plošně více by mohlo zapršet kolem poledne. Odpoledne potom už ty srážky budou od západu opět ustávat. Nelze vyloučit ani výskyt vidnilé bouřky. No a ty teploty, ty nejvyšší teploty naměříme hlavně v dopoledních hodinách na hodnotách mezi 18 a 21 stupni, na horách potom mezi 14 nebo 15 a během odpoledne a večera se potom bude zvolna ochlazovat.
0: Takže očekáváme ochlazení a déšť. Já moc děkuji za předpověď a někdy příště opět a naslyšenou.
2: Naslyšenou.
0: A u nás teď už v hudebním programu pokračuje Valdemar Matuška. Stále pěkný den, pondělí 8. června.

0: Teď už je 2 minuty po 17:30, pokračuje na Českém rozhlase Sever dnešní pondělní den v kraji. Začala oprava Žukovovy ulice v Ústí nad Labem na Střekově. Místní obyvatelé roky upozorňovali na její špatný stav. Teď je čeká půlroční omezení dopravy. Zakázku za zhruba 47 milionů korun provede pro magistrát firma Eurovia.
1: Začátek je převážně strojová záležitost, kde nám tady jezdí fréza, která odstraňuje tu původní vozovku a z té frézy se vlastně ten materiál přesouvá na nákladní vozidla, která to odvážejí. Zrecyklujeme a vrátíme zpátky do vozovky do jejich podkladních vrstev.
2: Popisuje mluvčí stavební firmy Iveta Štočková aktuální práce v Žukovově ulici.
1: Budeme opravovat i odvodnění vozovky, následně tady vzniknou nové chodníky, cyklopruh a na závěr vodorovné i svislé dopravní značení obnovíme.
3: A teď, co vidíte, takové ty záživě zelené značky na ulici, co znamenají?
1: To jsou vlastně naše pomocné značky, které nám ukazují, kde máme jaké vpusti, kanalizační nebo jakékoliv inženýrské sítě.
3: Ta ulice prochází průmyslovým areálem, je to pro vás nějaká komplikace?
1: Každopádně se všemi dotčenými vždycky před stavbou i v průběhu stavby komunikujeme, i ty práce jsou naplánovány tak, aby ta průmyslová zóna vždy byla nějakým způsobem dostupná, proto i vlastně ty úseky jsou rozděleny tak, aby mohly výjíždět i najíždět po celou dobu stavebních prací. Veřejný provoz je odkloněn na objízdné trasy.
4: Pro Střekov to byl velký problém. Myslím si, že to byla jedna z nejhorších silnic vůbec tady jako na Ústecku.
2: Starosta Střekova Pavel Peterka z hnutí ANO má s průjezdem Žukovovou ulicí osobní zkušenosti.
4: To bylo hrbolatý, fakt jako strašidelný. Já tady vlastně bydlím nahoře a jezdil jsem vlastně okolníma cestama, abych vůbec tady to jenom musel jezdit.
3: Kudy teď jezdíte?
4: Ty objízdní trasy vlastně jsou přes Kamenný vrch nebo tady kolem Labské bašty, takže není to zase tak dlouhá jako zajížďka za mě. No.
2: Práce jsou rozděleny na etapy, první potrvá do konce srpna, druhá do konce roku. Z Ústeckého Střekova Jana Vitásková, Český rozhlas. Den v kraji.

0: Petr Spálený, jeho dáma při tělem, 17 hodin skoro 40 minut, pokračuje dnešní den v kraji a nás teď čeká náš regionální stopař.
1: Regionální stopař.
0: Ještě v druhé polovině 90. let vypadal zámek v Děčíně jako na odpis a demolici. Tehdy vznikla iniciativa pro děčínský zámek. Dnes Děčínsko-Podmokelská vlastivědná společnost. Vědci z Ústecké univerzity zařadili v projektu Mozaika proměn regionu tento spolek mezi ty, kdo se zasloužili o rozkvět Ústeckého kraje. Mimo jiné právě za kroky, které pomohly k záchraně a oživení památky. Bližší informace nám teď přináší severočeský stopař Robin Rerich.
2: Teď jsem přímo pod Děčínským zámkem na Mariánské louce, kde je proměna krásně vidět. Přímo tady jsem mluvil s předsedou spolku, archivářem a historikem Otou Chmelíkem. Připomněl důležitá data. Je to 35 let od odchodu sovětské armády. Vlastně odchodu všech armád. Vojsko tu bylo na zámku od 30. let minulého století a zámek a jeho okolí byly před těmi 35 lety vlastně vojenským brownfieldem, včetně Mariánské louky, kde bylo nevyužívané zázemí vojenských posádek a uprostřed bylo v té době ještě funkční koupaliště. To se v roce 2002 ocitlo pod hladinou rozvodněného Labe a vlastně tímto jeho fungování skončilo. V roce 2007 se na Mariánské louce podařilo stejným lidem kolem iniciativy pro Děčínský zámek prosadit obnovu parku.
0: Robine, jak se spolek zasloužil o oživení zámku?
2: Nemovitost vlastní od toho roku 1991 město Děčín. Už v 90. letech se vedly debaty, jak se zámkem naložit. Kromě oprav nejen budov, ale celého toho areálu, včetně dnes už krásných jižních zahrad, následně pak zámecké sýpky nebo právě Mariánské louky, bylo předmětem diskuzí využití celého toho komplexu. Ze zámku se vlastně mohl stát i hotel. Děčínsko-Podmokelská vlastivědná společnost navázala na podobnou snahu předchozí iniciativy a zasadil se o obnovu a oživení místa tak, jak funguje teď. Nádvoří i zahrady jsou volně přístupné, konají se tam různé akce, funguje tam i restaurace. Zámek jako celek se stal nedílnou součástí života v centru města.
0: Teď už spolek ale na zámku aktivní není.
2: Přímo na zámku ne, o zámek, zahrady i park pečuje městská společnost, stejně jako o program. Spolek je teď aktivní jinak, vydal řadu vlastivědných publikací, stará se o drobnější památky a architektonická dědictví, organizuje nejrůznější přednášky a kulturní akce, založil například festival literární Zarafest. Od roku 2016 je patronem barokního kostela v Bělé u Děčína, tam se snaží zajistit potřebnou opravu.
0: Říká náš severočeský stopař Robin Rerich.
1: Regionální stopař. Zajímavosti z našeho kraje.

0: Rakouští Opus, Life is Life, 17 hodin 49 minut, pondělní den v kraji na Českém rozhlase Sever pokračuje. Události spojené s druhou světovou válkou a jejími následky na Žatecku připomíná teď nová publikace Střípky krutých let historičky Milady Krauzové. Věnuje se v ní také postoloprckému masakru, při kterém v červnu 1945 zemřelo skoro 800 německých obyvatel. Oběti poválečného násilí uctil i připomínkový pochod mezi Postoloprty a Žatcem v minulém týdnu.
1: Já pocházím z židovské německé rodiny a o Postoloprtech a vůbec o tom se nemluvilo.
2: 75-letý Otto Karle byl z nadačního spolku Žatec v Německu, se dlouhodobě věnuje připomínání násilností při odsunu německého obyvatelstva po druhé světové válce.
1: Dnes jsem velice zaujat tím, jak se zajímají dnešní lidé, hlavně mladý, pomocí třeba pana Zemánka, který toto úžasně organizoval, a nejvíc mě mrzí, že ty pamětníci se tohoto nemohli dožít.
2: Myslíte, že by je to potěšilo nebo vnitřně jim to ulevilo tím, že to teďka tady znova oživujeme a představujeme, aby se na to nezapomnělo?
1: Ano, on už tehdy, před 15 lety, také jsme vydali tuto knihu o Postoloprtech a i pamětní desku, kterou jsme v Žatci minulý rok udělali s pomocí města Žatce, se hodně ulevilo a je to prostě, že nebyly zapomenuty.
2: Birgit Unfungová z krajanského spolku žateckých Němců přijala z Mnichova do Žatce připomenout příběh svého otce.
3: In Saaz mit 3 Jahren nach Saaz gekommen mit seiner Familie.
4: Do Žatce přišel se svojí rodinou ve 3 letech. Tady vyrostl, tady chodil do školy a ve 13 letech se musel zúčastnit pochodu smrti z Postoloprt a potom musel pohřbívat kamarády, kteří byli cestou zastřeleni. Nám dětem o tom ale zpočátku nedokázal nic říct. Všechny rodiny, které odtud byly vyhnány, svoje příběhy potlačily a doma o nich nemluvili.
2: Otec Birgit Unfungové patřil mezi ty, kteří události v Postoloprtech přežili. Připomínání těchto událostí neslouží k otevírání starých sporů, ale k hledání společné paměti a smíření. Z Žatce Kateřina Kučerová, Český rozhlas.
5: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Karel Černoch, jeho sen kovbojů. Dnešní den v kraji je na konci za zhruba 4 minuty, už tady je 18. hodina. Čekají vás písničky na přání s Mírou Tartárkem. Já se budu zítra odpoledne těšit se všemi opět naslyšenou.
1: Český rozhlas Sever, den v kraji.

0: Servis představuje
1: knihu 100+25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností. Druhá výprava pánů Šenkýře a Kremra za příběhy, které by jinak zůstaly v temnu archivů. Přiblíží tragédii Brna u syrského Damašku, připomenou osudy ztracené věže nebo brněnskou sochu, kterou v Praze nechtěli. Knihu 100+25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností objednávejte v e-shopu radiotéka.cz.
2: Český rozhlas Sever, zprávy.
3: Muž odsouzený za týrání a znásilňování ženy v Siřemi na Lounsku podal odvolání, uvedla to Česká televize. Na vrchol Špičáku v České Lípě vedou obnovené stezky. Město Teplice spustí 13. června provoz rekreační linky z centra města k jezeru Barbora. Zítra bude převažovat zataženo se slabým deštěm, odpoledne se ochladí, maxima odpoledne do 16 stupňů, dopoledne ještě do 21. Krásný podvečer, zprávy a Jana Moravcová. Muž, kterého Ústecký krajský soud poslal na 15 let do vězení za týrání a znásilňování ženy v Siřemi na Lounsku, podal odvolání. České televizi to řekla mluvčí krajského soudu v Ústí nad Labem. Případ teď míří k vrchnímu soudu v Praze. Uvedla to televize na síti X. U krajského soudu muž prohlásil vinu, mohl se tak odvolat pouze proti výši uloženého trestu. Trest byl celkový i za předchozí znásilnění jiných žen. Soudce i státní zástupkyně při vynesení rozsudku zdůraznili, že případ se vymyká běžným trestním kauzám s ohledem na délku a intenzitu trýznění oběti. Městské lesy v České Lípě dokončily úpravu cest na vrchol kopce Špičák. Na nejvyšší bod města vede skoro 1,5 km nových stezek. Na několika místech přibyly lavičky a na vrcholu je vyhlídka na město a vznikla vykácením pruhu lesa.
4: Jak uvedl ředitel městských lesů Petr Kreisinger, většina cest má přibližně 2 metry na šířku, což je proti zbytkům původních cest významný posun nahoru. Stezky navíc lemuje 7 dřevěných soch. Celkové náklady se vyšplhaly na 2 miliony korun. Městský podnik na projekt získal 100% dotaci od Státního zemědělského intervenčního fondu. Z České Lípy Jiří Línek, Český rozhlas.
3: Teplice od 13. června spustí provoz autobusové linky 112 z centra města k jezeru Barbora. Jak město informovalo na svých webových stránkách, v provozu bude do 13. září. Linka bude jezdit každý den, včetně víkendů a svátků v hodinových intervalech. První spoj vyjede z Benešova náměstí v 9.30 a poslední v 17.30. Hygienici podle posledního měření z 1. června potvrdili, že voda v jezeře Barbora je ke koupání vhodná. Vláda zatím nerozhodla o složení české delegace na summit NATO v Ankaře. Premiér Andrej Babiš ANO řekl, že rozhodnutí padne 22. června. Případnou účast prezidenta Petra Pavla nechtěl komentovat. Podle ministra zahraničí Petra Macinky z motoristů by Česko na neformální část summitu měl zastupovat někdo, kdo skutečně rozhoduje o zahraniční a bezpečnostní politice.
5: Je to možná ještě důležitější část toho summitu pro Česko, zahraniční politiku, pro českou i domácí politiku, kde je možné diskutovat i řadu ostatních jiných agend, které třeba naše země má nebo které vyplývají z našich programových priorit, našich zahraniční politiky.
3: Účast na neformální večeři nabídl vládě prezident jako kompromisní variantu. Spor o to, jestli na červencový summit poletí, trvá několik měsíců. Po dnešním zasedání vlády Pavel řekl, že připravenou má i kompetenční žalobu.
2: Počasí.
3: Zítra bude většinou zataženo se slabým deštěm, odpoledne bude pršet vydatněji, mohou se přidat i bouřky, ale jen ojediněle. Teploty dopoledne do 21 a odpoledne do 16 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
3: Komplikace čekejte v ulici U Hadích, Lázní, v Teplicích, pozor na srnce, na vozovce, u Lukova, potom nedaleko Velemína na Litoměřicku je vážná dopravní nehoda, osobní auto tam srazilo cyklistu a bouralo se taky v Litoměřicích na Mírovém náměstí, tam se střetla dvě osobní auta.
2: Zelená vlna, známe lepší cestu. Písničky na přání s Miroslavem Tartárkem.

Tolik dalších z písniček, které nestárnou, a Věra Martinová. Posloucháte Český rozhlas Sever, teď už jsou tady také pondělní večerní písničky na přání, a tak vás od mikrofonu zdraví Miroslav Tartárek. Dobrý večer. Chcete poslat písničku někomu blízkému, známému, tak si hned také zopakujeme, jak se s námi můžete spojit. Tak o písničku si můžete zavolat, telefon do studia, ten má číslo 475 212 212. A o písničku si také můžete napsat, buďže pošlete SMS-ku na 90 011 04, SMS-ka musí mít tvar, první slovo zahrajte, mezera a potom text vašeho vzkazu. No a napsat si také můžete na e-mail na zahrajte@rozhlas.cz. Tolik tady kontakty, no a než tady bude první telefonát, mám tady také nachystaný první e-mail. Dobrý den, prosím, zahrajte mi písničku Ano, pane Jiří. Chtěla bych ji poslat patriotům města Ústí nad Labem, kteří si ještě pamatují kavárnu Savoy, kde jsem ji prvně slyšela. Děkuji, Jana z Ústí nad Labem.

0: Janová, Jiří Grossman. Ano, pane Jiří, jsou tady písničky na přání a já jsem slíbil telefonáty, tak už je tady nachystaný ten první, je z Nového Boru a ve vysílání vítám paní Evu. Dobrý večer.
1: Dobrý večer.
0: Tak vy jste tady u mě objednala písničku, jako vzpomínku jste říkala, vidíte?
1: Ano.
0: Tak jakou písničku a na koho budeme vzpomínat? Povídejte.
1: Bylo by to Malý hoši Štrovací a je to pro tatínka.
0: Jako vzpomínka, dobře. Vzpomínka. Od kapely Budvarka jste říkala, tak jsem to tak nachystal. A až se vám hezky poslouchá, vzpomíná a zase někdy, jak se podaří dovolat, až jste jako dnes první, vidíte to, jak vám to vyšlo. Tak
1: ano.
0: Budu se těšit a naslyšenou.
1: Naslyšenou.

0: Tolik tedy kapela Budvarka, Malý hoši černovlasí. A před chvíličkou jsme tady měli první posluchačku po 18. hodině, tedy na telefonu. Teď už na telefonu čeká také ten první posluchač po 18. hodině. A je to Pepa ze Štětí po nějaké době. Pepo, zdravím, vítám, dobrý večer
1: já
0: přeju.
1: Já taky zdravím, Míro, zdravím všechny posluchače, zdravím vás z rádia.
0: Děkuji, děkujeme.
1: Na který jsme se dohodli, samozřejmě ohlásíš jako obvykle ty.
0: Ano, je nachystaná.
1: No, já jenom upřesním, že samozřejmě pro vás do rádia, pro všechny posluchače a hlavně pro paní Andělku, pak pro dvě Haničky do Kralu Berletavou, pro kámoše Bredliho do Mušeného Lázní, no a pro Petu ze Štětí dvě. Už jsem teď se 14 dní nevozýval, tak jsem rád, že jsem se hned chytil.
0: No, díky. Byla cizina, že jo, tak. Tak
1: no, písnička. Byla tak trošičku, no.
0: Písnička nachystaná.
1: To trochu pohybne.
0: No jo, no. No, tak člověk musí zjišťovat, jak to také vypadá někde jiné, než
1: určitě,
0: u nás v
1: Čechách. Určitě, jak je to
0: a na Moravě. Tak Eva Vašek, za chviličku kapučíno, ať se hezky poslouchá Pepo a naslyšenou.
1: Ale. Taky měj se, ahoj.
0: Ahoj, ahoj.
2: S úsměvem jde všechno líp a s humoriádou dvojnásob. Po celý červen vyhrávejte v humoriádě digitální rádia a knížky z edice Humoriáda s Uršulou Klukovou, Josefem Dvořákem, Jiřím Krampolem, Naďou Konvalinkovou a Libuší Švormovou. Zasmějte se s námi a ještě k tomu vyhrajte. Po celý červen každý všední den od 16 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Eva Vašek a Cappuccino, jsou tady písničky na přání, s vámi je Český rozhlas Sever a ve vysílání opět nebudu sám, protože na telefonu už je nachystaná paní Milena z Českého ráje. Dobrý večer.
1: Dobrý večer, pane Míro, a dobrý večer všem přátelům, kteří poslouchají tuhle muziku, a písničku posílám Květušce a Romanovi, Marušce do Chomátu jsem slyšela v poledne, tak jí za písničku děkuju. Potom jí chci poslat Marcelce do Neštěnic a Janičce do Jirkova.
0: A také vám budeme všechno hrát, samozřejmě. Vy jste říkala, že takovou muziku, co tam teď jsme na spolu nachystali, tak ta, že vám vždycky navodí dobrou náladu.
1: Tu tak, mám ráda, no.
0: Ano,
1: no.
0: Já vím. Tak Luděk Nekuda nám zaspívá písničku Tak přišel den a já vám přeju celý hezký týden. A naslyšenou zase někdy.
1: A já vám moc děkuju a mějte se všichni moc a moc dobře. Naschledanou.
0: Naslyšenou.

0: Utěk nekudy, tak přišel den a to byla další písnička na přání na Českém rozhlasu Sever. Za námi pár telefonátů a pojďme se tedy teď také podívat na náš e-mail, kde jsem našel krásné přání ke krásným narozeninám. Prosím, zahrajte našemu taťkovi Miroslavu Bartošovi k 90. narozeninám, které slavil v neděli. Milý tatínku, k 90. ti přejeme, aby ti zdraví sloužilo jako za mlada, paměť vynechávala jen u toho nepříjemného a humor tě neopouštěl ani na minutu. Jsi živoucím důkazem, že zrád se dá s naprostou elegancí. Máme tě moc rádi. Děti Věra, Vlaďka a Mirek s rodinami a samozřejmě tvoje skvělá manželka Věrka. No a všichni dohromady vybrali moc hezkou písničku od Heleny Maršálkové, písničku Karlínský nábřeží. Tak i od nás všechno nejlepší.
1: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Písničky na přání.

0: Alena Maršálková a Karlínský nábřeží. Posloucháte Český rozhlas Sever, pojďme se vrátit k telefonu, linka 475 212 212 a tohle číslo také vytočila paní Marie od Benešova nad Ploušnicí a už je tady s námi. Dobrý večer.
1: Dobrý večer vám a všem posluchačům a právě bych prosila pro vás, to je vaše Bezva rádio, a všichni, kdo poslouchají písničku, vždycky to je moje gusto.
0: Prostě jedno rozdováděnou si dáme společně, od schovanek. Tak i dál, krásný večer i tam u vás a naslyšenou.
1: Děkuji, napodobně naslyšenou.

0: písnička, která nestárne. Já myslím, že jste poznali, že to byl Michal Tučný a písnička Starýho psa novým kouskům nenaučíš. Ale pojďme se dál věnovat písničkám na přání. S dalším telefonátem se nám hlásí Honza z Velvar. Dobrý večer.
1: Krásný pozdní odpoledne, vinčuju z Velvar.
0: Zdravíme.
1: Přeju vše nádherný začínající léto, který tedy se ještě teda není podle kalendáře, ale my už to užíváme jako léto.
0: Počasí ano, aspoň dnes tedy. Tak co pěkného zahrajeme a pro koho?
1: Ne, dnešní zkušenosti na silnicích by jsem chtěl poprosit řidiče a hlavně výletní řidiče, kteří jedou krátce. Nezlobte se na ty kamionáky, oni to mají jako práci, oni tam nejsou na výletě. Tak jako všem řidičům a i těm profesionálně bych nechal zahrát tu krásnou písničku od Ladislava Vodičky a buďme k sobě tolerantní.
0: Přesně tak. Pojďme si zahrát všem nám řidičům tedy, si myslím.
1: Všem řidičům.
0: Tak i pro vás. A samozřejmě zase někdy zavolejte. Naslyšenou.
1: Krásně, naslyšenou.

vysílal. A slyšel jsem, jak říká, že už chtěl by mít klid, než po nocích se za volantem přijít. A dispečer té noci byl náhodou starý voda. Ten je starší než sám čas, povídá hochu. Jak dlouho už jezdíš s tou škatulí? Víš, já jezdil snad se vším, co by měl 4 kola. A ty tu brečíš nad tou jedinou jízdou. Já jsem najezdil 1000 kilometrů. A můžeš mi věřit, když ti tady povídám, řidič ten tvrdý.

ojnice, krispy, přerušovač to dobrý řidič zná. Já vím, že řidič tvrdej chleba má. Jednou jsi tu práci zvolil, tak zůstaň při ní stát. Chce to jen pevnou vůli a tu svýho srdce dát. Protože sednout za volant, jen pořádnej chlap si smí.

0: sundat tmavé brýle, městem chodit a radši pěšky odbrzdit, před rozjetím to dobrý řidič zná. Já vím, že řidič dobrej chleba má. Řidič nesmí kličkovat na dálnici, zastavovat bojnej vůz, o zeď, o strom, toubit na slečny, pouštět volant, věnovat se stopařce, brzdit při smyku, překážet rychlejším, nadávat...
1: Ladislav Vodička, prostě řidič tvrdý chleba má. No ale pokračujeme, další telefonát už je tady nachystaný. Ve vysílání vítám paní Boženu, která nám volá z Jirkova. Dneska z Touchovice, jestli se nepletu, je to tak? Dobrý večer.
2: Ano, ano, ano, Mirečko.
1: Jsem si to zapamatoval dobře. No a také jsem si dobře zapamatoval tu písničku, jakou jsme tady spolu nachystali. Lounská třináctka a Pivovarský koně nás čekají, tedy písnička s tímto názvem.
2: A je to dnešním narozeninám synovi Zdenkovi tady v Touchovicích, Imrovi, a pošleme ještě písničku Andělce do Hřivic, ta je 2 kilometry ode mě, Hance tady v Touchovicích.

0: Budějovicích, Božence do Žace a Maruše do Chomutova.
1: Dobře, a také
0: a vám,
1: paní Boženě.
0: A všem posluchačům, ano.
1: A vám také samozřejmě.
0: Tak, a děkuju, Mirku.
1: Tím narozeninám, že přeji někdy také všechno nejlepší a na vás se také zase někdy těším, samozřejmě
0: no,
1: tady
0: tak
1: u nás.
0: To víte, je to taky, je to taky ještě mladík, 53 no, let, to je krásný,
1: to jo,
0: ještě,
1: ano,
0: že jo.
1: Ano, ano. Tak ať se hezky poslouchá
0: jo,
1: vám
0: a
1: jemu a naslyšenou.
0: A zase někdy naslyšenou Zírkova příště.
1: Ano,
0: naslyšenou.
1: Ano.

0: Lounská 13, pivovarský koně a shodou okolností ten další telefonát je z Loun. To se to povedlo. Ve vysílání vítám pana Rudolfa. Dobrý večer.
1: Ano, dobrý večer, pane Mírku.
0: Tak se to povedlo, při Lounské 13 se to propojilo na Louny, to naše zařízení, a my jsme tady spolu mohli nachystat další hezkou písničku. Vy jste říkal od Michala Kocába, že by bylo dobré něco zahrát,
1: ano,
0: je to tak?
1: Tak jsem... Josefem Kemrem,
0: o,
1: to stáří.
0: Ano, ano, stáří, a také i zapomínáme na skvělého herce pana Kemra. Komu zahrajeme tu písničku, pro koho bude?
1: Tak pro vás.
0: Děkuju.
1: A pro mě.
0: Dobře, tak jdeme hrát. A já vám také přeji, abyste měl krásný celý týden, jestli můžu.
1: Taky, pane Mirku.
0: Děkuju.
1: Taky.
0: Naslyšenou.
1: Naschledanou.

Michal Kocáb, Josef Kemr a písnička Stáří. Já tady pro dnešní večerní písničky na přání mám ještě alespoň nachystanou jednu SMSku. Dobrý večer, můžete po delší době zahrát mě a všem pamětníkům písničku od skupiny Olympic Čaj pro pana Pickwicka. Děkuji, Karel z Děčína. Karle, můžeme. Ovšem pomalu se také blíží 19 hodin, za chvíličku tady budou zprávy a po nich už také pokračujeme s dalším večerním programem. Takže vám přeji krásný zbytek a krásné pokračování večera a zítra se u písniček na přání v tomto čase budu těšit opět naslyšenou.

0: 19 hodin.
1: Český rozhlas Sever, zprávy.
0: Ústí nad Labem začala na Střekově dlouhé roky očekávaná oprava Žukovovy ulice. Hřbitov v Jestřebí na Českolipsku čeká rekonstrukce. Tatranští ochranáři přírody varovali před koupáním v horských jezerech. Zítra bude převažovat zataženost deštěm a teplotou nejvýše do 21 stupňů. Pěkný večer, zprávy a Jana Moravcová. Žukovova ulice na Ústeckém Střekově je kvůli opravám na půl roku zavřená. Řidiči musí objížďkami. Ulice vede průmyslovým areálem bývalé Setuzy a stoupá kolem obytných domů. Zakázku za téměř 47 milionů korun provede pro magistrát firma Eurovia. Upřesňuje její mluvčí Iveta Štočková.
2: První etapa bude probíhat do konce srpna a poté navážeme druhou etapou, která by měla skončit do konce roku. Odstraňujeme původní vozovku frézami a nákladními vozy. Budeme opravovat i odvodnění vozovky.
0: Obec Jestřebí na Českolipsku zrekonstruuje památkově chráněný hřbitov. V současnosti opravuje věž. Další stavební úpravy musí schválit památkáři, kteří už několik návrhů zamítli. Náklady na opravy se proto zatím nedají vyčíslit, říká nezávislý starosta Karel Schreiner.
3: Připravujeme částečnou revitalizaci hřbitova, to znamená cestičky, tam, kde nám to teda památkáři dovolí, před celý hřbitov je památkově chráněný. Chtěli bychom na hřbitově vybudovat kolumbárium, trochu opravit skody na hřbitov.
0: Stavební výroba v Česku roste, její produkce za duben stoupla oproti minulému roku o skoro 8%. Informoval o tom Český statistický úřad. Zvýšil se hlavně počet pozemních staveb, jako jsou nemocnice, školy nebo třeba obchodní domy. Začalo se taky stavět víc nových bytů. V dubnu to bylo zhruba 5 000, což je podle úřadů meziroční nárůst asi o 90%. Správa Tatranského národního parku vyzvala turisté, aby se nekoupali v tamních horských jezerech. Ochranáři tak reagovali na případ dvou Češek, které se otužovaly v jednom z tatranských ples. To je přísně zakázané a na místě za to hrozí pokuta v přepočtu až přes 7 000 korun. Ve správním řízení se může peněžitý trest vyšplhat na v přepočtu až 80 000 korun. Ochranáři upozornili na to, že v jezerech žijí unikátní chladnomilné druhy, které nedokáží čelit rychlým změnám prostředí. Při koupání se do vody navíc uvolňují zbytky opalovacích krémů, repelentů nebo deodorantů. To může negativně ovlivnit hladiny hormonů tamních živočichů nebo ohrozit vodní organismy.
1: Počasí.
0: Zítra bude zpočátku zataženo, místy slabý déšť, kolem poledne pak má zapršet vydatněji. Nejvyšší denní teploty zprvu do 21 stupňů a v průběhu odpoledne potom maxima do 16.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
0: Vážná nehoda komplikuje provoz u Lukova. Na Litoměřicku osobní auto tam srazilo cyklistu a komplikace v dopravě aktuálně čekejte taky v severočeských Teplicích a konkrétně v ulici u Hadích lázní. Pozor na zraněného srnce na vozovce. To byly zprávy v 19 hodin.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Sním tajným.

0: Hezky česky. Zajímavosti, krásy i záludnosti naší mateřštiny.
1: Dnešní titulek Hezky česky zní k jedné nesprávné radě, jak psát správně. Tak nevím, co se z toho vyklube pro dnešek. Naznačte.
2: Dobře. Já jsem chtěla zjistit, jak moc často se chybuje v jednom slovesném tvaru. A když jsem to začala googlovat, tak se ukázalo, že kromě toho, že to tedy užívají běžně lidé, tak nějaký profesionální reklamní textař má takový jazykový koutek na webu a tam radí, jak to správně psát, tenhle slovesný tvar, a radí to špatně.
1: Tak a teď o který jde konečně, řekněme, slovesný tvar?
2: Jsi.
1: Sisi, nebo taky sisi, jsi. Oboje je špatně, říkám rovnou.
2: Tak, přesně tak. Ta nesprávná rada tam uvádí, že máme psát ty jsi si ani nevšiml.
1: A že to máme číst ty jsi si ani nevšiml.
2: O čtení tam naštěstí už nic není, ale píše se tam, že tohle je prostě správně a spisovně. No a ono není. Rovnou můžeme říct, že když řekneme nevšiml jsi si, tak nekodifikovaný tvar, nespisovný, a je vnímaný jako hyperkorektní, což jsou ty tvary, které nesprávně tvoříme, když se přehnaně snažíme o správnost.
1: Jo, třeba jako pohádka o pískovi a kočičce. A jak to je správně tedy? Samozřejmě řekl sis, ne sis. Řekl jsi si.
2: Tak, tam se totiž sejde pomocné sloveso být a zvratné zájmeno u plnovýznamového zvratného slovesa. Takže tam je jediná spisovná možnost, že z toho, ještě je třeba si říct, že jde o minulý čas nebo podmiňovací způsob druhé osoby jednotného čísla. No a pokud to chceme mít tedy jen správně a ne nad správně, tak z toho jsi uděláme s, které dáme k tomu zvratnému zájmenu.
1: Prostě pamatujte si sis, že si třeba řeknete, že máte rádi sisinku, ten bonbon.
2: Ten se pěkně lepí na zuby.
0: Hezky česky se Zdeňkem Novákem a jazykovou poradkyní Dagmar Maginsovou. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, která místa jsou u nás nejdeštivější a nejsuší? Výrazně více, 2,5krát oproti dlouhodobému průměru, prší na území obce Bílý potok v Jizerských horách. Ta leží v Libereckém kraji nedaleko Frýdlantu v údolí řeky Smědá. Za rok zde průměrně spadne více než 1700 mm vody. Hlavní příčinou je orientace místních údolí vůči převládajícímu směru proudění vzdušné vlhkosti. Extrémní deště způsobují v této oblasti časté povodně. Absolutní naměřený roční srážkový rekord drží také Jizerské hory, a to osada Kořenov Jizerka, kde bylo v roce 1926 zaznamenáno 2202 mm srážek. Naproti tomu nejsušším místem u nás je Mostecká Pánev. Ta se nachází ve srážkovém stínu Krušných hor. Vůbec nejsušší lokalita v této oblasti je malá obec Libědice, kde naprší jen 410 mm srážek ročně. Pokud bychom se podívali na Moravu, nejdeštivější místo bychom našli v oblasti Hrubého Jeseníku, konkrétně nejvyšší hory Praděb. Roční úhrny srážek se zde blíží těm z Bílého potoka. Nejméně srážek spadne na jižní Moravě v oblasti Dolnomoravského úvalu, který patří k nejsušším oblastem u nás.
0: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: podpora energeticky úsporných opatření v rámci programu Nová zelená úsporám? Kdo a za jakých podmínek bude mít dál nárok na dotace? Jaká budou pravidla a limity pro nově zaváděné bezúročné úvěry a jak bude možné o podporu žádat? Chystáme pro vás další velkou radioporadnu. Ve studiu usednou odborníci a budou 2 hodiny odpovídat na vaše otázky. Už teď můžete pro své dotazy využít web radioporadna.cz nebo telefonní záznamník 221 553 780. Velká radioporadna. V úterý 9. června od 10 do 12 hodin v našem vysílání.
1: Kdybych se narodil před 100 lety v tomhle městě,

nejhezčí ze všech těšínských šperků byla by ona. Mluvila by polsky a trochu česky, pár slov německy a smála by se hezky. Jednou za 100 let zázrak se koná, zázrak se koná.

svazačem knih. U prohasku dělal bych od 5 do 5 a 7 zlatek za to brál bych. Měl bych krásnou ženu a 3 děti, zdraví bych měl a bylo by mi kolem 30, celý dlouhý život před sebou, celé krásné 20. století.

kdybych se narodil před 100 lety v jinačí době. U Larišů na

Večer by zněla od Mojzese melodie dávno věká. Bylo by léto 1910.

úsměvem jde všechno líp a s humoriádou dvojnásob. Po celý červen vyhrávejte v humoriádě digitální rádia a knížky z edice Humoriáda s Uršulou Klukovou, Josefem Dvořákem, Jiřím Krampolem, Naďou Konvalinkovou a Libuší Švormovou. Zasmějte se s námi a ještě k tomu vyhrajte. Po celý červen každý všední den od 16 hodin v našem vysílání.

0: 10 hodin.
1: Český rozhlas, zprávy.
0: Převedení České televize a Českého rozhlasu pod státní rozpočet vnímá téměř polovina obyvatel republiky jako ohrožení nezávislosti obou médií. Česká obchodní inspekce uložila řetězci Penny Market milionovou pokutu a počasí zítra postupně v celém Česku velká oblačnost, déšť, maxima kolem 21, na východě kolem 26 stupňů. Zprávy a o Tany Hasil, dobrý večer. Lidé v České republice si uvědomují rizika financování veřejnoprávních médií ze státního rozpočtu. Vyplývá to z průzkumu, který pro Český rozhlas a Českou televizi zpracovala agentura Resolution. Většina respondentů vnímá média veřejné služby jako klíčový zdroj informací v krizových situacích, pokračuje generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral.
2: Samozřejmě, že nás těší, že i lidé vnímají spojitost mezi změnou financování a možným ohrožením nezávislosti médií veřejné služby. Ve všech zemích, kde k takovéto změně v nedávné době došlo, byla média veřejné služby navíc vystavena i zmrazení rozpočtu nebo jeho snížení.
0: Řetězec Penny Market musí zaplatit 1 milion korun za opakovaný prodej alkoholu nezletilým. Pokutu udělila Česká obchodní inspekce. Její jihomoravský a zlínský inspektorát loni provedl celkem 14 kontrol a v polovině případů se mladistvým figurantům podařilo v řetězci koupit tvrdý alkohol nebo víno. Česká obchodní inspekce za to uložila nejvyšší možnou pokutu, potvrzuje její mluvčí František Kotrba.
3: Při stanovení výše pokuty zohlednila zejména to, že se jednalo o opakované protiprávní jednání, o vysokou míru kontrol se zjištěním, krátké časové období, ve kterém byla porušení zákona zjištěna, i způsob spáchání spočívající v ignorování kontroly věku.
0: Mluvčí řetězce Markéta Smutná uvedla, že prodej alkoholu nezletilým považuje Penny Market jako nepřijatelný a učiní kroky, které povedou k posílení kontroly věku. Středočeský kraj od letošního srpna rozšíří nastupování všemi dveřmi na dalších autobusových linkách. Shodli se na tom dnes krajští zastupitelé. Lidé už teď mohou využít k nástupu všechny dveře, například v autobusech, které míří do Prahy. Rozšíření se nově bude týkat 51 linek, říká radní pro oblast veřejné dopravy Petr Borecký z Hnutí STAN.
4: Například jde o spoje mezi Prahou a Příbramí, Dobříší, Benešovem, Vlašimí nebo Brandýsem nad Labem Starou Boleslaví, anebo třeba mezi Brandýsem, Úvaly a Říčany. Ten systém se rozšiřuje také v oblastech, jako je Milovicko, Nymbursko, Mladoboleslavsko, ale taky Mělnicko nebo na trasách mezi Kladnem, Unhoští a Berounem.
1: Počasí.
0: Čeká nás výrazná změna v noci, bude postupně oblačno až zataženo, na Moravě a ve Slezsku zpočátku ještě polojasno a zejména v Čechách od západu ojediněle s deštěm. Nejnižší teploty mezi 18 a 13 stupni, na východě kolem 11. A zítra přes den oblačno až zataženo, zpočátku jen v Čechách, během dne také na Moravě a ve Slezsku občasný déšť nebo přehánky, místy bouřky, později odpoledne a večer budou srážky v Čechách od severozápadu ustávat. Maxima zítra mezi 17 a 22 stupni. Na východě republiky mezi 22 a 27.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Hlavní tah číslo 11 Ostrava Opava je neprůjezdný před sjezdem na Velkou Polom. Havarovalo osobní vozidlo do svodidel a jde o vážnou nehodu. Tolik doprava, šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
0: Už za chvíli tu bude náš nový pořad Osobnosti Česka. Už po písničce se na vás těší moderátor Oskar Hess a jeho host.

0: Osobnosti Česka.
1: Příjemný poslech vám přeje Oskar Hess a náš dnešní host, kterým je Naďa Konvalinková. Dobrý den.
2: Dobrý den.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem.
1: Já vám moc krát děkuji, že jste přijala pozvání a přišla do studia. Kdyby se snad našel někdo, kdo by nevěděl, kdo teď právě sedí naproti mě, dovolte mi prosím v krátkém úvodu zmínit pár rolí, které vám jistě osvěží paměť. Květuška ve filmu Adéla ještě nevečeřela, Mariánka ve filmu Honza málem králem, zdravotní sestra ve filmu Obsluhoval jsem anglického krále, Drncová v Lotrando a Zubejda, Matějova matka v Nesmrtelné tetě, paní Fajslová ve filmu Bylo nás pět, Vlasta v Polabí a teď se dostanu k divadlu. V divadle to byla Hrubešová v Plačícím satyrovi, paní Pírsová v Pygmalionu, Richtářka v Její pastorkyni a tak dále, abych mohl pokračovat do nekonečna. Na kontě má přes 300 stvárněných rolí. Mluví se o ní jako o nejobsazovanější herečce své generace. Tak snad jsem na nic nezapomněl, Naďo. A když jsem tady vyjmenovával takhle v rychlosti pouze ochutnávku z vašeho dlouhatánského seznamu, je nějaká role, na kterou si vzpomenete, která vás sformovala ze všeho nejvíce?
2: Sformovala. Já musím říct, že nejlepší byly začátky, protože to bylo Plzeňské divadlo, byly to první 3 roky, kde jsem teda prostě jako spadla do té řeky a prostě musela jsem plavat a byla to nádherná zkušenost, protože jsem šla z role do role. První role byla princezna v úplně normálním Zázraku, pak hned byla Verunka v Našich Furiantech, ale hned třetí role byla Ofélie v Hamletovi, takže prostě a tam teda opravdu každý rok 2-3 role, do toho jsem tam začala právě účinkovat v rozhlase, taky nějaký hry pro mládež, pohádky, všechno. A do toho ještě si mě bral pan Chmelař, Jiří Chmelař, takový pořad měl takový skeče pro vojáky, takže to bylo opravdu zkouška ohněm, protože ty kluci to prostě s nima přežít. Pan Chmelař občas si musel říct, že odejdeme, protože pískali, křičeli a prostě na mě měli různé narážky, ale tak to byl takový křest ohněm. Aha. A musím říct, že dlouho mě nechávali ty naivky a to jsem byla nešťastná, protože jako prostě pořád to byla jedna ta nota, ale naštěstí třeba zrovna Květuška v Adéle měla tu komediální nadstavbu,
1: ano.
2: Což prostě bylo bezvadný.
3: Dědečku, dědečku, podívejte dědečku, babočka je nerá dědečku.
4: Admirál, děvenko admirál.
2: Takže posléze ve mně objevili i, jako, že můžu prostě hrát komediální role. A vlastně první, kdo mě z těchto rolí jako úplně vyjmul, byl Hynek Bočan, který do takové série televizních inscenací Šéfe, to je věc, Šéfe, jdeme na to, na dvoře kůní Šéfe, bylo to 5 dílů, mě obsadil do Lehké děvy Marcelky.
1: Aha.
2: Takže jsem se přešupačila prostě z těch naivek, byla jsem za to nesmírně vděčná a pak už ty role prostě začaly mít trošku jiný charakter, samozřejmě pak jsem taky trošku přibrala, tak místo prince byly královny, místo naíveček maminky a tetičky a teď už jsou to babičky a čarodějnice, tak.
1: Tak to je krásné. Já vím, že herci mluví nejradši o svých projektech aktuálních. Já vím, že vy jste před nějakou dobou naskoušela Tennesseeho Williamse v Černoherním klubu, Kočku na rozpalené plechové střeše. Je teď konečně v současné době něco, co zkoušíte? Něco ještě novějšího než ten Tennessee Williams?
2: Já jsem posléze na Vinohradech ještě naskoušela Hanu od Aleny Monštajnové a teď naposled jsme měli premiéru Ondiny od Žána Žiroda.
1: Taky na Vinohradech.
2: Takže to jsou moje poslední role, které jsem hrála. Tady hraju rybářku s Igorem Barešem, který hraje rybáře, a v Háně hraju Ludmilu Karáskovou. Tak zaprvé obojí to bylo nádherné zkoušení. Hana s panem Svojitkou, který prostě byl skvělý, takový ten milující režisér, který každý den přišel a říkal, já vás miluju, jste nejlepší. A prostě tak člověku tak vždycky dodal takovou chuť, že my jsme se pro něj všichni roztrhali. Jako jo. Já mám takovou zkušenost s jiným režisérem, to byl Ladislav Vymětel v Městských divadlech pražských, který prostě na nás křičel. Jo, a já si pamatuju, zkoušeli jsme, to byl bylo Jakub a jeho pán. A já jsem alternovala se Simonou Stašovou tu hostinskou a když jsem nehrála hostinskou, hrála jsem jako mámu lehkou děvu v druhé půlce a Simona takhle jako opačně jsme se střídali. No on na nás během toho zkoušení skutečně řval, protože on byl takový, on byl hysterik. Jo? A jednoho dne Simona prostě šla jako na kraj forbíny a řekla, Láďo, ještě jednou na mě zařveš, já odcházím a už nikdy nepřijdu. No. Takže od té doby byla Simonka a řvala na mě. A já jsem tím pádem ta tréma stoupala, já už jsem ani gesto neuměla udělat. A přišla veřejná generálka a mě řekla, Láďo, nebudeš hrát ani veřejnou generálku, ani premiéru a já se bojím, že to nebude ani na první reprízu. Je to hrůza, jo? No takže já jsem přišla domů. Rodina byla někde na horách, já jsem si otevřela lahev, sedla jsem si na zem v kuchyni, vím, že jsem si i zapálila doutník, který jsem tam někde našla a plakala jsem a popíjela do rána. A ráno byla ta veřejná generálka, kdy já v té druhé půlce jsem měla hrát tu lehkou děvu. Jo? A já jsem říkala, já tam nepůjdu. Já prostě zatím, když jsem tak špatná, já to ani nepůjdu, jo. A teďko jsem slyšela záznamník, Naďo, pojď do divadla, to se nedělá, pojď do divadla, dramaturg. A já říkám, no tak dobře, zase tohle jim tak, že bych tam nepřišla vůbec, no tak, tak jsem si dala sprchu a pomalý jsem se chystala a najednou zvonek a stál tam ředitel, dramaturg a říkají, Naďo, my víme, je to hrůza, ten se zachoval strašně, ale my se za něj omlouváme, ale prosím tě, pojď a tohle, my ti to vynahradíme. A no a teď, jak jsem hrála tu kurvu a jak jsem byla po té opici a jak jsem byla opravdu jako prostě otekla a teď jsem tam vtrhla a skutečně jsem do té kurvy neměla daleko. Takže už první slova byly prostě úžasný, lidi tleskali a povstal režisér a křičel bravo. No,
1: jo. Tak to, jak je, to má teda opravdu geniální pointu nakonec, to je skvělý. Ježišmarja. Já teď trošku se přesunu k filmům. Jakož vy máte i širokou filmovou kariéru, obrovskou filmovou kariéru, máte za sebou spousta natáčení. Já jsem se chtěl zeptat, poněvadž i já mám zkušenost s natáčením. Změnil se podle vás způsob, jakým se točí? Je to rychlejší, to tempo? Máte pocit, že jestli vy máte to srovnání, že jo? Já jsem začal točit před 10 lety, a takže tam se to zas tolik neposunulo, ale u vás přece jenom tam ten rozdíl nějaký bude. Tak jestli se mu na to můžu
2: zeptat. Například televizní inscenace se točily tak, že se nejdřív měsíc zkoušely jako divadlo. Poslední týden dokonce už stáli kameramani na té zkušebně, už se prostě dělali i ty záběry přesně, jak budou na kameru. Čili v podstatě my jsme do toho studia přišli a už to jelo jako divadlo, jako prostě normálně příběh hraný. Čili bez trémy, všichni jsme věděli, kdy bude detail, kdy bude tohle, kdy kam přejít, prostě a kam kameramani, čili všechno to bylo velice připravené a já si myslím, že to na těch inscenacích do dneška je znát. Jsou velice kvalitní. Já jsem hlavně točila s panem Hášou, s Vlastou Janečkovou. Prostě všecko se to zkoušelo. Ve filmu to se neskoušelo samozřejmě, ale dlouho se zkoušelo ne dopředu, ale ten den ty záběry, které se točily taky několikrát, jelo se to víckrát, ne na první dobrou a prostě byl u toho i třeba ta Adéla, byl tam i pan Brdečka, který ještě na poslední chvíli měnil ty věty, které jsou teď jako takový okřídlený, květ už sama vynula, takový, že někdo peče štrůdl a tak. Takže prostě všechno to bylo opravdu preciznější. A přeřek nebo něco to neexistovalo. Hlavně zvukař chodil a říkal, není ti rozumět, meleš, polikáš koncovky, vyslovuj a prostě se to hlídalo. Já dneska, když někdy koukám na ty mladý v televizi, já jim mnohdy nerozumím. Prostě drmolej, šumlujou, jako že by to bylo přirozený, ale když neslyším a nerozumím, tak jako jaká přirozenost.
1: Jaká přirozenost je potřeba, aby bylo rozumět.
2: No, právě.
0: Posloucháte pořad Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem.
1: Příjemný poslech vám stále přeje Oskar Hess a náš dnešní host, kterým je Naďa Konvalinková.
2: Tak já se ještě přesunu, ale stále zůstaneme u toho herectví, respektive u herců. Jsou herci ještě stále vnímáni jako bohemové? Myslíte, že mladá herecká generace je jiná než ta vaše? Čem?
3: No já myslím, že my jsme víc seděli, my jsme opravdu jako před druhou divadlo, s hodinou se z divadla nešlo, to prostě vždycky se sedělo v tom klubu a rozebíralo
2: sedělo
3: se
2: jako,
3: všechno.
2: Že se rozebíralo do nočních hodin
3: přesně,
2: u vína.
3: Přesně, popíjelo se a prostě se to všecko vyříkalo, i ty vztahy v tom divadle se rovnaly a všecko prostě se to dotvářelo vlastně po tom představení. A to se dneska myslím moc neděje, no, že ti mladí už tolik nesedějí, ty kluby. Já vím, že činoherák tam už taky, že jo, moc tam ani nejsou židle, aby se tam dalo posedět.
2: Se to stojí, pravdu,
3: nebo naštěstí teda jsou tam aspoň ty schody, na kterých se dá sednout. Ale činoherák byl přece prostě tam to byla meka. Tam po každém představení se scházelo a sedělo se skoro do rána. Tam prostě se lidi seznamovali a mluvilo se o kultuře, mluvilo se o různých představeních. Prostě bylo toto setkávání a to si myslím, že teď chybí.
2: Že je toho méně.
3: Je toho méně, protože každý má tolik práce, že spěchá, aby zase ráno mohl vstát a prostě ta komunikace prostě je nějak narušená, se mi zdá.
2: Zajímavý to srovnání. Já mám právě pocit, že nebo já jsem taky takhle vlastně vychovaný, že my u nás v divadle, ve Švandově divadle právě takhle taky sedáváme a rozbíráme ty věci, takže je zajímavý, ale máte pravdu, že vlastně dneska ty mladí opravdu hodně, já jsem toho taky důkazem, že taky hodně spěchám a mám pocit, že toho musím stihnout vlastně mnohem víc, že se nemůžu chvilku sednout a v klidu rozebrat to, co dneska letí, o co dneska jde, kulturu, přesně divadlo tady a tam. Máte pravdu, že je ta doba uspěchaná opravdu. Já se posunu zase dál. Já se chci zeptat, já sám totiž pocházím z umělecké rodiny, kde měl jeden z rodičů k bohémství, tam potom k tomu jsem se chtěl dostat, velice blízko, dokonce tak blízko, že ho to stálo život. Jak vy osobně na temnější období pana Kaisera, svého bývalého muže, vzpomínáte? Byla to zkouška, která vás posílila? Nebo ptám se, protože mám tu zkušenost s tím sám, takže se na to chci zeptat.
3: Rozumím. Tak zaprvé Oldřich není alkoholik, ale má psychické problémy. A vlastně se to spustilo tehdy, kdy točil se Slováky film Sagarmáta na Montu Everestu. A byli v tom základním táboře, kde už ten vzduch je docela řídký, ale oni s Vladikou utekli až do těch 7000. A prostě myslím si, protože většina horolezců, když se vrátí, jsou pod dohledem psychiatrů a Oldřich prostě, čili tam začaly psychické potíže, on to začal řešit alkoholem, protože do té doby on tak jako popíl, jako my všichni, a jelikož byl bavič, tak celý večer bavil celou společnost a sem tam si dal to pivko, nebo prostě občas se dal panák, já nevím. Ale od té doby najednou to šlo se šupem. A on potom prošel představení v Ypsilonce a řekl, že to bude řešit čestně a šel rovnou prostě se léčit ke Skálovi. Byl tam 3 měsíce a za mnou přišla pak sestřička, když jsem se ho přišla vyzvednout a řekla: paní Konvalinková, vyhledejte psychiatra, pan Kaiser prostě je psychicky na tom moc špatně a není to alkoholik, ale má deprese prostě.
2: Jo.
3: Takže my jsme potom vyhledali toho psychiatra, prostě Olda začal brát léky, bylo to lepší, ale pak mu maminka řekla, že není blázen, aby bral prášky. Takže potom se to postupně tak jako vždycky někde projevilo a byly to kvartály, který řešil. Pak zas dlouho vydržel nepít a pak zas jednou to přijde. Vždycky, když ho něco psychicky rozhodilo. Daleko víc mě trápí než tohle, protože samozřejmě trápilo mě to, bylo to bolavý, i to, jak se k němu lidi chovali posléze a co o něm psali, ale daleko víc mě trápí, co píšou o mojí dceři, který je 43 letý, bylo včera, a znova psali prostě nějakým Instagramu, že je alkoholička, že pije, ta holka nepije vůbec, protože přesně má ten příklad, který viděla, prostě se toho bojí, zakazuje i mě na oprázněná, aby si dala vínko, protože se toho bojí. A já myslím, že už bych měla někde udělat prohlášení, nebo prostě soud, nebo něco, aby ten bulvár přestal, aby dostal přes prsty.
2: Jasně, chápu, ono to je nesmírně náročný, já sám s tím mám zkušenost, prošel jsem si vlastně něčím podobným, takže chápu, ale zároveň vám chci říct, že nepůsobíte vůbec jako člověk, který by se tady tím náročným obdobím nějakým způsobem zpětně se k němu vracel a trápil a naopak svítíte jako sluníčko a ten váš zjev je neuvěřitelně pozitivní, tak já se chci zeptat, jak to děláte, čím to, že jste neustále takhle usměvavá a svítivá a zářivá jako to slunce?
3: Co, nepouštím si zprávy, protože to opravdu nejde. A hlavně si myslím, že člověk by se na sebe měl dívat trošku z vrchu a trošku s humorem, nebrat se příliš vážně. A snažit se v každé situaci vzít to pozitivní. A z té negativní se poučit, proč se to dělo, co mu to přineslo a kam ho to díky tomu posunulo. Protože většinou se věci nedějou jen tak. Vždycky to má nějaký důvod, proč přijdou a vždycky je to nějaká zkouška, která nás má něco naučit. A já dneska zpětně vím, že mě to naučilo trpělivosti, laskavosti, moudrosti svým způsobem a dneska na to období vzpomínám spíš na to, že jsme se neuvěřitelně nasmáli, prostě jsme spolu přestavili dům, zasadili stromy, vychovali dceru a do dneška jsme kamarádi a já mu neskutečně držím palce a myslím si, že daleko víc toho pro náš národ udělal jako komik, jako herec, než to, že se o něm píše ve větší míře, že popíjí.
2: Jasně, tak to jsou prostě bulvární média, bohužel je to jejich práce, že oni zkrátka píšou a spousta z těch věcí zkrátka není pravda, jak říkám, mám s tím vlastní zkušenost a je potřeba tomu vlastně moc nevěnovat tu pozornost, přesně, poněvadž oni z toho vlastně žijou.
3: Já jsem přišla jednou do trafiky a tam prostě tragická moje prostě fotka a bylo napsáno Konvalinková na dně. A já říkám, ty prodavači, paní, prosím vás, řekněte mi, co mi je, to je hrůza tady. A všechno, paní Konka, lidi jsou zoufalí. Od rána tak kupujou. Já říkám, no já si to musím koupit taky, abych se dočetla, co mi je.
2: Co mi je.
3: No a na třetí stránce bylo napsáno, že jsem se potápěla kdysi, jo, takže na dně.
2: To... Jo, takhle, jasně.
3: Takže vždycky to má, oni udělají ten titulek prostě šílený, aby to lidi koupili a pak se dočte, že vlastně ničeho nedočte, no.
2: Neuvěřitelný. Je nějaká rada, kterou byste dala začínajícím hercům a herečkám?
3: Že by prostě měli po škole jít do angažma, ať třeba na oblast kamkoliv, ale jít do divadla.
2: Jo.
3: Protože to je řemeslo. Oni se musí naučit to základní řemeslo. Prostě mluvit nahlas, vyslovovat. A hlavně tím, že jsem tam byla v tom angažmá, prostě šla z jedné role, tak skutečně prostě jsem prostě se naučila všechno hodně rychle.
2: Mm.
3: A když to ty, co čekají doma na dubbing nebo prostě na nějaký film, prostě nemůžou dozrát, nemůžou prostě se naučit to, co je základ. A potom, když se dostanou někdy na jeviště, no tak nejsou slyšet.
2: Jasně.
3: Já nechápu, že teď v Karlínském divadle mají mikrofony. Když se to vždycky, teda ty...
2: Porty.
3: Když se to vždycky uspívalo, umluvilo. Nechápu to.
2: Když vyjdou ze školy vlastně, tak radila byste jim jít teda do angažma. A co třeba, když mají tendenci a ambici točit, co mají pro to udělat?
3: Já myslím, že teď jsou ty konkurzy, že jo,
2: že chodí
3: lidi na konkurzy. Já jsem to nepotřebovala, že jako mě vlastně už na škole začali obsazovat, protože těch naivek bylo málo.
2: Chodilo se do divadla, že jo?
3: A chodilo se do divadla, do Plzně na mě taky jezdili, pak mě teda vlastně si pro mě přijeli z městských divadel pražských šéfrežisér, nabídl mě teda hostování a potom, když se to povedlo, angažma. Takže mě to šlo nějak jako prostě to štěstí samo. Jsem někde jako v životě měla, tak to šlo samo. Ale jako dneska se chodí na ty konkurzy, prostě to se musí.
0: Posloucháte pořad Osobnosti Česka, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem.
1: A já mám stále ve studiu Naďu Konvalinkovou. Je nějaká role, kterou jste si ještě nevyzkoušela, třeba byste chtěla? V divadle, ať už v divadle, nebo ve filmu, nebo v dabingu?
2: Já si myslím, že jsem toho odehrála barevně opravdu hodně, ale prostě nějaká tragická role by mě velmi zajímala. I když Markéta v Dyranmatově Urfaustovi byla vlastně skoro tragická, Obvelie taky, ale ano. Prostě v tomhle věku bych potřebovala nějakou opravdu vážnou dramatickou roli. Tak potom se mi stýská.
1: Takže vy jste v divadle na Vinohradech, v divadle v Černoherním klubu, ještě někde?
2: Já hostuju v Příbramském divadle ještě. Past na myši a to roli paní Bojilové. To byla poslední role Steninky Zázvorkový v Městských divadle v Pražských, to jsem ještě zažila. Takže zpěty k Stelince a taky prostě, že ředitel Příbramského divadla byl můj ředitel kdysi v Městských, takže jsem tam ráda, tam hostuju.
1: Takže vy točíte, vy hrajete v divadle, dabujete, to je strašně práce. Jak vy si manažujete čas? Máte nějak jako už po těch letech té práce líp jako zvládnutý, kdy odpočíváte, kdy pracujete a dávkujete si to nějak jako už lépe, nebo furt jedete na dřeň?
2: Nejedu na dřeň, tak nemám toho tolik zase. Jako zdá se, že by, ale má to svoje časové prodlevy. Prostě se snažím chodit na procházky ráno v 6 jdu na Petřín a prostě jdu si hodinu, půl hodiny tam, půl hodiny spát, abych se rozhejbala. Dvakrát týdně jdu teda na ten Petřín, dvakrát týdně plavu a to je vždycky ráno, protože já pak bych nezaparkovala nikdy v tom centru s autem, takže musím takhle brzy ráno. No a pak, když je volný dopoledne, se třeba ještě natáhnu, nebo prostě si čtu, nebo se učím, nebo prostě tak. No, potom, když je zkouška, tak musím do zkoušky, odpoledne si odpočinu před tím představením. Když není, tak prostě já hlavně hodně si čtu.
1: A když už čtete, tak co máte ráda? Co čtete třeba teď v současné chvíli? Nebo čtete hodně jako těch scénářů, když přichází nějaký nový, tak nebo máte nějaký oblíbený?
2: Teď čtu dopředu scénáře Polaví samozřejmě, protože přišli dalších 5 dílů, tak jsem v napětí, protože mě se to moc líbí a moc mě to těší s tím Vaškem Vidrou tam si zahrát. A jinak jako je to všeho chuť. Jsou to většinou, ale mám, prostě nemám ráda nějaký krváky, dramata vůbec. To vůbec, to odmítám, to nechci. Ale takový prostě romány, životopisy, paní Mojsovou ráda čtu, pana Sparkse, potom, prostě romány, no.
1: Podle dostupných zdrojů vím, že vaše sestra žije dlouhodobě ve Švýcarsku. Je to pravda?
2: Je to pravda.
1: Skvělý. A já jsem se chtěl zeptat, jak se ve Švýcarsku žije? Nebo jste vy osobně v Čechách spokojená a dokážete si představit, že byste třeba žila někde jinde?
2: Já bych nechtěla žít jinde.
1: Nechtěla?
2: Ne. Já mám ráda naši zem. Mám ráda naši řeč. Mám ráda naše lidi, i když povaha je taková sporadická, ale prostě mám to tady ráda. Do Švýcarska samozřejmě za sestrou jezdím, tam obdivuju tu čistotu. To je až někdy přehnaný. ale vím, že ona tam je spokojená, šťastná. Ona, když se tam přestěhovala, tak hned jako otěhotněla, takže přestože si tam udělala bankovní kus, tak nemohla nastoupit, že tam děti nechodí ani do školky, ani do družiny, nic takového, že až dokud se o sebe nedokážou postarat, tak maminka je doma. Pak teda pracovala v nějakém obchoďáku a pak udělala konkurs na letiště, že byla takovou tou policají, prohlížela ty kufry a tak na letišti léta. A takže já jsem díky tomu měla i slevy na letenky. A potom, teď už je jako v důchodu, ale je tam velice šťastná, spokojená, má tam 5 vnoučat, takže teď se stará o vnoučata.
1: Já tady mám otázku, jak Naďa Konvalinková odpočívá, vy jste mi vlastně odpověděla, takže umíte i ten pasivní odpočinek, že jako opravdu, že si člověk jako lehne na kanape, přečte si knížku a potom i teda aktivní odpočinek, přesně sport, nějaký plavání, tak to máte taky ráda.
2: No a v létě ráda jezdím, miluju moře, takže my se sestrou vždycky každý rok se svoláme a někam vyrazíme aspoň na 14 dní k moři. Teď jsme se vrátili z Dubaje, zaplať pánbu, že jsme tam byli v prosinci a v lednu do 6. ledna, že jsem tu Dubaj ještě viděla jako v pořádku a prostě je to hrůza, co se děje dneska. Svět se zbláznil.
1: Svět se zbláznil, ale vy proti tomu bláznoství vlastně pracujete, co jsem se dočetl, meditací. Je to pravda?
2: No tak já jsem si udělala reiki, všechny 3. stupně, takže v podstatě já pracuji s tou energií, kdybyste potřeboval do nějaký situace pomoc, já vám do toho pušlu rejky, aby to dobře dopadlo. Tím pádem, no prostě, jakmile někdo nemusí, jak mě volá, já třeba pošlu tu energii léčivou rejky.
1: To jsou ty rejky. No. A vy takhle to praktikujete každým dnem ráno, že si říkáte ty mantry. Je to tak?
2: Ráno, ano, ráno já mám prostě takovou, jsou to takový, ano, jsou to mantry, který si říkám každé ráno. Na každý den je vlastně jiný plamen. Každý ten plamen vlastně mají na starosti jiní andělé. V úterý je to růžový plamen, plamen lásky. V pondělí zlatožlutý plamen, ve středu bílý plamen, v pátek rubínově zlatý plamen, v sobotu je to Mr. Saint Germain fialový plamen, který všechno čistí, takže když si představíte fialovou a potřebujete něco vyčistit, ta vám to vyčistí, a v neděli je námořnický královský modrý plamen.
1: Je, to je krásný. No ta, co byste takhle popřála světu, nebo rejky, říkáte rejky, co byste popřála a poslala světu takhle na závěr rozhovoru pro všechny posluchače, ať už jsou jakkoliv nastavení, cokoliv prožívají, tak co byste jim takhle popřála do éteru? Nakonec.
2: Já jsem byla v jedné škole a děti se tam učili být novináři a jeden z těch chlapečků se mě zeptal, a co byste dneska řekla svému malému já? Aha. A mi to úplně dojalo a říkám, víte co, asi bych mu řekla, aby se nebálo. Že všechno má být, je jak má být a že všechno určitě dobře dopadne.
1: To je krásná rada, to vlastně se často používá, když člověk si neví rady, tak co by poradil svému dětskému já. No, že ano, no, to je nádherná rada opravdu.
2: A já bych všem přála prostě mír. To je teď, myslím, to nejdůležitější. A pozitivní myšlení, protože tím, že budeme nadávat, že budeme myslet jako špatně, negativně, tak vlastně ta mračna ještě utužujeme. Když toho budeme posílat světlo, tak se to snad rozpustí. Já říkám každý den, že prosím o znovuzrození celosvětového míru a prosím o osvícení a požehnání všech hlav na vládních, státních a úředních místech české země a celého světa.
1: To je krásný na závěr. Mockrát vám děkuju, že jste si udělala čas a přeji vám krásný zbytek dne.
2: Děkuju a děkuju za rozhovor. Moc jsem si to užila.
1: Děkuju.
0: Osobnosti Česka můžete sledovat v rozšířené verzi i jako videopodcast na YouTube kanálu Českého rozhlasu nebo poslouchat v aplikaci Můj rozhlas a dalších podcastových aplikacích.

0: Radioservis představuje
1: knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností. Druhá výprava pánů Šenkýře a Kremra za příběhy, které by jinak zůstaly v temnu archivů. Přiblíží tragédii Brna u syrského Damašku, připomenou osudy ztracené věže nebo brněnskou sochu, kterou v Praze nechtěli. Knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností objednávejte v e-shopu radiotéka.cz.
2: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.

0: 21 hodin.
1: Český rozhlas, zprávy.
0: Česká vláda schválila navýšení platby za státní pojištěnce v příštím roce o 24 miliard korun. Modernizace dálnice D8 mezi Novou Vsí a Lovosicemi omezí motoristy na 3 měsíce. Basketbalisté Pardubic podruhé za sebou porazili Nymburk o jediný bod. A počasí v Česku zítra postupně v celé republice velká oblačnost, k tomu déšť maxima kolem 21, na východě země kolem 26 stupňů. Zprávy s Otou Nehasilem, dobrý večer. Vláda dnes schválila navýšení plateb za státní pojištěnce na příští rok celkem o 24 miliard korun. Po jednání kabinetu to potvrdil premiér Andrej Babiš z Hnutí ANO. Vyšší platby mají podle ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha za Hnutí ANO pomoci pokrýt rostoucí náklady ve zdravotnictví a také doplnit finance, které v systému chybí. Podle premiéra Babiše ale vláda zároveň chce po ministerstvu zdravotnictví větší úspory.
2: Zdravotnictví určitě má rezervy hlediska úspor a stejné je to u pojišťoven, kde by se mělo ušetřit aspoň 1% z jejich provozu.
0: Silničáři zahájili modernizaci dálnice D8 z Prahy směrem do Ústí nad Labem. Mezi 18. a 48. kilometrem mezi Novou Vsí a Lovosicemi vybudují nový systém nouzového volání. Ten současný už nevyhovuje. Práce téměř za 400 milionů korun potrvají asi 3 měsíce, říká mluvčí ředitelství silnic a dálnic Petra Drkulová.
3: Provoz na dálnici D8 zůstane při opravě zachovaný v obou směrech. Bude se ale jezdit zúženými jízdními pruhy, a to vždy podle aktuální etapy prací. Řidičům doporučujeme zvýšenou opatrnost a prosíme, aby respektovali dopravní značení.
0: Administrativní budova pro Bohumínskou nemocnici teď vzniká v Havlíčkově Brodě. Firma objekt postaví ve svém areálu a následně ho po částech převeze na sever Moravy. Jde totiž o stavbu celkem z 28 modulů. Hlavní výhodou je to, že budova může vznikat, i když zatím nemá vydané stavební povolení, vysvětlil technický ředitel firmy Ladislav Jancík.
4: Měsíc po vydání stavebního povolení tam bude stát už budova. Zase ty moduly my musíme rozpojit. Každý ten modul bude mít svoje auto, to znamená, je to na dopravu nějakých 28 aut, který pojedou do Bohumína a v Bohumíně se to zase se skládá všechno dohromady. Sport.
0: Basketbalisté Pardubic srovnali stav finále play-off nejvyšší domácí soutěže proti Nymburku na 2-2 na zápasy. O své výhře 101-100 přitom rozhodli v poslední sekundě. Pátý zápas série je na programu tento týden ve čtvrtek na palubovce Nymburka.
1: Počasí.
0: V noci čekáme přibývání oblačnosti na oblačno až zataženo, na Moravě a ve Slezsku zpočátku ještě polojasno a zejména v Čechách od západu ojediněle s deštěm. Nejnižší teploty nad ránem docela vysoké, v Čechách mezi 18 a 13 stupni, na východě republiky většinou kolem 11. A zítra přes den oblačno až zataženo, zpočátku jen v Čechách. Během dne i na Moravě a ve Slezsku občasný déšť nebo přeháňky, místy také bouřky. Později odpoledne a večer budou srážky v Čechách od západu slábnout. Maxima zítra mezi 17 a 22 stupni. Na východě republiky většinou mezi 22 a 27.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Na Pražském okruhu směrem z letiště k dálnici D1 za sjezdem na Barrandov vyšetřují nehodu. Na 16. kilometru blokuje část připojovacího pruhu na dálnici. Jeďte opatrně, šťastnou cestu.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
0: Začíná country dostavník Mirka Černého, přejeme příjemný poslech.

Příjemný a klidný večer všem, kteří jste v této chvíli společně se mnou u rozhlasových přijímačů a ničím nerušenou hodinku dýchající romantikou i jemnou dávkou nostalgie, evergreenů a novinek s legendami i novými objevy naší i světové country, folku a trampské písně, které vám touto dobou každý všední den od pondělí do pátku přiváží country dostavník Mirka Černého.

písničkou Za 7 dní otevřela naše další pravidelně nepravidelné setkání s legendami, současníky i dávno zapomenutými harcovníky naší country, folku a trimské písně, budějická formace Víkend, která vznikla v roce 91 a před rovnými 30 lety se v nahrávacím studiu sešla s Michalem Tučným.

Budějický víkend s Michalem Tučným a Pavlínou Jíšovou a klasická bluegrazovka byla Monroeova Modrý měsíc s textem Honzy Vyčítala a pak hostující Pavlína solově s Růží v závějích z prvního alba téhle party, které vyšlo o rok později a jmenovalo se Někdo jiný než já. Originál přivedla na svět o 13 let dříve Emmylou Harrisová.

Další nestárnoucí bluegrazovka Blues dálnice číslo 40, tak jak i v roce 1997, nabídlo album Odechový čas. Víkend do něho nastoupil v čele se solovým Mirkem Indiánem Bartizalem, mandolinistou a houslistou Jirkou Machem, kytaristou Milanem Tripesem, benžistou Milanem Kocourem Husárikem, basistou Vladimírem Křešničkou, bicími Zdeňka Bíny a zpěvačkou Romanou Míňkovou. U nás i záhy po víkendu začal zpívat Petr Kocman a rozhodně nejvíc ji proslavil už v roce 1983 Ricky Skeks.

Highway 40 Blues jako asfaltový blues s největší pravděpodobností první nahrávka Petra Kocmana po odchodu ze sestavy Greenhornu. V roce 2016 se po 9leté přestávce přihlásil Víkend novou a zatím poslední kolekcí Ohlédnutí, v níž konečně nabídl i jednu z písniček, které hrál záhy po svém vzniku, Noční autobus Michala Bydžovského.

Mirek Bartizal s Víkendem a z kolekce Odechový čas výzva Nezabíjej čas. V roce 1993 ji přivedl do elitní hitparádové pětky rodák z New Jersey Clint Black pod názvem No Time to Kill.

Romana Miňková a poznání Mirka Indiana Bartizela. Stejně jako před chvílí Nezabíjej čas, další aktuální hitparádovka. Mirek Bartizel ji v onom roce 93 vybral z čerstvé sklizně tehdy populárního Johna Andersona, v níž mu vítr přinášel vzpomínky na indiánský kmen Seminolů, původně žijících na Floridě.

Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.

Mirek Indián Bartezal a jeho připomínka dávné spolupráce s Michalem Tučným. Dojemná i varující otázka Zdeňka Rytíře, jak chcete žít bez koní. Ze zatím posledního alba, který Víkend připravil v roce 2016 v sestavě Indián, Tomáš Berka, Roman Bizon Pacholík, Mirek Kudrna Kučera a Romana Miňková.

Ráno ze zpěvníku rodinné dvojice The Judds s Romanou Miňkovou na závěr dnešního setkání s budějickým víkendem. U jehož kolébky stáli před 31 lety Tonda Hlaváč, Viktor Porkrystl, Milanové Tripes a Husárek, Zdeněk Bína a Mirek Indián Bartizal. Teď se vám ještě Jirka Mach přizná, že večeří raději sám, a já vám poděkuji za dnešní společnost, popřeji hezký zbytek večera a klidnou dobrou noc.

Nezapomeňte, že hodinový country dostavník Mirka Černého přijíždí do této stanice každý všední den. Od pondělí do pátku v 9 hodin večer a já se na vás moc těším. Dávejte na sebe pozor a mějte se moc a moc country.

0: Nový pořad a nový moderátor. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Nový pořad, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Těší se na vás Oskar Hess.
2: Český rozhlas zprávy.
3: Vláda dnes nerozhodla o tom, kdo pojede v červenci na summit Severoatlantické aliance. V Ústí nad Labem začala očekávaná oprava Žukovovy ulice a počasí zítra postupně v celé České republice velká oblačnost, k tomu déšť, maxima kolem 21, na východě republiky kolem 26 stupňů. Zprávy s Otou Nehasilem, dobrý večer. Vláda dnes nerozhodla, zda pojede na letní summit NATO i prezident republiky Petr Pavel. Oznámil to premiér Andrej Babiš z hnutí ANO. Prezident s vládou se o tuto cestu dlouhodobě přou. Vláda naopak schválila, že prezident povede delegaci na zářijové valné shromáždění OSN v New Yorku.
4: Prezident při odchodu ze Strakovy akademie řekl, že už 2 měsíce čeká na odpověď vlády na svou kompromisní nabídku, že by se účastnil neformální části summitu.
5: Pan premiér mě ujistil, že výkon prezidentských pravomocí omezovat nehodlá.
4: Podle premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO bude o složení delegace rozhodovat kabinet ve sboru.
6: Předtím ještě zasedne Bezpečnostní rada státu, aby jsme představili ten plán, jakým způsobem budeme posilovat naši obrany schopnost.
4: Vláda jednala taky o zvýšení platby za státní pojištěnce v příštím roce o 24 miliard korun. Platby státu tvoří třetinu příjmů zdravotních pojišťoven. Daniela Brichtová, Český rozhlas.
3: Český armádní pilot a záložní astronaut Aleš Svoboda by měl příští rok v létě zamířit na mezinárodní vesmírnou stanici. Evropská kosmická agentura dnes podepsala dohodu, která České republice zajišťuje místo pilota na připravované komerční misi.
7: Posádku musí ještě schválit panel všech 5 mezinárodních partnerů ISS, popisuje budoucí český astronaut Aleš Svoboda.
8: Ta posádka je 4členná. Minulý týden Francie oznámila podobný krok ze společností VAST, takže ještě je potřeba tu posádku doplnit na ten finální počet a pak celá ta posádka půjde na mezinárodní panel vedený NASA, který by tu posádku v ideálním případě měl schválit.
7: Aleš Svoboda by se měl stát naším druhým astronautem v historii po Vladimíru Remkovi a zároveň prvním Čechem, který zamíří na mezinárodní kosmickou stanici ISS. Pokud vše půjde podle plánu, posádka odstartuje příští rok v létě na raketě Falcon 9 společnosti SpaceX. Karolína Burdová, Český rozhlas.
3: Žukovova ulice na Ústeckém Střekově je kvůli opravám půl roku zavřená. Řidiči musí jet objížďkami. Ulice vede průmyslovým areálem bývalé Setuzy a stoupá kolem obytných domů. Zakázku téměř za 47 milionů korun provede firma Eurovia, říká její mluvčí Iveta Štočková.
9: První etapa bude probíhat do konce srpna a poté navážeme druhou etapou, která by měla skončit do konce roku. Odstraňujeme původní vozovku frézami a nákladními vozy. Budeme opravovat i odvodnění vozovky.
0: Sport.
3: Česká tenistka Kateřina Siňaková zůstala po deblovém titulu z prestižního Roland Garros světovou jedničkou. Jakub Menšík díky účasti v semifinále mužské dvouhry poskočil na 17. pozici. Nejlepšími Čechy v singlovém pořadí jsou 17. Jiří Lehečka a 10. Karolína Muchová.
0: Počasí.
3: V noci čekáme postupně oblačno až zataženo, na Moravě a ve Slezsku zpočátku ještě polojasno a hlavně v Čechách od západu ojediněle s deštěm. Nejnižší teploty nad ránem mezi 18 a 13 stupni, na východě republiky kolem 11. A zítra přes den velká oblačnost, oblačno až zataženo, zpočátku jen v Čechách, během dne také na Moravě a ve Slezsku občasný déšť nebo přehánky, místy i bouřky. Později odpoledne a večer budou srážky v Čechách od severozápadu ustávat. Maxima zítra mezi 17 a 22. stupni, na východě České republiky většinou mezi 22 a 27.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
3: Na Prachaticku v úseku hlavního tahu číslo 4 Strážný Nová Hloužná v noci pokračuje práce údržby. Počítejte tam s omezením. Tolik doprava, šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
3: Začíná pořád Divadlo pro vaše uši. Dobrý večer a příjemný poslech.
0: Divadlo pro vaše uši.
10: Buďte vítáni, moji nebo naši milí, a hned z kraje se dnes omlouvám, že to dnešní divadlo bude asi víc osobní než jindy. Ostatně ono to jinak ani nejde, když naším hostem je herec, který i po dlouhých kolik 17 letech tolik chybí českému divadlu, rodině i přátelům. Charizmatická postava českého jeviště, nepřehlednutelný a v jistém slova smyslu dodnes všudy přítomný. Zkrátka pan Boris Rezner.

0: vrchl mi, sotva ses dobře lovit naučil. Sotva ses dobře lovit naučil.
1: Takhle si pěkně, družně a pospolu v jedné inscenaci pražské komorní violy zaspívali pánové Jiří Štěpnička a Boris Rezner. Nakonec je to další důkaz toho, co Boris opakoval svým studentům. Herec je klaun, mim, zpěvák, akrobat, recitátor a hypnotizér a nejlépe všechno v jednu chvíli nebo všechno najednou. V roce 2001 slavil své padesátiny v toboganu Tomáše Slámy společně s dalšími hosty a kamarády. Nechyběli mezi nimi třeba grafik a malíř Jiří Andrle nebo historik umění profesor František Dvořák a taky jeden z nejbližších Borisových kolegů a přátel nejen z divadelní šatny.
2: Tady na jedné stránce píšeš, v Klatovech jsem se naučil jako malý kluk od Pavla Landovského jezdit na motorce. Měl javu 380. Tak má vypadat správný mužský, řekl jsem si. Má být vysoký a mít motorku. Jak to vidíš dneska po letech? A jak vidíš Landovského po letech?
3: No, stejně. Je to, já s tou knížkou docela souhlasím, jo. Já už jsem jí dlouho nečet, samozřejmě. Asi dneska, kdybych si ji přečet, tak se trošku budu stydět, ale... souhlasím s tím, protože chlap má mít motorku a má být vysoký a má imponovat samozřejmě v první řadě a ten Pavel, všichni ho známe, že jo, jaký to je typ člověka a to byla taková zvláštní, tenkrát historka mě bylo, já byl v páté třídě, kolik to je let, 12 nebo tak nějak, 13 a tenkrát on byl v angažmá v Klatovech, že jo, s mojí mámou a nějak přišel za mojí matkou a říkal, hele Jarmilo, už mi toho kluka, on se potřebuje naučit jezdit na motorce, teďka to je důležitý, že má jedničky, to je, není tak důležitý a takhle neformálně, no a opravdu mě posadil na tu javu a učil mě jezdit, jo, a mě to příšerně imponovalo. Ono to má něco společného s tím, co jsi říkal na začátku o těch soubojích a o těch klucích, jak šermujou a prostě moji hrdinové byli kapitán Nemo a D'Artagnan. To byli moji hrdinové, to byli moji kvalitní hrdinové a pak hlavní postavy z knížky pana Branalda Dědeček automobil. Tyhle ty chlapy, který prostě malí Češi, který dobili svět, jo, to pro mě byl ideál. A tenkrát ten Pavel svou neformálností a svým přístupem k životu a mě bylo 13, já jsem nevěděl nic o pohlaví, samozřejmě nic. A on se mnou bavil takhle prostě, jako kdybych byl stejně starý jako on.
2: Ale on možná o tom taky nic nevěděl, akorát to tak hrál.
3: Já myslím, že on v té době už o tom velmi dobře věděl. Ale nějak vycítil, že tenhle ten kluk, chlapec, potřebuje takovouhle prostě chvilku pevný ruky a chlapství vedle sebe, aby to potom někdy mohl. My jsme se pak strašný léta neviděli. Já jsem vyštudoval tu Damu, že jo, a když jsem byl na Damu, tak jsem chodil do toho Činohráku se dívat, protože pro nás to v té době bylo posvátné divadlo. V těch 60. a potažmo začátkem 70. let. A já jsem jednou přišel, já nevím, co se to hrálo, a přijdu za ním do šatny, to už jsem byl dospělý, už jsem byl chlap, že jo, tak bylo mi 20. A on, nazdar, co dělá máma? A takhle jsme se bavili, jako kdyby jsme se viděli včera. Jo, takže my jsme k sobě měli takový vztah, nemuseli jsme se příliš objímat, nemuseli jsme se příliš vídat, ale když jsme se viděli, tak jsme se k sobě chovali takovýmhle způsobem a on byl jeden z chlapů, když to slovo řeknu v uvozovkách, který jsem svým způsobem obdivoval.
2: Citace z knížky Souboj Borise Reznera. Sám cítím, že s někým mi to na jevišti jde, s někým mi to něco říká a s někým mě to povznáší. S Janou Prajzovou a s několika dalšími kolegy. Je to víc než přátelství, než láska. Řeč je nejen o Janě Prajzové, ale řeč je také o Františku Němcovi, kterého srdečně zvu na pódium. František Němec. Františku, máte tady místo. Já škoda, že v rozhlase není vidět takové to herecké objímání jednoho herce od druhého. Já jsem chtěl jenom Borisovi Reznerovi, že se zabývám také herecím, ukázat jeho základní postoj na divadle. Františku, dívejte se, to je tohle, to, co ten Boris umí v každé postavě. Akorát, že já tak hezky nevypadám. Tak, co to teda, pánové, Františku a Borisy, je, když tato spolupráce, o které mluví Boris, není přátelstvím ani láskou, je to něco víc. Jak byste to tedy charakterizovali?
4: No, možná...
2: Je to trochu složitější, ale pokusím se to říct stručně a jednoduše. Je to rozhovor dvou duší. Je to rozhovor dvou duší. Jakou úlohu při tom rozhovoru hraje intuice, emoce? Odprostíme se od toho, že tady je dramatický text, je tady text básníka nebo autora, dramatika, ale herec do toho přináší ještě něco víc než poselství samotného autora.
4: No, zase, jak říkám, souvisí to trochu s tou duší, protože je v tom i určitá tělesnost, samozřejmě, a všechna ta lidská chemie, která se tak těžko postihuje, víte? Ono se to dá těžko pojmenovat, co to je. No, já mám proto jediný, teda jak jsem, už zase tady nechci mlátit slámu.
2: Ne, to ne, to by...
4: To bych si ani nepřál,
2: teda
4: pěkně. Ne, měl jsem na mysli tu prázdnou slámu příslovečnou. Ale tak to nějak je. Samozřejmě, že když vznikne mezi kolegy přátelství, takový to obyčejný lidský přátelství, jakože mezi Borisem a mnou, troufám si tvrdit a stvrdit, že vzniklo takové přátelství, tak pak je to samozřejmě všechno snaží. Ty duše skutečně spolu rozmlouvají.
3: Víte, já to můžu, promiň, Františku, já to můžu dokumentovat na jaksi takovým divadelním zážitku. Tady padají mikrofony, jenom aby věděli posluchači.
2: Těžko se hovořit vážně o divadle, když najednou přijde i Němec, začíná pokukovat o absolvonové. Těžko se mě to bude vést ten rozhovor.
3: Já to velmi krátce se budu snažit postihnout z té herecké stránky. Já jsem přišel do Prahy a měl jsem za sebou samozřejmě, troufám si tvrdit, úspěšný leta v Liberci. A my jsme se s Františkem samozřejmě vůbec neznali. Já ho znal, že ho z televizní obrazovky, neboť on už byl v té době slavný a obdivoval jsem ho a samozřejmě jsem mu lehce záviděl, ale zároveň jsem mu to přál, protože jsem ho, nebo považuji ho za velkýho herce. A přišli jsme, já jsem přišel prostě do Prahy a po jisté době jsme spolu byli obsazeni do jedné hry, která se jmenuje Maškaráda. A já jsem dostal roli Arbenina. V podstatě neoprávněně, neboť mě bylo 27 a tuhle roli hrávají tak už charakterní herci kolem 50 a mě bylo tenkrát 27. A František tam hrál poměrně malou, leč velmi významnou roli neznámýho, který ho celou dobu sleduje, toho Arbenina, jeho životní pády, a pak si to s ním na konci vyřídí, neboť on způsobí ten Arbenin způsobí jeho pád. A nastala taková zvláštní situace, že ten František, aniž by cokoliv dával najevo, mě tu roli dotvořil. Protože věděl, že samozřejmě potřebuju pomoc v novém prostředí, s novýma kolegama, v novém divadle, a ty duše se tak nějak potkaly, a aniž bychom si cokoliv řekli, nebo aniž by on přišel, hele, já bych ti, a já jemu, já bych vás, tenkrát jsme si vykali ještě, tak a on si možná ani neuvědomuje, ale mě strašně pomohl svým postojem, tím, že hrál tu roli, která byla takzvaně poslužná, a on mě tu roli zved ještě vejš, než já jsem byl schopený vůbec někam dostat. A to mě strašně utvrdilo v tom, že on je za prvé vynikající herec, ale za druhý výborný člověk, který ví, v kterou chvíli, jak třeba pomoct, nebo jak se dostat k sobě, aby to divadlo fungovalo dohromady.
4: Pravda taky je, že my jsme to se snažili, ten proces zbližování v zákulisí dost urychlit.
3: To je pravda.
5: Divadlo pro vaše uši.
2: Pane profesore, vy jste dělal velké tahy s Františkem Tichým po restauracích, hospodách, kavárnách, vernisážích. Proč ten svět divadla je tak vzrušující pro výtvarníky a proč je vzrušující i pro vás, pro výtvarného teoretika, který to sleduje, to dění?
6: No, je inspirativní samozřejmě tím, že jsme svědky tvoření. Podívejte si, když malíř namaluje obraz, když maluje obraz, tak si může udělat pauzy, může si říct, dnes mě to nebaví, A vrátím se k tomu zase někdy, až budu mít náladu. Herec, jak vystoupí na jeviště, nastaví svoji kůži a prostě my, mohu to říct i jaksi pejorativně, my se těšíme tím, jak on tam trpí a co prostě musí prožívat, když tady ze sebe musí louskat text, sledovat režisérův plán, tvořit roli, která je pokaždé jistým způsobem jiná, poněvadž jsme lidé, kteří neustále jsou ovlivňováni všem možným kolem nás a ten herec musí tu roli odevzdat. Abychom neutíkali daleko, zde přítomný Jiří Andrle představuje právě tento druh tvorby, že dovede do svého díla promítnout, co zažil a co současně utváří podle svého prožitku.
7: A navíc musím teda jaksi říct, že přátelé, já s váma hluboce cítím, protože já jsem na divadlech celého světa 8 let, mě to bylo souzeno, trdloval jako mým Černého divadla. Já vím, co to je okno. A dovedete si představit, když mám mým, který přijde na jevišť, mě se to stalo v Berlíně, a udělá 3 kroky a najednou kouká do toho divadla. A co mám vlastně dělat? To je horší možná, než když má okno herec činoherní.
8: To je pravda, protože tam není text, že jo, v té pantomimě.
7: No, a víte, že se do dneška probouzím strašnýma snama, že mám okno, nebo že jsem nestih představení. 8 let je dlouhá doba.
2: Boris jednou málem také nestihl, jo, zůstal vyset na Nuselském mostě, nemyslím jako, že dole takhle směrem, ale v té zátpě, kdy jste se zapotili na jevišti, buď že odešel text, nebo kolega zapomněl text, anebo vzniklo nějaké nedorozumění díky třeba technice, takový váš...
8: Já si teď nespomínám na úplně konkrétní zážitek, teď se to v poslední době bohdá nestalo, ani mě, ani mým kolegům v divadle. Ale pamatuju si v Liberci, když jsme hráli Sedm noci svatojánské.
9: No počkej, taky nehrajeme furt spolu, že jo? Já nevím, co ty hraješ jinde.
2: Františku, pak to musíš připomenout. No, musíš
8: ale na takový šokující zážitek, já nejsem oknář příliš velký a když se něco stane, tak já celkem si jako poradím nějak, jo? Zatím teda. Ale v Liberce jsme hráli Sedm noci svatojánské, hrál Demetria, jedna kolegyně tu Helenu, že jo, který jsme do sebe zamilovaný, puk nás uspal, my spíme, nad náma se odehrává jiná scéna, pak on se probudí rázem a zamiluje se rázem do té druhé holky, že jo, o tom je jaksi milenecký vztah ve Sedm noci svatojánské. Já jsem se probudil, ta Šajtková přede mnou stála a já jsem věděl, že mám takovejhle monolog, takovou repliku a jediný, co jsem si vzpomněl, je, že se jmenuje Helena. Jinak vůbec ten popis té lásky nebyl a já jsem podle staré divadelní zásady věděl, že nesmím být ticha, tak jsem řekl, Heleno, tvé oči, které na mě upřeně hledí, i tvé ruce, které snaží hladit se mé, a teď jsem si vymýšlel, věděl jsem, že jsem zamilovaný a že se jmenuje Helena. To bylo jediný. A teď jsem byl schopen mluvit půl hodiny, tyhle bláboli. A ta kolegyně na mě takhle koukala, koukala mi do té huby, co se to tam rodí. A naštěstí asi během minuty mě tu pusu ucpala a odvedla mě pryč prostě, ale tak to bylo strašný. To člověk chce spáchat sebevraždu, zhubne o 5 kilo, je mokrej až tedy tam, že? A je to příšerný zážitek a nepřeju to nikomu, je to hrozný.
2: Františku, ta tvoje reakce na Borise?
10: Já nechtěl Borisovi připomenout, že jsme ne vlastní vinou vytvořili takovou pauzu v představení Marie Stuartovny, kdy vycházíme na jeviště z orchestřiště a protože samozřejmě dveře v tom hradu londýnským jsou z papundeklu, tak se tak jako lehce otvírali. A aniž jsme o tom věděli, tak nějaký horlivec je zajistil vohnutým hřebíčkem.
8: Aby se neotvírali.
10: Aby se neotvírali sami od sebe, bezděčně. A páč, já jsem ten první, který ty dveře otvírá, tak jsem za ně vzala nic, nešli otevřít. A tam už dohrála hudba, nastalo ticho, a to je najvyšší, to vždycky signalizuje, že něco... Buď přijde bouřka, nebo smrt, že jo? žádnou jinou postavu, tak velká pauza jak se neavízuje. A prostě jsme ty dveře, já to netušil, že tam je ten hřebíček, který zajišťuje ty dveře, no tak jsme museli zase běžet z toho orchestru, víte, normálně do portálu.
8: Oběhnout půlku divadla v podstatě.
10: Oběhnout půlku divadla, pač ty velký divadla, ty vzdálenosti jsou tam velký a teď jsme do té nastalé pauzy, že jo, tak no nic. Tak to bylo taková, nedávno takové žertí.
8: To je vlastně pravda, protože
10: kolegové z techniky vyvedli.
8: Vznikla taková situace, že my jsme to bylo dupání, že jo, v civilu člověk úplně bez role a pak se dostane do toho portálu a vleze na to jeviště a dělá, že to tak mělo být, ještě ano. Ke všemu, že jo. Že ta pauza něco měla znamenat. To byl ten moment.
10: Zas a vstoupí do té iluze.
8: Do té lži.
2: Já se jenom bojím, abych v poslední době, co vidím, abych neříkal, to je divadlo plný pauz.

0: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.
1: Velký talent Borisa Reznera patřil především divadelnímu jevišti, ale stejně tak i rozhlasovému mikrofonu, který Boris Rezner tolik miloval, a mikrofon zase na oplátku měl rád Borise. Kolik jen bylo těch velkých dramatických rolí, ať už v dramatizacích, rozhlasových hrách nebo rozhlasových četbách. Když jsem připravoval to dnešní divadlo, nevědomky jsem se přistihl, že poslouchám Stendalova Červeného a Černého, Borise jako Juliana Sorella, a mám pocit, že ho přece musím zítra někde potkat nebo už večer s jeho charakteristickým velkým gestem na jevišti Národního divadla. Tak životný a přítomný je pro mě jeho hlas. No, řekněte sami, co jiného už dokazuje, že silné a působivé herectví nestárne, neumírá a zůstává stále moderní.
2: Ve Verrier našel Julián faráře Šélana zaměstnaného stěhováním. Byl nakonec opravdu sesazen. Na jeho místo nastoupil vikář Malon. Julián dobrému faráři pomáhal balit a přitom ho napadlo napsat Fukému, že neodolatelná náklonnost, kterou cítí pro svatý úřad, mu zpočátku bránila přijmout jeho laskavou nabídku, ale že byl právě svědkem takové nespravedlnosti, že by pro něj bylo asi prospěšnější, kdyby se kněžskému povolání nevěnoval. Pokládal za velké chytráctví, použije-li sesazení verierského faráře k tomu, aby si nechal otevřená zadní dvířka a mohl se vrátit k obchodu s dřívím, kdyby v něm nízké opatrnictví zvítězilo nad sklonem k hrdinství.

Kdyby měl Julián jen trochu zkušenosti, byl by si mohl druhého dne blahopřát k účinku své cesty do Verrières. Jeho nepřítomnost způsobila, že paní de Renal na jeho neobratné chování úplně zapomněla. K večeru dostal střeštěný nápad. Sotva usedli v zahradě, přiblížil Julián, nečekaje ani, až se úplně setmí ústa k uchu paní de Renal. A nedbaje nebezpečí, že ji může kompromitovat, zašeptal. Milostivá paní, dnes v noci ve 2 hodiny přijdu k vám do pokoje. Musím vám něco říci. Julián se chvěl úzkostí, že jeho žádost bude odmítnuta. Úloha svůdce ho nesmírně tížila. Paní de Renal skutečně odpověděla na Juliánův nestydatý návrh s nepředstíraným rozhořčením. Zdálo se mu, že z její stručné odpovědi vycítil pohrdání. Jisté bylo, že v tiché, překotně zašeptané odpovědi uslyšel slovo fuj. Pod záminkou, že chce něco říci dětem, odešel zhrzený Julián do jejich pokoje. A když se vrátil, sedl si k paní Dervilové, co nejdál od paní de Renal. Tím se však připravil o možnost vzít jí za ruku. Proč jenom nemohu přijít na nějaký obratný tah, uvažoval, který by přinutil paní de Renal, aby znovu opětovala mé výmluvné projevy něžnosti. Vždyť ani ne před 3 dny se zdálo, že je již má. Julián byl zoufalý, že se mu plán nedaří. Ale nic by ho nebylo přivedlo více do rozpaků než úspěch. Když se o půlnoci rozešli, namlouval si ve svém pesimismu, že jím paní Dervilová velmi pohrdá a že na tom pravděpodobně není lépe ani s paní de Renal. Julián byl velmi rozmrzelý. Cítil se hluboce ponížený a nemohl usnout. Nechtěl se smířit s myšlenkou, že by se měl svého plánu vzdát. Lámal si hlavu až do naprostého vyčerpání, aby vymyslel nějakou důmyslnou lest, ale každý plán se mu hned v zápětí zdál nesmyslný. Byl zkrátka velmi nešťasten, když na zámeckých hodinách odbíjeli 2 hodiny. Jejich zvuk ho probral z truchlivých myšlenek. Ano, nadešla chvíle zkoušky. Poprvé od chvíle, kdy paní de Renal učinil svůj opovážlivý návrh, si na něj znovu vzpomněl. Řekl jsem jí, že přijdu ve 2 hodiny, řekl si vstávaje. Možná, že jsem neskušený a hrubý, jak se sluší na selského synka. Paní Dervilová mi to dala dosti jasně najevo, ale aspoň nebudu slabochem. Julián mohl být skutečně hrdý na svou odvahu. Jakživ si nečinil větší násilí. Když otvíral dveře, třásl se tak, že pod ním kolena poklesla a musel se opřít o zeď. Byl bez střevíců. Nejprve se tiše přikradl ke dveřím pokoje pana de Renal. Slyšel ho, jak uvnitř chrápe. To jej mrzelo. Teď už neměl výmluvu, abych paní de Renal nešel. Ale bože, co tam bude dělat? Neměl žádný plán. A i kdyby nějaký měl, nebyl by schopen jej ve svém rozrušení provést. Když vešel do úzké chodby, která vedla k pokoji paní de Renal, trpěl 1000x víc, než kdyby se ubíral na smrt. Chvějící se rukou a se strašným lomozem otevřel dveře. Pokoj byl osvětlen. Na krbu hořela noční lampička. To byla další komplikace, s níž nepočítal. Když ho paní de Renal uviděla, vyskočila z lůžka. Nešťastníku, zvolala a zahrnula jej přívalem výčitek. Oba byli zmateni. Julián na její lamentace odpověděl pouze tím, že se jí vrhl k nohám a objal jí kolena. Tvrdá slova paní de Renal se jej dotkla tak, že se rozplakala.

Když za několik hodin vyšel Julián z pokoje paní de Renal, neměl už, řečeno románovým slohem, čeho si přát. Lásce, kterou vzbudil, a neočekávanému dojmu, kterým na paní de Renal zapůsobili jeho slzy, děkoval za vítězství. K němuž by mu nebyla dopomohla žádná nemotorná taktika. Ale byl stále obětí podivné pýchy. A i v těch nejsladších okamžicích si namlouval, že hraje úlohu muže zvyklého svádět ženy. Místo, aby vnímal smyslové vzněty, které vzbuzoval, myslel stále jen na povinnost. Bál se, že by se navěky zesměšnil, kdyby popustil úzdu svým citům. Paní de Renal si počínala jako smyslu zbavená. Byla přesvědčená, že je bez milosrdenství odsouzena k věčnému zatracení a myšlenky na peklo se snažila přehlušit nejvášnivějšími polibky. Zkrátka nic by nebylo chybělo ke štěstí našeho hrdiny, aniž hnoucí citovost ženy, která se mu právě oddala, kdyby se z toho dovedl těšit. Pane Bože, být šťasten, být milován, je pouze toto? Bylo první myšlenkou Juliánovou, když se vrátil do svého pokoje. Byl překvapen a zmaten jako člověk, který právě dosáhl toho, po čem toužil.

Když se Julián u snídaně opět setkal s paní de Renal, jeho chování bylo mistrovskou ukázkou opatrnosti. Za to paní de Renal se nemohla na Juliána podívat, aniž by se nezarděla, až po uši. A nemohla vydržet ani okamžik bez pohledu na něj. Uvědomovala si svůj zmatek, ale pokusy jej utajit její rozrušení jen zdvojnásobovalo. Julián na ně však pohlédl za celou dobu trvání snídaně pouze jednou. Paní de Renal se zprvu obdivovala jeho opatrnosti, avšak když viděla, že se spokojil s jediným pohledem, zneklidněla. Že by mě už nemiloval? Uvažovala. Ach, jsem pro něho příliš stará. Je mi přece o 10 let víc než jemu. Když odcházeli z jídelny do zahrady, stiskla Juliánovi ruku. Byl překvapen tak nezvyklým projevem lásky a vášnivě se jí zahleděl do očí. Ten pohled paní de Renal sice utěšil, ale nezaplašil veškeré její obavy. Její manžel při snídani nic nespozoroval. Ale jinak tomu bylo u paní Dervilové. Ta byla přesvědčena, že paní de Renal už co nevidět Juliánovi podlehne. Po celý den s naléhavostí upřímného přátelství dělala narážky, jimiž se snažila nejhoršími barvami vylíčit nebezpečí, kterému se její sestřenice vydává. Paní de Renal však toužila potom, aby zůstala s Juliánem o samotě. Chtěla se ho otázat, zda ji ještě miluje. Přes vrozenou laskavost by byla málem dala několikrát své přítelkyni na srozuměnou, že jí překáží. Večer v zahradě to paní Dervilová zařídila tak obratně, že seděla mezi paní de Renal a Juliánem. Paní de Renal se v duchu kochala představou, jak stiskne Juliánovi ruku a přitiskne na ní své rty, a teď na něj nemohla ani promluvit. Tato překážka jen zvýšila její rozechvění. Odešla velmi brzy ze zahrady do svého pokoje, ale nemohla netrpělivostí vydržet. Přikradla se k Juliánovým dveřím a naslouchala. Přes nejistotu a vášeň, která jí zmítala, se však neodvážila vejít. Služebnictvo ještě nespalo, proto se z opatrnosti vrátila do pokoje. 2 hodiny čekání byly pro ně 2 staletími muk. Ale Julián byl příliš věrný tomu, co nazýval svou povinností, než aby nevykonal bod za bodem, co si předepsal. Když odbyla 1 hodina, vyklouzl tiše z pokoje, přesvědčil se, že domácí pán tvrdě spí, a vstoupil k paní de Renal. Této noci nalezl u své milenky více štěstí, neboť nemyslel tak vytrvale na svou úlohu. Také mu dodávalo jistoty to, že paní de Renal mluvila o svém věku. Ach, je mi o 10 let více než vám. Jak mě můžete milovat? Opakovala mu bez nějakého zvláštního záměru, jen proto, že jí to skličovalo. Julián sice nechápal její žal, ale viděl, že je upřímný. A zbavil se tak skoro úplně strachu, že se zesměšní. Po několika dnech byl Julián stržen temperamentem mládí, šíleně zamilován. Je opravdu, říkal si, andělsky dobrá a ze všech nejkrásnější. Když paní de Renal nabyla tolik klidu, aby mohla uvažovat, divila se, že takové štěstí vůbec existuje a že o něm neměla ani tušení. Ach, říkala si, kdybych byla Juliána poznala před 10 lety, kdy jsem byla ještě hezká. Julián měl docela jiné myšlenky. Jeho láska byla vlastně jen ctižádostí, radostným vědomím, že se jemu, chudému, nešťastnému a opovrhovanému tvoru oddala tak vznešená a krásná žena. Ve chvílích, kdy zapomínal na svou ctižádost, obdivoval se nadšeně dokonce i kloboukům a šatům paní de Renal. Nemohl se nasytit rozkoše, kterou mu působila jejich vůně. Otvíral zrcadlové dveře její skříně a obdivoval se po celé hodiny kráse všeho, co tam viděl. Prohlížel si s rozzářenýma očima šperky a prádlo, které den před svatbou dostává nevěsta do výbavy. Paní de Renal jej přitom s něžným úsměvem na rtech pozorovala. Za takového muže jsem se měla vdát, myslela si. Jakou má vášnivou duši, jaký nádherný život bych měla po jeho boku. Za to paní Dervilová byla zoufalá nad tím, co správně uhodla.
A když viděla, že její rozumné rady jsou ženě, která v pravém slova smyslu ztratila hlavu, jenom nepříjemné, odjela z Verži bez udání důvodu. A paní de Renal se jí na něj raději ani neptala. Prolila pro ně několik slz, ale brzy se jí zdálo, že se její štěstí ještě zvětšilo. Po odjezdu přítelkyně bývala skoro celý den s milencem sama.

0: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.
1: Jeden pořad, jedno divadlo pro vaše uši nám rozhodně nestačí k tomu, abychom v úplnosti představili výjimečný talent Borisa Reznera. Už teď vím, že s jeho uměním se tady nepotkáváme naposledy. Na to je těch stránek Borisových scénářů v rozhlase příliš mnoho. Ano, asi nejvíc mu slušely nejenom ty jeho postavy svůdců nebo romantických milovníků, ale co třeba takový Molierův lakomet.

0: Caravaggio, to bude mazal žebra.
1: Chtěla bych, aby byl velkým umělcem.
2: Rozdávej radost.
3: Caravaggio, Caravaggio.
2: Jej na zřeteli konec.
3: Caravaggio, Caravaggio, Caravaggio, Caravaggio, Caravaggio.
0: Jenom pravé umění.
4: Ta barva je příliš jasná. Jako krev. Nechci krev na paletě.
5: V temné předsíně domu svého mistra vyšel 16-letý mladík. Oslnili ho prudké paprsky dopoledního slunce. Na okamžik se zastavil na zápraží, jako by zaváhal, pak se hluboce nadechl, vzdorovitě pohodil hlavou, levicí se vřel kufřík, až v něm štětce a barvy zachrastily, a rázně vykročil do Milánské ulice.
6: Tenhle okamžik jsem si představoval už dávno. Konečně svoboda. Volnost. Život. Do Benátek? Do Říma? Ne. Nejdřív domů. Vidět maminku.
5: Když před 4 lety, na jaře roku 1584, přivedl 11-letého Michelangela Merisiho jeho starší bratr Batista k mistru Petercánovi, byl chlapec jako u vytržení. Dlouhá cesta a ruch velkého města, do něhož přišel poprvé, ho zdaleka tak nevzrušili jako obrazy, které mu malíř ukázal ve své dílně. Bohatost barev a vznešené postavy světců a andělů zapůsobily na něj takovým dojmem, že když konečně večer ulehl na lůžko v přístěnku, jež mu mistrova žena vykázala, dal se do pláče.
6: Padla na mě úzkost z beznaděje, že se nikdy nenaučím namalovat tu krásu tak jinou, než jsem si představoval. Co byl proti tomu můj obrázek krav na pastvě nebo mančinky, na který jsem byl tak hrdý? Každý, kdo ho viděl, hned poznal sousedovic děvče.
5: Signor Fermo Merisi měl pochopení pro nadání svého syna. Sám jako majordomus Marquise da Caravaggio rozuměl umění a rozhodl se na přímluvu starého Felluniho dát Michela vyučit v Miláně. Záhy na to však zemřel. Smutek nad jeho smrtí jakoby potlačovalo zvědavé očekávání.
6: Ale teď jsem poznal, že je jiné kreslit děvče sedící přede mnou u potoka na kameni, než zobrazit anděli a svaté jen podle představy, jak maluje mistr Petercano.
5: Sklíčenost mladičkého Michelangela netrvala dlouho. Chodil s mistrem do chrámu, kde Petercano maloval. Obdivoval se jeho zručnosti, zkušenosti v míchání a nanášení barev a rychlosti jeho práce. Tíseň zvolna ustupovala zápalu pro malířství. Sledoval každý mistrův pohyb, jako by chtěl do sebe vsát jeho umění. Chytal útržky rozhovorů svého učitele s jeho přítelem, slepým malířem Lomacem, o Leonardovi, Rafaelovi a Tiziánovi, o jejich příkladu, který nikdo nepředstihne. Když jednou Lomaco vykládal o poslední večeři, kterou Leonardo da Vinci vytvořil zde v Miláně, učedník se nezdržel a dychtivě se vyptával na obraz. Starý Lomaco, potěšen zájmem, se nabídl, že chlapci obraz ukáže.
6: Netušil jsem, že lepšího průvodce a vykladače bych nenašel v celé diecézi. Giovanni Paolo Lomaco znal slavný obraz Leonardův do každého detailu. Sám před více než 20 lety maloval jeho věrnou kopii, která zdobí jídelnu kláštera della Pace. Když jsme v doprovodu mnicha vstoupili do prostorného refektáře a můj zrak padl na průčelní stěnu, kde jsem čekal zázrak, pocítil jsem prudké zklamání. Místo očekávané nádhery bylo vidět jen nejasné obrysy malby se zašlými barvami. Na ostatních stěnách byly jiné obrazy, všechny jako živé.
2: Snad si překvapen, čekal si asi víc. Nediv se, že obraz je zašlý, stěnou prosakuje vlhkost, která jej ničí. To však jeho velikosti neubírá. Obraz je báseň, kterou vidíme, říkal Leonardo da Vinci. Jako báseň nebo knihu nemůžeš přečíst jedním

0: pohledem. Nýbrž musíš číst větu za větou, slovo za slovem, abys poznal děj nebo myšlenku. Tak ani obraz neobsáhneš a nepochopíš, když se na něj jen letmo podíváš. Každé dobré dílo má myšlenku, kterou k tobě mluví. Ty jí máš porozumět a jako budoucí malíř jí musíš umět sdělit tak, aby jí divák pochopil. A nezapomeň, i prostý divák. Díváš se na poslední večeři Ježíšovu s apoštoly. Na stole zbytky jídel, nedopité poháry. To je úvod do prostředí, detail k dokreslení. Na první pohled však poznáváš, že nejde o obvyklou večeři, že se zde děje něco mimořádného, neobvyklého, něco, co všechny rozrušilo, všechny, kromě hlavní osoby, Krista. Je to chvíle, kdy Ježíš uprostřed klidné večeře vyřkl slova: jeden z vás mě zradí. Ano, jeden z vás, kteří zde sedíte, teď u tohoto stolu, jeden z vás je zrádce. Hrozné obvinění. A zde vidíš, jak všichni dohromady a každý zvlášť za sebe na ně odpovídá. To je myšlenka obrazu. Začátek dramatu, které vyvrcholí ukřižováním na Golgatě.
1: Bylo neuvěřitelné, jak starý mistr dokázal mluvit o obraze, který neviděl. Chvílemi se mi zdálo, že nestačím sledovat výklad a vnímat scénu. Avšak slepý Lomazzo pokračoval, jak Leonardo provedl svou myšlenku. Uprostřed, v čele podélného stolu, sedí Ježíš. Klidný, smírně skloněnou hlavou a rukama rozprostřenýma na stole. Právě promluvil. Víc nemá co říci. Apoštolové, ti nejbližší u něho, Jakub a Jan, se v úleku od něho odklonili. Již zde je vyjádřeno, že Ježíš začíná být od nynějška sám. Učedníci, na každé straně stolu šest, jsou ve skupinkách po třech. Každá trojskupina je samostatná, v sobě ucelená a přece harmonická s celkem. Petr, ten třetí po pravici, pobízí Jana: zeptej se, kdo zradí. Na ostatních vidíš rozhodné: já ne. I když se nahlas ptají: zdali já, pane?
0: A kde bys hledal Jidáše, toho skutečného zrádce? Myslíš někde v pozadí, stranou, na konci stolu? Tam jej malíři, kteří poslední večeři malovali, dosud vždy umístěvali. Nevšak Leonardo. Jidáš zde sedí druhý po pravici Krista, přímo vedle Jana, na bližším místě než Petr, který sedí až za ním. Leonardo tím říká: zrada je mezi nejbližšími, tím je větší a těžší. Dívej se, jak je ten Jidáš přece odlišen. Jedině jeho obličej je ve stínu. Jen on, ač v trojskupině s Janem a Petrem, je sám. Jen on mlčí.
1: Na pokažené stěně jsem však těžko rozeznával tváře apoštolů. Pak Lomazzo odpovídal na mé otázky. Leonardo maloval poslední večeři plné 3 roky. Někdy neodložil štětec od rána do setmění. V ty dny zapomínal na jídlo a na všechen svět kolem sebe. Jindy zase přišel, díval se, pozoroval, přemýšlel a zase odešel. Nebo štětcem jen něco málo poopravil. Ale vždycky, když přistupoval k práci, se zdálo, že je spoután strachem. Viděl vady na obrazech, které jiní pokládali za zázračné výtvory. Proto pořád něco vylepšoval, měnil. A nemohl dospět ke konci.
2: Vidím, mistře, jak chcete chlapce zasvětit do umění. A na něm pozoruji, jak přímo hltá vaše slova. Chtěl bych také trochu pomoci, aby ho poznal, jak Leonardo pracoval.
0: Jen začněte. Vím, že znáte dopodrobna obraz i jeho historii.
2: V Giraldiho rozpravách o způsobu, jak skládat román a komedii, je úryvek pojednávající o tom, jak se má dramatický básník řídit příkladem slavného Leonarda da Vinci. Když tento velký malíř měl uvést nějakou osobu do svého obrazu, dotazoval se nejdříve sám sebe na hodnotu tohoto člověka. Měl-li být rodu vznešeného či prostého, veselé či přísné povahy, ve chvíli neklidu či pohody, byl-li stár či mlád, spravedlivý či zlý. Když po dlouhém rozjímání si odpověděl na tyto otázky, chodíval na místa, kde se obyčejně scházívají lidé podobného charakteru. Pozoroval jejich obvyklé pohyby, jejich fyziognomii a způsob chování. Kdykoliv nalezl sebemenší rys, který by mohl sloužit jeho předmětu, načrtl jej úhlem do knížky, kterou nosíval vždy sebou. Když se mu po dlouhém běhání zdálo, že sebral dostatečný materiál, chápal se konečně štětců.
1: Tedy skuteční lidé, tak jak opravdu vypadají, jací skutečně jsou. Ne figury, ne vymyšlená krása, ale lidé. Vždycky jsem cítil, že v tom je smysl pravého umění.
0: Co se děje?
2: Milánský arcibiskup umírá.
3: Svatý Karel Boromejský.
0: Svatý?
3: Určitě bude prohlášen za svatého.
2: Mistře, nemluvte tam, kde svatá inkvizice naslouchá.
4: Michelangelo Merisi začal využívat každé volné chvíle, aby se dostal z domu.
1: Často jsem se celé hodiny jen potuloval a díval. Někdy jsem spatřil tvář nebo postavu, která mě zaujala. Vytáhl jsem papír a úhel a rychle kreslil. Nebýval jsem však spokojen. Zdálo se mi, že tomu něco chybí. Kdyby se mě někdo zeptal, co jsem vlastně chtěl, nedokázal bych to vysvětlit. Ale cítil jsem to. Intenzivně. Všemi smysly.

Dvanáctka. Každý týden tři novinky, speciální host a aktuální žebříček největších hitů daného týdne. Česká dvanáctka. Jediná oficiální hitparáda Českého rozhlasu, o jejímž pořadí rozhodujete vy svými hlasy. Česká dvanáctka. Hitparáda českých písniček, autorů i interpretů každou neděli po 20. hodině s Martinem Hrdinkou. Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.

0: Noční linka tentokrát pondělně úterní právě otevírá, právě začíná a krásný pondělní pozdní večer vám všem přeje Jitka Lukešová. Moc se na vás budu těšit, máme jako vždy před sebou celé 2 hodiny pro to, abychom se potkávali v našem vysílání, abychom popovídali a samozřejmě pro vás i tentokrát máme spousty zajímavých písniček, aby se vám krásně odpočívalo a pozdně večerně relaxovalo. No a teď už zbývá jenom odpovědět na otázku, o čem to dnes bude. Tak tedy takto, máte v životě svůj svět, ve kterém vám je dobře? Jak pak vypadá a jaký je? Máte svůj ostrov naděje, svůj svět, kterým je třeba příroda nebo nějaké místo, kam si chodíte odpočinout, meditovat, načerpat sílu. Možná je tím vaším světem umění nebo hudba nebo výtvarno nebo cokoliv jiného. Když si potřebujete odpočinout a být jen sami sebou, se svými myšlenkami a pocity, kam pak se ubíráte? Každý člověk, co si budeme namlouvat, potřebuje čas od času vypnout, zmizet z reality života a odskočit si do takzvaně svého vlastního světa. Usebrat se, nadechnout se, nabrat sílu. No a kam v takovém případě odcházíte vy a jak pak vypadá svět a kdo nebo co ho tvoří? Tak tolik a mnohem více z mnoha úhlů pohledu, bude to jen a jen na vás. Telefon k nám jako vždycky 731 800 900, pak máme také web Noční linka nebo rozhlas.cz/linka a pak máme také e-mail nočnilinka@rozhlas.cz. I tam se k nám můžete samozřejmě dopsat. Tak ještě jednou krásný pozdní večer a můžeme začít.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Tak tolik na úvod, Věra Špinarová, Hej lásko, nečekej, a tolik také písnička. No a jako první se k nám dnes dovolal pan Jarda ze severu Čech, ze Sokolovska. Jardo, krásný večer přeju.
1: Dobrý večer.
0: Moc vás zdravím, doufám, že se máte hezky, tak to na závěr celého pondělního dne. A už se vás ptám, máte v životě svůj svět, ve kterém vám je dobře a kam se třeba občas uklidíte?
1: Já vás... Si jsem nerad, ale opravím, ze západu Čech.
0: Dobře.
1: nerad bych patřil k severu Čech.
0: Jo, dobře, tak vás posuneme na západ, ano.
1: No. Jo, mám se dobře. Vždy se ptala na to, kde jsem a to.
0: Ne, kde jste. Jestli máte v životě svůj svět, ve kterém je vám dobře a kam se jdete občas tak jako uklidit a odpočinout si tam a tak.
1: No, mám, no.
0: A prozradíte nám?
1: To určitě, víte, my máme, já mám zahrádku uprostřed města. A to je oáza klidu.
0: Jo.
1: A mám výborný sousedy. Takže jsme stejně věkový kategorie, takže to je úplně bomba. A jestli vám můžu dát příklad toho našeho soužití, tak už 8 let jsme plánovali propojení zahrádek nějakou brankou. Aby jsme to nemuseli obcházet.
0: Ano, ano.
1: A když jsem byl tady u jedné nejmenované firmy, tak mi řekli, tak počkejte, jakou ještě to vlastně branku, já se to potřebujete. Říkám, no, my chceme propojit zahrádky se sousedem. A říkám, to si děláte srandu?
0: Jo, no neděje se to asi často, to je pravda, no.
1: Já říkám, ne, proč? Říkám, vy máte takový dobrý vztah se sousedem, že... Chcete vlastně udělat propojení? Říkám, no ano, no. Mm-hmm. No a ona, ta slečna mi říká, mimochodem hrozně krásná, a říká, to vy jste šťastný člověk.
0: Mm-hmm. Takže tak. Tak to je dobře.
1: No a tak nějak víceméně, my jsme no 50+, všichni.
0: Ano.
1: No a víte co, tomuhle světu už okolo, nerozumíme, no, ty mladí, ty mají, ty žijí úplně jinak. A
0: tak, jako vždycky nejmladší generace má samozřejmě svůj životní styl.
1: Jo, samozřejmě,
0: a do toho
1: to
0: se my starší tak nějak třeba už úplně nevejdeme, to tak je, no. Měli to tak určitě naše prarodiče, rodiče a tak.
1: Ano, přesně. Dneska lidi třeba na to nadávají, ale když je to normální posloupnost.
0: Hmm.
1: Když vlastně naši rodiče byli mladí, tak taky žili jinak. Ale my nemůžeme tu dobu srovnávat s tím, co je dneska.
0: To určitě nejde, ne. Vlastně, přesně tak.
1: Jenomže hromada těch seniorů dneska vlastně to dělá, jo.
0: Hmm.
1: No, za našich mladých let, rozumíte.
0: Dobře, ale to mi tak jako utíkáte od toho našeho tématu, od toho našeho tematického povídání. Zkrátka dnes je to o tom, že každý máme nějaký ten svůj svět a tam si to tak jako užíváme a srovnáme si třeba myšlenky i na toto téma ve své hlavě a především si chceme vyčistit tu hlavu, odpočinout si. Tak na té zahrádce určitě nechcete pořád, ale i když máte zlaté sousedy, což vám moc přeju, i v dobrém také závidím samozřejmě, protože to je velmi důležitá věc. Tak určitě děkuju. Máte také potřebu třeba být chvilku sám na té zahrádce, ne? Nebo užít si to, že tam jste chvilku sám a máte klid a nemusíte mluvit a nikoho poslouchat.
1: To jsem třeba teď.
0: No, vidíte to.
1: Dejte, já to úplně krásně vysvětlím.
0: No, povězte.
1: Já jsem byl taky ženatej chvilku.
0: Mm-hmm.
1: No, ale pak jsem se dal na kamionářství.
0: Mhm.
1: 22 let jsem byl v kamionu.
0: Je.
1: No, takže já jsem si ty samoty užil až. Ale tam jsem přišel na hromadu věcí, které jsou dobrý i zlý.
0: Mm-hmm.
1: Takže dneska já na té zahrádce sedím třeba zrovna teď a je mi tady krásně. Úplně bomba, ticho.
0: No to je nádhera.
1: Popijím si pivko. A jsem spokojený, protože já nepotřebuji nikoho poslouchat, nikoho slyšet.
0: Mm-hmm.
1: Je to sice třeba možná špatný, že tohleto v tom kamionu vlastně, tam se taky sama furt.
0: No dobře, ale musíte se zase velmi soustředit na cestu, na řízení, na provoz a
1: jo,
0: určitě
1: jasně,
0: to není relax, samozřejmě to určitě stále napětí.
1: Ale já jsem třeba myslel, když máte pauzy, jo? Když
0: jo, takhle, ano, pátek, ano, to jo.
1: Pátek večer skončíte a jedete až pondělí ráno, jo?
0: Mhm.
1: A kluci kamenářský, ty to znají. Co. A vlastně dneska, abych si k tomu životě, já už třeba 3 roky nejezdím.
0: Aha.
1: Jezdím tady kolem komína, teda furt se tomu věnuju, já mám papíry úplně na všechno. A věnuju se jenom tak nějak tomu, abych byl doma furt, protože, no, ale to nechci zabruslovat.
0: Mm-hmm.
1: No, protože jsem skončil kvůli tátovi, když umíral, a potom maminka, takže jsem zůstal doma.
0: Mm-hmm.
1: Ale naučil jsem se to, takové věci vůbec vlastně neřešit. Užívat si ten svůj klid, pohodu.
0: Ano, ano.
1: No, je to krásná práce. A hlavně přeju těm klukům za volantem, ať jsou kolama dolů.
0: No,
1: ať
0: je.
1: To všichni chápou.
0: Důležitá věc. Dobře.
1: No, ježišmarja.
0: Tak, Jardo, moc vám děkuju za vaši návštěvu tady u nás v Noční lince. Moc vám přeju, abyste si užíval teď krásné období na zahrádce, protože teď nás budou čekat ty nejdelší dny vlastně. Mimochodem, od západu k nám má jít studená fronta. Už tam něco vidíte?
1: No, hlejte, já to sleduju od rána už.
0: No.
1: Protože když by to něco mělo přijít, něco vážnějšího, tak zítra se stěhuju ráno domů.
0: Jo, do tepla.
1: Do bytu.
0: Do tepla a do sucha.
1: No.
0: Ano, je mi to jasný.
1: No, tady jde o to vlhko, no. Když prší, tak na zahrádce je vlhko a to mám rád, no. Ale takhle, tak ale sleduju to a ona se trochu nějak zase mění, takže uvidíme, co nám přinese ráno. No.
0: Uvidíme, co se stane do rána, přesně tak. Jardo, moc vám děkuju, užijte si krásné dny na zahrádce a hodně odpočinku i radosti a mějte se hezky a zase příště u nás, ano?
1: Jestli můžu říct ještě něco.
0: Jenom v krátkosti, povídáme už strašně dlouho. Jednu
1: já
0: větu.
1: Vám děkuju.
0: Dobře, tak já děkuju.
1: Nejlepší rádio na světě.
0: Děkujeme za pochvalu a budeme se těšit zase příště.
1: Takže neděkujte vy mě, ale já děkuju já vám.
0: Dobrá, naslyšenou, díky, hezký večer.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Pavel Žalman, Honka a spol a písnička Barevný šál. Trochu jsme zpomalili, ale na druhou stranu, kam spěchat, je pozdní večer a na telefonu můžeme teď pozdravit paní Elišku. Eliško, krásný večer přeju.
1: Dobrý večer, Lituško, já vás zdravím a zdravím všechny.
0: Děkuju
1: posluchače.
0: Za všechny.
1: A vynikající téma pro nás, teda budu mluvit za sebe.
0: Dobře.
1: Starší lidi, protože člověk už je někdy unavený, tak pan čtete k řezníkovi nakoupit a ta, potom městě a já musím chodit s tím mojím vozíkem, takže kolikrát to tak, ako když jdu tady Olomouci na náměstí, tak ten můj vozík mě skáče půl metru vysoko. Takže potom si jdu unavená dom a když přijdu domů, tak první řadě si jdu, mám velké balkon a tam mám teda zahrádku a skutečně se mi tam jahody, kedluby.
0: No to je nádhera.
1: Květák, to všechno si tam sadím do těch truhlíků.
0: Ano.
1: Už to mám plný, dcera mě říkala, že za chvilku tam nevejdu. A pak jdu, to je asi tak 5 kilometrů,
0: ano.
1: Jdu k rybníku a tam je moje takový, prostě já jsem tam tak šťastná, je. Tam je kačeně a já je sleduju, ale mám tam už vybraný svoje ty kačeně a ty jsou tam malinký, takže já je nakrým, já nic nevyhodím, já to všechno šetřím
0: ano,
1: pro kačeně.
0: Ano, ano, ano.
1: A tak je tam nakrmím a jsem tam tak spokojená, všechno ze mě spadne. No tak potom se teda, ale už se mě taky stalo, to musím na své prozradit, že jsem tam krmila kačeně, to, teď to bude druhý rok.
0: No.
1: A to mě bylo 91.
0: Pánečku.
1: Takže si představte, že já jsem ztratila ten piplík, od toho, co jsem tam to krmení zesla, já jsem se ohla a já mám špatnou stabilitu. Takže jsem se ohla, ona se to se mnou zatočilo a já do toho rybníku spadla.
0: Je.
1: A to je tak 3-4 metry hloubka. Jako ta stráň k tomu rybníku. Tak já jsem si tam zaplavala. A dokonce jsem se vyškrabala nahoru. A šla jedna paní s pejskem a dívala se a já jsem nemohla ten přelez, ten jsem vylezla nahoru, ale tam byl převis a já ho nemohla přelez, tak ona chuderka mě ho tam vytáhla. Takže tak jsem se vykoupala a i s tím mojím rybníku.
0: Tak to tak teda, je. Ještě, že to dobře dopadlo, Eliško, to vám teda
1: dobře
0: řeknu.
1: To, jo, já jsem taková otrdlá, víte, a i tak, když člověk, tak jsem taková otrdlá. A druhý den jsem jela a trošku jsem jela teda obočí rozbitý. A o ten rybník neudělala, ale o ten vozík. Já jsem na ně padla a potom jsem spadla do rybníka. A druhý den jsme jeli na chalupu, kteří, a je s náma taky ten můj nejmladší pravnuk.
0: Jo.
1: Tak ten měl těch 13 roků. A já jsem jim to neřekla, že jsem spadla do rybníka, aby se mě nevysmáli.
0: Zatajila jste to.
1: A ten malý mě řekl, babi, ty budeš tak dlouho chodit k tomu rybníku, až tam jednou spadneš.
0: No.
1: A já jsem se nemohla udržet, a jsem přišla dom. Tak jsem jim to zavolala, že jsem tam byla v tom rybníku. Takže také, já jsem si to nic měla. Šla si úplně za těch 5 kilometrů mokrá domů, sprchovala se a šla jsem si raz nakoupit.
0: Ano, ano, ano. Takže... Ale je to ta vaše oblast, kam ráda chodíte a kde to máte ráda v té přírodě zkrátka?
1: Vlastně ráda. Ano, a někdy jdu přes tu vesnici, to se jmenuje Nemilany. A tak jdu přes ty Nemilany, tak mám zase trošku jiný takový, ne to město, že tam na té vesnici vás každý zdraví, že to... Takže takovýhle já mám pohody k tomu, abych se odpoutala od těch denních problémů.
0: Tak to je dobře, že si tam takhle v přírodě krásně užíváte, jdete pozorovat živé tvory i to zelené, co tam všechno roste, kvete a tak. A zkrátka je to
1: tak,
0: taková vaše...
1: Takže to mě potom večer dobře začíná spát, to všechno potom promítnu a celkem si řeknu, tak to zvládla.
0: Ano.
1: Jak dlouho ještě nevím, ale snažím se to pořád zvládat.
0: To je dobře, Eliško, moc vám to přeju samozřejmě a přeju hodně, hodně pevné zdraví, hodně elánu, kterého vy máte stále na rozdávání, takže velikánská poklona. Až půjdete zítra na procházku zase, tak si to moc užijte, jo?
1: Přesně tak, děkuji, Tuška, já vám taky přeju hodně zdravíčka.
0: Děkuju.
1: A pohody. A nám trošku zaprší, protože vidím, že to je na těch polí je to všechno.
0: Je to suchý. Tak uvidíme.
1: Se mějte moc pěkně.
0: Taky, krásný večer, děkuju, hezkou noc.
1: A nashledanou, dobrou noc.
0: Dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Dalibor Janda právě dospíval, jinak máme za 11:45 a na telefonu můžeme pozdravit do Blatné Danu. Tak Dano, krásný večer ti přeju.
1: Krásný večer a děkuji, že se mi podařilo se provolat.
0: Jo, to poděkuji telefonním linkám.
1: No, já jim děkuju a děkuji i nebi. No a zdravím teda všechny posluchače samozřejmě, tebe obzvlášť a všechny posluchače a Elišku jsem teď moc ráda slyšela její peripetie. No a teď už k tomu tématu bych ráda teda. Já totiž jsem takovej člověk, který miluje přírodu a zvláště stromy, zvláště takovou tu jarní, já nemusím až tak ty vedra úplně největší a to sucho a větrno, to taky ne, ale prostě vodu, přírodu, řeku. No a já mám takové dvě místečka, kam chodím teda za každého počasí dáli se, to tak říct.
0: Ano.
1: A to je prostě taková moje oáza. Jednak je to parčík tady nedaleko, to je pár kroků od baráku. Je to parčík, kde je taková poetická lavička, kde si můžeš pustit asi 20 básní. Je tam takový sloup, to je. Tam se dají pouštět verše.
0: Ano.
1: No a pak vždycky pojdu dál ke stoletýmu dubu, který je teda, on už má, určitě ta škola má 125 let měla, takže ten dub musí mít možná ke 200 letům. A to je takový strom, který já ráda obejmu. A pak třetí místečko ještě je řeka, která protéká vlastně Blatnou.
0: Ano.
1: A kousek od zámku, to je, když jedu nakoupit, a to jedu většinou na kole, tak já si tam vždycky sednu a z té lavičky se nemůžu odtrhnout, protože tam ta řeka ještě je taková mírná, protéká tam, já koukám na tu vodu a pokud k té vodě z rovínka nemůžu, tak jako si zaplavat třeba, tak prostě jenom koukám na tu vodu, pozoruju ty kačenky a prostě jsem úplně šťastný člověk a jsem v jiném světě.
0: To je
1: no
0: pravda.
1: A pak ještě třetí věc, která mě teda dělá dobře. Když chci fakt úplně se sklidnit, tak to je hudba, buď to CDčka, anebo další dřevo, a to je moje sladké dřevo, kytára,
0: jo,
1: na kterou si prostě pospívám nějaký písničky, třeba melancholický.
0: No je, co by ne.
1: Prostě je mi fajn. No a dneska mě prostě, já si úplně vybavuju tu písničku, teď nevím, jak se přesně jmenovala, jak zpívala před předchozím vstupu. No,
0: myslíš Pavel Žalman Lohonka?
1: Ano.
0: Barevný šál? Ano.
1: Barevný šál. No tak to já jsem si zpívávala a zrovínka teď si říkám, až ukončím a bude písnička nějaká.
0: Že si ji půjdeš zaspívat ještě jednou.
1: Jo.
0: No co by ne.
1: Ta mě oslovila.
0: Jo.
1: No a jinak teda to asi tak všechno k tomuto tématu. Já prostě mám svá místa, která jsou spojená zpěta s přírodou, s vodou a prostě s tichem klidem a to mě dodává nejvíce energie, když potřebuji prostě vypnout mozek úplně od všeho.
0: Tak to je dobře. Tak milá Dano, moc si to tam užívej u vás, protože to je krásná oblast, máš tam hodně míst, kam ráda chodíš a kde se dá tak jako opravdu čistit hlava, odpočívat, relaxovat a užívat si takové to spojení se světem.
1: To malé město, já bych velké město prostě už dneska v dnešní
0: rozumím
1: době nepojala. Jeho jako
0: rozumím, takže přeci jenom jako poklidnější život a tak, to je důležitá věc.
1: Takže Jituško, měj se krásně.
0: Nápodobně, děkuju moc krát, hezký večer, hezké dny a brzy naslyšenou zase u nás.
1: Ano, děkuju.
0: Dobrou noc, děkuju taky.
1: A zdravím, dobrou noc.
0: Dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Petr Naď a Na mojom poschodí. Tolik písnička a teď už pozdravíme Františka do Židlochovec na Moravu. Františku, krásný večer.
1: Ano, dobrý večer, paní Tuš.
0: Jej, a telefon nám vypadl, tak uvidíme, jestli se to podaří Františkovi hned dovolat se k nám zpět na to samé číslo studiové. Jinak samozřejmě i pro vás platí naše studiové číslo 731 800 900, a uvidíme, jestli se k nám František teda znovu teď dovolá. Františku, jak to dopadlo? Slyšíme se?
1: Zase se mi to zmáčklo, víte?
0: Aha, vypadlo to hned po pozdravu. Ano, už to vidím, ale je to v pořádku, takže můžeme pokračovat směle v našem povídání.
1: Ano. Tak, paní Tušku, já vám to řeknu asi tak. Já nejsem samotář. Já musím mít okolo sebe furt nějaký lidi, jo, abych si s ním měl co vykládat, a protože je pořád oči vykládat, jo? Já v té hospuci, tam je nás vždycky u toho stolu, ale 8, začneme samozřejmě někde o autech a končíme o ženách, jo? Víte? Tak to je tady takové, takhle chlapi se baví o hospodě, víte? A pak si ze mě dělají legraci, jak mě to ještě doma všechno jde. Já říkám, hoši, mě už to nende, já už jsem všechno pověsil na provázek, jo? A tak už vedu jenom slušný život.
0: Ano.
1: Vedu si jenom práci, jako, jo?
0: Ano.
1: Jinak mám rád třeba, když někam jedeme, já si kolika vybírám, kde to vede lesama, ta silnica, jo? Takže to mám rád prostě, jo, to je, tam se úplně jinak aj dýchá v tom autě, jo.
0: Ano.
1: Rád se dívám třeba na vodu, jak teče řeka někde, jo, nebo hory, když někde jedeme, tak jedete někde na nějaký kopcovitý terény, tak vidíte z těch kopců daleko, a to se mě krásně líbí, když tam to někde v dálci to žloutne, tam jo, nějaká ta řepka, nebo tam to zase nějaký, prostě ty plodiny, jak to tam pěkně všechno roste, to se mně líbí. Já jsem ze zemědělství, tak se na to dívám, jako, jo.
0: Dobře, že to takhle obdivujete a máte se zkrátka kam vypravit a kam se podívat, no.
1: Mám taky rád na rozhledný, když někde vlezem na rozhledný, jo.
0: Ano.
1: Teď pohled do té dálky, prostě, jak si vždycky říkám, jak ta naša země je krásná, jo? Nebo když se mě daří práci, jo? Tak to taky má člověk jinou náladu, jo? Nebo jezdíme na koncerty dechové hudby, teď jsme byli v pátek, v nedělu, na dechovkách, takže To mě nabíjí všechno. Jako,
0: no je,
1: jo?
0: To věřím, ano.
1: Sice tam tomu člověku zajetí spoustu peněz, a dneska už to není nic levného, ale musím podpořit i ty pořadatele a všechno, jo?
0: Ano.
1: A jízda autem, třeba to dělám hlavně kvůli manželce, ona ráda, protože je celý den doma, jo?
0: Ano.
1: Nikam se to nedostane, tak vždycky jedeme na nákup.
0: Taky provezete.
1: A pak ujedeme třeba 30 kilometrů a tak, aby se taky mohla trochu kochat. Jo. Takže takhle, prostě já mám rád společnost, jako jo, to některým lidem to vadí a že nemají rádi, manžáka taky, když třeba řeknu, že přijde ten a ten, tak musí všechno chystat, tak se to nelíbí, ale já jako chlap to vidím jinak, jako jo.
0: Jasně.
1: Když mám rád společnost, tak za každou cenu.
0: Tak máte svůj svět ve společnosti, tak to taky může být, proč ne? Konec konců, každý to máme nějak, no.
1: Takže takhle to mě nabíjí, no, já jako to, a jo, a když někdy, jo, když jsem sám, tak většinou někde učinám, jako jo, toho,
0: jo.
1: To dokážu snad všude, jo.
0: To je ale taky výhoda tohleto, protože dokážete aspoň relaxovat a dohnat spánek, jo, který chybí a tak.
1: No, a to víte, ta noční líka, když to chce celý poslouchat, tak to je tak do jedné hodiny,
0: no
1: pak takový. Ale zase mě nevadí ráno stávání, takže...
0: Tak to je dobře, Františku, tak přeju hezké dny a děkuju taky za povídání a za návštěvu. Hezký večer, jo?
1: Ano, taky děkuji, že jste v západě, Jiduško.
0: Dobrou noc, taky se budu těšit. Zase příště, naslyšenou. Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: No, každý den, no.
1: Každý den. Je to váš svět za tím volantem v kabině kamionu?
0: Jo, jo.
1: Co tak člověka napadne při těch dlouhých cestách, třeba pokud máte teda čas samozřejmě, protože je nutno sledovat provoz a tak?
0: Tak na to si zvyknete. To, když jezdíte celý život, tak to už vám ani nepřijde.
1: No a tak...
0: To už je jenom takový rituál, no.
1: Spousta lidí...
0: Ale já jsem,
1: no.
0: Víte, proč volám?
1: No povězte.
0: Já jsem slavně čekal, že je to takovýhle dobrý téma.
1: No.
0: Já jsem slavně čekal, jestli je někdo takový blázen třeba jako já.
1: No a v čem?
0: Protože já, když... Víte co, jo? Když takový člověk jezdí, tak nervy na silnici, jo? V práci, doma, tohleto.
1: No, no.
0: A já když potřebuji vyplivnout, tak se seberu a jedu třeba na 5 dní k vodě, takže jsem rybář. Ale pozor, já ne... Vůbec mi nejde o ryby. Jde o to si tam prostě sednout.
1: A koukat.
0: No, koukat, pozorovat tu přírodu.
1: No jo, jasně.
0: Nejistí jsou ty rána, jo. Když se člověk probudí, vidí ten opar nad tou vodou, tedy se ty ptáci začínají probouzet. A teď si do toho uděláte kafe pěkně, uříznete si kedr chleba, na to si dáte nějakou paštíku, rybičky, vajíčka, cokoliv prostě. A tomu kafe si dáte cigaretu a teď sedíte a koukáte. A já říkám, že vždycky si jezdím vyčistit hard disk.
1: Jo, rozumím tomu, jo, ano.
0: V dnešní době, jak je ta doba taková uspěchaná a tohle. A s přítelkyní jsme si koupili dodávku.
1: Ano.
0: Já jsem si naivně myslel, že to budeme dělat tak, že prostě i zateplím, připravím všechno a že budeme v sobotu ráno, že se třeba sebereme a někam pojedeme na blind, úplně prostě.
1: Ano,
0: jo,
1: ano,
0: bez,
1: ano,
0: bez
1: rozumím,
0: plánu.
1: Rozumím.
0: A někde si dáme večeři, že v oběd večeři, projdeme se. No, přespíme a druhý den se zase třeba projde, nebo jo?
1: Ano.
0: A večer se vrátíme a prostě ten víkend někde procestujeme. Jenomže bohužel ona není romantik.
1: Aha, tohle ji nezaujalo vůbec, jo?
0: Tohle ji nezaujalo a ona ještě má doma starýho otce, jo? Takže se musím uvařit a klízet a tohle. Takže teď není čas, ale třeba jednou...
1: Třeba jednou přijde na to, že by to bylo docela fajn aspoň někdy si to vyzkoušet, a, protože to je nádhera, tak, když tak. Jedete se svým domečkem vlastně, vždycky někam popojedete, kde to je pěkný, kde to stojí za to.
0: A kde se vám líbí, tak tam si zastavíte, ano. To je romantika úplně...
1: Ano, ano.
0: Tá za vlasy, jo. Jenomže bohužel, no. Takže já musím takhle k té vodě. A s vámi jsem čekal, jestli někdo se ozve, jestli někdo taky takový blázen. Jo?
1: Možná se nám nějaký blázen, rybář ale... ještě ozve určitě, třeba,
0: no, to je možný,
1: třeba rybáři nespějí.
0: Oni o nás říkají, že jsme tichý blázni, ale ty, co to tvrdí, a ty nejsou romantici, protože ty to nemůžou v životě pochopit.
1: Jo, jo, jo.
0: Nechci nikoho urazit,
1: no,
0: ale
1: jasně.
0: Tak to je. Jo.
1: Ano, ano, ano, přesně tak.
0: Takže to je asi tak všechno, co jsem vám chtěl.
1: Dobře, tak Honzo, moc vám děkuju, užívejte si krásné chvíle v přírodě, ve svém volnu, když máte čas. Ať vás tam moc lidí neruší a zkrátka, ať si tam pěkně vyčistíte hlavu a odpočinete a jinak šťastnou cestu tam i zpět vždycky a budu se zase těšit, že se někdy uslyšíme. Jo, mějte se hezky, já děkuju.
0: Mějte se hezky, hezkou noc.
1: No, podobně, naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Marek Ztracený a písnička jménem Naše cesty. Blížíme se k půlnoci a před půlnocí pozdravíme ještě paní Jarmilu na Vysočinu. Jarmilo, krásný pozdní večer přeju.
1: Dobrý večer všem.
0: Děkuju.
1: A k tématu bych řekla asi tolik.
0: Povězte.
1: No, už jako malá, prostě 4letá, tak jsem chodila s tatínkem na houby, nebo nás bral všechny, že jo, měli jsme 3 děti. A s tím, že už jsem vlastně úplně byla nadšená z toho, co tam všechno roste a co tam prostě úplně jakoby mechy jak peřiny, že jo, polštáře. A prostě to tak na mě zapůsobilo, že on nás teda vedl k lásce přírodě a to a já jsem taky tak založila svět a všechno tak jako nás učil, brouky koupil atlas, že jo, a byl, já jsem totiž z Hájinky, takže jsme měli 100 metrů do lesa.
0: No tak to je krása.
1: Rybník hnedka, lavičku a rybník za plotem.
0: No nádhera, to je romantika.
1: To bylo kouzelný, o tom se mi ještě dneska zdá.
0: Věřím.
1: A měli jsme hospodářství, protože taťka pochází z, jakoby ze statku. Z Budišova tam s familií. No a s mamkou se poznali jakoby v kuchyni, tam ona dělala pomocnou sílu, takže prostě taky tak jako se brzo brali, protože no chtěli být už sami. Tak dostali taťka rejon na Hladově a s tím, že teda teď jsem se trošku do toho zamotala, ale takže prostě jsme od malinka byli s tou přírodou tou jako spjatý, no.
0: Takže k přírodě a máte ten nejbližší, nejužší vztah, jaký si člověk vůbec může vypěstovat.
1: A taky, když jdu do lesa nebo tak, tak prostě ne, že najdu houby, ale já tam nejdu za tím cílem, že jdu na houby.
0: Ano, ano.
1: Ale s tím, že prostě tam uvidím tolik krásných věcí a tolik úplně na mě dejchne prostě ten vzduch a všechno. A dala jsem si, a i nás naučil jednu věc, že když si chceš z lesa něco odníst, tak něco jakoby uklid, jo, protože lidi jsou takový nepořádní, že já mám ještě igelitku a do té sbírám prostě odpadky, papírky, plechovky, plasty,
0: ano,
1: takže
0: ano.
1: To mám vždycky tolik, že jsem si říkala, ty lidi, to snad není.
0: To je neuvěřitelná věc, já vím, no.
1: Jak je to znečištěný a jak to prostě, a jsme tam jednou chytli králíka, jo. Takže místo hub jsme chytali králíka. Ale krásnýho teda, no tak jestli někomu utekl z vesnice, nebo prostě ho někdo tam, nevím, asi
0: no,
1: utekl.
0: No, to se může stát asi, že takhle
1: takže
0: pěkně zdrhne někam.
1: Dovedete si v oběd. No. Takže krásný. A ještě chci říct, že prostě aj ty ptáčci a to všechno, to člověk prostě tak, já teda vody jak živa od malinka, to tak cítím, a prožívám, že mám z toho takovou radost a přála bych to všem, protože není nad to prostě tady s tou přírodou takhle být spjatý. Jinak mě baví zahrádka, takže každá kytička, každý prostě má svoje místo.
0: Ano, ano.
1: A nejlepší je to, že dám 2 barvy vedle sebe stejný, takže pak tam musím dokoupit nebo dosázet něco, aby to bylo takové, že jo, trošku zajímavější. Takže mám prostě, ráda chodím na dřevo, ráda a i štípu, řežu, no a prostě si tak jako ten den, ne, že se štvu, ale já prostě potřebuji být v pohybu. Do toho ještě peču, takže to mě tak naplňuje, že prostě pak si dáme něco dobrého ke kávičce.
0: Jo.
1: Jo, a prostě dobrý oběd, taky to mě taky baví. Takže taková kačenka, zelíčko a bramborový knedlík a na to sklenička piva.
0: Relax u dobrého jídla taky proč ne, že jo, to je pravda.
1: To chcete víc. A na co na tom světě člověk má? Někdo chodí do kaváren, do hospod, ať si chodí, ať si každý dělá, co chce, koho co baví. Mě prostě baví tady ta příroda, zahrada a prostě mám proto cit a ještě abych se vrátila, jsem si, škoda neříct, že jsme měli na Hladově jednu paní, to už byla 80 leta, uh-huh. a ta mě naučila tolik věcí. A já mám do dneška fotku v peněžence.
0: Jo.
1: A prostě švadlena. Uh-huh. Jo, ale ona se tak strašně jako taky s tou přírodou uh-huh. vozenček vždycky takovej vzala a jeli jsme, a já jsem teda tam naučila chodit s babičkou. No a pak teda jsme chodili s ní do lesa a i se sestrou. A ona nás prostě naučila tolik věcí, že já
0: tak,
1: úplně...
0: Tak, to je krása.
1: ...zbožňuju. Mm-hmm. Fakt, muchomurky, ty masáky, to jsme nejedli. A ona, to poznáš podle toho, že ta noha je baculatá a červivá a taková, že jo.
0: Ano, ano. A už prosím jenom krátce, protože mně se blíží půlnoc.
1: Takže prostě děkuji za ní, za to všechno, ty rady, bylinky a jak se co čistí.
0: No je,
1: a
0: je.
1: Prostě tyhle. Úplně nádhera. A takovej prostě, když jsme byli, jak když jsme tam chodili jako domů, jo.
0: Ano, tak paní Jarmilo, musím poděkovat. Užívejte si krásný pobyt v přírodě, no. Přeju vám hezké dny, hezké léto a zase v noční lince se budu moc těšit. Mějte se moc hezky, děkuju.
1: Já všichni zdravím a máte výbornou pořady programy.
0: Děkujeme moc krát, děkujeme za přízeň, naslyšenou zase příště.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Noční linka.
1: Tak s písničkou od Jirky Korna jsme se přehoupli do nového dne, kterým je úterý s datem už 9. června. Na Prahu nového dne nám všem přeju, aby to byl den úterní vydařený, abychom z něj měli radost, abychom také proto dokázali něco udělat, aby se nám dařilo všechno to, co máme před sebou a zkrátka všechno, na co sáhneme. No a když náhodou půjde něco stůha, tak to nechte chvilku odpočívat a ono si to zase dá za chvíli zcela určitě říci. Co se týče noční linky, tak se nás samozřejmě čeká ještě další povídání až do 1 hodiny na téma Máte v životě svůj svět, ve kterém vám je dobře? Jak pak vypadá? Jaký je? Máte svůj ostrov naděje, svůj svět, kterým je třeba příroda nebo nějaké místo, kam si chodíte odpočinout, meditovat, načerpat sílu? Možná je tím vaším světem umění, hudba, výtvarno nebo cokoliv jiného. Když si potřebujete odpočinout, být jen sami se sebou, se svými myšlenkami a pocity, kam pak se ubíráte, kam se uklidíte? Každý člověk potřebuje čas od času vypnout, zmizet z reality života, odskočit si do vlastního světa, usebrat se, nadechnout se a taky samozřejmě nabrat nové síly. Tak kam pak v takovém případě třeba odcházíte právě vy a jak vypadá svět a kdo nebo co ho tvoří? Tak tolik a mnohem více i v druhé polovině naší noční linky. Telefon opět beze změn 731 800 900, náš web rozhlas.cz/linka a náš e-mail nočnilinka@rozhlas.cz. Tak ještě jednou krásný nový den, hezkou noc a právě teď můžeme pokračovat.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: to byl Michal Tučný, koukáme, jak celá země vstává a dovolal se také Olin z Kopřivnice. Krásnou noc, Oline, moc vás zdravím.
1: Já vás také zdravím, konečně doma v Kopřivnici. Po
0: zpátky
1: měsíci.
0: Z lázní, tak jaké to bylo, potrženo, sečteno jednou větou, stálo to za to?
1: Nechám to bez komentáře.
0: Tak já doufám, že přínos to určitě mělo, ne, že jste si to přece jenom...
1: Určitě,
0: no, tak to je dobře. Tak to je dobře. No a co pak ten váš svět? Máte v životě ten váš svět, který je prostě jenom váš, kde vám je dobře a kam se tak jako občas schováte?
1: Já těch světů mám několik. No. Teď jsem se zrovna s jedním světem vrátil, to je moje fenečka karelského medvědího pejska.
0: Mm-hmm.
1: Jsme na procházce zase hodinu a půl po Kopřivnici chodíme.
0: Krása.
1: No, tak já to dložím, a měsíc nebyla nikde pořádně, takže jsem vždycky tady projdeme.
0: Mm-hmm.
1: Takže to je jeden svět, druhý svět, to jsou včely.
0: Aha.
1: Zrovna dneska, jak jsem, protože byli bez dozoru, tak jsem je prostě tady jeden roj přiletěl, prostě musel jsem udělat takové opatřenička. Dneska jsem prohlížel jedny, dostal jsem 4 žádla, tak to je maličko, to je jako v pohodě. No to jako cítím, to je to takové, svědí mě to, no.
0: Jo.
1: Takže to jsou včelky, takže já zítra pořádně to prohlídnu, protože musím pravděpodobně vytočit med, protože kolegové všichni už točili, takže já to musím taky udělat. Další svět je hudba, kytara, banjo, to s kamarádama se vždycky scházíme. Teď máme domluvenou pátek ve vinárně Bobule, tady v Kopřivnici, kde se sejdem, bude nás asi 6, s kytarama, banjo, harmonika, nevím, jestli přijde, ale to je jedno. Prostě máme takový, těch kolektivů máme teda jako víc tam, protože nesoustředí zase pouze na tu Kopřivnici, ale jezdíme, to jsem možná říkal, do Příbora jezdíme, na Kletnou jezdíme a prostě je těch míst víc. Prostě jsme šmrncli takovým tím, jak se říká, hudbou country, takže na něco hrajeme, takže se jdeme a je to perfektní.
0: Ano, ano.
1: Když, jak se říká, když zpívá celá hospoda, tak to je zážitek.
0: Tak to je krása, no je.
1: To mají radost děti, kteří tam přijdou třeba na pivku a teď se tam začne loudit nějaká ta hudba a podobně. No jak jsem byl v těch lázních, tak jsem stihl, byl jsem pozvaný na Potlach, jestli víte, co to Potlach je.
0: No, takové setkání, jako ne?
1: Tramského osady.
0: Ano, ano.
1: Pozvou kamarády z celého širokého dalekého okolí a prostě se sejdou a zapálí se slavnostní oheň. Takže jsem byl břidličné na Potlachu tramského osady zlomená Podkova. Bylo to skvělé. Tam jsme hráli od 7 hodin do 11, teda já jsem pak už musel se vrátit do lázní, takže já jsem si měl takové, jak se říká, bojové, takové dobré prostě. Bylo to fajn, jako ve výsledku.
0: No tak to je dobře.
1: Potom další svět, to je potom příroda, to je Kopřivnice na kraji Beskyd, takže buď kolo, nebo turistika, na Javorník, ten takový nejvyšší vrchol, tady ten má 980 metrů, tam krásná rozhledna.
0: Mm-hmm.
1: Se vidíme, když je viditelnost, vidíme Praděc. Jak jsem byl v té Karlově stonánce, tak jsem byl i na tom Praděru a tam zase vidím, z toho Praděru vidím ty Beskydy. No a ta rozhled na tom velkém Javorníku, tam vidíte Lysou horu, Radhoš, Pustevný.
0: Jo.
1: Na druhou stranu Hostýnské vrchy, potom vidíte ty jeseníky a to prostě je to nádhera.
0: Stojí to za to zkrátka, je to krása.
1: Ano, musí člověk šlapat, ale ono je škaredé počasí, třeba příklad uvedu. To bývá tak většinou v zimě, kolem těch Vánoc, tady je mlha a podobně. A stačí, když jedete do Vědec s vlakem, tam vyjdete nějakých výškových 100 metrů a už jste nad mlhou.
0: Ano.
1: Krásně svítí sluníčko, všechno je dole, taková ta kaše krásná, to se krásně fotí z té rozhledny. Takže, jak se říká, není špatné počasí, je špatné oblečení a podobně.
0: To je pravda.
1: Takže to byl takový průlet mým světem, který prostě nejenom jeden, ale několik.
0: Tak
1: to mám i do každému, ať to každý pozná, protože když se do něčeho zakousne, tak prostě to potom.
0: Ano, ano.
1: To se pak žije. Takže to paráda.
0: Užívejte propojené své světy, protože jich je mnoho, takže vždycky chvilku jeden, pak zase další a moc přeju krásné.
1: V správný čas se stane to, že se propojí ten svět s tím druhým.
0: Ano.
1: No prostě je to nenudím se.
0: To je dobře.
1: Takže tak.
0: To je dobře, jinak přeju hezké dny. Děkuju za návštěvu, Oline, a krásnou noc.
1: Mějte se krásně, taky. Zdravím všechny, budu poslouchat. Já zase pozdravuji samozřejmě svoje kamarády Jiřinku, Milana, Roberta z Olomouce a tady paní Rozenkráncovou. Prostě já bych musel jmenovat dlouho.
0: Dobře, ráda, vyřizuju a krásnou noc přeju. Taky, naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Marcel Zmožek a písnička, která se jmenovala Dlaně, a máme další telefon a to znamená také další návštěvu. Dovolal se z Mladé Boleslavy Milan. Krásnou noc, Milané, zdravím vás.
1: Krásný večer vám i všem posluchačům Českého rozhlasu.
0: Moc děkuju.
1: A já jsem strašně rád, že vás můžu pozdravit v tuto noční hodinu.
0: No, podobně. Tak Milane, prozraďte, jak vypadá ten váš svět, který máte určitě moc rád a kam se třeba občas jdete tak jako schovat a uklidit a odpočívat a tak.
1: No, nejradši se uklidím někde do kouta, ale nejradši to mám v přírodě a rád při procházení. Mm-hmm. Chtěl bych říct, že mám rád třeba pozorování mravenců.
0: Mhm.
1: Málo kdo ví, že takový mravenec se dožije 7 až 9 let.
0: Mm-hmm.
1: Já jsem kdysi choval hlodavce, myši, potkánky, rozárku a Josívka.
0: Jo.
1: Ale málo kdo ví, tito hlodavci se dožívají zhruba 2 až 3 let.
0: Mm-hmm.
1: Ale ty mravenci jako hmyzáci, nemám rád ty invazivní takový masožravý, ale já obdivuju ty s velkými kusadly, co lezou do korun stromu a odhryzávají ty listy.
0: Yeah.
1: A ty listy padají dolů a potom jsou ty sběrači a oni si ty listy nosí do toho hnízečka, do toho krásného mraveniště.
0: Mm-hmm.
1: Tam si to napichují. A co se děje? Ono to trochu tleje a rostou jim tam houbičky. A tím se tím mravenečkové živí. Takové mravenci já mám nejradši.
0: Jo, rozumím. Mm-hmm. Takže rád chodíte do
1: příroda.
0: Jo, rád chodíte do přírody, pozorujete přírodu, ano, a život v přírodě a tak. To je
1: tak.
0: Takový ten svět, který vás naplňuje, uklidňuje.
1: Mi to z duše.
0: No to je dobře.
1: Měla paní redaktorko.
0: Tak já moc samozřejmě děkuju za tohleto povídání. A máte nějakou, vy jste z Boleslavy, jste říkal, tak tam je určitě spousta krásných míst, kam se vypravit, kam chodíte nejradši.
1: Je, tady jsou švédské šance.
0: Mm.
1: A těch kulturních míst.
0: Do Českého ráje, kousek taky od vás, to je pravda.
1: Samozřejmě do Turnova, na Sichrov, na zámek.
0: Ano.
1: A vůbec tenkrát, když jsem tam byl naposledy, rekonstruovali sídlo Berty Rohanové, to západní, ale to už je všechno jaksi překonané.
0: Jo.
1: Neměl bych se pouštět do politiky.
0: No to se ani nepouštějte, v noční lince se politika neřeší.
1: A taky nebudu dělat nikomu lacenou reklamu samozřejmě.
0: No právě.
1: Ale abych se držel vašeho tématu.
0: Ano.
1: Já když se pro něco zapálím, jako jsem to udělal tenkrát, tak potom se zatím jdu a to mě naplňuje.
0: To
1: a
0: je dobře.
1: To je moje poslání.
0: Mm-hmm.
1: Víte, jak rád vás poslouchám ten váš pořad.
0: No děkujeme.
1: Ještě jak kdekoliv jiná konkurence.
0: Dobře.
1: Rád skutečně.
0: Tak to máme radost tady všichni, ano.
1: Řeknu příklad. Váš kolega včera pouštěl krásného Josefa Dvořáka. Já jsem si to nahrál. A já z toho budu žít třeba ještě 10 let.
0: No to je dobře. To je dobře, že si u nás vyberete různé pořady.
1: Váš program pokračuje posléze od vašeho rozhlasového kolegy a toho já si nesmírně cením, ale abych nezapomněl na všechny, kdo se nám tady přihlásili a které jsem poslouchal,
0: no.
1: Rád bych hodil smyčku na pana Františka na Moravu. Ten se mi moc líbil. Mně se to moc líbilo, to jeho vyprávění.
0: Dobře, tak to bude mít určitě. To bude mít určitě radost.
1: Dobrá práce. Vaše práce, paní redaktorko. Děkuji vám.
0: Dobře, tak Milane, moc děkuji. Užívejte si krásné jarně-letní přírody. Hezké dny vám přeju a budu se těšit zase v noční lince. Ano?
1: Děkuji vám pěkně moc.
0: Mějte se hezky.
1: A všem posluchačům krásnou dobrou noc.
0: Nápodobně dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Hana Zagorová a písnička Nešlapneláme. No a jinak za 6 minut půl jedné, to je přesný čas. Na telefonu teď můžeme pozdravit Aničku do Miroslavy. Krásnou noc, Aničko.
1: Já vám taky přeju krásnou noc, Jituško, a všem posluchačům, kteří ještě poslouchají.
0: Děkuji moc krát za všechny.
1: No, když vemu tak to vaše téma dnešní, no, je velice zajímavé a musím říct, že pro mě už jsou takové ty odpočinkové, jak bych to řekla, takové odpočinkové příběhy, jenom které jsou platné pro uši. Jo, protože moje ztráta zraku mi to nedovoluje, takže procházky v přírodě už mi nedovolí ani moje nohy, takže něco na zahrádce, to dělám velice ráda, dělala jsem to velice ráda. Pobyt po domě, uklid, to mě taky baví.
0: To proč ne, samozřejmě.
1: Ale nejvíce, víte, co já mám nejvíce ráda? Já mám nejvíce ráda, když si večer vlezu do té mé postýlky, já se obložím a to už je brzo, pro někoho je to hodně brzo, že to kolem deváté, před devátou, po deváté hodině, já se obložím polštáří, já mám u své postele rádio s přehrávačem, mám tady telefony oba dva, jak pevnou linku do ruky, tak mobil, a mám tady takový malý tranzistoráček, který si dám k uchu, ale já se posadím, obložím se polštáři, jo, mám už třeba z internetu najít nějaký program, který budu poslouchat na Českém rozhlase, ať je to četba, ať je to, nebo to mám v audiu četbu, že jo, nebo písničky, a já nemusím se soustředit na tu práci, protože ať jakoukoliv práci dělám přes den, tak se na ní musím se soustředit. Kde se pohybuju, co mám dát do té polévky nebo do té omáčky.
0: Ano.
1: Jo, a toto já takový všechno vypustím, udělám si svou hygienu a vlezu si do své postýlky a relaxuji, přemítnu si ten den svůj, co jsem udělala, co mě čeká, a tak si krásně si oddychnu v mé postýlce. A to je takové mé zakončení dne.
0: Ano.
1: Počkám si na hymnu, protože si na dvojce poslouchám hymnu každý den, takže to je takový můj relaxační ten, ne že bych to té posteli se válila celý den, ale...
0: Rozumím. Ale večer už je to pro vás, už je to váš svět.
1: Večerní čas a k tomu pěkná knížka, ještě když je trošičku napínavá, tak já potom se to v tom nejlepším to vypnu, když už mě srdce skáče a celý den přemýšlím a já si nikdy nedovolím, aby si to předsvakala na konec, abych věděla, jaký je konec, i když ta knížka mě byly, já se tak jako se prostě těším a to své napětí ve svém těle tak živím, abych se dobrala správnu na toho konce.
0: Ano.
1: A tak se posteli pak to odložím a nechám si jenom ten svůj pravý polštářek, až je jedna hodina a ulehnu a spínkám.
0: Dobře.
1: No, když se mi podaří.
0: Když se nepodaří, tak se usne později. Ano, přesně tak.
1: No, ale nejlepší takové místečko mám doma v mé posteli. Mám svůj pokoj s počítačem, mám tam taky gauč, že bych si taky si tam někdy přes den přilehnu, poslechnu si písničky, dechovou hudbu nebo jiné písničky, ale v té posteli se cítím tak jako opravdu nejlíp a nejlíp se mi relaxuje.
0: Největší relax, ano. Dobře, no, Aničko, no tak vám přeju krásný noční relax, potom krásné usínání. A děkuji moc taky za návštěvu.
1: Mám okno otevřené, tak poslouchám ptáčky a včera, aby si toho lidé trochu všimli, tady se rozhodně rozmnožilo hrdliček. A já je poslouchám, ty hrdličky, je tady ticho, hrdlička se ráno brzy zbudí a sedá si tady na parapet a já žádný cukru neslyším.
0: Jo.
1: Já slyším Nedej se. To slyším. Tak jestli má ta hrlička, ta samička jiný zvuk, toho vábení, nebo ten sameček, nevím to, ale já slyším, žádné cukru neslyším, já slyším nedej se.
0: Dobře, tak ať se vám hezky usíná i s hrdličkama a děkuju moc krát. Krásnou noc, Aničko, naslyšenou.
1: Dneska, ještě vám to řeknu, dneska v Dolních Dubňanech byl v neděli byl dechovkový festival a my, že tam přijedeme na ten dechovkový festival, bohužel se to zvrtlo, takže jsme nepřijeli a v sobotu tam byl dětský den. No a dneska mi volal ten náš 4letý pravnouček a říká mi, babi, my jsme vás čekali, že přijedete na ten dětský den, který je pro babičky a pro dědečky. Tak jsme se tomu smáli s dědou, takže že máme dětský den. Oni tam měli předtím den pro děti.
0: Ano.
1: Na hřišti na fotbalovým a takže on si to myslel, to byl
0: že festival. Že to bude to samé pro vás.
1: Hudeba. Takže nás čekali, že přijedeme na ten dětský den pro babičky a pro dědečky.
0: Tak příště to doženete určitě. Tak Aničko, děkuji moc krát, krásnou noc a příště u nás. Jo, naslyšenou.
1: Já vám taky přeju krásnou noc a mějte se moc.
0: Taky.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Václav Neckář, a kdo vchází do tvých snů, má lásko. No a krátce po půl jedné pozdravíme do Brna pana Jaroslava. Jaroslave, krásnou noc přeju.
1: Dobrý večer.
0: Dobrý večer.
1: A všem zdravím vás i všechny lidi.
0: Moc děkuju za všechny.
1: No, já bych řekl, že mám těch oáz a zálib taky po vícero.
0: Mm-hmm.
1: To bychom přetáhli, kdybych
0: jo.
1: To měl všechno vyjmenovat a komentovat.
0: Ani ne tak zálib, Jaroslave, ale jako v ten váš svět, kde vám je dobře, kde se zkrátka tak jako uchýlíte k sobě.
1: Já jsem to pochopil, ale mm-hmm. to slovo záliba se dá taky použít,
0: mm-hmm.
1: myslím. Já jsem vnímavý, já jsem to takhle pochopil.
0: Mm-hmm.
1: No, tak to je svým způsobem vlastně taky záliba, že jako dá se říct, jako tak trochu jste mě vyvedla z konceptu. No, takže, ale nejvíc pro mě největší medicínou je pro mě největší medicínou a lékařem je pro mě příroda.
0: Jo.
1: Pokud možno příroda nedotčená, dá se říct panenská.
0: Mhm. No a
1: nemohl bych, no pardon, prosím?
0: Nic, jenom jsem se chtěla zeptat, třeba v okolí Brna, kam rád chodíte, nebo kde to tam máte rád?
1: V Brně, Brno má krásné okolí.
0: No to věřím.
1: Krásné okolí, kromě jedné strany na jih, na Břeclav, na Znojmo, tak jsou všude krásné lesy,
0: mm-hmm.
1: takže Brno má krásné okolí. No já nejraději chodívám, toulám se, ať už s někým nebo sám,
0: mm-hmm.
1: ale nemohl bych procházet, chodit přírodou s někým ukecaným
0: jo.
1: a mnohomluvným, jako zvukově, jako vydatného mm-hmm. rázu, to by mě rušilo.
0: Rozumím, rozumím.
1: Já spíš vnímám ty zvuky přírody a tak dále, takže s někým nepříliš mluvným, nebo ať už sám,
0: radši sám.
1: Se tohlám mm. to přírodu,
0: ano.
1: tak prostě vnímám ty zvuky té přírody a,
0: mm-hmm.
1: a no, taky objímám stromy.
0: Jo, no jo.
1: A vždycky si říkám, je to kluk nebo holka. Ale jelikož jsou v tomhle směru, řekl bych, těžce normální, tak si říkám, vždycky to bude holka. Tak, no, tam v přírodě si nejlépe, nejvíce odpočinu, vyléčím všechny trampoty.
0: No je, je.
1: A nebo když mám nějaký dilema, potřebuju si nějak rozhodnout.
0: Promyslet si to. Hmm.
1: Takže ano. A já, víte, já někdy tak, já se v té přírodě někdy cítím až tak hezky, tak dobře, že slovy se to dá dost dobře těžko vyjádřit.
0: Rozumím, rozumím. Prostě je vám krásně jako, dobře, nechce se vám tam odsud ani.
1: Ale kdybych se měl o to pokusit, tak já bych řekl, že jsou nějak tak nějak načisto a docela úplně tak nějak poeticky jakoby sfanfaněli úplně.
0: Jo.
1: Jako, že chce mi jako něco, jako, že se mi chce zpívat, jásat, jo. Úplně jako, nebo jakoby opilí se někdy cítí.
0: Ano.
1: Tak to se ale, jsou věci, záležitosti, které se slovy těžko vyjadřují.
0: Rozumím.
1: Takže nějak tak.
0: Dobře, no. Tak každopádně vám přeju krásné výšlapy do přírody v těchto dnech, protože to počasí přímo zve na takové krásné vycházky a výlety, tak si to moc a moc užijte a moc děkuju za návštěvu a přeju krásnou noc, Jaroslave, ano?
1: I vám a vše dobré zdraví.
0: Taky, nápodobně.
1: A dobrou noc.
0: Dobrou noc a budu se těšit zase příště. Naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Tak to byla Petra Černocká, jak jste určitě všichni poznali, a její písnička Tam, tam je, dovolal se k nám Pavel ze Šumavy. Krásnou noc, Pavle.
1: Ale nádherná písnička. Moc se mi líbila, já ji miluju.
0: To je dobře, že se vám líbila. Moc vás zdravím na Šumavu, krásnou.
1: Tohle se mi hrozně líbilo. No.
0: Mm-hmm.
1: A na toto téma, o kterým se dneska povídáme,
0: no,
1: noci,
0: no.
1: Víte, já mám rád odpočinek, a víte kde?
0: No, povězte.
1: V kostele.
0: Mm-hmm, to tady dnes ještě nebylo, vidíte
1: já,
0: to.
1: No, nezaznělo, já vím.
0: Mm-hmm.
1: Já jsem pracoval v podniku, jak já jsem pracoval v rádiu.
0: Mm-hmm.
1: A chodil jsem domů a po cestě jsem měl na cestě kostel.
0: Jo.
1: A když jsem měl v práci jako problémy a jako nebyl jsem úplně nadšený, já byl jsem, já to nechci to říct prostě, jo, byl jsem naštvaný.
0: Mm-hmm, mm-hmm.
1: Tak jsem došel do toho kostela, byl otevřený vždycky, to
0: ano.
1: Nechávali otevřený.
0: Ano, ano.
1: A já jsem si tam sedl. Já ne, že bych tam potřeboval faráře, nebo tohle, já jsem si prostě sedl do toho kostela a nechal jsem působit na sebe, jako ten kostel má, prostě každý kostel má určitou auru, která na vás padne.
0: Jasně.
1: A já jsem prostě seděl a nechal jsem na sebe působit ten klid. Tak, klid.
0: Rozumím, rozumím.
1: Ten klid toho kostela. A seděl jsem tam hodinu nebo dvě a pak jsem vyšel a jako jsem si říkal, tak pojď domů, aby je to dobrý, se ženou se nepohádáš, bude to v klidu. Víte, na mě takhle působí kostely.
0: No to je dobře, že si tam najdete své místo klidu.
1: Já jako jezdíme občas, samozřejmě jedeme se podívat, já jsem byl na Notre Dame a tohle než ještě zhořel a tohle všechno, byl jsem na tom velkým klášteře na, no, jak se to jmenuje, tam, no, Ježišmarja, no.
0: No, to je jedno, prostě v kostelích, no.
1: No, to je jedno, prostě ve Francii ten velký, no, to je jedno. A prostě jako procházel jsem mnoho těchto kostelů, byl jsem jako v Římě a tohle.
0: Mhm.
1: Ale vždycky jsem tam šel se podívat a vždycky jsem si jenom sednul na půl hodiny třeba. A seděl jsem a jako jsem jako bral do sebe ten kostel totiž má určitý fluidum.
0: Ano.
1: A to jsem do sebe vždycky vsákal a jsem si říkal, tak Pavlíku, teď seď a poslouchej a vysrzem a nech to všechno kolem sebe a nech na sebe působit tohle místo.
0: No krásně jste to vymyslel, zcela určitě, no. Nádhera.
1: A víte, jako já bych doporučoval hodně lidem, kteří jsou steklí a občas se hádají a tohle.
0: Jo, aby se šli
1: sklidnit. Ať se sednou do kostela na půl hodiny.
0: Mhm.
1: A nechaj prostě na sebe působit jako to prostředí.

0: On totiž ten kostel, to je zvláštní prostředí.
1: Hmm?
0: Ať si říká, kdo chce, co chce, jo, kdo si myslí, že není pánbu a tohle, to je jedno. Ale každý kostel má svý určitý, to je prostě zvláštní fluidum.
1: Ano, ano.
0: Já žiju v Přední Výtoni.
1: No.
0: A my tam máme starý gotický kostel.
1: Mhm.
0: A já tam chodím, sednu si a koukám a nechci tam kolem sebe nikoho. Je to jedno, já si tam sednu sám.
1: Ano, ano.
0: No, a je mi tam dobře.
1: Tak to je dobře. Výborně. Tak Pavle, taky vám moc děkuju. Užijte si krásné chvilky tam právě v těch místech, kde to máte rád a kde na vás to působí dobře a na vaši duši.
0: Doporučuji všem.
1: Dobře, dobře.
0: Když budete naštvaný, steklý a nepříjemný, sedněte si na chvíli do kostela.
1: Dobře, tak to je krásný vzkaz. Já za něj moc děkuju a přeju vám hezkou noc. Mějte se hezky,
0: taky
1: zdravíme
0: dobrou.
1: Na Šumavu. Dobrou noc, naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

Tak Pavel Bobek dospívává, dík, že smím pár přátel mít. No a my jsme se dostali do finále pondělně úterní noční linky, tak se pojďme také v rychlosti ještě podívat do pošty, protože jste se k našemu tématu poměrně hojně rozepsali, za což děkuju mnohokrát. A pan Michal Sedlák třeba píše: můj vnitřní svět je vrstevnatý a daleko bohatší než ten vnější. Utíkám se do něj před drsností života a nepochopením schovat. Tady na pražském Chodově jsem si oblíbil několik míst, jedním z nich je vnitroblok s Oskarem, sochou fantastického zvířete, připomínajícího křížence psa a lva. Vytvořili spálené hlíny keramik Jaroslav Róna. Sednu si na lavičku, pozoruju ho a nořím se do sebe. No a pan Bohumír zase píše: zdravím noční linku, pohodová otázka, ať už pro líné nebo vysloužilé, přerušit práci na zahrádce a jen tak posedět, to je můj případ. Nebo si sednu na kolo a zajedu kousek do vedlejší ulice za kamarádem. Je vdovec, tak mu zkracuju osamění. No a já jsem také potom v pohodě, aniž by mě něco uteklo. Nejradši mám dny po dešti a větru. Sednu si do okna a koukám na vyčištěnou krajinu Drahanské pahorkatiny, koukám na moje rodiště v dáli a nemohu se toho nabažit. Tak tolik pan Bohumír. Tak přátelé, tolika mnohem více na téma máme v životě svůj svět, ve kterém nám je dobře. Určitě ano, každý máme ten svůj, tak si jej také užívejme a doufám, že najdeme také chvilku času pro to, abychom si jej mohli užívat. No a protože jsme na konci noční linky, patří se poděkovat za pozornost, za společnost. Loučí se Jitka Lukešová. Přeju vám krásnou noc, hezké sny, pokud samozřejmě jdete spát. Pokud se vám nechce spát, tak pro vás máme další pořady, takže vám přeju hezký poslech. No a jinak vám děkuju moc, přeju dobrou noc a budu se těšit zase velmi brzy naslyšenou.

0: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje. Divadlo pro vaše uši.
1: Dobrý večer, vážení a milí. Nedávno jsem si tu liboval, jak je to pěkné, když se host našeho divadla představí hned na úvod první písničkou. Jenomže, když jsem dnes pozval spisovatele a humoristu, jak se říká, muže od pera, tak raději nechám ten začátek na Martě Kubišové, která, jak ještě uslyšíme, našeho hosta poznala v mládí v jednom literárním kabaretu.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Když se řekne Miloslav Švandrlík, většina z nás asi hned doplní Černí baroni. A nebo si vzpomeneme na obrázky kresleného humoru na stránkách někdejšího Dikobrazu s nepraktovou až ladovsky tlustou nebo silnou černou linkou. Švandrlík, neprakta. Ale abychom si hosta dnešního divadla, pana Miloslava Švandrlíka, trochu blíže představili, on totiž zdaleka nebyl jen autorem těch Černých baronů a textové části nepraktových vtipů, pojďme teď na chvíli mezi diváky do Šemánovic u Kokořína, kde byl svého času Miloslav Švandrlík hostem Ondřeje Suchého.
2: Pane Švandrlíku, začínám vždycky u dětství. Jak to bylo u vás? Kdo z vašich rodičů a prarodičů eventuálně vás nakazil svým humorem? Po kom jste?
3: No tak můj tatínek byl takový ochotnický komik, který si do kabaretu sám psal kuplety a vždycky mi to předčítal. A říkal, tak co, jaký to je? Já jsem řekl, blbý. To ráno jsem dostal facku a říkal, a teď to napíšeš sám. A to byly moje začátky.
2: Než jste se stal spisovatelem, tak jste chtěl jste hrát divadlo, dostal jste se ke hře na flétnu, dělal jste asistenta režie slavnému Alfredu Radokovi a to ještě zdaleka nebylo všechno. Zoufal jste si, anebo jste se tím bavil vším, čím jste byl?
3: Já jsem jako Neruda byl všem rád.
2: Jo.
3: Něčím sice radši, ale, ale celkem jsem byl vždycky spokojený.
2: Proč jste si vybral takovou klikatou cestu?
3: No já jsem si ji nevybral, mě
2: tak
3: bude
2: život.
3: Všeť vyhodit.
2: Ale zkoušky na divadelní fakultu jste...
3: No to byla taky legrace hrozná, protože já jsem v té době nějak recitovával a to, ale byl jsem zaměstnaný v Regule Národní podnik, kde jsem zametal dílnu. A teďka jsem šel z té továrny a uklouz jsem po takovým tom, mříži na kanálu a porazil jsem pána. Hlavou se mu drc do břicha. A pán vstává, já se omlouvám, a říká, hele, ty jsi recitoval, já tě znám, já jsem osvětový inspektor na Praze 3 a já scháním lidi z dělnických profesí, který by šli študovat na AMO. Tak jsem musel dělat zkoušky asi druhý den, hned nebo třetí.
2: A zkoušel jste toho Sirána, nebo?
3: Ne, to bylo dřív, to jsem se pokoušel kdysi na konzervatoře.
2: A tam byl ten pan Heger?
3: Tam jsem ho málem připravil o život, ano, protože Karel Heger hrál v té době Sirána, slavná to figura. No já jsem tam přišel ve skautských kalhotkách, těch manchesterákách, místo meče jsem měl v ruce větev a teď jsem tam začal umírat. No a Heger zrovna svačil, měl mlíko a housku a zaskočilo mu. Jak se chytám, že?
2: Takže kolegové potom pomohli a...
3: Ale vzali mě, vidíte to.
2: Ale tam na tu divadelní vás vzali.
3: No pak mě vzali.
2: Jak jste se dostal k té režii?
3: No zase jsem měl problémy v tom herectví. Protože no já jsem byl přes ten kabaret a přes takový ty srandičky. No a teďka jsem dostával třeba Seriožu Tulenina v Mladý gardě. A takovýhle role, tak...
2: To... takže oni vás přeřadili
3: na režii.
2: Ale ještě mě tam nefalíruje ta flétna, jak jste, to jste si zvolil?
3: To ještě dřív.
2: Ještě dřív?
3: To jsem chodil do hudební školy, no. Ale to, předtím já jsem chodil do dramatického oddělení městské hudební školy, který zrušili, protože si řekli, že jedna konzervatoř stačí. Na tu naši zrušili, já jsem šel za ředitelem a říkám, co mám dělat? On říká, jděte do dolů nebo do hutí. No, to se mi nechtělo. A on říká, no podívejte, nám nechali ještě pedagogické oddělení. Kdybys to vystudoval, byl bys z vás učitel hudby, pokud ovšem na něco hrajete. Já říkám, no hraju na housle trochu. On vytáhl z futrálu housle, já předveďte. Ten to vzal, spustil jsem Lapalomu, on mě nechal zahrát asi šest tak, to říká, to by nešlo. No a pak na mě hlížel si mě, říkal, ale poslouchejte, vy máte krásné masité rty a my nemáme pletnisty. No tak jsem souhlasil s tím, že budu hrát na flétnu.
2: Co říkal tatínek k tomu?
3: No, žasl? Tatínek žasl velice.
2: A zahrajete si ještě dneska tak
3: na... Ne, mám.
2: Na flétnu.
3: Tatínek říkal, to jsi to dopracoval. Bude z tebe pastevec, budeš foukat na fujaru.
2: Vy se dodnes umíte dívat na léta 50. s ohromným humorem. Byla to pro vás opravdu taková sranda i tenkrát?
3: No já musím říct, že
2: byla.
3: Tenkrát jo. Protože jsem si neuvědomoval ani v plný šíři, co se kolem mě děje. A tak vždycky to nějak dobře dopadlo.
2: Vy jste byl dělnického původu, takže
3: já
2: jste měl...
3: Já jsem byl dělnického původu.
2: To jste ještě mohl obrazit různé další školy, že jo? Vy vás brali...
3: No všude by mě vzali.
2: No a jeden čas jste byl také vychovatelem mládeže.
3: Aha.
2: To je úžasná epizoda ve vašem životě. Já si myslím, že u toho se musíme zastavit, protože jste byl dvakrát, pokud vím jednou, totiž po druhé jste byl dokonce vychovatelem korejských sirotků.
3: Ano, to bylo v 50. letech, jsem přijeli sirotci z korejské války.
2: No, jaké jste měl výchovné metody a jaké jste měl výsledky s prací s korejskými sirotky?
3: Krásné výsledky. Třeba jsme šli na procházku a najednou slyším soudruh, soudruh. Tak koukám a 8 metrů nad zemí na větvi visí Koreječek a křičí soudruh, korejský člověk trochu jako opice, že?
2: Měli vás rádi, malí Korejčata?
3: Strašně, no.
2: Jo. Vzpomínáte si ještě na nějaký jména nebo na někoho konkrétně?
3: Ano, můj oblíbenec se jmenoval Kim Munzo, ale teďka, když jsem podepisoval knížky, tak najednou připochodoval krásný Korejec obličený v nádherném šatu. Nechal si podepsat knížku a říká, já Liběšice u Úštěku, nyní Chicago.
2: No, na konci 50. let už to začalo, už se začaly objevovat první divadla malých forem, to je takové moje oblíbené téma. Jak vás ta vlna těch divadel malých forem oslovila a kde a čím vším jste do téhle zlaté éry jako autor přispěl?
3: No, mě oslovila moc, hlavně písničky vašeho bratra. To si vzpomínám, že jsem s šéfredaktorem Dikobrazu Šafránkem byl na dovolený a teď jsme tam chodili po břehu Lužnice a zpívali jsme si to a teď byla už půlnoc, my jsme byli trochu ovíněni a zpívali jsme ty písničky, včera neděle byla a tak. A najednou tam z nějaký chaty vyrazil chlap A říkal, vy si čáci hned přestaňte, nebo to dám do dykobrazu.
2: No tak vy jako flétnista jste musel hezky zpívat hezky, taky, že jo?
3: Hezky, no.
2: Se konečně dostáváme k Černým baronům. Já věřím, že tady spousta lidí už je na to natěšených. Pane Švandrlíku, vlastně ze všeho nejdřív vzhledem k vašim knížkám a i k těm, v nich se vracíte k době Černých baronů. Píše se vám líp v první osobě anebo ve třetí osobě, kdy se jmenujete Kefalín?
3: No tak já tohle to zase tak moc nerozlišuju. Ale to s tím Kefalínem byl problém, jak pojmenovat toho hrdinu. Že? Tak jsem nad tím jsem moc zdumal. A v té době já jsem chodil k Linkům pro Kofol. Jestli víte, co to ještě bylo.
2: Kofola, no jistě.
3: Kofola. A mě to chutnalo, protože jsem vylemtal jsem jich hrozně.
2: S rumem nebo bez?
3: Ne, bez rumu.
2: Promiňte.
3: Ale stejně jsem si ublížil s tím. Nachodil jsem k Linkům vždycky s dvěma taškama, tam jsem si koupil 10-20 kofol, až jel jsem do Chodova zase. A teď jsem tam přišel a slyším, jak jedna prodavačka druhý říká, hele, ten Kofolín už je tu zase.
2: Tak vzniknul Kefalín jméno. Já mám tady poznámku, že Stop kabaret nebo Stop divadelko v Pardubicích uvádělo nějaký muzikál dokonce, nebo...
3: No, Krvavýho bylo a Violu. A jenže to už přišlo nějaký avize tyhle divadla likvidovat. Nechali ten Semafor, který to zavinil, tak ten jakž takž nechali. Ale ty ostatní divadla likvidovali. A moc se mi líbilo, když přišlo to oznámení, že teda to nemůže být, protože se tam neobjevil ani jeden talent. Přitom tam zpívala Kubišová a hudbu dělal Petr Hapka.

0: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.
1: No, nevím, jak jsou na tom ti dnešní mladí. My jsme třeba četli a hltali svého času knížky Jaroslava Foglara, Foglarovky, nebo právě neuvěřitelné příběhy nezvedných žáků Kopita a Mňouka, které si vymýšlel a psal Miloslav Švandlík. Jako ilustrátor ani tady nechyběl Jiří Winter Neprakta. Ti dva se znali tak dobře, že si kápli do noty, respektive i do obrázků na stránkách těch společných knížek. A dost možná jsou ty příhody Kopita a Mňouka stejně psané pro generaci, která s nimi nějak zestárla. Takže do našeho divadla rozhodně patří.
2: Zachraň se, kdo můžeš. Už jsme tady.
3: My oba hrdinové neuvěřitelných příhod.
2: Žáci Kopito a Mňouk.
4: Pan učitel Pěnička zabavil při vyučování Mňoukovi knížku Vražda v zeleném domku. Vlastně to ani nebyla knížka, ale starý, oškubaný sešit, který se válel u Mňouků na půdě. Pedagog se zamračil a pravil. Mňouku, Mňouku, v učení vázneš, chování máš neuspokojivé a místo toho, aby ses snažil, čteš při vyučování literární brak. Co pak nemáme dost krásné a hodnotné literatury? Řekni mi, prosím tě, co se ti na tom krváku tolik líbilo?
3: Hlavně ta mrtvola ve sklepě, jak ten starý pán zabil svou ženu a udělal jí tajný hrob ve sklepě.
4: Což pak nevidíš, jaký to je nesmysl? Zlobil se pedagog. Jednak se domnívám, že máš na mrtvoli ještě dost času, nebo ti nevíš, co je příčestí minulé trpné. A za druhé, schovávat mrtvolu ve sklepě je pošetilost. Ve skutečnosti by občané uvědomili policii, že žena se již delší dobu neobjevila na veřejnosti. A první místo, kam by se policie odebrala, by byl právě sklep. Mňouku, Mňouku, co z tebe bude? Zdali pak si již přečetl veškerou povinnou literaturu?
3: Prosím, ještě ne.
4: A učitel pokračoval. Zde to vidíte, žáci. Mňouk je odstrašující příklad toho, kterak i nadaný žák může hluboce klesnout. Nesměj se, Benecká, ty nejsi o nic lepší. Jste zvlčelá třída, z které nic nebude. A Mňouk mě velice zklamal. Číst literaturu, jakou je Vražda v zeleném domku, to je totéž jako hrabat se v hnojišti. Uvědom si to, Mňouku, a styď se. Když se odpoledne sešli žáci Kopito a Mňouk, aby podnikli novou výpravu za dobrodružstvím, byl Kopito bez nálady.
3: Ty jsi tomu zase dal. Já se těšil, že mi tu knížku půjčíš a teď leží u Pěničky ve stole.
2: Mám nápad. Vrátíme se do třídy a kdyby něco namítala školnice, vymluvíme se na nějaký kroužek. Katedra nejde zamykat a tak se knížky klidně zmocníme. Ty si ji rychle přečteš a zase ji vrátíme na původní místo. Vsadím se, že Pěnička nic nepozná.
3: To by šlo. Tak jdeme.
4: První etapa prošla bez nejmenších nesnází. Na chodbě sice potkali paní Školníkovou, ale ta si jich ani nevšimla. Znala Kopita a Mňouka dobře a věděla, že škole se spíš vyhýbají a nelezli by sem dobrovolně, kdyby nemuseli. Žáci proběhli chodbou a otevřeli dveře do třídy. Vrhli se dovnitř a strnuli.
3: Pěnička.
4: Ano. Seděl za katedrou v prázdné třídě. Žáci si rychle začali vymýšlet nějakou výmluvu, ale pak si všimli, že je učitel vůbec nevnímá. Skláněl se nad otevřenou knížkou.
3: To je ona. Vražda v zeleném domku.
4: Ano. Četl jí s takovým zaujetím, že pro něj nic jiného neexistovalo. Žáci tedy tiše vycouvali ze třídy.
3: Tady ho máš. Mně to sebere, protože to je brak. A sám to hltá, že nevidí a neslyší.
2: No jo, ale tím pádem si to nepřečtu já. Můžeš mi to aspoň vypravovat?
3: Beze všeho.
4: A Mňouk začal přednášet obsah toho literárního klenotu, jehož zlatým hřebem byla právě ta mrtvola ve sklepě, o které tak nadšeně hovořil s panem učitelem Pěničkou. Zdálo se, že barvitý děj uchvátil i jeho kamaráda. Hluboce se zamyslel a pak se zatvářil spiklenecky.
3: Člověče, tak
2: To mě napadá, proč starý Mazánek chodí ustavičně do sklepa? Už párkrát jsem ho viděl, že sebou nesl motičku a kýbl hlíny.
3: Snad si nemyslíš, že starý Mazánek...
2: Je už 3 neděle doma sám. Sousedům řekl, že jeho dcera s ženou odjeli k tetičce a ta, že je těžce nemocná.
3: A hele, to jsou věci.
2: To bych řekl. A jestli je moje teorie správná, tak jsou u Mazánka ve sklepě 2 hroby.
3: Ty myslíš, že je zabil obě?
2: Samozřejmě. A my mu to musíme dokázat.
3: To není jen tak. Chytat zloděje je jedna věc a začít si něco s vrahem je druhá. Takový vrah nezná slitování.
2: To bych řekl, že ne. A právě proto ho musíme včas zneškodnit. Četl jsem v jedné detektivce, že jedna vražda plodí druhou. Chceš, aby starý Mazánek vyvraždil úplně všechny u nás v městečku?
3: Ne, to nechci. Jen si myslím, že mu nemusíme strkat hlavu přímo pod sekeru.
2: Taky nebudeme. Budeme ho nenápadně sledovat a až někam odejde, vleze jeden z nás do sklepa. Několik minut bude stačit, aby zjistil, co a jak. Buď jsou ve sklepě hroby, nebo tam nejsou.
3: A když tam ty hroby budou?
2: V tom případě vnikneme do sklepa oba a vezmeme sebou motičky. Hroby rozkopeme a odhalíme strašnou pravdu.
3: No dobře, když chceš, tak se teda do toho dáme.
4: Odešli k domku občana Mazánka a nenápadně se tam začali procházet. Dlouho se nic nedělo, ale za nějakou dobu přijelo auto s uhlím. A teď to přišlo. Když se uhlíři nabídli, že mu náklad odnesou do sklepa, Mazánek to odmítl a chtěl schodit uhlí jen tak ven před kůlnu.
2: Slyšel jsi? Mazánek nechce mít ve sklepě uhlí. To znamená, že tam ty hroby určitě jsou.
3: Tak to tam ani nemusíme lézt. Byla by to zbytečná práce.
2: A to zase ne. Naše podezření zesílilo, ale absolutní jistotu přece jen nemáme. Jak se starý Mazánek vzdálí z domku, musíme jeden z nás do sklepa.
3: Ale kdo?
2: Kdybys byl hrdina, přihlásil by ses dobrovolně. Takhle budeme losovat.
3: Stejně to prohraju. Já nevím, čím to je, ale vždycky všechno odskáču já. Mně se ještě nestalo, aby se mi nějaká nepříjemnost vyhnula.
2: Mně taky ne. Ale teď se losuje. Pana nebo orel?
3: Pana. Jestli jsem to neříkal, mě ta smůla neopustí ani na chviličku. A ty si tak spokojeně necul.
2: Buď hrdina to, že můžeš splnit důležitý úkol.
4: Žáci čekali, kdy se starý Mazánek hne z chalupy a měli štěstí. Za slabou půlhodinku vyšel ven, v ruce třímal velký džbán a mířil k hospodě. A jen zmizel za rohem.
2: A teď fofr do sklepa, kdyby něco, tak pískni.
4: Mňouk kývl, přeběhl dvůr a okénkem vlezl do sklepa. Ale neuplynulo ani 5 minut a byl zpátky. Chvíli nebyl schopen slova. Marně kopyto naléhal, až konečně...
3: Jsou tam 2 hroby, fakticky. Nemůže to být nic jiného. Ve sklepě jinak není vůbec nic, akorát u stěny stojí necky. Ale ty hroby vypadají strašně. Jsou velikánské a z černé hlíny.
2: To jsem čekal. 2 hroby, 2 vraždy. Kdyby nebylo nás, kdo ví, jestli by se na to vůbec někdy přišlo.
3: Určitě ne. A ani nás by to nenapadlo nebýt té knížky Vražda v zeleném domku.
2: To je fakt. Ta knížka nám otevřela oči.
3: Ano.
2: Ale takového kapitána Ošmeru by to stejně nenapadlo, i kdyby ji přečetl 4krát.
3: Ten by ji mohl číst od rána do večera, protože jemu chybí fantazie.
2: Ale teď rychle pro motičku, protože musíme být ustavičně připraveni k zásahu.
3: Motičky jsou na dvoře, přímo u okýnka do sklepa.
2: Dobře, zůstaneme tady a budeme sledovat, co se bude dít.
4: Starý Mazánek se právě vracel s pivem a zmizel v baráčku.
3: Ten už asi dneska nevyleze. Teď bude dlabat, pít pivo a z domova se ani nehne. A my se tady uhržeme nudou.
2: Trpělivost přináší růže, kamaráde. Velcí detektivové vítězili tím, že uměli čekat často i celé hodiny.
4: Mňoukovi nezbylo, než se podvolit. A ukázalo se, že dobře udělal. Netrvalo dlouho a z domku vyšel starý Mazánek. Měl nové šaty, čistou košili, kravatu a klobouk.
2: Někam jede. Když se takhle vystrojil, tak určitě nejde jen do krámu nebo k holiči.
3: Jenom jestli něco netuší. Třeba si všimnou, že tady hlídkujeme, podezírá nás a tohle na nás jen tak nafilmoval.
4: Nebezpečí bylo velké a proto nesměli naletět na nějakou léčku. Pověsili se tedy Mazánkovi na paty a dávali pozor, kam má namířeno. Ale ten se ani neohlédl a zabočil na cestu vedoucí k nádraží.
2: Jasňačka, za chvíli jede vlak, jde se na věc.
4: Žáci se rychle vrátili k domku a nepozorovaně vnikli na dvůr. Popadli motyčky a okénkem se spustili do sklepa. To, co uviděli, na ně mocně zapůsobilo. Hlavně na kopita, který tady byl prvně. Mňouk s uspokojením pozoroval, jak se mu roztřásly nohy. V prázdném a poměrně prostorném sklepě byly navršeny dva veliké hroby z černé hlíny. Každý byl asi tak 2,5 metru dlouhý a skoro 2 metry široký.
2: No, tak se asi do toho dáme, co? Je to nejstrašnější dobrodružství, co jsme kdy zažili. Ale pravda musí ven.
4: Rozmáchl se a motyčka dopadla na hrob. Mňouk si stoupl vedle a také on se pustil do práce. Hlína lítala na všechny strany, byla měkká a kyprá, takže nemohla odolat jejich nadšení a touze po spravedlnosti. Netrvalo dlouho, oba hroby byly překopány a kopce hlíny navršeny uzdí sklepa. Žáci zírali na holou cementovou podlahu.
2: Kde jsou mrtvoly? Tohle je zajímavé. A v podlaze nejsou stopy po kopání. Je tu jediná možnost. Starý Mazánek mrtvoly spálil nebo pohřbil jinde a tady navršil hroby, aby se měl kam chodit modlit a kát. No jo, ale co když...
4: Mňouk však nemohl svou myšlenku dokončit. Nahoře se ozvaly kroky a dveře do sklepa se otevřely. Dolů sestupovalo několik lidí. Na útěk nebylo ani pomyšlení a tak se oba žáci ukryli za necky stojící u stěny.
2: Mazánek.
4: To jsem rád, že jste zase doma, slyšeli žáci hlas podezřelého vraha. Už se mi po vás stýskalo. Ale přichystal jsem vám překvapení. Udělal jsem ve sklepě záhony přesně podle receptu a nasadil do nich žampionové kultury. Zítra nebo pozítří už můžeme mít smažené žampiony. Ale co to má znamenat? Který darebák? Začal křičet starý Mazánek a jeho žena s dcerou, které právě přijeli vlakem, k němuž jim šel naproti, ho marně chlácholili. Tolik práce mi to dalo a teď je všecko pryč, bědoval. A v tu chvíli potvrdil Mňouk, že je opravdu smolař. Chtěl se podrbat na nose, loktem strčil do necek a ty se poroučeli.
2: Zachraň se, kdo může.

0: Tady vidíte, žáci, řekl jim druhý den učitel pěnička, kam vede čtení brakové literatury. Z vašeho činu nehodlám vyvozovat závěry, neboť vaše matky slíbily, že vás strestají mimořádně důkladně.
1: A prosím, nemohl byste mi tu vraždu v zeleném domku vrátit? Chtěl jsem jí půjčit.
0: Vrátím ti ji v pondělí, mňouku, odpověděl rozpačitě pedagog. Mám ji totiž ještě rozečtenou.
2: Když soumrak vcházel těšit svět, snídal si 7 cigaret, blečí než utopený švéd, hlas lodních píštěl Titaniku. Nebo jak hodně křáplý zvon, přesto kam jsi přišel, nastal zhon, davem se neslo, to je on, miláček žen na vetešníků. Miláček žen

kočka žen a vedešníků. Tucty her, miláčka žen a vetešníků. Veteš, jen převlečený typ, koukni se znova, koukni líp. Tak si to říkal, odhrň cíp, každý den objev Ameriku. Krásu, co křičí, pozná hned, kde jaký vůl, kdo ale svet najít tu němou

každou stajně krásných dam. Složil si píseň strašný klam, bezlstnou pravdu, řekl si mámo, od lásky štempl na muziku. Prachy jsou dobrý, hlavně cash, sláva snad taky, ale chceš

0: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.
1: Trochu ve stínu a stranou vedle Černých baronů a těch dvou zmiňovaných Kopita a Mňouka zůstávají vtipné povídky Miloslava Švandrlíka. Navazuje v nich na to nejlepší z humoristické prózy v české literatuře. A nakonec, jak to říká Zdeněk Svěrák, povídka je vlastně takovej malej román a je velké umění příběh, postavy, poentu vtěsnat na pár stránek. V případě Miloslava Švandrlíka skoro na pár řádek, tak jsou jeho většinou novinové povídky stručné a krátké. Ale o to někdy zase víc ta poenta pobaví. Vybral jsem pro vás dnes na závěr dvě a přečtou je, zcela v duchu Švandrlíkova vyprávění a možná i typu postav, pánové Arnošt Goldflam a Norbert Lichý. Já už se jen rozloučím s tím, že se zase brzy těším s vámi na slyšenou.
2: Tento poučný příběh je téměř moralitou. Přihodil se herci oblastního divadla, který sněl o metách nejvyšších. Je třeba přiznat, že k ním neměl daleko. Měl talent, byl přiměřeně pracovitý a doufal, že si na něj jednoho dne sedne štěstí. Před divadelními prázdninami to tak vypadalo. Ředitel a současně režisér si ho zavolal, aby mu sdělil závažnou novinu. Jaroslave, děl slavnostně, rozhodli jsme se nasadit na příští sezónu Hamleta. Mělo by to být stěžejní představení, které vyznačí, kam až jsme došli. A titulní úlohu budeš hrát ty. Herec se málem zapotácel. Po Hamletovi samozřejmě toužil a nyní ho měl na dosah ruky. Je tu jenom jeden malý problém, pokračoval ředitel, a tou je tvoje váha. Jsi přece jen na prince dánského příliš hromotný. Chtělo by to zhodit nejméně 10 kilo. Ale to jistě nebude zásadní problém. Máš na to přece celé prázdniny. Samozřejmě, vydechl Jaroslav. To hravě zvládnu. Dám si dietku a budu běhat v lese štreky. Každý den 5 kilometrů. Po prázdninách mě vůbec nepoznáš. Hamlet, to je motivace. Ředitel přikývl a tak se rozešli. Jaroslavovi se chtělo samým nadšením zpívat vítězný chorál. Všechno je jasné. Prožije prázdniny v ustavičném pohybu a pak vstoupí do své nejúspěšnější sezóny. Takový Hamlet, jak ho zahraje on, ještě po českých jevištích nechodil. A s tréninkem začne hned. První den dovolené. Žádné váhání nebo otálení. Příležitost se musí popadnout rovnou za pačesy. Své předsevzetí Jaroslav skutečně dodržel. Oblékl se do vytahaných tepláků a vyrazil na první štreku. Po ostrém startu nastal rozvážný, ale úporný běh. Jaroslav supěl jako lokomotiva. Obličej měl zalitý potem a tak se stalo, že přehlédl kořen stromu. Zavrávoral a padl. Vyjekl, protože cítil, jak mu v noze chruplo. Potom několikrát zaklel, k čemuž měl dostatečný důvod. Nemohl se postavit na nohu, pravý kotník ho šíleně bolel. Se vzdycháním, hekáním a dalšími projevy úpění se belhal, ba přímo plazil k silnici. Šlo o závažný úraz. Lékař konstatoval zlomeninu nohy v kotníku a Jaroslav se domů vracel v sádře. Jeho nálada se pohybovala na prahu zoufalství. Aby tento práh nebyl zdolán, zavolal herec bývalé milence ženě nadmíru dobrosrdečné. Jmenovala se Dáša a byla ochotna pomoci. Přijela si pro Jaroslava v Mazdě a odvezla ho na chatu, odkud se jí podařilo vyštvat manžela. Uložila herce do postele a slíbila, že o něj bude láskyplně pečovat. Jaroslav nedokázal vzdorovat. Dáša se opravdu snažila. Vařila s kuhrajícímu umělci vynikající pochoutky a přidávala k ním laskavá slova. Jaroslav neměl sílu se bránit. Nepostavil se kriticky k útoku na svou linii a místo toho proléval slzy vděčnosti. Nazýval pečovatelku strážným andělem a pomlaskával nad plnými talíři. Na Hamleta si téměř nevzpomněl. Tím spíše, že noha se hojila velice pomalu. Takže všechno dopadlo jinak, než mělo. Na konci prázdnin vážil Jaroslav o 15 kilo víc, než na jejich začátku. Už se s tím nedalo nic dělat. Když se Jaroslav dostavil do divadla, pokusili se o ředitele Mdloby. ale rychle se vzpamatoval. Jaroslave, řekl trochu zklamaně, Hamleta hrát rozhodně nemůžeš. To by byla veselohra. Ale přesto si myslím, že jsi výborný herec a jako takový si zasloužíš hlavní roli. Dostaneš ji. Souběžně s Hamletem nastudujeme osudy dobrého vojáka Švejka.

Nebezpečný podnájemník. Jsou věci, které lze těžko odmítnout. Přijel

a pro celou rodinu to bude přímo vyznamenání. S tím jsme se rozešli. Krátce na to jsem zalarmoval manželku. Tak a tak se věci mají, vysvětlil jsem jí, a nedá se proti tomu nic dělat. Teď ovšem nejde o podnájem, ale o Světlanu. Světlana je naše vzorně vychovaná 17letá dcera. Střežím ji jako oko v hlavě a vím o každém jejím kroku. Vyvedla se nám, vyrostla do krásy, a proto nedovolím, aby se spustila s nějakým halamou. Světlana je slušná dívka, ale vím já, co se může stát, když se dostaví nízké a temné pudy. Bereš si to moc k srdci, mínila manželka. Vždyť si toho člověka ještě vůbec neviděl a nevíš, jak dalece může být nebezpečný. Třeba není vůbec hezký a přitažlivý. Musíme být připraveni na všecko, řekl jsem rezolutně. Kdyby ti dva začali už spolu flertovat, pozdě bychom honili bycha. Je třeba vypracovat plán, jak by Světlana tomu člověku vůbec nepřišla na oči. Dumali jsme, kombinovali a pak jsme se dohodli, že manželka bude za Světlaninu ctnost zodpovídat dopoledne, já odpoledne. Večer a v noci ji budeme střežit oba. Budeme-li oba důslední a nekompromisní, nemůže se našemu krásnému dítěti nic zlého přihodit. Jde jen o to, abychom nepolevili ani na okamžik a nepřipustili nějakou koketérii, která by mohla přerůst v něco vážnějšího. Jest nám známo, jak vynalézaví dovedou být mladí lidé, když po sobě touží. Ale my víme, na čem jsme. Pak jsem si vzal na paškál Světlanu. Mám s tebou velké plány, řekl jsem jí. A ty se proto nesmíš chovat jako Květa Hubaštová, která strávila noc s důchodcem Schreibrem za dvě velkopopovické dvanáctky. To už snad ani není morálka, to je přímo spoušť. Vezmi si to k srdci a k podnájemníkovi, pokud se s ním vůbec sejdeš, se chovej chladně a odmítavě. Dcera mi to slíbila, jen se jí poněkud dotklo, že jí srovnávám s Květou Hubaštovou. O několik dní později se dostavil podnájemník. Byl to ryšavý pořízek a slyšel na jméno Emanuel Houně. Přijal jsem ho přátelsky a odvedl ho do pokojíku s balkónem. To je přesně na opačné straně domu, než je ložnice mé dcery Světlany. Dospěl jsem k názoru, že Emanuel Houně není vyložený krasavec ani zřejmý chlípník. Budu-li Světlanu usilovně střežit, nemůže se nic strašného přihodit. Přesto jsem zůstával ve střehu. A ačkoliv se Emanuel Houně neprojevoval jako uchvatitel a lamač srdcí, odváděl jsem systematicky Světlanu z jeho dohledu. Jednoho dne, kdy podnájemník údajně studoval ve svém pokoji, rozhodl jsem se, že Světlanu odvedu na výstavu angorských koček. Nejprve spolu posvačíme v nějaké slušné restauraci a pak se pokocháme pohledem na ušlechtilá zvířata. Světlana jako vždy souhlasila. Opustili jsme domov ve znamenité náhle.

Ladě a zamířili jsme do prvotřídní cukrárny u Myšáka, abychom si poněkud osladili život. Šlehačkové speciality byly skutku znamenité. Ale když došlo k placení, zjistil jsem, že tento úkon není v mých silách. Zapomněl jsem si doma peněženku. Světlana u sebe neměla peníze z výchovných důvodů, aby nedopadla jako Hana Loutnová, která prodala rodinné šperky a stržených 11 000 korun prohýřila s nezbedným studentem za sobotu a za neděli. Zůstaň zde sedět jako zástava, přikázal jsem dceři. Já se vrátím domů pro peněženku. A nekoukej tady po mužích, nebo to s tebou dopadne jako s Alžbětou Tuhou, která se seznámila v cukrárně se sexuálním vrahem Varhaničkem a ten ji pak uškrtil punčochou. Co nejrychleji jsem zamířil k domovu. Ve svém pokoji jsem našel peněženku. V ložnici pak manželku v náručí ryšavého podnájemníka Emanuela.